0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme nejčastější závady motorových zahradních pomocníků. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na řízkování skalniček. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Všude sucho. Dívám se na zahrádku a je to velice smutný pohled. Vysoké teploty letošního léta i dlouhodobé sucho sužuje také vzrostlé stromy i keře. Má smysl je zalévat? Tak přesně o tom bude následující reportáž naší hobby redaktorky Jarky Vykoupilové.
2: Sedíme v malém parčíku u Mendelovy univerzity v Brně. A já se dendrologa Boleslava Jelínka ptám, jestli můžeme pomoci v téhle chvíli třeba stromům v parku nebo keřům tím, že bychom je šli zalévat?
3: No, pokud to bude něco malého, čerstvě vysazeného, řekněme z loňska nebo z letoška, tak jim to pomůže, ale vzrostlým stromům tolik vody k ním nikdy nikdo nenaléje, aby to mělo nějaký efekt prostě. Jo, když se podíváme tady kolem nás, tak tu máme vzrostlejší lípy, jasno, svítí slunko tak jako dneska, tak ten strom za den bez problému vypaří 300 litrů vody.
2: Každopádně máme-li ten strom vzrostlý, jehličnan nebo jelisnáč, na své zahradě, jsme mu blízko, tak při zalévání například trávníku a podobně ho asi nebudeme míjet.
3: Zkuste si někdy, když zalejete třeba i záhon, pak vzít lopatičku, udělat si řez a vidíte, do jaký hloubky se to dostane ta voda. A když vezmete, že ta hlavní část těch jemných kořenů je zhruba do 20-30 cm hloubky, tak zase ta voda se tam prostě nedostane. Něco málo mu to pomůže u toho povrchu těsně, ale pro ty velký stromy prostě nemáme šanci to uzalívat.
2: Dá se i říct v rámci různých druhů stromů, který je na tu péči méně náročný, pokud by lidé přemýšleli o tom, že si nějaký nový vysadí.
3: Tak pokud se bavíme z hlediska toho sucha, tak samozřejmě jsou druhy, které přirozeně rostou v těchto podmínkách. Třeba oblíbená tady po Brně borovice černá, tak ta snáší sucho, řekněme, dobře. Borovice Heldreichova ještě o něco lépe, nebo když to zobecníme, tak borovice jsou adaptované povětšinou na sucho. Z těch listnáčů už to bude horší, tak když se lidi podívají třeba na pálavu, to, co tam roste na těch vápencích, tak je přizpůsobeno tomu suchu, takže dub pířitý třeba, nebo mahalepka, takový typický dřeviny, které opravdu snesou hodně.
2: Pojďme se ještě podívat i na keře. I ty mají svoje specifika, jsou v té potřebě vody třeba méně náročné?
3: Čím menší listy, čím je jich méně, tak samozřejmě tím ty ztráty vody jsou menší. Pokud to má velké listy, ztrácí to vody víc.
2: Dívám se na tu výsadbu kolem nás a vidím tady i jakýsi živý plot.
3: U těch listnáčů, že jo, pokud to opadá na zimu, tak už to tu funkci tolik neplní, takže zase by musel volit nějakou třeba stále zelenou dřevinu. Těch druhů, které snesou sestřih, je poměrně dost. To, co vidíme tady my, tak většinou jsou tisové ploty. Jsou to třeba z ptačího zobu okrouhlolistého, ten je stále zelený na rozdíl od toho našeho domácího obecného.
2: Vy jste před naším setkáním nastříhal tady větvičky, budete je používat k výuce pro studenty, k čemu přesně?
3: Tak tohle to konkrétně bude na herbářové položky, to znamená jednak přímo pro výuku, když oni se učí poznávat ty dřeviny, aby měli vzorky. No a potom samozřejmě je část těch položek, které se použijí na zkoušení, jak to zvládají. Je sezóna, tak musíme doplnit, ono to moc dlouho nevydrží, když se to používá v podstatě každý semestr pro výuku.
1: Tak to byly tipy na výsadbu stromů, které nepříznivému suchu lépe odolají, a to přímo od odborníka, který učí nastupující generaci budoucích expertů na péči o krajinu. Pokud se vám reportáž líbila, můžete si ji znovu poslechnout na našem webu rozhlas.cz/hobby. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Jak dobře sušit jitrocel, aby nesčernal? A nebo u divízny je lepší sběr udělat před navštěvou včelek a čmelaku nebo po navštěvě? Teď nám jde jenom o výživu té bylinky.
0: Tak na to odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová, kterou oslovila naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. No a začneme samozřejmě sušením jitrocele.
2: No, za tenhle dotaz děkuji. S jitrocelem je totiž potíž. On se fakt suší velmi špatně, černá. Takže je to jedna z mála bylinek, která se doporučuje sušit na sluníčku, nebo aspoň teda předsušit na sluníčku a pak dosušit. Musím říct, že ani v sušičce se mě ho nepovedlo nějak kvalitně usušit, takže spíš pokud už ho zpracovávám, tak volím jiné metody, jakože dělám právě třeba ten oxymel, nebo do medu, různé syrupy s cukrem, ale jako to sušení je problematické. No. Nejlepší je si vždycky utrhnout ten čerstvý lístek na nějakou tu bolístku, no a na ten kašel bych doporučila spíš právě tu formu oxymelu.
3: Další dotaz se týká divizny. Jestli je lepší sklízet před čmeláky nebo po? Tady asi paní myslí před opylením nebo po.
2: Asi. No, tam je spíš podstatné, aby ty květy byly pěkné a sklízet je ve správnou denní dobu, což je ráno nebo dopoledne, protože oni už se pak začnou postupně zavírat a odpadávají, takže pak už ten sběr není ideální, ale myslím si, že to opylení roli nehraje, protože někteří sbírají třeba i květy, které už třeba odpadnou a jsou ještě pořád pěkné a čisté a kvalitní, jo. Takže to opylení, to by mě nevadilo, ale spíš je dobré dodržet tu dobu sběru.
3: Vidím ji teďka nějak častěji než jindy?
2: Že jo, já taky říkám, že letos máme rok divizny a musím říct, že u nás na chaloupce jí byla letos plná zahrada. Já jsem z toho byla naprosto nadšená, protože všude zářily takové ty světelné svíce a musím říct, že mě to dalo zabrat, než jsem to tam vždycky ráno oběhla a pozbírala. Takže pokud mají posluchačky a posluchači možnost, tak určitě doporučuju si nazbírat, ale pozor, s tím sušením se to má podobně jako s jitrocelem. Tohle jsou dvě takové typické bylinky, které se suší na sluníčku nebo aspoň předsuší, protože i ta divizna by potom byla špatně usušená, mohla by stmavnout.
3: A na co to je dobré, hlavně divizna?
2: Tak nasušit, přidávat do směsí na dýchací cesty a ona ta divizna v sobě obsahuje zase takové ty slizovité látky, takže z tohohle pohledu není ideální to nějak dlouho vařit, prostě ta horká voda s lizovitým látkám nedělá dobře, takže skoro by bylo lepší udělat si z toho macerát, ale ne vždycky je to praktické, takže zase bych volila třeba tu formu oxymelu anebo naložení do medu a máme vynikající lék na dýchací cesty v zimě. A co se ještě z té divizny dá taky udělat, je olej. To je vlastně tedy olejový macerát, kdy ty kvítky mírně zavadlé naložíme do oleje a to se potom používá zevně a kape se to do oušek třeba dětem, které trpí na záněty oušek.
0: A máme tady další dotaz.
4: Letos jsem si poprvé koupila roubovaná rajčata, ale nikdy nemůžu najít a ani to zahradnictví návod neposlalo, jak se vyštipujou nebo co s nima. No, mám je zasazený, rostou hezky, ale nevím, jak dál.
0: Rajčata teď mají zelenou, dozrávají a všechny informace o jejich pěstování mají u nás přednost. Takže my

0: je, to zná to, na čem je to rajče naroubované, slouží k tomu, aby byla odolnější, aby třeba lépe rostla, aby lépe prosperovala v nějakém prostředí, ale s tím samotným vyštipováním to společného nemá vůbec nic. Takže keříkový nevyštipujeme, pokud teda nejsme nějaký fanatičtí blázni a nadšenci, teďko to myslím trošku s nadsázkou. Tyčkový rajčátka samozřejmě vyštipujeme, měli bychom vyštipovat takové ty zálistky a v okamžiku, kdy nám ta rostlina už ty plody nalila, je vidět, že ty plody by dozrávaly, tak odstraňujeme i spodní části listů. Prosím vás, ty listy neodstraňujeme zbytečně brzo, protože ten list je v principu elektrárna, která to rajče vyživuje, krmí i ten plod. A pokud budete nadšeně štípat všechny listy, v okamžiku, když tam objeví nějaké malé rajčátko, no tak té rostlině berete v podstatě to, čím ten plod má vyživit. Takže vyštipování ano, u tyčkových rajčat, vylamování listů také ano, ale v okamžiku, kdy ty rajčata už jsou v tom stavu, že se blíží to jejich zrání, tak tehdy můžete ty listy odstranit. Takhle by vám to mělo fungovat. A to, že jsou roubovaný, tak to je jenom výhoda, která vede k tomu, že to rajče je odolnější, lépe roste, více plodí a tak dál, ale na to vyštipování samotné to, že je to rajče roubované, nemá žádný vliv.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Člověk je tvor zvídavý, tedy samozřejmě jak kdo. O mně moje hubatá manželka říká, že jsem občas trošku natvrdlý, než mi to dojde. Takže i když jste chytří, dokonalí, myslíte si to o sobě, přesto v přírodě pořád zůstávají určitá kouzla a ta je. Například život včel. Víme o nich toho spoustu, ale spousta věcí je pořád tajemstvím. Například jak si včely předávají informaci o zdroji potravy. Když je úl v zahradě nebo na kraji pole s kvetoucí řepkou, tak je to jasné, ale co když je zdroj potravy mnohem dál, třeba 4 kilometry daleko? Jak najdou cestu? Kdo jim ukáže mapu? Naší hobby redaktorce Slávce Brádlové o tom více řekl dlouholetý včelař Petr Caba.
2: To je zajímavá věc. Míní se, že včelky v takzvanými tanečky, které provádějí na česnech, říkají, kam má kolegyně letět, kde je teda zdroj nějaké potravy. Je to dost neprobádané ještě, protože samozřejmě včelka veliký mozek nemá. GPSku, kterou máme dneska všichni v mobilech, nemá taky, ale včely to prostě dokáží.
3: To je pro mě jedno z těch kouzel. Dalším kouzlem je to, co dokáže matka. Té prý stačí jeden svatební let a potom už celý život klade oplozená vajíčka a stará se tak o rozvoj včelstva. Je to pravda nebo je to nějaký blud?
2: Pravda to je. Samozřejmě matka, když se vylíhne, nějakou dobu teda ještě v úle vychovávána, ale když vyletí na svatební let, tak se potká s trubcem, který ji oplodní a matka pak doopravdy už potom plodí jenom vajíčka oplozená, klade jich denně 1500 až 2000.
3: Teď jste mě vzal úplně dech. A je to všechno na základě toho, že dostává tu takzvanou mateří kašičku. Je to opravdu takový zázrak, takovou sílu to má?
2: Nevím, jestli to způsobuje mateří kašička, ale samozřejmě pravda to je. A matka jako členka rodu, nebo respektive představitelka toho včelstva, je krmená tou nejlepší stravou, kterou jí dokážou včelky připravit. A potom teda, pokud je zdravá a oplozená, tak takhle plodná je. Samozřejmě vydrží to maximálně 2-3 roky, potom se musí vyměnit.
3: Já jsem si myslela, že prostě včela je včela, včela medonosná. Tak jsou nějaké druhy nebo rasy nebo plemena, nebo jak bych to řekla. Je fakt, že můj tchán se chlubil tím, že má včely hodné, protože jsou to kraňky.
2: Včel je spousta druhů. U nás v České republice máme povolené k chovu pouze včelu kraňskou. Český svaz včelařů je i šlechtitelem této včely a v podstatě tato včela je v tomto našem středoevropském prostoru nejlepší a i svými vlastnostmi, to znamená takovým tím klidem, v podstatě všem včelařům vyhovuje.
3: Co vás osobně na těch včelách fascinuje? Možná ten med, možná mateří kašička, možná propolis, o kterém jsme dnes vlastně neřekli vůbec nic?
2: Asi všechno. Asi všechno, samozřejmě je u toho i to, že člověk, když se posadí k úlu a vidí ten cvrkot, ten šrumec, který teda je, pokud je hezky, je zdroj někde, včelky lítají, tak je to neskutečný relax.
1: A z vlastní zkušenosti mohu říci, že chviličku toho relaxu si každý včelař zaslouží, protože práce kolem včel je dost a dost. A právě teď je období, kdy včelaři připravují včely na zimu a zakrmují je a zúžují, a o tom zase někdy příště. My se v dnešním hobby magazínu po písničce zaměříme na takové obvyklé opravy zahradních motorových pomocníků.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zahradní pomocníci šetří spoustu času a námahy. Když ale začnou zlobit, je dobré zjistit, proč trucují. Tak třeba, že je máte řadu let, součástky stárnou a servis nikdy neviděli. Servisní technik Michal Zbráš má v Plzni na Roudné rozbitými sekačkami, vyžínači, pilami a další technikou doslova zaplavený celý dvůr i dílnu. Jak prozradil našemu hobbyredaktorovi Jirkovi Šobrovi, za zbytečné opravy si mohou většinou majitelé sami. No a začali u spalovacích motorů na benzín.
2: Lidé používají palivo Natural 95 do těchto strojů a tam palivo degraduje prakticky už po měsíci.
3: Jde do těch zahradních pomocníků se spalovacími motory natankovat něco lepšího, nebo pomohou nějaké přísady, aditiva?
2: Ano, lze nahradit 98-oktanovými nebo 100-oktanovými palivy, ale ty taky degradují, protože tam máme 5% ekopřísad. Nejlépe je do toho používat aditiva. Aditiva ovšem, které jsou na trhu, jsou různých kvalit. My vlastně máme teď jenom jedno aditivum, které nám tak nějak funguje. Tam je psáno, že vydrží palivu do těch 10%, kde máme tyhle ty aditiva, až 12 měsíců, ale vyzkoušeno 6 měsíců, že to vydrží.
3: Co všechno udělá benzín právě v těch motorech?
2: Rozpouští některé palivové hadičky, korodují karburátory uvnitř a degradují membrány.
3: Teď už to není o tom koupit si 20-litrový kanistr benzínu na zahradu a mít ho na sezónu, ale spíš ho vozit po částech.
2: No jenom přesně v tom, co spotřebujeme. Ano, u těch lidí, co pracují doma, tak maximálně 2 litry stačí úplně bohatě.
3: Co se stane, když sekáme nějaké větší množství vyrostlé trávy anebo dřeviny? Uženeme tu sekačku anebo zničíme nůž?
2: Ta sekačka je přetěžovaná, tam vlastně nemáme spojky zpravidla, že tam dochází přehrátí motoru a zadření pístů ve válci, řadu dalších věcí.
3: Když posekáme trávník, potřebuje většinou začistit v místech, kam se sekačkou nedostaneme. Používáme nejrůznější vyžínače. U těch elektrických je dokonce stanovena doba, kdy je můžeme používat třeba 20 nebo 30 minut a pak nechat vychladnout. Proč?
2: To je tím, že tam máme ložiska nahrazený ložiskovým pouzdry, tam dochází k přehřívání.
3: A jak je to s řetězovými motorovými pilami? Tam bude problém benzín a další?
2: Je to benzín, no a hlavně, že používáme řetězy, které jsou už tupé, když řežu, a už mi to nedává hoblinky nebo nějaký ty větší pliny, ale už mi to dělá ten prach, ten řetěz vyměnit, protože když tam máme prach, tak ten se dostává do vzduchového filtru a vzduchový filtr se ucpává, motor je přetěžován a dochází k těm velkým problémům. A navíc, když řežeme tím řetězem, který už je hodně tupý, už vlastně neřežeme prakticky to dřevo, vlastně hladíme.
3: Možná brousíme. A co lišty v pilách?
2: Lišty jsou různých kvalit. Samozřejmě jsou lišty, které nám vydrží spotřebu 10 řetězů, ale zpravidla jsou tak ty 3-4, pokud máme ty klasické řetězy, je nutno vyměnit. Některé lišty jsou tak špatné, že nevydrží ani jeden řetěz.
3: I od značkových výrobců?
2: U značkových výrobců ne.
3: A co olej? Můžeme používat ekologický, ale také obyčejný.
2: Minerální olej nám vydrží několik let, zatímco tyhle ty ekologické oleje, tak dochází k tomu, že po otevření té nádoby po měsíci začínají degradovat, začínají nám lepit a tak nějak medovatět a už jsou vlastně nepoužitelný, protože ničí celou mazací soupravu, včetně čerpadel.
1: A na závěr tu mám ještě jednu radu od servisního technika Michala Zbráše z Plzně. Pokud používáte ekologické oleje na mazání řetězu a lišty pily a nebudete měsíc pilu používat, vyplatí se ekologický olej vyjet nebo odsát. Mazací soustavu zakonzervujte olejem minerálním a po jeho nalití ještě chvíli řezejte, aby se olej dostal všude. Pokud odsajete nebo vyjedete i benzín, ušetříte si spoustu možných dalších starostí. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář. A tam se dozvíte, že právě teď je čas na řízkování skalniček.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Svátkářský kalendář.
1: A někam si do kalendáře poznamenejte, že nás čeká od 24. do 30. srpna takzvaný Bartolomějský týden a říká se o něm, že bouřky v Bartolomějském týdnu přinášejí přívaly, kroupy a vichřice, které mohou uškodit velice. A nebo se také říká, že svatý Bartoloměj pase berany, tedy bouřkové mraky. Co je ale pro nás důležité? Třeba to, že po 20. srpnu se mají vysévat, řízkovat a rozdělovat trsy skalniček. Také je dobrý čas na řízkování pelargonií. Řízky se třemi listy, to radí odborníci, zapíchněte do malých květináčů a postavte do stínu. Srpen je ovšem měsíc, kdy se rychle množí nejrůznější škůdci. Zejména mšice si vybírají výhony, lichořeřišnice, první poupata jiřin i druhé kvetení růží. Procházka zahradou a pečlivé prohlížení rostlin se vám vyplatí, protože proti mšicím a také houbovým chorobám na listech zasáhnete včas a použijete lokální postřik, který zabrání jejich šíření. No a je také čas na vysazování tysů nebo jedlovců do velkých zahrad, kde chcete vytvořit stále zelené místečko pro odpočinek. A kdo má rád narcisy, tak konec srpna to je právě ideální čas pro vysázení jejich cibulí. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak chovat žížaly a jak využívat jejich schopnosti na výrobu výtečného hnojiva. Vypravíme se mezi sokolníky a zaměříme se na chov a výcvik raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i s tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškerý informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenovány v Praze i sady?
3: Ano, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všechno museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále a tak dále. Stál v čele, nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigovi Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger od toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme v pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů, našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici. Jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu nebo ve Vídni, ale tak i na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má,

máš závoj z oblaků. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta v okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíl

0: pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené, ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak, a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
0: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým. Ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
2: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
0: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi. Když sem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několikastránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správce a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, které musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, měl to rád prostě.
2: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
0: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně, jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
2: Ten titul barona byl dědičný?
0: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii. No a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl. Takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato. Jo? Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
2: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
0: No tak poslední majitel následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále. Poslední majitel zámku a velkostatku Malečského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj zbyl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských

italských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Pelleovy vily. A jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51. S tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: Kdy byste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Létech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná a nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá řešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali i po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, tom našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života. Takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím, já Já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků,

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klemby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klembami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Sáno OI.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom dvě.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna, já nevím kde co, prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože měli ve Vídni byt a právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní vzlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitrij a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte se, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že? Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebují tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi dvě minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Domažlicích začne hlavní program chodských slavností. Přístupný bude i bývalý hotel na Vavřinečku. Česko už odmítlo udělit dočasnou ochranu několika desítkám bojeschopných mužů z Ukrajiny. Úřad vlády dnes kvůli vedru neotevře zahradu Strakovy akademie. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 37 stupňů. Pěkné sobotní ráno, zprávy pro vás má Jan Čubr. V Domažlicích o víkendu pokračují chodské slavnosti. 72. ročník nabídne kromě folklorních vystoupení i dechovku nebo rokové kapely a velký řemeslný jarmark. Součástí jsou i dvě slavnostní mše na Vavřinečku. Poutní místo na Veselé hoře se snaží oživit spolek Žijeme Domažlice, říká předseda Dušan Ferber.
2: Jednou z těch největších zajímavostí je zpřístupnění bývalého hotelu na Vavřinečku, kde budeme vystavovat dobové fotografie. Dále jsme si připravili občerstvení a v sobotu večer budeme promítat film.
1: Specializovaná firma začala odlévat betonové díly pro první samoobslužnou plzeňskou cyklogondolu. Ta se po prázdninách začne stavět přes řeku Mživ v Malesicích. Konstrukce gondolového mostu za 6 milionů korun propojí cyklostezky na Křimice a město Touškov. Pokračuje náměstek primátora pro oblast dopravy Aleš Tolar z hnutí STAN.
3: Aktuálně by měla probíhat výroba v panelárně, protože ten stavební materiál bude ultravysokopevnostní beton. V září začne instalace a nejpozději v polovině příštího roku musí to zařízení začít fungovat. To bude prostě samoobslužný most, kdy cyklista nebo pěší vstoupí do takového přepravního boxu nebo klece na jednom břehu a vlastní silou pomocí točením klikou se přesune na druhý břeh.
1: České úřady už odmítly poskytnout dočasnou ochranu prvním bojeschopným mužům z Ukrajiny. Podle ministerstva vnitra jich byly řádově desítky. V Česku už několik dní platí nová pravidla pro udělování dočasné ochrany. Muži od 23 do 60 let musí prokázat, že splnili vojenskou povinnost. Pravidla platí v celé Evropské unii. Aktivní dočasnou ochranu mělo v Česku podle ministerstva vnitra ke konci června 391 tisíc lidí. Z toho víc než 34 tisíc lidí o ní zažádali. Dalo od začátku letošního roku. Zahrada Strakovy akademie v Praze dnes zůstává kvůli vysokým teplotám pro veřejnost uzavřená, informoval o tom úřad vlády. Meteorologové předpovídají teploty až 36 stupňů Celsia. Zahrada navíc podle úřadu nemá dost stínu. V sezóně jinak bývá každou sobotu otevřená. Návštěvníci si tam mohou prohlédnout například interaktivní výstavu Cesta republiky. Sport. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na 50 znak. Závod v Paříži ovládl o jedinou setinu sekundy před Rusem Kolesnikovem. Nor Karsten Warholm se stal po čtvrté za sebou mistrem Evropy v běhu na 400 metrů překážek. V Birminghamu navíc vyhrál v rekordu šampionátu.
0: Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer přechodně až polojasno. Teploty 33 až 36 stupňů, na Plzeňsku ojediněle až 37, na horách do 31 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a rozptylové podmínky budou během dne většinou dobré, aby o zátěž na nejvyšším, tedy 3. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehody z našeho regionu aktuálně hlášeny nemáme a bez mimořádných komplikací se teď jezdí i po dálnici D5. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Vítejte, 4 minuty po 5. hodině, tady je víkendové dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Práce se dřevem a vůně pilin ho lákali odmala. Nakonec ale se stal šéfkuchařem a dnes stojí v čele rodinné restaurace u Lipné u Hazlova. Mladý šéfkuchař Ondřej Kurák Vaří z čerstvých surovin z rodinné farmy a domenu. Pravidelně zařazuje recepty inspirované starou chebskou kuchařkou. Podrobnosti se v dobrém ránu dozvíte už za malou chvíli. Zatím Jaromír Nohavica anebo Dara Rollins. Čo o mě věš?
0: Dobré ráno a Jiří Trnka.

0: 9 minut před čtvrtem na 6. Dobré ráno s Českým rozhlasem.
1: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
0: A pojďme na Chebsko. Před 15 lety si jeho rodiče začali plnit sen o vlastní restauraci a statek Lipné u Hazlova na Chebsku. Postupně přetvořili na místo, kde dnes pracuje celá rodina. Nejmladší z rodiny Kurákových 28letý syn Ondřej vládne pevnou rukou kuchyni.
2: Táta vždycky vlastně to dělal ve vesnici, kde já teď bydlím se ženou, tak tam dělal dřevo. Měl tam velkou pilu a vlastně mamka mu tam pomáhala na pile. A vždycky chtěl mít restauraci, tak vyučila se potom kuchařkou a koupili tenhle statek a začali to opravovat. Tím, že táta dělal ze dřevem, že to, že vlastně ten barák vlastně postavili oni s chlapama bez nějakých firem, bez nějakých architektů, bez nějakých projektů, jak se to dneska dělá, že jo. A byl takový pan z začátku, prostě jsou to řád restaurace a navařil jsem já, mě bylo 13 tehda, takže já jsem chodil tak akorát jenom kolem a koukal jsem kuchařům pod ruce.
3: Ondřej Kurák v sobě lásku k vaření objevil už jako teenager, kdy vypomáhal v rodinné restauraci nejdřív umytí nádobí a později přímo na place.
2: No, já, že jo, syn, ségra, že jo, vlastně jsme kolem toho se furt točili a tak nějak jsme prostě chodili furt pomáhat, aby ten proces fungoval a když vypadli zaměstnanci, tak jsme šli místo nich. Tím, že jsme si vlastně otevřeli potom ještě jednu restauraci v pronájmu, kasi zala na hradě Seberg, tak tam jsem se dostal na plás, komunikoval jsem s hostama a malinko jsem se už dostal do té kuchyně, kde jsem vlastně, když třeba kuchař nemohl, tak jsem šel jakoby vypomoct, tam nebyl tak silný kšeft, mohl jsem se malinko tam jakoby učit a hrát si s tím a celkem mě to bavilo, já jsem koukal jako na, někdo koukal na Jetix, někdo koukal na Disney Channel a já jsem koukal na TV Paprika, takže mě bavilo jako koukat na vaření.
3: K tradičním chebským receptům ho pak stejně jako k profesi kuchaře navedla jeho maminka Pavlína Kuráková.
4: Když jsem se rozhodla, že chci otevřít restauraci, tak jsem si furt vymýšlela nějaký koncept a shodou okolností v Chebu na náměstí jsem se zadívala do vitríny, do knihkupectví a našla jsem tam kuchařku kuchyně starého Chebu, což mě velice oslovilo. No a samozřejmě, že jsem si ji přečetla poctivě celou až do konce a tam jsem vlastně narazila na to, že tady je spoustu zajímavých receptů a že bychom si mohli jednou nějaký recepty podle té kuchařky uvařit a mohli bychom jít touhle cestou. Jenže samozřejmě, že jo, jak se to všechno vyvíjelo, tak kuchařka šla na nějaký čas do trezoru a teď ji oprášil zase Ondřej.
3: Restaurace, která je zaměřená na tradiční venkovský styl chebského regionu, byla zařazená i do gastromapy Lukáše Hejlíka. Proslulé jsou jejich tradiční lipenské buchty podle starého egerlandského receptu.
4: U nás tady vlastně jakoby v tom našem kraji se hodně peklo jakoby skynutýho těsta a můžu říct, že naše lipenské buchty mají úspěch do dneška, jsou tady s náma od začátku, pečeme je s mákem, s tvarohem, dáváme si na to povidla domácí.
2: Vzali jste ho v té kuchařce, no, tak vlastně ty recepty, tím, že jsou historicky přepsaný už třeba z roku 1920, jo, tak nejsou úplný a nemají tam veškeré informace. Jo. Trošičku si s tím člověk musí pohrát, malinko se na tím musí zamyslet. Vy třeba i ta podmáslová polévka, recept je v kuchařce hrozně jednoduchý. Jsou to brambory vařený ve vodě zeměný pod máslem a s tom jsou rozkleplý 4 vejce. Jo, a tím to jako hasné. A já jsem si říkal, jakože, hele, super, to vajíčko se k tomu hodí, dáme do toho nějaký bylinky, uděláme třeba bylinkový olej, dáme na to nějakou křupavou bramborovou slámu nebo nějakou drobenku a brambor máme spoustu, že jo, protože máme vedle pole a potřebujeme nějak zužitkovat. Takže bramborový krém byl vlastně taky odrazový můstek z té chebské kuchařky, protože se hodí pro nás s našima surovinama z farmy.
3: Filozofií mladého šéfkuchaře je servírovat autentická jídla z poctivých surovin s důrazem na lokální původ a respekt k tradicím. A to se odráží v každém jídle, které Ondřej Kurák uvaří. Z Lipné u Hazlova na Chebsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Přesně před rokem meteorologové naměřili v Plzni na Mikulce 36,4 stupně Celsia. Dneska by teploty mohly dosáhnout ještě o 1 stupeň výš. Podrobnosti o počasí ty přidáme už za malou chviličku.

0: Zemědělci stahují v některých oblastech zvířata z pastvin. Trava je suchá a dobytek už nemá co spásat. Někteří zemědělci kvůli nedostatku sena zvažují, že chovy omezí. I tuto informaci vám dáme už za malou chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň.
1: Počasí.
0: A to přinášíme 3 minuty po čtvrt na 6. Tady jsou aktuální teploty našeho regionu. 14 stupňů Celsia v Nepomuku, na Velkém Javoru už je skoro 19 stupňů Celsia a v Plzni na Mikulce bezmála 15 stupňů. Dneska bude jasno nebo skoro jasno, večer přechodně až polojasno. Teploty 33 až 36 stupňů Celsia, ojedinělé na Plzeňsku až 37, na horách do 31. Povane slabý, proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou dobré během dne a biozátěž na nejvyšším, tedy 3. stupni.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Na pastvinách kvůli suchu zbyla na řadě míst v Česku už jen suchá tráva. Zemědělci musí dobytek, koně, ovce dokrmovat a zvířata stahují do stájí. Někteří farmáři mají ještě zásoby sena z loňska. Ne všem, ale vystačí na do další sklizně. Skání proto krmení třeba v zahraničí.
1: Traktor nám právě přivezl balík sena. Žádné ze zvířat, které chováme na pastvině, se dneska neuživí jenom z té pastviny. Koním, kravám, ovcím, všem vozíme seno.
2: Na jednu z pastvin nedaleko Hoslovice na Strakonicku jsem právě přijela s farmářkou Terezí Daňkovou. Hospodaří zhruba na 400 hektarech půdy. Z toho 300 hektarů jsou pastviny.
1: Máme ty pastviny rozdělené do několika celků, kde je pravidelně přeháníme, ale letošní sucho ani tento systém neporáží. My je prostě nemáme kam přehnat, protože ty pastviny jsou ve strašném stavu všechny.
2: Ta pastvina je úplně žlutá.
1: Ten porost je spálený doslova na trout. To znamená, že bude i problém, až začne pršet, protože ten trávník není v kondici, ze které by se mohl rychle obnovit.
2: Tady se pase zhruba 60-hlavé stádo, ale některé ty krávy máte poblíž farmy.
1: Mladé jalovice jsme letos stáhli už teď na zimoviště a dokrmujeme je pod střechou. Stejně tak koně vodíme domů z pastvin a krmíme je v maštali tak, aby zbytky porostů na pastvinách nedevastovaly.
2: Terezie Daňková schání seno, kde se dá.
1: Tak my jsme letos posekali i plochy, které jsou za normálních okolností neposečené.
2: A tenčí se i zásoby sena z loňského roku.
1: Letošní zimu skrmíme železnou zásobu z loňska. Zatím nenakupujeme seno, ale krmnou slámu a musíme pomáhat lidem, se kterými normálně spolupracujeme a kupují si od nás seno, tak těm doporučujeme kontakty na nákup sena z Polska, protože tady se nakoupit žádné seno nedá.
2: Pastviny jsou na jihu Čech vyschlé nejen v nižších, ale i v horských oblastech. Doplňuje ředitelka Agrární komory Jihočeského kraje Hana Šťastná.
3: Dobytek nemá co spásat ani na Šumavě nebo v Novohradských horách, což se běžně nestává. Na krmení se prodává i méně kvalitní seno, které by v jiných letech skončilo bez palovně. Zemědělci seno schání i v zahraničí, například v Polsku. Naopak se množí poptávka rakouských farmářů po senu z jihu Čech. Jeho cena je ve srovnání s loňskem až trojnásobná, což je pro chovatele

0: ale dlouhodobě neúnosné.
1: Někteří jeho čeští farmáři už avizovali, že budou snižovat počty kusů dobytka nebo v případě dlouhotrvajícího sucha chovy zruší. Jitka Cibulová Vokatá, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Je 17:30, dobré ráno.
0: Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: V Domažlicích dnes začne hlavní program 72. chodských slavností a Vavřinecké pouti. Návštěvníci mohou dnes i zítra využít posilové autobusové i vlakové spoje z Plzně i Klatov. Pro řidiče osobních aut jsou připravená odstavná parkoviště na okrajích města. Slavnosti potrvají v Domažlicích do neděle. Plzeňský kraj opět prodloužil na žádost hasičů zákaz rozdělávání ohňů. Kvůli suchu a vysokým teplotám platí mimořádná protipožární opatření už od 31. července a byla několikrát prodloužena, aktuálně do 22. srpna. V Řasích na Rokycansku upravují sociální zařízení v domovech s pečovatelskou službou. Dělníci přestavují koupelny na bezbariérové. Podle vedení obce už řemeslníci zmodernizovali polovinu z celkem 62 bytů ve dvou domech. Zahrada Strakovy akademie v Praze zůstane dnes kvůli vysokým teplotám pro veřejnost uzavřená, informoval o tom úřad vlády. Zahrada totiž nenabízí dostatek stínu, sezóně jinak bývá každou sobotu otevřená. Ve Francii začíná dvoudenní stávka posádky letecké společnosti EasyJet. Letušky a stevardi britského nízkonákladového dopravce požadují lepší pracovní podmínky a kritizují například nestabilitu pracovních směn. Víkendová omezení se mají týkat třeba letišť v Paříži, Lyonu a Bordeaux. Tenistka Sara Bejlek porazila na turnaji v Cincinnati v českém derby bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou 6-0, 6-2 a postoupila do druhého kola. V něm narazí na další krajenku Barboru Krejčíkovou. Uspěla také Nikola Bartuňková a Tereza Valentová. Čtvrtým kolem dnes pokračuje první fotbalová liga. Plzeň hostí na domácím stadionu ve Štruncových sadech Zlín. Utkání začne ve 20 hodin. A jak dnes bude? Čekejte jasno nebo skoro jasno, večer až polojasno. Nejvyšší teploty 33 až 36, na Plzeňku až 37 stupňů, na horách 28 až 31 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dobré ráno i všem na cestách. Po silnicích v našem regionu se dnes ráno zatím jezdí bez nehod, komplikace nehlásí ani dálnice D5. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 5.39, tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň a už je za chvíli od nás pro vás Lubomír Lipský.
2: Dobré ráno a Jiří Trnka. Hrozně.

0: jsme Český rozhlas, 9 minut po půl šesté.
1: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
0: Když se sejdou povedený číšník a host ze stejného těsta, tak je to zábava. Ještě když zmíněný si zhráli mistři Lipský a Homola.
2: No tak co tam máte k snědku? No, no. Nemáte tam něco od drůbeže?
3: Od drůbeže máme, jo, zadělaný dvorek.
2: Jděte s tím pryč a dejte mi něco jíst. Já jsem tak vyhladovělej, že se za mnou lidi ohlíželi.
3: A to dělá ten váš obličej.
2: Jak to obličej?
3: Vy jste strašně podobné jednomu, co tady vykrádá chaty.
2: No, dovolte.
3: Ale ten byl mladší.
2: No tak.
3: A šikovnější.
2: No.
3: Vy byste se do takový chaty ani nedostal, jak tak na vás koukám. To byste si musel pozvat moji starou, víte? No. Ta by vám ji rozsedla a vy byste ji potom jenom vypaběrkoval. Pokažte, no jo, ten zloděj byl mladší.
2: No vidíte.
3: Ovšem zločin, ten vypíše svoje rysy i do mladý tváře. Takže nakonec vypadá jako ta vaše.
2: Prosím vás, netrapte mě a dejte mě něco jíst.
3: Jo, a máte vůbec na to?
2: No, samozřejmě.
3: Jo.
2: Teď já vykrádám chaty.
3: Co to?
2: No vykrádám chaty.
3: Vážně?
2: No jo.
3: Vážně?
2: No chaty vykrádám.
3: Pochopitelně.
2: Pochopitelně.
3: A tak promiňte, prosím, promiňte, tedy to je něco jiného, my se do soukromých záležitostí našich hostů nepleteme, prosím, no, až no. Se tázat.
2: No tak sláva, tak mi udějte řízeček, ale aby byl ňam ňam.
3: Tak bohužel řízeček ňam ňam bychom neměli, ale měli bychom tam hrášek

0: Že vy jste ten Hrášek?
1: No Hrášek!
0: Jo?
1: No ten nějaký to má...
0: Ano. Pane Prášek, je to Hrášek!
2: No počkejte, určitě vás neslyšel.
0: Ano, pochopitelně, on má totiž zafačovanou hlavu.
1: No, pro...
0: On, on každou chvilku v kuchyni uklouzne po bifteku. Včera se praštil ocapou a padl hlavou do ovaru.
1: Yeah. A co se mu stalo?
0: Nic, my jsme ho naštěstí včas rozeznali.
1: No.
0: Takže jsme ho neservírovali.
1: No tak dobrý.
0: Tak to je Prášek, Hrášek, jo?
1: No, Hrášek.
0: Pane Prášek, je to Hrášek.
1: Podívejte se, neřvete tady a jděte mu to říct do kuchyně, ano?
0: Depak tam já nesmím, my se spolu hněváme, víte? Já mu totiž chodím za ženou.
1: Jo. Za jeho ženou?
0: No jo, tady široko daleko nenajdete ženskou.
1: A co vaše paní?
0: A to je jenom široko. Tak to je Hrášek, jo?
1: Hrášek.
0: Rozmyslete si to.
1: Hrášek.
0: Tak chcete vánoční gulá?
1: Ne, Hrášek.
0: Ale Prášek, je to Hrášek.
1: No určitě vás neslyšel.
0: Ale on by slyšel potvora, ale když on tam není.
1: Jak to, že tam není?
0: Není, no, to víte, je poledne, tak šel někam na oběd. Pojďte, půjdem za ním, pojďte.
1: Zavrn.
3: Pokračuje Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Za 3 minuty bude 5:45. Tady jsou teplotní rekordy Plzeňského kraje pro 15. srpna. Minimum, to bylo opravdu chladné, 2 stupně Celsia v Plzni Bolevci se naměřili v roce 1983 a loni v roce 2025 v Plzni na Mikulce teploměry vyšplhaly až na 36. Dneska možná přepíšeme teplotní rekord. Ostatně informace o počasí, ty nás čekají už za malou chvíli. Tak dobré ráno.

0: dopoledním programem dnes pokračují chodské slavnosti v Domažlicích. Nezapomeňte se zastavit u stánku Českého rozhlasu Plzeň.
1: Počasí.
0: To vám přinášíme jednu minutu po 6:45. Aktuální teploty v našem regionu pojďme je vzít postupně. Tak například v Železné Rudě je 19 stupňů Celsia, 8 stupňů, tak máme hlášeno Zlíní na Plzni severu a Třemošna, tam je 11 stupňů. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer přechodně až polojasno. Teploty 33 až 36 stupňů Celsia, na Plzeňsku ojediněle až 37, na horách teploty do 31 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou během dne většinou dobré a biozátěž ta je na nejvyšším stupni, tedy na stupni číslo 3.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Dneska nás po 13. hodině čeká zámecké léto. Společně s ním se vypravíme na Českomoravskou vrchovinu, a to do zámku Maléč, kde žili velikáni 19. století. I proto buďte s námi dál. 6. hodina, ta donese další kompletní zpravodajský servis a Jana Čubra, Maggie Reilly, Everton Be Touch. To nás dovede až do té 6. Tak krásné ráno.

0: Audioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Šest hodin.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: V Hrádku na Rokycansku se podařilo udržet ordinaci praktického lékaře. Akce u Vchynicko-Tetovského kanálu na Šumavě věnovaná dřevařství a plavení dřeva dnes bude poprvé v historii bez voroplavby. Odbor pražského magistrátu dlouhodobě povoloval billboardy v rozporu se zákonem. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 37 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Jan Čubr. Lékařský dům v Hrádku na Rokycansku bude i nadále nabízet péči praktického lékaře pro dospělé. Po odchodu původního lékaře se radnici podařilo zajistit náhradu. Ordinace aktuálně registruje nové pacienty a plánuje se soustředit především na preventivní prohlídky, říká starostka Hrádku Marcela Sobotková z ODS.
5: V domě v Hrádku bude otevřená nová ordinace praktického lékaře. Ordinovat budou střídavě dvě lékařky a všeobecná sestra 3 dny v týdnu, z toho jeden den odpoledne. Registrace pacientů je možná do naplnění kapacit.
3: Vory na Vchynicko-Tetovský kanál na Šumavě dnes při tradiční voroplavbě nevyjedou. Bude to vůbec poprvé za několik desítek let, kdy se akce věnovaná historii dřevařství a plavení dřeva na Šumavě koná. Ukázky dobových řemesel, vázání vorů, besedy a další program ale budou jako obvykle, upozorňuje organizátor Karel Eschner.
6: Já tu voroplavbu jsem začal s kamarádama dělat někdy v roce 79. Musím říct, že takhle málo vody, v podstatě žádná, ještě nikdy nebylo. I když bylo třeba málo vody, tak prostě jsme drhli, ale vždycky jsme spolovali a nikdy se nám nestalo, že by prostě voda nebyla.
3: Akce začne v 10:30 nedaleko Hradlového mostu Rechle u Modravy a je vhodná pro děti i dospělé. Pražský odbor pozemních komunikací a drah, který vedl stíhaný Aleš Krejča, roky povoloval billboardy v rozporu se zákonem, přiznal to ředitel magistrátu Tomáš Havel. Reklamní firmy získávaly povolení i pro místa, kde billboardy být nesměly. V některých případech navíc chybělo stanovisko policie k bezpečnosti provozu. Ke stejnému závěru došla také ombudsmanka Eva Kostalanská. Pobřeží Indonésie v noci na dnešek zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně Richterovy škály. Podle agentury AFP zemřeli nejméně 2 lidé. Americká geologická služba informovala, že otřesy postihly ostrov Flores. Indonéské úřady odvolaly varování o tsunami, které vydali dříve. Sport. Plavec Miroslav Knedla slaví největší úspěch v dosavadní kariéře. Na evropském šampionátu v Paříži vyhrál závod na 50 metrů znak, když druhého Rusa Kolesnikova, startujícího pod neutrální vlajkou, porazil o jedinou setinu sekundy.
7: Já jsem před startem vůbec neočekával, že něco takového dokážu. Vím, jak jsem došel odpoledne na bazén, tak jsem byl takový unavený. Trenér mi teda řekl, ať se nevymlouvám, ať pořádně zaplavu, ať mě. Neříkám, že jsem unavený, ale myslím si, že jsme se dobře schopili na tady ten závod a padlo to tam hezky.
4: Počasí.
3: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, večer přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů, na Plzeňsku ojediněle až 37 stupňů, na horách do 31. Foukat bude slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž na stupni 3, tedy vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Dobré ráno i všem na cestách. Opatrně mezi 110. a 100. kilometrem dálnice D5 ve směru od Rozvadova na Plzeň. Provoz je tam převeden do protisměru. Dopravní nehody hlášeny nemáme, jezděte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: po zprávách, tedy 4 minuty po 6. hodině. Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň a přidáváme Katapult a nebo Helenu Vondráčkovou.
1: Dobré ráno.

Vanda Zíha, už víc než 50 let na pódiu. Katapult, Lupák, Váha, Marek Ztracený a Zastav mě. Dneska je 15. srpna a svátek mají Hany. Tak milé Hany, my vám přejeme z Českého rozhlasu Plzeň jen to nejlepší. A užijte si dnešní horký den. Bude až 7.30 počasí za malou chvíli.

0: Basketbalisté plzeňské Lokomotivy mají za sebou první týden společné přípravy. My se už za chvíli vypravíme za jejich rozehrávačem posilou pro nováčkovskou sezónu v Maxalize Michaelem Svojanovským.
1: Počasí.
0: Dobré ráno, ve 6:45. Aktuální teploty v našem regionu Třemošná 10 stupňů Celsia, v Sedlci na jihu Plzeňská je 11 a o stupeň víc, rovněž jih Plzeňská a to Blovice. A jak bude dneska? Dnes bude jasno nebo skoro jasno a večera přechodně až polojasno. Teploty 33 až 36, na Plzeňsku ojediněle až 37, na horách do 31 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou během dne většinou dobré a biozátěž ta je na nejvyšším stupni, tedy na tom třetím.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: První týden společné přípravy mají za sebou basketbalisté Plzně. Nováček nejvyšší soutěže po administrativním postupu mezi českou elitu posílil kádr. Novou tváří v týmu Lokomotivy je také rozehrávač Michal Svojanovský. Ten přišel kvůli menšímu hernímu vytížení z Pardubic. No a k mikrofonu ho pozval náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Co tedy přivedlo Michala Svojanovského sem do Plzně, nováčka nejvyšší soutěže z týmu českého vicemistra Pardubic?
2: Mě osobně nejvíc láká ten rozvoj své kariéry, abych posouval svoji hru a hlavně ta herní vytíženost. To si myslím, že v mojí kariéře nebyla tak velká a právě to se mi líbilo, co mi tady poskytli za možnost.
1: Možnost rozvíjet se, co vy poskytnete za přidanou hodnotu plzeňskému týmu. Budou to ty zkušenosti nabrané třeba i právě z těch bojů playoff a vlastně to, že Pardubice se pohybovaly na těch vrchních příčkách tabulky?
2: Přestože jsem třeba toho neodehrál tolik, tak myslím si, že jsem se pohyboval ve velmi dobrém prostředí s velmi kvalitními hráči, takže už jenom ta tréninková zátěž byla na vysoké úrovni a chtěl bych to převést i sem a ukázat, že basketbal jsem schopen hrát a říkám, těším se na skladbu nového týmu, co nás všechno čeká a jak si to sedne.
1: Vy budete patřit mezi ty zkušenější hráče, takže předávat zkušenosti těm mladším nebo spoluhráčům, kteří vlastně ještě neví, jaké to je hrát nejvyšší soutěž.
2: Neřekl bych, že asi nejzkušenější, ale tak už se v lize pár let pohybuju. Herně to nikdy nebylo na nějaký úplně super minuty, ale prošel jsem si hodně jakoby mužství v Pardubicích, kdy se nám to střídalo. Jednou jsme byli víceméně dobrý jako loni, někdy jsme měli horší sezony, ale myslím si, že spoustu jsem se toho naučil a měl jsem kolem sebe jako dobrý mentory, dobrý hráče na svoji pozici i právě mimo. A říkám, měl jsem tam i super trenéry, ať co se týče mládeže nebo A týmu, takže myslím si, že jsem na to připravený patřit k těm zkušenějším, ale uvidíme na hřišti.
1: Kdo byl tím největším mentorem třeba v Pardubicích právě pro vás?
2: Tak pro mě, co se týče jako v šatně, kdo byl největší mentor, tak byl veterán ligy Kamil Švedlík. Ale na mojí pozici, tak jsem měl už od mládeže v Pardubicích, co jsem se pohyboval, tak

0: třeba Písek, tak ty do toho taky vlítli jako uragán a bez respektu. A myslím si, že nemáme co ztratit, že můžeme jenom získat, ale říkám, nějak odhodlaný a hladový po vítězství a nebát se prostě.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a zebou.

0: Zagorová, Český rozhlas Plzeň, 5 minut před 6:30. Pokud se vám ještě nechce vstávat, tak klidně ležte, ale možná vám teď uděláme chuť. Mohou být pečené nebo v rajské omáčce. Populární jsou i syrové plněné různými nádivkami. Řeč je o plněných paprikách pečených se zeleninou. V tomto receptu využijete i spoustu jiné zeleniny, která spolu s bramborami slouží jako vynikající příloha. A vám může být tento recept inspirací k sobotnímu obědu. Pro podpoření zájmu vybírám několik ingrediencí, masité papriky, víc než kilo další zeleniny, vepřové maso, brambory, slanina a další ingredience. Ty najdete na webu plzeň.rozhlas.cz. I tento recept je z dílny naší Mirky Kunzmanové.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: A za 4 minuty už bude 6:30, to je čas, kdy v Českém rozhlase odvysíláme přehled zpráv s Janem Čubrem. I proto buďte s námi dál.

0: Hodina plná vašich gratulací a příjemných melodií, to je pořad Blahopřejeme písničkou. Každou sobotu a neděli poslouchejte po 17. hodině. Přání, které udělá radost vašim blízkým nebo přátelům, můžete zaslat na adresu Český rozhlas Plzeň, náměstí Míru 10, 301 00. Nebo můžete využít formulář na našem rozhlasovém webu.
1: Dobré ráno, je 6:30.
2: Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Krajské i všechna čtyři okresní města v Plzeňském kraji se v posledních 4 letech nemusela zadlužovat. Jejich rozpočty díky vyššímu podílu na sdílených daních i dotacím posílovaly. Hospodaření ve valné většině končila s přebytky. Plzeňský kraj dnes a zítra posiluje dopravu na chodské slavnosti v Domažlicích. Organizátor veřejné dopravy společnost Povet posílí vlaky z Plzně a Stachova a na autobusových linkách z Plzně a Sklatov nasadí vozy s větší kapacitou. V Plzni dnes začíná největší sportovní akce pro veřejnost Sportmánie. V parku za Plazou se představí více než 100 sportovních klubů nebo spolků. Děti i dospělí si pod odborným dohledem trenérů a členů klubů vyzkouší zdarma téměř všechny sporty. Skoro polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo koloběžce, neměla helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu. Ten se zabýval více než 17 nehodami dětí do 14 let. U malých cyklistů neměli při nehodě přilbu zhruba 4 z 10. V Česku je přitom povinná pro cyklisty i jezdce na koloběžkách do 18 let. Většina požárů v okolí chorvatského letoviska Omiš je pod kontrolou, informoval o tom šéf tamních hasičů. Kvůli rozsáhlému požáru se muselo evakuovat přes 2000 lidí, včetně asi 300 českých turistů. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na 50 znak. Závod v Paříži ovládl o jedinou setinu sekundy před Rusem Kolesnikovem. A jak dnes bude? Jasno nebo skoro jasno, večer až polojasno, nejvyšší teploty 33 až 36, na Plzeňsku až 37 stupňů, na horách vystoupí teploty na 28 až 31 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dobré ráno i všem řidičům. Po silnicích v našem regionu se jezdí bez nehod. Komplikace v dopravě nemáme hlášeny ani z dálnice D5. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 6:32. Jakou práci byste nikdy nedělali? Otázka pro naše nejmenší. A rubrika Ahoj rádio tady bude už za malou chvíli. Ten

0: Jakou práci byste nikdy nedělali?
1: Nedělala bych kadeřnici.
2: Chtěla bych dělat veterinářku.
3: Pracovat v krámu.
4: Pracovat na úřadě.
5: Bych nechtěl dělat zedníka.
6: Chtěl bych být popelářem.
7: Já bych nechtěl být malířem.
8: Já bych zrovna chtěl dělat prodavače.
9: Neuklízela bych se na ulici.
10: Ahoj, rádio!
11: Je dobře, že mají děti jasno o své budoucnosti. Tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Za chvíli nabídneme informace o počasí. A teď teplotní rekord pro Plzeňský kraj pro 15. srpna. V Plzni na Michulce bylo loni 36 stupňů Celsia. Jak bude dneska? Horko. Ahoj.

0: Na chodské slavnosti, na Strnskou pouť u Halcvalské kaple nebo na Zvíkoveckou pouť, tam vás pozveme už za chvíli. Budou tady tipy pro volný čas.
1: Počasí.
0: Máme pro vás 3 minuty před 7:15. Dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň. Daromyšl 10 stupňů Celsia, Plasy taktéž 10 a 14 stupňů Volduchy na Rokycansku. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer přechodně až polojasno. Teploty 33 až 36, na Plzeňsku ojediněle až 37 a na horách teploty do 31 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou dobré během dne. No a biozátěž, to je na nejvyšším, tedy 3. stupni.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 7 hodin, vy posloucháte Český rozhlas Plzeň.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovi Šrot, Republice ocel.
3: Tipy pro volný čas.
0: V Manětíně zahraje od 19 hodin písničkář Mirek Kemel. Jeho tvorba je vážná a výrazně poetická. A na Plovárně zahraje s kytarovým, akordeonovým a kontrabasovým doprovodem. Na ostrově Santos v Sušici tam vystoupí dneska od 20 hodin písničkář Pekař. Jeho koncerty jsou plné humoru, nadhledu i písní s obyčejném životě, kterém si publikum často zpívá společně s ním. Doma Žlice, ty žijí druhým hlavním dnem chodských slavností a vavřineckou poutí. A dnes od 11 hodin tam na hlavním pódiu na náměstí u brány a můžete navštívit náš rozhlasový pořad s Plzeňáky za folklorem. U Hautfalské kaple na Šumavě začíná v 10 hodin Srnská pouť. Připomene 20 let od obnovení tohoto poutního místa. Součástí programu bude také odhalení a slavnostní požehnání nové skleněné sochy Panny Marie Lurdské od Vladiny Tesařové. Hudební doprovod o ten se postarají kladovští hornisté. V přírodním amfiteátru ve Zvíkovci se dneska od 14 hodin uskuteční Zvíkovecká pouť aneb Zvíkovec dětem. Těšit se tam děti můžou například na taneční vystoupení Petra Kuneše a Petry Havránkové. Velkou bublinovou show děti si užijí také tvořivé dílničky, malování na obličej, jízdu na koni nebo dětskou diskotéku. Chybět nebude ani hasičská technika a oblíbená hasičská pěna. Po skončení odpoledního programu začíná ve 20 hodin retro party pod širým nebem s muzikou 80. a 90. let, ale to, jak jste poznali, to už bude pro dospělé. A v katovském bistru Zrno, tam dneska od 17 hodin je na programu plzeňská kapela Nixies. Jejich koncert nabídne směs jazzu a také rocku. No a hrát se bude podle počasí, buď to uvnitř v kavárně nebo venku před kavárnou, ale vzhledem k dnešní předpovědi a vzhledem, že v 17 hodin ještě bude zhruba 34 stupňů Celsia, tak bych spíš ten koncert očekával venku.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovi Šrot, Republice ocel.
3: Český rozhlas Plzeň.

Tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Za 4 minuty bude 7 hodin, to je čas, kdy odvysíláme další kompletní zpravodajský servis. Mnoho léků může způsobit i mnoho vedlejších účinků nebo spolu mohou nevhodně reagovat. Pak pociťujeme obtíže, problémy, ale nastávají i opačně, když léky střídavě vysazujeme nebo si je ubíráme dávku a lékaři o tom neřekneme. Pokud vás zajímá toto téma dopodrobna, tak se podívejte na stránky plzeň.rozhlas.cz a můžete si poslechnout i včerejší pořad Vesele a zdravě právě s Kateřinou Cajthamlovou. Do 7. hodiny ještě Jakub Smolík a holka s bílou halenkou.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Návštěvníci chodských slavností v Domažlicích mohou využít dvě odstavná parkoviště. Nová část cyklotrasy u Šumavského stožce zkrátí cestu k hranicím s Bavorskem. Chorvatským hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár u letoviska Omiš. Dnes bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 37 stupňů. Zprávy po 7 hodině raní přináší Jan Čubr. V Domažlicích pokračují až do neděle 72. chodské slavnosti. Návštěvníci mohou dnes i zítra využít posilové autobusové i vlakové spoje z Plzně i Klatov. Pro řidiče osobních aut jsou v Domažlicích připravená odstavná parkoviště na okrajích města, říká za organizátory chodských slavností Patrik Zuber.
4: Centrum města, většina ulic je uzavřená, je to tam opravdu dopravně složité. Takže jsou připravena dvě záchytná parkoviště, jedno je v Petrovické ulici na jedné straně města a druhé je parkoviště u Všech svatých, to je při příjezdu od Klatov, a z každého toho parkoviště zdarma odjíždí pravidelně kyvadlová doprava.
2: Cyklisté se nově dostanou od Rosenauerova pomníku do bavorské části Šumavy. Propojku cyklotrasy vybudovala správa Šumavského parku za téměř 1 200 000 korun. Díky tomu se stezka podél Schwarzenberského plavebního kanálu prodloužila o půl kilometru. I tento krátký úsek ale významně zkrátí cestu od Rosenauerova pomníku na Třístoličník, doplňuje ředitel parku Pavel Hubený.
5: Tady je skvělá cyklotrasa už stará, že okolo Schwarzenberského plavebního kanálu, ale kdo chtěl se dostat na Třístoličník, tak to musel objíždět celý zpátky dolů do Nového údolí a pak nahoru, takže teďko téměř po vrstevnici a to zkrácení je zhruba 11 kilometrů.
2: Česko by mohlo znovu umožnit části Bělorusů žádat o krátkodobá víza. Počítá s tím návrh ministerstva zahraničí. Týkal by se lidí, kteří mají v Česku příbuzné, například rodiče, děti nebo prarodiče. Pokud vláda návrh schválí, žádosti by mohly podávat od konce září. Česko udělování víz Bělorusům výrazně omezilo v roce 2022. Požár v okolí chorvatského města Omiš je podle vedení hasičů pod kontrolou. Meteorologové také ohlásili, že silný vítr se postupně uklidnil. Během noci na včerejšek rychle se šířící požár zasáhl v Omiši a okolí obydlené oblasti a zabil jednoho člověka. 8 dalších je v kritickém stavu v nemocnici, někteří s vážnými popáleninami na 70% těla. Do evakuačních center museli utéct asi 2000 lidí, včetně 300 českých turistů.
6: Sport.
2: Plavec Miroslav Knedla se v Paříži stal mistrem Evropy na 50 metrů znak. 21-letý český reprezentant porazil v souboji o zlato o jedinou setinu sekundy Rusa Kolesnikova, startujícího pod neutrální vlajkou. Knedla o 8 setin vylepšil svůj český rekord, když triumfoval v čase 24 sekund a 11 setin.
7: Já jsem už po vyvlnění aspoň viděl, teda, že vedle mě Španěl byl docela za mnou, tak mě to trošku nakoplo. Věděl jsem prostě, že budu muset zabrat, jestli budu chtít bojovat o medaily. Povedlo se to, co se nepovedlo na mistrovství Evropy v Lublinu minulý rok, když jsem vlastně byl druhý o 1/100 sekundy. Tak teď jsem se to vynahradil.
3: Počasí.
2: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, večer přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 33 až 36, na Plzeňsku ojediněle až 37, na horách do 31 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky během dne většinou dobré a biozátěž na nejvyšším, tedy 3. stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
8: Sponzorem pořadu je
9: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: 7 hodin a 4 minuty jsou tu informace o první dnešní dopravní nehodě v regionu. Opatrně při cestě z újezdu na okraji Plzně směrem na Zábělou. Je to nehoda se zraněním, takže na místě zasahují záchranáři. Dávejte tam pozor.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Hodin na 4 minuty, tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Už za chvíli nás čeká Karel Gott a Čau lásko a dorazí i Martin Jungmann, a to s kalendářem.
3: Dobré ráno.

0: Yes, we can.
1: Sobota 15. srpna. Svátek má milostná, milostiplná, popřípadě něžná, líbezná Hana. Římskokatolická církev slaví slavnost na nebevzetí Panny Marie. A tady je Petr Jungmann. Kapitulaci Japonska oznámil císař Hirohito v roce 1945. Po šesti letech bojů definitivně skončila druhá světová válka. Spojenci si dnes připomínají Den vítězství nad Japonskem. Vojenská akademie v Brně byla založena před 75 lety v roce 1951. Od roku 2004 po sloučení s vojenskými školami ve Vyškově a Hradci Králové je to Univerzita obrany. Sídlí ve čtvrti Veveří a je to jediná vysoká vojenská škola u nás.
2: Už jedou!
1: Tehdejší šéf JATu Gianni Agnelli a sovětský ministr průmyslu podepsali v Moskvě před 60 lety v roce 1966 smlouvu o výrobě automobilů. Licenční Fiaty 124 se jmenovaly nejdřív Žiguli, pak VAZ a proháněly se i po našich silnicích.
3: Krásné šanti samochodky.
1: Country rádio dneska slaví 35. Vysílat začalo 15. srpna 1991. Islamistické hnutí Talibán po rychlé a překvapivé ofenzivě obsadilo před 5 lety metropoli Kábul a prakticky celý Afghánistán. Postup umožnil odchod amerických vojáků a jednotek dalších zemí NATO. Loni se setkali na Aljašce na letecké základně v Anchorage Donald Trump a Vladimir Putin. Za zavřenými dveřmi jednali o Ukrajině. Žádná dohoda nepadla. Kulatých 80 má americký skladatel Jimmy Webb. Proslavila ho třeba hudba k animovanému filmu Poslední jednorožec. A já přeju hezkou sobotu.
4: A já přeji dobré ráno a už za chvíli nabídneme počasí, spojíme se s Českým hydrometeorologickým ústavem.

0: Už za malou chvíli v Dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň vyrazíme na Šumavu. Tam je nová cyklostezka, přidáme o ní podrobnosti a teď 2 minuty po 7:45, pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: To do Dobrého rána přinese Martin Adamovský, vítejte.
2: Krásné ráno.
0: Jaké je to ráno, je opravdu krásné?
2: Tak záleží, jestli máte rádi modrou oblohu, bezoblačnou, tak určitě pro vás krásné bude. Jinak samozřejmě máme chladno relativně dost, přece jenom ty noci jsou dlouhé, i když ten vzduch nad naším územím je teplý, což se projevilo i nočními teplotami na horách, kde bylo nějakých 18-19 stupňů, tam bylo hodně teplo, ale v těch nižších polohách, hlavně v údolích, ty teploty klesaly i pod 10, třeba v Tachově jsme měli jenom 8. Teďka máme kolem nějakých 12-13 stupňů, nejtepleji na těch horách, kde máme většinou lehce přes 20 a jinak jasno.
0: Druhým dnem pokračují chodské slavnosti, tak jaké počasí tam posluchači, kteří vyráží za dobrou muzikou, mohou očekávat?
2: Tak určitě pěkné, ale na druhou stranu také docela to může být složitější, protože dnes bude už hodně teplo, ta odpolední maxima budou i kolem nějakých 34-35, na Plzeňsku může být až 37 stupňů, takže ta zátěž teplem bude určitě silná, takže pozor na to, určitě velký pozor, samozřejmě nějaký alkohol během dne není úplně ideální věc v takovýchto teplotách, hodně pijte, takže pozor, může to být docela komplikovanější, no a během dne bude víceméně zcela jasno až do těch večerních hodin, kdy může přibývat nějaká řídká slabá oblačnost od západu, ale víceméně čeká nás velmi teplý sluneční den.
0: S deštěm dneska počítat nemáme, ani náhodou.
2: Ani náhodou, bohužel.
0: Martin Adamovský, děkujeme za informace o počasí a za hodinu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Chodské slavnosti v Domažlicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte si odpočinout do naší rozhlasové zóny. Čeká vás mobilní rozhlasové studio, kavárna, fotostěna, lehátka, mlžítko pro děti i vaši oblíbení moderátoři. Po celý den nabídneme živou hudbu, zajímavé rozhovory a spoustu zábavy pro malé i velké. Najdete nás na náměstí Míru vedle Domažlické věže. Těší se na vás Michaela Vondráčková, Vladimír Šťovíček, Zdeněk Vejvoda nebo Josef Kuneš. Zastavte se za námi a užijte si chodské slavnosti s Českým rozhlasem Plzeň.

0: Ta 40-letá a stále krásná. Lucie Vondráčková v Dobrém ráno Českého rozhlasu Plzeň. Nově otevřený úsek cyklostezky U Stožce na Prachatickou propojil českou a bavorskou síť stezek. Vede od Rosenauerova podniku až k hranici s Německem. Propojka měří zhruba půl kilometru, zkrátí ale výrazně cestu na Třístoličník nebo k nádraží Strojbachlauze.
1: Vidíte, jak máme krásně vyštěrkovanou cestu. Je 2 metry široká, takže je to komfortní pro cyklisty.
2: Na novou cyklotrasu, která vede od Rosenauerova pomníku k německé hranici do Bavorska, jsem se právě vydala s ředitelem Šumavského národního parku Pavlem Hubeným.
1: Dřív tady býval smyk jenom na přibližování dřeva.
2: I když jde o tak krátký úsek, bylo poměrně obtížné tuhle cyklotrasu povolit a udělat.
1: Ten nápad vzniknul už před nějakým 15 lety určitě, takže jsme hledali řešení, jak to udělat optimálně. Pochopitelně jsme v Národním parku, nemuseli jsme si nechat tu stavu povolit, museli jsme nechat posoudit vliv na evropský významné druhy.
2: Cyklisti si díky této cyklotrase významně zkrátí cestu na Třístoličník.
1: Tady je skvělá cyklotrasa už stará, že okolo Schwanzenbergského plavebního kanálu, který začíná právě u pomníku. Ale kdo chtěl se dostat na Třístoličník, tak to musel objíždět celý zpátky dolů do Nového Údolí a pak nahoru, takže teďko téměř po vrstevnici a to zkrácení je zhruba 11 km.
2: Někteří cyklisté si tudy právě zkracovali cestu do Bavorska, s tím se setkávali i strážci Šumavského parku, například Jaroslav Koranda.
3: Vzhledem k tomu, že v Národním parku Šumava je jízda na kole pouze po vyznačených cyklotrasách, tak tady to bylo zakázané. V těchto místech jsme potkávali cyklisty vcelku běžně. Někteří byli slušní a kola tlačili, ovšem někteří tu i projeli.
2: Tento nový úsek cyklotrasy od Rosenauerova pomníku na německou stranu uvítali i manželé Eva a Jiří Pospíšilovi z Litomyšle. Byli mezi prvními, kteří si ji projeli.
4: To je pro nás skvělá zpráva, protože kdybychom to objížděli, tak jsme měli naplánovanou trasu a možná bychom ji celou nemohli ani na elektrokole dokončit.
2: Malý úsek cyklotrasy vnímá jako velký a významný krok v příhraniční spolupráci. Sebastian Gruber, okresní rada Freyung Grafenau.
5: Je to další propojení našeho společného přírodního prostoru. I takovýhle malý projekt může přispět k tomu, abychom v současné nestabilní době mohli v Evropě žít společně a svobodně.

0: Je 7:30, dobré ráno.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Domažlicích dnes začíná hlavní program 72. chodských slavností a vavřinecké pouti. Návštěvníci mohou dnes i zítra využít posilové, autobusové i vlakové spoje. Připravena jsou také odstavná parkoviště na okrajích města. Plzeňský kraj opět prodloužil na žádost hasičů zákaz rozdělávání ohňů. Kvůli suchu a vysokým teplotám platí mimořádná protipožární opatření do 22. srpna. V Břasích na Rokycansku upravují sociální zařízení v domech s pečovatelskou službou. Dělníci přestavují koupelny na bezbariérové. Podle vedení obce už řemeslníci zmodernizovali polovinu z celkem 62 bytů. Zahrada Strakovy akademie v Praze zůstane dnes kvůli vysokým teplotám pro veřejnost nepřístupná, informoval o tom úřady vlády. V sezóně jinak bývá každou sobotu otevřená. Ve Francii začíná dvoudenní stávka posádky letecké společnosti EasyJet. Letušky a stevardi britského nízkonákladového dopravce požadují lepší pracovní podmínky a kritizují například nestabilitu pracovních směn. Dva vlaky během 24 hodin vykolejily za jízdy na jihu Anglie. Vyšetřování příčin obou nehod teprve začíná, podle předběžných závěrů v nich ale velkou roli sehrála aktuální vlna veder. Tenistka Sara Bejlek porazila na turnaji v Cincinnati v českém derby bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou 6-0, 6-2 a postoupila do druhého kola. V něm narazí na další krajanku Barboru Krejčíkovou. Uspěla také Nikola Bartuňková a Tereza Valentová. Čtvrtým kolem dnes pokračuje první fotbalová liga. Plzeň hostí na domácím stadionu ve Štruncových sadech Zlín. Utkání začne ve 20 hodin. A jak dnes bude? Čekejte jasno nebo skoro jasno, večer až polojasno. Nejvyšší teploty 33 až 36, na Plzeňsku až 37 a na horách do 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Jak už jsme vás informovali, k nehodě došlo mezi Újezdem a Zábělou na okraji Plzně. Jedná se o dopravní nehodu se zraněním. Projíždějte tímto úsekem opatrně a ať se vám nehody vyhnou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 7:32, dobré ráno, znáte obec Prádlo na jižním Plzeňsku. Už za chvíli budeme pátrat potom, proč se obec jmenuje právě Prádlo.
1: Dobré ráno a Jiří Trnka.
2: A Michal David.

0: Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 9 minut po půl osmé, pojďme na jih Plzeňska.
1: Místopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
0: Napadlo by vás, že název obce Prádlo souvisí s rýžováním zlata. V našem seriálu vám to vysvětlíme.
2: To je takový trošku úsměvný název. Někdy se nám i lidi smějí, že jsme se narodili v Prádle, ale my na to máme takovou pěknou odpověď, že jsme se narodili v Prádle a oni se narodili nazí.
3: Říká vtipně hned v úvodu našeho povídání kronikářka obce Marie Bílková a naráží tak na samotný název obce Prádlo. V zápětí také dodává, jak k němu zdejší obec přišla.
2: Souvisí to s příchodem mnichů cisterciáků, kteří přišli sem pod Zelenou horu, to je 5 kilometrů tady odsud, a založili 1144 klášter.
3: Přibližuje s tím, že právě klášterů patřilo několik vesnic okolo a jednou z nich bylo i Prádlo.
2: A tady v Prádle, to byla taková grangie, takové hospodářské zázemí toho kláštera, tak tady vypírali zlato z řeky Úslavy. Je možné, že ten název také souvisí se slovem bradlo, což byly takové zábrany v řece, které zpomalovaly tok vody a předně se dávaly ovčí kožešiny, na kterých se zachycovaly zlatinky. Teď už tady ta zlatonosná Úslava neteče.
3: My akorát stojíme před kostelem a povýšení svatého kříže, který, jak jste mi prozradila, také souvisí s cisterciáky.
2: Cisterciáci všude, kam přišli, tak postavili buď malý kostelík nebo nějakou svatyni zasvěcenou paně Marii, protože uctívali to vtělení Krista. A tady ten presbytář je cisterciácká stavba. Potom ten kostel byl rozšířen, v 16. století dosahoval asi do 2/3 nynější stavby a ve druhé polovině 19. století byl ještě rozšířen.
3: My jsme došli k místní kapličce.
2: To je bývalá márnice. Ten hřbitov byl zrušen v roce 1925. Samozřejmě ta márnice chátrala. A až za pátera Slávka Holého byla opravena a byla přeměněna v nákapli svatého Mikuláše.
3: Teď jsme došli před kostelní bránu, kde je deska na památku krátkého pobytu Josefa Kajetána Tyla v Prádle.
2: V roce 1856 se zastavil tady v Prádle, už byl na smrt nemocný. Ti lidé kolem něho požádali kuchařku na faře, aby mu přinesla něco k jídlu. Kuchařka je skoro vyhnala, ale vyšel farář páter František Květoň, poznal Josefa Kajetána Tyla, nařídil jí, aby mu přinesla teplou polévku a pak se běhli i prádeláci a přinesli mu mléko, smetanu, vajíčka, máslo, takže tady byl dobře pohoštěn.
3: Z Prádla na jižním Plzeňsku, Anděla Blašková, Český rozhlas.

0: Josef Beck a Alena Vránová, zajímavý film, to je název Cenky, ta nás vysílání Českého rozhlasu Plzeň bude bavit ještě do 8 hodiny. Teď je čas na informace o počasí.
1: Počasí.
0: Máme pro vás včetně aktuálních teplot v Plzeňském kraji. Pojďme na tu úplně nejvyšší teplotu, ta je překvapivě na horách. 21 stupeň Celsia je teď na Špičáku a jenom o pár kilometrů vedle na Horské Kvildě, tak jsou zatím necelé 4 stupně. Plzeň ta hlásí necelých 15 stupňů. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer přechodně až polojasno. Teploty 33 až 36 stupňů Celsia, na Plzeňsku ojediněle až 37, na horách 31. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou během dne většinou dobré a biozátěž to je na nejvyšším, tedy třetím stupni.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: pasuje viac môj.
1: Za 9 minút už bude 8 hodín, vy posloucháte Český rozhlas Plzeň, tady je dobré ráno.
2: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
3: Tady je má.
4: Ty už se vracíš, miláčku?
3: Jak to už? No snad akorát, ne?
4: A nebylo ti v tom kině beze mě smutno?
3: Už zase začínáš, už zase začínáš.
4: Ne, pokračuju.
3: No přece viděla si pozvánku, miláčku, já přece nemohu za to, že na filmové premiéry platí pozvánka jenom pro jednu osobu.
4: No snad vědí, že jsi ženatý, ne? Nebo to tajíš?
3: No prosím, tajím. No kdyby si tam každý přivedl manželku, tak musí představit kino, prosím tě.
4: Tak alespoň uznej, že jsou to hulváti.
3: No prosím, jsou to hulváti, ano, neříkám, že ne, ale nemůžeš kvůli tomu nadávat mě.
4: Jo, můžu, jsem tvoje manželka.
3: Maria. Prosím. Miláčku, já ty pozvánky nedistribuju. Kdyby to nepatřilo k mým zaměstnaneckým povinnostem, ani párem koni by mě tam nedostali. Mám toho lízání plátna až po krk.
4: Stálo to vůbec za to?
3: Ano, takovej příběh. Mohu dostat čaj?
4: Se to jmenovalo?
3: Ale ne, jestli já mohu.
4: No, dostaneš pikvika, když mi budeš za to vyprávět obsah.
3: Když pro boha tě, prosím, jsem unavený. Zajdeš si někdy na to?
4: Sama, veď, no.
3: Sama.
4: Nebo to tak vidíš, že to neuvidí.
3: Ale třeba to budou dávat v televizi, je to dost špatný, mohli to tam nasadit brzo.
4: V pondělí se mě v kanceláři zeptají, jaká byla premiéra, a mám snad říct, já nevím. Dostali jsme pozvánku jen pro jednu osobu, zatímco ta druhá čuměla na blikající bedinku doma sama, celou sobotu.
3: No, prosím tě, tak když na tom trváš, můžu ti to říct, prosím, dvěma slovy.
4: Nechci stručný výtah, já chci podrobnosti, tak hezky. Hezky, jak to bylo? Po pořádku, tak ses posadil a začaly reklamy.
3: Ale ty přece na premiérách nejsou.
4: No to je škoda, to vás okrádají.
3: Ten čaj je vařící.
4: No tak aspoň máš čas na vyprávění. Tak co?
3: No, byl to film, který...
4: Opravdu?
3: No tak budeš mluvit ty nebo já.
4: Ty, miláčku, ty.
3: No byl to film, jak bych tak řekl, víš, na jedné straně byl realistický a na druhé straně jaksi takový neurčitý styl, současný, s jemným přídechem naznačující kamery.
4: Jo, a co děj?
3: Prosím?
4: Děj.
3: Jaký děj?
4: To snad to mělo nějaký děj, nebo ne?
3: Jo, tak děj, ano, samozřejmě, že to mělo děj. Nádherný děj to mělo. Odehrává se to v Maroku,
4: jo.
3: Představ si sluneční den, dcera majitele benzínové pumpy tankuje benzín do auta obchodníka s ovocem. Je to starší člověk orientálního typu, asi takhle.
4: To děláš hezky.
3: Ano, víš? Jako chlapec ztratil paměť při srážce dvou oslých spřežení.
4: To je strašné.
3: Tak podívej, jestli se ti to nelíbí, tak já nemusím pokračovat.
4: No, pak je to strašně úchvatné. Tak ona těbuje benzín, jo? Hadicí.
3: Jo, a on se ti na ní takhle kouká.
4: Na tu hadici?
3: Ne, na ní.
4: Na co ti filmaři nepřijdou?
3: No a najednou se mu začnou vynořovat obrázky, jako vysokoškolák.
4: No, on je ten prodavač ovoce vysokoškolák.
3: Jo, ale neví o to.
4: Jo, on jako ty, viď? Takovéhle drama by si hned tak někdo nevymyslel.
3: No počkej, tu ještě nic není. Hlavní události se odehrávají až v druhé části příběhu.
4: Jo, tak ono to má pokračování.
3: Pokračování a nádherné pokračování. A co ty, miláčku, co pak? Co ty si dělala celý večer?
4: No, seděla jsem u televize, To víš, málem jsem usnula.
3: Nebo...
4: A nic, no, nic.
3: Vůbec nic? A ani nikdo netelefonoval?
4: Jo, to ano, to telefonoval. Hned jak si odešel, volali z filmového klubu, že se dnešní promítání nekoná a že se odkládá na příští středu.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: V Plzni dnes začíná Sportmánie. Akce u Vchynicko-Tetovského kanálu na Šumavě dnes představí práci vorařů, na vodu ale nevyjedou. Ministři se v pondělí po dvoutýdenním volnu vrátí do Strakovy akademie. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 37 stupňů. Jsou tu zprávy s Janem Čubrem. Pěkné ráno. Začíná další ročník plzeňské Sportmánie. Za obchodním centrem Plaza si mohou lidé vyzkoušet zhruba 50 sportovních disciplín. Stejně jako v minulosti můžou mladší návštěvníci vyhrávat medaile. Připravené jsou i tradiční rozcvičky, autogramiády, ale i další program. Doplňuje plzeňský radní pro oblast sportu Tomáš Morávek z Pro Plzeň.
5: V pondělí nás čeká den s městskými obvody, kdy mezi sebou zástupci městských obvodů budou sportovat a budou se sami prezentovat, co mají dobrého na obvodě, především sportovní věci. Ve čtvrtek nás čeká den z nadací sportující mládeže a z nadací západočeských olympioniků a přednáška fyzioterapie a o zdravé výživě a jinak spoustu autogramiát, třeba velmi úspěšný sportovkyně Veroniky Jílkový.
3: Přesný program najdou zájemci na webu sportmanie.eu. U Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu se dnes lidé dozvědí vše o historii dřevařství a plavení dřeva na Šumavě. Akce začne v 10.30 u Hradlového mostu Rechle nedaleko Modravy. Pořadatelé připravili ukázky starých řemesel, vázání vorů i audionahrávky pamětníků a historické dokumenty. Hlavní tahák, tedy samotná voroplavba, se ale kvůli nedostatku vody konat nebude, říká za organizátory Karel Eschner.
6: Můžou se rodiče s dětmi vyzkoušet dobové nářadí, bude tam takzvaný dědek, na kterém si můžou pomocí pořízu opracovat nějaký kousek dřeva a tak dále. A vody jsou složeny na břehu. Ovšem nebudeme pouštět do vody, protože voda skutečně není. Je tam asi 12 cm vody a to bychom nikam nedopluli.
3: Akce se koná už desítky let. Letos je to poprvé, kdy vory nevyjedou. Po dvoutýdenním volnu se v pondělí do Strakovy akademie vrátí ministři koaliční vlády. V končícím létě je čekají tradiční jednání o rozpočtu na příští rok a také akce spojené s komunálními a senátními volbami. V úterý a ve středu se do centra pozornosti vrátí přípravy rozpočtu na příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO absolvuje rozhovory o potřebách jednotlivých rezortů s jejich šéfy. Irán se podle tamní diplomacie ještě nerozhodl, jestli obnoví rozhovory se Spojenými státy. Ministr zahraničí Abbas Araghchi to řekl v rozhovoru pro iránský zpravodajský portál Shahrarar News. Aktuálně si podle něj Teherán s Washingtonem jen vyměňují zprávy prostřednictvím Kataru a Pákistánu. To ale podle Araghchiho nelze označit za skutečná jednání.
4: Sport.
3: České volejbalistky v generálce na domácí mistrovství Evropy podlehly i podruhé Srbkám. V Bělehradě v přípravném zápase bez diváků prohrály s vicemistrněmi z minulého šampionátu 0-3 na sety.
4: Počasí.
3: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, večer přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů, na Plzeňsku ojediněle až 37, na horách do 31 stupňů Celsia. Foukat bude slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž na stupni 3 tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Pozor dávejte na dálnici D5 ve směru na Rozvadov na kilometru 77,5, což je úsek v tunelu Valík. Leží na vozovce zatím blíže neurčený předmět. Projíždějte proto tunelem s velkou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Pět minut po 8. hodině, tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň a dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se bude věnovat spánku ne tomu lidskému, ale tomu zvířecímu a to už za chvíli s Martinem Písaříkem. I proto buďte s námi dál. Dneska je sobota 15. srpna a svátek mají Hany.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci. Třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Lidé na severním Plzeňsku raději zalévají zahrady v noci, aby je sousedé neviděli. V obcích totiž vysychají vrty s pitnou vodou a vodu do vodojemů vozí cisterny. Proč je v době sucha vlastní studna čím dál větší riziko? Tyto informace od nás dostanete v dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň už za chvíli.
1: Počasí.
0: Nabízíme o 9:45. Teploty už se nám zvyšují, například v Žákavě na jižním Plzeňsku 12 stupňů Celsia, v Třemošné 16 a v Kralovicích už 14 stupňů Celsia. A jakže bude dnes? Bude jasno nebo skoro jasno, večer přechodně až polojasno. Teploty 33 až 36 stupňů Celsia, na Plzeňsku ojediněle až 37 a na horách 31 stupeně Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou během dne většinou dobré a biozátěž na nejvyšším 3. stupni.
1: Povídka na sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Říká.

0: Vysychající studny a úbytek podzemní vody trápí čím dál víc obcí v Česku, včetně Plzeňského kraje. Třeba do Kres nebo Vidžína na severním Plzeňsku už musí vodohospodáři do obecních vodojemů pitnou vodu dovážet. Jediným spolehlivým řešením tak zůstává napojení na dálkový vodovod z Plzně nebo nové obecní vrty.
1: K obecnímu vodojemu nad obcí Krsy na severním Plzeňsku právě přijíždí cisterna s pitnou vodou. Obecní vrty už nestačí a vodohospodáři musí pitnou vodu dovážet.
2: Šetříme pořád. Někdo zalejvá i v noci, jo, aby ho nebylo vidět.
1: Popisuje aktuální situaci s nedostatkem.

0: Česku, jako jsou Polínka, Olešovice nebo třeba Vidžín u Úterý. Lidé dlouho spoléhali na vlastní studny a vrty, jenže ty s postupujícím suchem selhávají. Potvrzuje to i starosta plzeňského obvodu Malesice Aleš Tolar z hnutí STAN.
1: Díky tomu, co se tady děje s klimatem a jaká je aktuální situace, kdy lidem vysychají studny, ochota lidí připojit se je. Ten městský vodovod na ten je prostě spolehnutí v tom smyslu jednak kvalita a množství dodávané vody, ale i v případě té nouze, že vodárna zajistí ten náhradní zdroj. To spolehnutí na ty vrty prostě v dnešní době není.
0: Vodohospodáři proto důrazně doporučují všem, aby využili možnosti napojit se na veřejnou síť, kde to jen jde. Pokud soukromá studna na pozemku vyschne, majiteli nikdo nepomůže. U dálkového vodovodu dodavatel garantuje náhradní zásobování.
2: Pokud mají možnost se připojit k vodovodnímu řádu obecnímu, ať to udělají.
0: Shrnuje mluvčí vodárny Plzeň Alena Výborná.
2: Předejdou té situaci, že jim dojde voda i ve vrtu a budou moci čerpat vodu vlastně z toho obecního řádu. My jsme jako dodavatel zavázáni k tomu tu vodu dodávat.
0: Vodárna Plzeň aktuálně zásobuje je 250 000 odběratelů. Z hlavní úpravny v Plzni na Homolce vede dálkové potrubí do nejvzdálenějších míst skoro 20 kilometrů, například do Zbůchu nebo do Lan. Z obce Krsy na severním Plzeňsku, Pavel Hala, Český rozhlas. Mám.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Bohouš bude jmenován zasloužilým všeumělcem. Seriál Chalupáři. ČT 2. Ve zrůdném těle se ukrývá laskavé srdce a vznešený duch. Anthony Hopkins jako zvoník od Matky Boží. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea známého hudebníka, politika a moderátora dokument Michal Prokop, Až si pro mě přijdou. A hned poté koncert Michal Prokop Live 80. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Půl deváté, dobré ráno.
3: Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Plzeňský kraj dnes a zítra posiluje dopravu na chodské slavnosti v Domažlicích. Organizátor veřejné dopravy, společnost Poved, posílí vlaky z Plzně a Stachova a na autobusových linkách z Plzně a Sklatov nasadí vozy s větší kapacitou. Plzeň i všechna další okresní města v plzeňském kraji se v posledních 4 letech nemusela zadlužovat. Jejich rozpočty díky vyššímu podílu na sdílených daních a také díky dotacím posilovaly. Jak zjistila ČTK, hospodaření ve valné většině skončila s přebytky. V Plzni dnes začíná největší sportovní akce pro veřejnost – Sportmánie. V parku za Plazou se představí více než 100 sportovních klubů nebo spolků. Děti i dospělí si pod odborným dohledem trenérů a členů klubů vyzkouší zdarma téměř všechny sporty. Skoro polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo koloběžce, neměla helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu. Ten se zabýval více než 17 nehodami dětí do 14 let. U malých cyklistů neměli při nehodě přilbu zhruba 4 z 10. V Česku je přitom povinná pro cyklisty i jezdce na koloběžkách do 18 let. Většina požárů v okolí chorvatského letoviska Omiš je pod kontrolou, informoval o tom šéf tamních hasičů. Kvůli rozsáhlému požáru se muselo evakuovat přes 2000 lidí, včetně asi 300 českých turistů. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na 50 znak. Závod v Paříži ovládl o jedinou setinu sekundy před Rusem Kolesnikovem. A dnešní počasí čekejte jasno nebo skoro jasno, večer až polojasno. Nejvyšší teploty 33 až 36, na Plzeňsku až 37 stupňů, na horách do 31 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: S uzavírkami také dnes počítejte v centru Domažlic, kde se konají chodské slavnosti. Při cestě z Plzně do Domažlic pak počítejte s mírným zdržením mezi Chotišovem a Stodem. Opravuje se tam povrch vozovky. Dopravní nehody z regionu aktuálně hlášeny nemáme. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Má fór jako vtip něco společného s úslovím dát někomu fóra? Řekne za chvíli dnešní slovíčkaření.
3: Dobré ráno

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Fór. Slovo hojně užívané pro vtip nebo anekdotu. Chceme-li zjistit, kde se u nás vzalo, musíme zase do němčiny. Asi sami cítíte, že moc česky to nezní. Takže základ je v německém Vortrag, což znamená přednes nebo proslov. Postupně se zkrátilo na Vor s lehkým významovým posunem, dělat někomu vtipné představení. Dobrá, pochopili jsme, ale jak si potom vyložit slovní spojení dát někomu fora ve významu dát někomu náskok nebo výhodu? Co má náskok společného s vtipem? Tenhle for však pochází z francouzského slova fora, což je výhoda. Původně totiž na dostizích slabší kůň dostal na startu náskok, kterému se říkalo forum, a později se to rozšířilo do dalších sportů. A tak klidně můžete použít větu udělal dobrý for, když na začátku závodu dal soupeři fora, aby ho zesměšnil. A je nám jasné, že není for, jako for.
2: Český rozhlas Plzeň.
3: A za 5 minut bude 8:45. Teplotní rekordy Plzeňského kraje pro 15. srpna. Bolevec, rok 1983, 2 stupně Celsia a 36 stupňů bylo v Plzni na Mikulce loni, rok 2025. Jak bude dneska, povíme za chvíli.
2: Rádio vašeho kraje.

0: Srnická pouť u Hautfalské kaple, také chodské slavnosti a nebo Zvíkovecká pouť. Na tyto akce vás pozveme v ranním vysílání Českého rozhlasu Plzeň už za chvíli.
1: Počasí.
0: Martin Adamovský, přejeme mu dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jak se nám za hodinu počasí změnilo? Stoupají teploty?
2: Stoupají, nejtepleji máme aktuálně stále v horských oblastech, takže na Šumavě, na hřebenech máme i kolem 23-24 stupňů v těch nižších polohách, zatím kolem 17-18, ale samozřejmě obrátí se nám to. Postupně nejtepleji bude právě v těch nižších polohách, no a převažuje nám, nebo respektive máme zcela jasnou oblohu.
0: Plzeňský kraj čeká řada akcí a během toho dnešního dne bude velice horko. Je to pravda, že?
2: Určitě bude, takže upozornění, ty teploty budou stoupat v těch nižších polohách na 30 i výrazně, dnes nějakých 33 až 36, na Plzeňsku až 37, takže teploty opravdu hodně vysoké, už se silnou zátěží teplem, takže počítejte s tím, určitě pozor, samozřejmě hodně tekutin, žádný alkohol během dne, vyvarovat se spíš tomu přímějšímu slunečnímu svitu někde ve stínu a určitě samozřejmě dávejte pozor, hlavně starší lidé, ale i děti nebo těhotné ženy, tak ty jsou nejvíce postižené, mohou být nejvíce ovlivněné těmi vysokými teplotami, takže na to pozor. Jinak během dne nás čeká jasno, nějaká slabší oblačnost se může objevit až k večeru, večer do té doby zcela jasno.
0: Zítra, tedy neděle, ta bude rovněž takto extrémně horká.
2: Nebude, už bude trošičku chladnější vzduch nad naším územím, ale pořád ty teploty budou stoupat i přes 30 odpoledne v těch nižších polohách, ale už by to nemělo být k 35, ale v nějakých 32, 33 ještě být může. Zítra už bude víc oblačnosti, ráno ještě jí bude relativně málo, ale už během rána dopoledne se nám začne částečně zatahovat od západu. Co se týče srážek, s těmi je to komplikovanější, ale nějaká první možnost s malou pravděpodobností na nějakou přeháňku bude někdy spíš později odpoledne k večeru. Možná se objeví někde i nějaká bouřka, ale počítejte, že opravdu ta šance je malá, pokud tak to bude na malé části území a potom během noci na pondělí ta šance bude potom vyšší na ty srážky.
0: Bude vyšší, což tedy znamená, že z neděle na pondělí tak můžeme očekávat déšť. A ty další dny všeobecně, je tam nějaký den, kdy můžeme tak nějak plošně v plzeňském kraji očekávat, že skutečně alespoň nějaká voda přijde?
2: Plošně asi největší šance v tuto chvíli to vypadá na právě tu noc na pondělí, v tu druhou polovinu noci a potom v ranních hodinách v pondělí by těch srážů mohlo být docela dost. I pravděpodobné jsou bouřky v těch ranních hodinách, takže to by mohlo nějakých 10 mm aspoň lokálně spadnout na řadě míst, nejenom úplně na malé části území. Potom v pondělí odpoledne ještě i nějaké přehánky, ty budou zase lokálnější a pak ty další dny už s těmi srážkami nevypadají úplně nějak zásadně, ale počítejte, že to sucho ty srážky stejně nevyřeší, to vůbec ne, ten deficit je velký, takže spíš jenom tak provlhčí ty vrchní části půdy.
0: Alespoň nějaká voda. Informace o počasí, Martin Adamovský. Děkujeme za ně a pěkný den přejeme.
2: Hezký den.
1: Chodské slavnosti v Domažlicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio. V sobotu po 11. hodině vysíláme živě z hlavního pódia u branky pořad s Plzeňáky za folklórem. V neděli po 12. hodině vás zveme na živé vysílání pořadu Písničky na přání. Oblíbenou písničku můžete poslat přímo z naší odpočinkové zóny na náměstí Míru vedle Domažlické věže. A po 14. hodině v neděli zažijete na vlastní uši pořad Žijeme tu s vámi speciál se zajímavými hosty. Poslouchejte nebo přijďte za námi na chodské slavnosti 15. a 16. srpna. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Petr Kolář, navzdory hříchům, dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, za 8 minut bude 9 hodin a pokud ještě nemáte zcela hotové plány pro dnešní, tedy 15. srpnový den, tak měli bychom tady pro vás nějaké lano.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni Křinicích a Nýřanech.
2: Sudovi Šrot, Republice Ocel.
1: Tipy pro volný čas.
0: A začínáme na severu Plzeňska v Manětíně. Zahraje od 19 hodin písničkář Mirek Kemmel. Jeho tvorba je vážná a výrazně poetická a na plovárně zahraje s kytarovým, akordeonovým a kontrabasovým doprovodem. Na ostrově Santos v Sušici vystoupí od 20 hodin písničkář Pekář. Jeho koncerty jsou plné humoru, nadhledu i písniček o obyčejném životě, které si publikum často zaspívá společně s ním. Doma Žlice žijí druhým hlavním dnem chodskými slavnostmi a Vavřineckou pouští. Dnes od 11 hodin tam na hlavním pódiu na náměstí u brány můžete navštívit i rozhlasový pořad s Plzeňáky za folklorem. U Hautsvalské kaple na Šumavě začíná v 10 hodin cernská pout. Ta připomene 20 let od obnovení tohoto poutního místa. Součástí programu bude odhalení a slavnostní požehnání nové skleněné sochy Panny Marie Lurdské od Vladiny Tesařové. O hudební doprovod se postarají tatovští hornisté. V přírodním amfiteátru ve Zvíkovci dneska od 14 hodin Zvíkovecká pouť aneb Zvíkovec dětem. Děti se můžou těšit například na taneční vystoupení Petra Kuneše a Petry Havránkové. Velkou bublinovou show děti si užijí tvořivé dílny, malování na obličeji, jízdu na koni nebo dětskou diskotéku. Chybět nebudou ani hasičská auta a oblíbená hasičská pěna. Po skončení odpoledního programu začíná ve 20 hodin retroparty pod širým nebem s muzikou 80. ale také 90. let. A v katovském bistru Zrno zahraje dneska od 17 hodin plzeňská kapela Nixies. Jejich program nabídne směs jazzu a rocku. Hrát se bude pravděpodobně venku před kavárnou, kdyby náhodou pršelo, tak to bude uvnitř.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni Křinicích a Nýřanech.
2: Sudovi Šrot, Republice Ocel.
1: Český rozhlas Plzeň. Radio Vaš.

takové bylo dobré ráno víkendové Českého rozhlasu Plzeň. Za 3 minuty bude 9 hodin, to je čas, kdy nás čeká další kompletní zpravodajský servis. A po 9. hodině začíná dobré dopoledne a to u nás začíná magazínem Mezi nebem a zemí. I proto buďte s námi dál, já jsem Jiří Trnka a přeji vám krásný den.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Architekti navrhují zastřešit zříceninu hradu Radyně. Horažďovická zámecká zahrada dnes bude hostit piknikový koncert. Senátní výbor žádá vládu o zřízení pracovní skupiny k velkoplošným požárům. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno s teplotami do 37 stupňů. Aktuální zprávy přináší Jan Čubr. Město Starý Plzenec má k dispozici studii, jak proměnit a obnovit hrad Radyně. Architekti v ní navrhli opatření, jejichž cílem je chránit původní části zříceniny, omezit zatékání dešťové vody do hradu a zvýšit bezpečnost a komfort návštěvníků. Jak uvedl starosta Jan Eret, zvolený za nezávislé, studie počítá se zastřešením Radyně na úrovni třetího podlaží paláce prosklenou střechou.
2: To znamená, že střecha bude zapuštěna a nebude zvenku vidět. A tahle střecha má odvést srážkovou vodu z interiéru zříceniny a usnadnit pravidelnou údržbu koruny zdiva, aniž by byla narušena charakteristická silueta hradu. Doplněné schodiště má umožnit přístup na střechu, která by současně sloužila i jako vyhlídková plošina.
0: Studie navrhuje například i nové schodiště ve věži s menším sklonem, než má to současné. Samotná studie neznamená začátek stavby. Jedná se o dokument, na základě kterého město rozhodne o dalším postupu. Festival Ševčíkova akademie v Horažďovicích letos nabízí přes 20 koncertů. Podle jeho ředitelky Barbory Jodas je otevřený všem posluchačům bez rozdílu věku i předchozích zkušeností s klasickou hudbou. Kromě velkých slavnostních koncertů totiž nabízí i akce s uvolněnější atmosférou, třeba dnešní piknikový koncert v zámecké zahradě Parkán.
3: Piknikový koncert je taky moc krásný, tam vlastně hrajou mladší účastníci od 8 do 15 let, hrajou komorní hru, to znamená, jsou to malé soubory do 4 lidí a tam to je třeba ideální koncert pro rodiny, protože tam se dá sednout na deku a můžete si u toho reálně udělat piknik a dát si kafíčko a prostě u toho poslouchat krásnou hudbu.
0: Piknikový koncert začne v 15 hodin. Večer pak na náměstí bude velký gala open air koncert. Senátní výbor pro územní rozvoj a životní prostředí žádá vládu o zřízení mezirezortní pracovní skupiny. Zaměřila by se předcházení velkých požárů v krajině, včetně chráněných území. Měli by v ní být zástupci ministerstev, hasičů i samospráv. Skupina by měla připravit návrhy různých opatření i legislativy a předložit je senátorům do konce roku. Stojí to v usnesení, které výbor tento týden přijal. Česko podle výboru čelí stejně jako střední Evropa zvýšenému riziku požárů v důsledku změny klimatu. Ministerstvo životního prostředí vznik takové skupiny už dříve avizovalo. Počet potvrzených obětí zemětřesení na jihu Indonésie stoupl na 20 a pravděpodobně ještě poroste. Některé odlehlejší oblasti ostrova Flores totiž podle zpráv agentury Reuters zůstávají kvůli sesuvům půdy odříznuté od zbytku světa. Otřesy o síle 7,7 stupně zasáhly oblast brzy ráno tamního času. Epicentrum bylo v moři severně od ostrova Flores v hloubce 10 kilometrů.
1: Sport.
0: Fotbalovou Spartu posílil Matěj Jurásek. 22-letý křídelník a bývalý hráč Slávie přišel na Letnou na roční hostování s opcí z druholigového anglického Noriče. Sparta o tom informovala na svém webu.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, večer přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů, na Plzeňsku ojediněle až 37, na horách do 31 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky během dne většinou dobré a biozátěž na nejvyšším, tedy 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Opatrně na dálnici D5 na kilometru 104 ve směru na Rozvadov, srazila se tam dvě osobní auta. A zpomalte také na silnici 171 na příjezdu do Sušice ve směru od obcí Chmelná a Podmokly, na vozovku se tam dostaly krávy. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
4: Na Šumavě se letos chytají kouzelné rybičky, nejsou ale na talíř, pomáhají plnit přání lidem, kterým už vlastní síly nestačí. Řekneme vám, jak tahle neobvyklá sbírka Charity Sušice funguje. Čeští filmaři a novináři mají u Dalajlámy dlouhá léta tak trochu protekci, říká režisér William Poltikovič. V kinech se objevil jeho snímek Dalajláma – oceán moudrosti, řekne nám o něm víc. Pozoruhodné sakrální památky a stavby najdete v Pilníkově na Trutnovsku. Karel Sladký zjišťoval víc. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková a přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Helenu Vondráčkovou jsme zahráli v úvodu této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pokud vás letní cestování zavedlo na Šumavu, možná jste v Sušici, na Modravě, v Kašperských horách, v Prášilech nebo na dalších místech narazili na síť plnou barevných rybiček. Tyhle rybičky jsou kouzelné, pomáhají totiž plnit přání lidem, kterým už vlastní síly nestačí. Charita Sušice prostřednictvím této sbírky pomáhá lidem, aby mohli zvládnout náročnou životní situaci nebo pečovat o své blízké s důstojností. Jak takové rybaření funguje, zajímalo Danielu Brůhovou.
1: Na to, jak pomáhají pestrobarevné papírové rybičky zavěšené v háčkované síti, se ptám ředitelky Charity Sušice Štěpánky Brabcové.
2: Poskytujeme službu všem lidem bez rozdílu a spousta těch lidí propadá tím sítem sociálních služeb. To znamená, že už potom pro ně není žádná pomoc a pak právě přichází ta charita, která pomůže. A tím vznikl vlastně ten název Charitní záchranná síť. Jsme začali jak zaměstnanci, tak dobrovolníci a seniori háčkovat sítě a roznášet je po kavárnách a kempech tady v našem regionu.
1: V ostrém šumavském povětří mě zajímá, co taková vybarvená rybička dokáže.
2: Můžou přispět na náš účet.
1: Kolik sítí na rybky jste rozprostřeli?
3: Letos jsou rybky, které plní přání na 80 místech.
1: Říká koordinátorka akce Michaela Zouharová.
3: Jsme velmi rádi, že se nám podařila zhmotit myšlenka pomoci, která není omezená věkem, pohlavím, vzděláním, prostě zapojují se všichni. Malé děti velmi rádi spolupracují, rodiče se zapojí tím, že pošlou svůj dar. A my ten dar můžeme využít na služby.
2: Největší část práce našich zaměstnanců jsou služby péče, kde vlastně pomáháme lidem, aby mohli zůstat co nejdéle v tom svém přirozeném prostředí, to znamená doma. Ty pečovatelky přijedou a pomůžou prakticky s čímkoliv, když ten člověk je tam sám, anebo ta rodina třeba jde do práce a potřebuje prostě si na chvilku odskočit, tak my vlastně zastoupíme. Pak máme služby prevence, tam patří právě odborné sociální poradenství, kde pomáháme lidem najít prostě cestu, ať mají ztrátu bydlení, zaměstnání, anebo jsou opravdu vyloučení a jsou na ulici.
1: Rybky houpající se v sítích jsem objevila v několika šumavských restauracích a kavárnách. Jaká přání plní?
3: Ti naši klienti, jak klienti péče, tak klienti poradny, mají i svá přání, stejně jako my, úplně obyčejná přání. Například někdo si přál knihu o Šumavě, někdo si přál ochutnat smaženou rybu na vánočním stole, nebo domácí cukroví. A takovéhle malé drobnosti my jsme mohli splnit okolo těch Vánoc. Takže se nám vlastně letní kampaň krásně prolne až do vánočního období, kdy my můžeme plnit ta skromná přání dětem, dospělým, všem.
1: Jak se v tom odráží duchovní přesah?
3: Já tam vidím ten přesah toho duchovna v podobě té lidskosti. Protože my jsme součástí osudu těch lidí. My jim věnujeme něco ze své osobnosti a žijeme s nimi ten běžný život, který třeba není tak atraktivní na sociálních sítích, ale je tady a vždycky bude. A pro mě to, že mohu dělat pro organizaci, pro níž je lidskost, důstojnost, pracovní náplň, tak to mě naplňuje velkým pocitem štěstí a pokory a jsem vděčná, že můžu být součástí.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Krajský soud v Hradci Králové rehabilitoval číhoštského farníka a očitého svědka takzvaného číhoštského zázraku z prosince 1949 Václava Trtíka. Trtík, který byl v roce 1950 vězněn v souvislosti s perzekucí faráře Josefa Toufara, umučeného komunistickou státní bezpečností, byl tehdy ve věci nezákonně zadržován. Vyplynulo z úterního rozhodnutí soudu. O očištění Trtíka, který zemřel v roce 2007, usiluje jeho dcera Marie Vavříčková. Toufar byl soudně rehabilitován v říjnu 2024. Výstava Těkání kostí představí v podkroví katedrály na nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v kutnohorském Sedlci tvorbu současných vizuálních umělců Terezy Bartuňkové a Ondřeje Klavíka. Připravili instalaci určenou pro prostory katedrály a výstava reaguje i na blízkost sedlecké kostnice. Výstava začala včera a propojuje kresby, světelné objekty i práci se zrcadly a zve návštěvníky mimo jiné k zamyšlení nad pomíjivostí života. Inspiraci čerpá z nadčasového poselství Memento Mori, které je se Sedlcem neodmyslitelně spjato. Potrvá do 21. září. Obraz Panny Marie Pomocné, který věřící na Zlatohorsku uctívají již 300 let, se vrátil z restaurátorské dílny. Ve zlatohorském farním kostele jej slavnostně přivítají zítra při poutní slavnosti. Obraz z počátku 18. století je spjatý s poutním místem Maria Hilf. Do ukončení rekonstrukce celého oltáře poutního kostela zůstane na bočním oltáři zlatohorského farního kostela. Rekonstrukce celého oltáře vyjde na 4,7 milionu korun. Zlatohorský obraz je jednou z významných kopií díla Lukase Cranacha staršího, takzvané pasovské Madony z roku 1537. Namaloval jej malíř Simon Schwarz. Restaurování obrazu předcházel důkladný průzkum. Využit byl například i rentgen ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Kovové prvky pomáhalo analyzovat Technické muzeum v Brně. Taky tuto dobrou zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Dana Bartu jsme vám zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí tady na vlnách Českého rozhlasu. Dobré dopoledne přejeme. Řadu sakrálních památek najdete v Pilníkově na Trutnovsku. Toto město tak připomíná i duchovní odkaz našich předků. S průvodcem Janem Balcarem se tam zastavil redaktor Karel Sladký.
1: Na území bylo v minulosti zřízeno poměrně velké množství kamenných soch. Co o tom víme?
2: Pilníkov, dnešní město Pilníkov, historicky také město Pilníkov, se nachází v bývalých Sudetech a pilníkovská výzdoba je unikátní. Prakticky, když cestou od Trutnova vyjíždíme, tak na Vlčické křižovatce můžeme spatřit krásná boží muka s křížem na kamenném podstavci.
1: Víme datování zhruba?
2: No, je to v roku 1718 a jsou tam i iniciály GHM. Zajímavý je, že v roce 2010 ty zbytky kříže byly zrestaurovány místním kamenictvím, tedy z Čermné.
1: No, ale rok 2013 byl takovým nepříjemným rokem právě pro toto místo.
2: Bohužel, někdo odcizil sošku, ale místní na to pružně reagovali a při kácení stromu, kdy byl kříž poškozen, tak zároveň celý ten kříž, včetně sošky, bylo to opraveno.
1: Ano, soška se zase vrátila na místo, kříž opraven. My můžeme vidět právě tady v městě Pilníkov ještě jeden velmi zajímavý polní kříž.
2: Pokud bychom se vydali dál cestou do města, tak tam je odbočka do Starých Buků, a tam se nachází krásný kamenný kříž, který byl opraven nejprve v roce 2007 a teďka čerstvě 2023. Jinak původ tohoto kříže se datuje k roku 1802.
1: No a víte, co mě tady zaujalo? Taky kamenný krucifix. To je velmi zajímavá památka.
2: Tak je to ještě dál, poblíž domu číslo 294, tak ten se tam nachází. Na podstavci je reliéf Panny Marie Bolestné a dal ho zhotovit v roce 1802 místní sedlák Johann Christoph Bauer, což byl místní německý hospodář.
1: My jsme nezmínili monument a to je kostel, který celému Pilníkovu vévodí. Co je to za kostel?
2: Přesně jak říkáte, na náměstí se nachází kostel Nejsvětější Trojice, který má trošku pohnutou historii. Stojí na takovém návrší uprostřed náměstí a připomíná se už v roce 1357. Nejprve to byl dřevěný kostel a postupně byl opravován. Nynější kostel byl vystavěn v letech 1768 až 1770 a postavil ho stavitel Johann Ješke v pozdně barokním slohu.
1: Co víme o vybavení kostela?
2: Pochází ze závěr 18. století a část toho vybavení byla doplněna v roce 1820. Ale barevné vitráže

že byly v 20. století nahrazeny tvrzeným sklem. Zajímavý je, a to je právě ten pohnut našich kostelů v pohraničí, že 28. ledna 2006 se zřítila klenba kopule ve střední části kostela a v posledních letech tam najdete kilometry lešeňových trubek, které drží vnitřní stav, a byla kompletně opravena kopule, takže to je teď dominantní a krásná.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí vás teď zveme do kina. Slovo Dalajláma je složenina. Skládá se z mongolského výrazu Dalaj, oceán, a tibetského láma, což je výraz pro duchovního učitele. I proto zvolil režisér William Poltykovič jako podtitul svého nového celovečerního distribučního dokumentu o Dalajlámovi spojení Oceán moudrosti. Ve snímku, na který si právě můžete zajít do kina, vzdává filmař Dalajlámovi hold, mapuje přitom jeho životní cestu a zprostředkovává divákům názory, postoje a povahu tibetského duchovního vůdce. Jak v rozhovoru s redaktorem Tomášem Pilátem říká, s Dalajlámou je v kontaktu řadu let.
1: Měl jsem tu možnost setkat se s ním už při té první návštěvě v roce 90 únoru, kdy přijel jsem na pozvání Václava Havla, což si on velice vážil, že ho hlava státu pozvala. No a ta vstřícnost se pak trošku odrazila i v přijímání českých filmařů a novinářů, že jsou vždycky měli tak trošku protekci. A on tedy pak viděl, že ještě mám zaměření na tu spiritualitu, tak o to víc se snažil vždycky mi to umožnit nějak, takže těch setkání bylo hodně a vždy je okouzlující to setkání s takovou tou jeho bezprostředností, hravostí, takovou tou dětskou radostí, s neformálností a samozřejmě ta jeho aura té čisté přímé mysli je taky v člověka obojíme velkým zážitkem, takže jo, ta setkání byla vždycky krásná, hluboká, milá. No v tom filmu většina záběrů je mých, mám tam něco převzatého, nějaké tři veřejné přednášky, co mi poskytla kanceláře o svatosti, protože už teď ho víc chrání, přece jen tak, jak byl dřív vstřícný a třeba se mohl na chvilku točit třeba před odletem někde ve VIP salonku na letišti, tak to už teď právě hodně chrání a on už necestuje, že jo, ani Dalai Lama, jenom v rámci Indie, takže už nechtěli, abych dál natáčel, tak mi zase na oplátku poskytli svůj archiv, tak něco tam z toho je, ale drtivá většina jsou moje záznamy.
2: Hlavní osou toho příběhu jsou názory, vyprávění a setkávání Dalajlámy s lidmi. A skrze ta setkávání vlastně on ty své názory tlumočí.
1: Ano, tak bychom vždycky rozprávali na různé věci. Tento film je zaměřený právě na to, co si myslím, že tak teď v tom našem životě společenském chybí, že přece jenom ty naše hodnoty jsou poněkud deformované, příliš se zaměřujeme na ty materiální věci, opomíjíme ty druhé, že spíš jsem to já, možná moje rodina, tak. Tady je taková výzva k tomu brát se více jako součást toho celku, vnímat se v tom celém společenství, rozvíjet tu empatii, soucítění, láskyplnost. A to vlastně, jak hezky Dalai Lama říká, důležité, abychom dali do toho vzdělávání, aby se ty děti učili něco, co opravdu v tom životě potřebují, protože vztahy, emoce a to, jak funguje naše mysl, s tím jsme konfrontováni dennodenně. Ale bohužel nikdo moc nás tomu nevede, takže považuji to za důležité a proto se mi ten film takhle zaměřil, i když samozřejmě jsou tam jiné roviny, jako vzpomínání jeho maminky na něj a trošku on tam vysloví ten svůj příběh, jak musel vlastně odejít do té emigrace a tak, ale dominuje tomu takový ten apel na tu sekulární etiku, na náboženskou spiritualitu.

0: vzpomínání jeho maminky. Je převzato z knihy Dalajlámovy matky. Je velmi zajímavé, není ho tam mnoho, ale vy jste vybral ty zajímavé pasáže. Mimo jiné třeba, jak v jednu chvíli byla zpochybněna existence Dalajlámy, nebo že právě Dalajláma je Dalajlámou, ale jak prováděli takové zajímavé losování.
1: Tento současný Dalajláma zrušil to, že je i mocenským představitelem Tibetu, jo? Že nejen duchovním, ale vlastně byl i vládcem, což někdy v roce 2011 tuším zrušil a tu politickou světskou moc převzala exilová vláda. Takže v té době, kdy ještě byl malý, tak měl i tu moc jako panovník, nejen teda duchovní představitel. No a to víte, že ty zájmy mocenské jsou vždycky ve hře. Kdo by se toho rád uchopil, takže to bylo zpochybňováno a tak dále, tak nakonec teda osud rozhodl, že se to dobře vybralo a potvrdila se ta volba jakoby náhodným losováním v nádobě, ale před sochou Jerinpocheho, který vlastně je takovým velkým šiřitelem buddhismu a položil ty základy výrazné v tom buddhismu v Tibetu. No.
0: Vzpomínky Dalajlámových rodinných příslušníků, hlavně tedy matky, a pak taky jejího vnuka, to znamená asi synovce Dalajlámova, jsou vždycky v takovém ozdobném rámečku a často je doprovázíte animací anebo záběry, které vytvořil umělá inteligence. Jak moc jste spolupracoval s umělou inteligencí u tohle filmu?
1: Bylo to v těchto případech, musím říct, že teda pro filmaře ta umělá inteligence velkým pomocníkem, že vlastně i z fotek nám vytvořila jakoby dobové záběry a ty sny a představy té maminky, že dala do těch animací velice pro mě příznivě. Dokonce i hudbu jsme nějakou složili k tomu pomocí umělé inteligence. Takže jo, dobrý sluha, zlý pán. Samozřejmě zneužití, to víme, že je velice křehké a možné a výrazné, pokud jsou do toho určité skupiny. Ale pro tu tvůrčí praxi, myslím, že pořád člověk zůstane, ale mnohé z toho ta umělá inteligence vytvoří a je v tom pomocníkem, no, hlavně v tom obrazovém stvárnění různých abstrakcí a takových věcí, že bude se určitě používat čím dál tím více. I v raných filmech běžně.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí, kde se nyní vydáváme do Vsetína. Už ve čtvrtek začne multižánrový křesťanský festival United. Koná se každoročně na konci prázdnin právě ve Vsetíně. Multižánrovost festivalu United se promítá ve škále koncertů, různých hudebních stylů a spektru dalšího programu. Semináře, workshopy, divadla, sporty, stream scéna, služba modliteb a duchovního poradenství. Kromě většího třídenního festivalu přišli pořadatelé také s konceptem United City, tedy jednodenními akcemi, které se konají v různých městech napříč Českou republikou. Natáčela Sofie Čiripová.
1: Vzhledem ke svému bohatému programu vyžaduje festival United propracovanou organizaci a nespočet pořadatelů. Jedním z nich je také Ludvík Kysela. Ten popisuje, jak festival vznikal a co nabízí.
2: United je multižánrový křesťanský festival. Jehož cílem je si ukázat současným generacím, hlavně mladý generaci, nějakou poutavou cestu, jak vnímat křesťanství. Ta multižánrovost je v tom, že to jsou nejenom jako různé žánry hudební, ale zároveň jde o workshopy, semináře, divadla a dokonce i outdoorové aktivity. Samotný festival United vzniknul ve Vsetíně, už je to 15 let zpátky, připravuje se teď 16. ročník. Co já vím, tak to byla touha potom spojit dohromady mladé křesťany z různých církví. Takže úplně ta původní myšlenka byla, aby se sešly jednotlivé mládeže z okolí Vsetína. Oni si potom setkání uvědomili, že mají strašně moc věcí společných, byť se předtím nesetkávali tolik, anebo vůbec, a že to je vlastně škoda. Já si osobně myslím, že United na Vsetíně je opravdu vsetínský zázrak, že když tam přijedete, tak zjistíte, že na tom malém městě se sjedou opravdu jako tisíce mladých křesťanů. Když budete úplně noví a vezmete si do ruky letáček, tak ta pestrost té nabídky je tak velká, že začnete úplně zběsile hledat, co všechno chcete vidět, slyšet a o co nepřijít, a zjistíte, že vždycky o něco jako přijdete. Festival United probíhá od čtvrtečního večera až do sobotní noci a je to prostě velká jízda úplně od ranních chvál akustických až po večerní late night show. Je tam venkovní scéna, ten festival je dneska opravdu takový jako rozprostřený úplně přes celé to město, takže v několika tělocvičnách lidé spí, je obsazený kulturní hlavní prostě dům, co tam je obsazená městská knihovna, divadlo, školy, aby prostě všude se dostalo na ty desítky seminářů a workshopů.
1: Během pandemie byla ale organizace takto veliké akce nemožná. Pořadatelé si ji však nechtěli vzdát, proto přišli s novým konceptem United City.
2: Během té první vlny vsetínský tým vymyslel, že United bude v online prostoru. Ano, byla to úplná nouzovka, ale podařilo se, že jako něco bylo. Ten další ročník už bylo možné, aby se lidé sešli, ale pouze venku, v otevřených prostorách. Tudíž ten tým se rozhodl, že zkusí udělat takové jakoby malé United, které udělá venku, a tím pádem to může udělat jenom jako na jeden den, protože ty lidé nesmí nikde spát. Tak vznikla myšlenka United City, což byla tehdy Plzeň, Litomyšl a potom Vsetín.
1: Tato myšlenka se později začala rozrůstat. Jelikož působí Ludvík Kysela v Českých Budějovicích a pracuje už řadu let s mladými lidmi, byl osloven, zda nechce také v Jihočeském krajském městě uspořádat United City. Zpočátku byl skeptický kvůli náročnosti organizace této akce, ale později po schůzce s hlavními pořadateli ze Vsetína s uskutečněním projektu souhlasil.
2: Když jsme končili, tak jsme se domluvili všichni na tom setkání, že bychom opravdu chtěli, aby festival United v Českých Budějovicích byl a že jsme ochotní do toho jít a dát tu svoji energii, protože nás bylo docela dost, že to byly prostě společenství napříč od katolické církve až po evangelikální církve, až po charismatické, prostě takový mix jako těch budějovických církvích. Dneska už jsme taky kamarádi, přitom jsme se tehdy vůbec neznali, což je vlastně United, to je vlastně to krásný. Takže sice United znamená spoustu věcí i vzhledem k lidem a společnosti, ale je to i United právě tady v tomto organizování, kdy my neřešíme rozdíly mezi námi, ale řešíme, že jdeme za nějakým cílem a táhneme za jeden provaz, to tak je.
1: Na realizaci festivalu United City je potřeba schopný a početný tým, kde každý má své poslání a úkol. A Ludvík Kysela je jeho neoddělitelnou součástí.
2: A na tom budějovickém týmu je asi hodně realizace úplně na místě. A já mám na starosti takzvanou malou techniku, mám jako tým 5-6 mladých lidí. Naším úkolem je zajistit ozvučení seminářů. I když bude třeba nějaká talk show, nebo diskuze, nebo jenom seminář, tak ho musíte nahrát, musíte ho přenést, musíte počítat s tím, že tam je nějaká projekce, že třeba někdy chtějí pouštět nějakou hudbu a to všechno musí prostě fungovat. Z toho, co se nahrává, tak potom se dělají podcasty.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Vážení rozhlasoví posluchači, v našem sboru v Třanovicích se v těchto dnech zamýšlíme nad tím, jaké my, křesťané, máme poslání. To zcela zásadní křesťanské poslání definoval Pán Ježíš Kristus na konci své služby. Evangelista Matouš je zaznamenal takto. Ježíš přistoupil a řekl učedníkům, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získavejte mi učedníky. Křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Z toho našeho českého překladu to není úplně zřejmé, nicméně ústředním příkazem tohoto textu je čiňte učedníky. Tedy získavejte lidi pro Pána Ježíše Krista a pomáhejte jim růst ve vztahu s ním. To je zásadní poslání křesťanů i církve. Nebyt tohoto poslání, Pán Bůh by si nás dávno vzal k sobě na věčnost. Ale on chce, aby i ti, kdo ještě Ježíšovými učedníky nejsou, doznali proměny, stali se jeho následovníky a nalezli pokoj, který přináší jedině Pán Ježíš Kristus. Máme tedy činit učedníky Pána Ježíše a to je velká výzva. Nemáme jen usilovat o to, aby se lidé stali ještě lepšími lidmi. Máme usilovat o to, aby byli učedníky Pána Ježíše. Proto kdysi vznikaly a dodnes slouží různé misie. Proto žádnému křesťanovi nemůže být lhostejné to, zda jeho soused, spolupracovník či člen rodiny je následovníkem Pána Ježíše nebo není. Proto nám nemůže být lhostejné, zda lidé v jiných zemích mají přístup k evangeliu nebo ne. Proto nám křesťanům nestačí, když jsou naše děti či naši blízci prostě jen dobrými lidmi. Jediná naděje člověka pro věčnost je v tom, že budeme učedníky Spasitele Ježíše Krista. V minulých měsících jsme v našem sboru dělali sbírku na auto pro kaplanský manželský pár na Ukrajině. Spolu s dalšími partnery jsme toto auto zakoupili a věnovali jim ho. Tito manželé ho využívají, aby přinášeli naději evangelia vojákům na frontě nebo třeba zdrceným vdovám popadlých. Slyšeli jsme mnoho příběhů o tom, jak lidé v těchto náročných situacích dychtivě naslouchají poselství evangelia o tom, že je tady Bůh, který taky ztratil svého syna, Ježíše Krista. Nicméně tento Bůh s námi nezdílí pouze naději tam, kde my žádnou nevidíme. A tak i v temnotě válečného traumatu se z lidí stávají učedníci Pána Ježíše. Milí přátelé, pokud jste následovníci Ježíše Krista, pak i vás dnes tento Ježíš ujišťuje, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Naše poslání nestojí jen na našich schopnostech, je založeno na jeho autoritě a na jeho zaslíbení. Já jsem s vámi po všechny dny. A vás, kdo ještě učedníky Pána Ježíše Krista nejste, i dnes Ježíš volá na cestu víry a spolehnutí se na něj, protože v jeho blízkosti je dobře. O tom jsem se sám mnohokrát přesvědčil a o tom se můžete přesvědčit i vy. Stačí se vydat na cestu následování. Pán Bůh vám v tom žehnej.

Sníčku.

Klartext.

září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: S námi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Deset hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Návštěvníci chodských slavností v Domažlicích můžou využít dvě odstavná parkoviště. V některých šumavských lokalitách dnes ráno mrzlo. Jih Španělska zasáhlo zemětřesení. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 37 stupňů. Jsou tu zprávy a Jan Čubr. V Domažlicích pokračují až do neděle 72. chodské slavnosti. Návštěvníci mohou dnes i zítra využít posilové autobusové i vlakové spoje. Pro řidiče osobních aut jsou v Domažlicích připravená odstavná parkoviště na okrajích města, říká za organizátory chodských slavností Patrik Zuber.
2: Centrum města, většina ulic je uzavřená, je to tam opravdu dopravně složité. Takže jsou připravena dvě záchytná parkoviště. Jedno je v Petrovické ulici na jedné straně města a druhé je parkoviště u Všech svatých, to je při příjezdu od Klatov. A z každého toho parkoviště zdarma odjíždí pravidelně kyvadlová doprava.
1: Na Šumavě dnes ráno mrzlo. Na Rokycké slati byly minus 2 stupně Celsia. Na dalších místech v Česku pak teploty klesly téměř na nulu. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Kromě Šumavy bylo dnes ráno chladno i v dalších horských oblastech. Na nulu klesla teplota v Jizerce v Jizerských horách a jen několik desetin stupně nad nulou bylo třeba v Jelení v Krušných horách. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje v novele změny příspěvků na zaměstnávání postižených. Část chce navázat na minimální a průměrnou mzdu. Naopak proti tomuto návrhu se vyslovilo ministerstvo financí, a to kvůli růstu výdajů. Španělskou Granadu v noci zasáhlo zemětřesení o síle 5,2 stupně. Záchranáři zatím nehlásí žádné oběti na životech ani vážnější zranění. Otřesy ale způsobily materiální škody. Padající kusy zdiva a omítky poškodily několik aut. Úřady vyzývají lidi, aby byli při pohybu na ulici opatrní a dávali pozor na uvolněné cihly nebo nestabilní balkóny.
0: Sport.
1: Plavec Miroslav Knedla slaví největší úspěch v dosavadní kariéře. Na evropském šampionátu v Paříži vyhrál závod na 50 metrů znak, když druhého Rusa Kolesnikova, startujícího pod neutrální vlajkou, porazil o jedinou setinu sekundy.
3: Já jsem před startem vůbec neočekával, že něco takového dokážu. Vím, jak jsem došel odpoledne na bazén, tak jsem byl takový unavený. Trenér mi teda řekl, ať se nevymlouvám, ať pořádně zaplavu, ať mě. Neříkám, že jsem unavený, ale myslím si, že jsme se dobře schopili na tady ten závod a padlo to tam hezky.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, večer přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů, na Plzeňsku ojediněle až 37, na horách do 31 stupňů Celsia. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr a rozptylové podmínky jsou většinou dobré, aby o zátěž na stupni 3, tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Pozor dávejte na 76. kilometru dálnice D5 ve směru na Rozvadov. Kvůli poruše tam muselo zastavit osobní auto. A opatrní buďte také na trase z Plzně do Klatov. Před sjezdem na Dobřany se podle hlášení od řidičů po rychlostní komunikaci pohybují chodci. Dopravní nehody aktuálně hlášeny nemáme. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme nejčastější závady motorových zahradních pomocníků. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na řízkování skalniček. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Všude sucho. Dívám se na zahrádku a je to velice smutný pohled. Vysoké teploty letošního léta i dlouhodobé sucho sužuje také vzrostlé stromy i keře. Má smysl je zalévat? Tak přesně o tom bude následující reportáž naší hobby redaktorky Jarky Vykoupilové.
2: Sedíme v malém parčíku u Mendelovy univerzity v Brně a já se dendrologa Boleslava Jelínka ptám, jestli můžeme pomoci v téhle chvíli třeba stromům v parku nebo keřům tím, že bychom je šli zalévat?
3: No, pokud to bude něco malého, čerstvě vysazeného, řekněme z loňska nebo z letoška, tak jim to pomůže, ale vzrostlým stromům tolik vody k ním nikdy nikdo nenaleje, aby to mělo nějaký efekt prostě. Jo, když se podíváme tady kolem nás, tak tu máme vzrostlejší lípy, jasno, svítí slunko tak jako dneska, tak ten strom za den bez problému vypaří 300 litrů vody.
2: Každopádně máme-li ten strom vzrostlý jehličnan nebo jelisnáč na své zahradě, jsme mu blízko, tak při zalévání například trávníku a podobně ho asi nebudeme míjet.
3: Zkuste si někdy, když zalejete třeba i záhon, pak vzít lopatičku, udělat si řez a vidíte, do jaký hloubky se to dostane ta voda. A když vezmete, že ta hlavní část těch jemných kořenů je zhruba do 20-30 cm hloubky, tak zase ta voda se tam prostě nedostane. Něco málo mu to pomůže u toho povrchu těsně, ale pro ty velký stromy prostě nemáme šanci to uzalívat.
2: Dá se i říct v rámci různých druhů stromů, který je na tu péči méně náročný, pokud by lidé přemýšleli o tom, že si nějaký nový vysadí.
3: Tak pokud se bavíme z hlediska toho sucha, tak samozřejmě jsou druhy, které přirozeně rostou v těchto podmínkách. Třeba oblíbená tady po Brně borovice černá, tak ta snáší sucho, řekněme dobře. Borovice Heldrejchova ještě o něco lépe, nebo když to zobecníme, tak borovice jsou adaptované povětšinou na sucho. Z těch listnáčů už to bude horší, tak když se lidi podívají třeba na pálavu, to, co tam roste na těch vápencích, tak je přizpůsobeno tomu suchu, takže dub pířitý třeba, nebo mahalepka, takový typický dřeviny, které opravdu snesou hodně.
2: Pojďme se ještě podívat i na keře. I ty mají svoje specifika, jsou v té potřebě vody třeba méně náročné?
3: Čím menší listy, čím je jich méně, tak samozřejmě tím ty ztráty vody jsou menší. Pokud to má velké listy, ztrácí to vody víc.
2: Dívám se na tu výsadbu kolem nás a vidím tady i jakýsi živý plot.
3: U těch listnáčů, že pokud to opadá na zimu, tak už to tu funkci tolik neplní, takže zase by musel volit nějakou třeba stále zelenou dřevinu. Těch druhů, které snesou sestřih, je poměrně dost. To, co vidíme tady my, tak většinou jsou tisové ploty. Jsou tu třeba z ptačího zobu okrouhlolistého, ten je stále zelený na rozdíl od toho našeho domácího obecného.
2: Vy jste před naším setkáním nastříhal tady větvičky, budete je používat k výuce pro studenty, k čemu přesně?
3: Tak tohle to konkrétně bude na herbářové položky, to znamená jednak přímo pro výuku, když oni se učí poznávat ty dřeviny, aby měli vzorky. No a potom samozřejmě je část těch položek, které se použijí na zkoušení, jak to zvládají. Je sezóna, tak musíme doplnit, ono to moc dlouho nevydrží, když se to používá v podstatě každý semestr pro výuku.
1: Tak to byly tipy na výsadbu stromů, které nepříznivému suchu lépe odolají, a to přímo od odborníka, který učí nastupující generaci budoucích expertů na péči o krajinu. Pokud se vám reportáž líbila, můžete si ji znovu poslechnout na našem webu rozhlas.cz/hobby. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Jak dobře sušit jitrocel, aby nesčernal? A nebo u divízny je lepší sběr udělat před navštěvou včelek a čmelaku nebo po navštěvě? Teď nám jde jenom o výživu té bylinky.
0: Tak na to odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová, kterou oslovila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. No a začneme samozřejmě sušením jitrocele.
2: No, za tenhle dotaz děkuji. S jitrocelem je totiž potíž. On se fakt suší velmi špatně, černá. Takže je to jedna z mála bylinek, která se doporučuje sušit na sluníčku, nebo aspoň teda předsušit na sluníčku a pak dosušit. Musím říct, že ani v sušičce se mě ho nepovedlo nějak kvalitně usušit, takže spíš pokud už ho zpracovávám, tak volím jiné metody, jakože dělám právě třeba ten oxymel, nebo do medu, různé syrupy s cukrem, ale jako to sušení je problematické. No. Nejlepší je si vždycky utrhnout ten čerstvý lístek na nějakou tu bolístku, no a na ten kašel bych doporučila spíš právě tu formu oxymelu.
3: Další dotaz se týká divizny. Jestli je lepší sklízet před čmeláky nebo po? Tady asi paní myslí před opylením nebo po?
2: Asi. No, tam je spíš podstatné, aby ty květy byly pěkné a sklízet je ve správnou denní dobu, což je ráno nebo dopoledne, protože oni už se pak začnou postupně zavírat a odpadávají, takže pak už ten sběr není ideální, ale myslím si, že to opylení roli nehraje, protože někteří sbírají třeba i květy, které už třeba odpadnou a jsou ještě pořád pěkné a čisté a kvalitní, jo, takže to opylení, to by mě nevadilo, ale spíš je dobré dodržet tu dobu sběru.
3: Vidím ji teďka nějak častěji než jindy?
2: Že jo, já taky říkám, že letos máme rok divizny a musím říct, že u nás na chaloupce jí byla letos plná zahrada. Já jsem z toho byla naprosto nadšená, protože všude zářily takové ty světelné svíce a musím říct, že mě to dalo zabrat, než jsem to tam vždycky ráno oběhla a pozbírala. Takže pokud mají posluchačky a posluchači možnost, tak určitě doporučuju si nazbírat, ale pozor, s tím sušením se to má podobně jako s jitrocelem. Tohle jsou dvě takové typické bylinky, které se suší na sluníčku nebo aspoň předsuší, protože i ta divizna by potom byla špatně usušená, mohla by stmavnout.
3: A na co to je dobré, hlavně divizna?
2: Tak nasušit, přidávat do směsí na dýchací cesty a ona ta divizna v sobě obsahuje zase takové ty slizovité látky. Takže z tohohle pohledu není ideální to nějak dlouho vařit. Prostě ta horká voda slizovitým látkám nedělá dobře, takže skoro by bylo lepší udělat si z toho macerát, ale ne vždycky je to praktické, takže zase bych volila třeba tu formu oxymelu anebo naložení do medu a máme vynikající lék na dýchací cesty v zimě. A co se ještě z té divizny dá taky udělat, je olej. To je vlastně tedy olejový macerát, kdy ty kvítky mírně zavadlé naložíme do oleje a to se potom používá zevně a kape se to do oušek třeba dětem, které trpí na záněty oušek.
0: A máme tady další dotaz.
4: Letos jsem si poprvé koupila roubovaná rajčata, ale nikde nemůžu najít a ani to zahradnictví návod neposlalo, jak se vyštipujou nebo co s nima. No, mám je zasazený, rostou hezky, ale nevím, jak dál.
0: Rajčata teď mají zelenou, dozrávají a všechny informace o jejich pěstování mají u nás přednost. Takže my jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: To, že rajče roubované, tak v podstatě nikterak nemění to, co byste s tím rajčetem standardně dělala. Keříčkové odrůdy nebo odrůdy, které jsou určené k pěstování někde na poli a jsou určené na nějaké zpracování typu, nevím, kečup a další věci, tak ty nevyštipujeme. Pokud jsou to rajčata tyčková, ty samozřejmě vyštipujeme.

0: Na, už ty plody nalila, je vidět, že ty plody by dozrávaly, tak odstraňujeme i spodní části listů. Prosím vás, ty listy neodstraňujeme zbytečně brzo, protože ten list je v principu elektrárna, která to rajče vyživuje, krmí i ten plod. A pokud budete nadšeně štípat všechny listy, v okamžiku, když tam objeví nějaké malé rajčátko, no tak té rostlině berete v podstatě to, čím ten plod má vyživit. Takže vyštipování ano, u tyčkových rajčat, vylamování listů také ano, ale v okamžiku, kdy ty rajčata už jsou v tom stavu, že se blíží to jejich zrání, tak tehdy můžete ty listy odstranit. Takhle by vám to mělo fungovat. A to, že jsou roubovaný, tak to je jenom výhoda, která vede k tomu, že to rajče je odolnější, lépe roste, více plodí a tak dál, ale na to vyštipování samotné to, že je to rajče roubované, nemá žádný vliv.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem

0: ze správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: magazín. Člověk je tvor zvídavý, tedy samozřejmě jak kdo. O mně moje hubatá manželka říká, že jsem občas trošku natvrdlý, než mi to dojde. Takže i když jste chytří, dokonalí, myslíte si to o sobě, přesto v přírodě pořád zůstávají určitá kouzla a ta je například život včel. Víme o nich toho spoustu, ale spousta věcí je pořád tajemstvím. Například jak si včely předávají informaci o zdroji potravy. Když je úl v zahradě nebo na kraji pole s kvetoucí řepkou, tak je to jasné, ale co když je zdroj potravy mnohem dál, třeba 4 kilometry daleko? Jak najdou cestu? Kdo jim ukáže mapu? Naší hobbyredaktorce Slávce Brádlové o tom více řekl dlouholetý včelař Petr Caba.
1: To je zajímavá věc. Míní se, že včelky v takzvanými tanečky, které provádějí na česnech, říkají, kam má kolegyně letět, kde je teda zdroj nějaké potravy. Je to dost neprobádané ještě, protože samozřejmě včelka veliký mozek nemá. GPSku, kterou máme dneska všichni v mobilech, nemá taky, ale včely to prostě dokáží.
2: To je pro mě jedno z těch kouzel. Dalším kouzlem je to, co dokáže matka. Té prý stačí jeden svatební let a potom už celý život klade oplozená vajíčka a stará se tak o rozvoj včelstva. Je to pravda nebo je to nějaký blud?
1: Pravda to je. Samozřejmě matka, když se vylíhne, nějakou dobu teda ještě v úle vychovávána, ale když vyletí na svatební let, tak se potká s trubcem, který ji oplodní a matka pak doopravdy už potom plodí jenom vajíčka oplozená, klade jich denně 1500 až 2000.
2: Teď jste mě vzal úplně dech a je to všechno na základě toho, že dostává tu takzvanou mateří kašičku. Je to opravdu takový zázrak? Takovou sílu to má?
1: Nevím, jestli to způsobuje mateří kašička, ale samozřejmě pravda to je. A matka jako členka rodu, respektive představitelka toho včelstva, je krmená tou nejlepší stravou, kterou jí dokážou včelky připravit. A potom teda, pokud je zdravá a oplozená, tak takhle plodná je. Samozřejmě vydrží to maximálně 2-3 roky, potom se musí vyměnit.
2: Já jsem si myslela, že prostě včela je včela, včela medonosná. Tak jsou nějaké druhy nebo rasy nebo plemena, nebo jak bych to řekla. Je fakt, že můj tchán se chlubil tím, že má včely hodné, protože jsou to kraňky.
1: Včel je spousta druhů. U nás v České republice máme povolené k chovu pouze včelu kraňskou. Český svaz včelařů je i šlechtitelem této včely. A v podstatě tato včela je v tomto našem středoevropském prostoru nejlepší a i svými vlastnostmi, to znamená takovým tím klidem, v podstatě všem včelařům vyhovuje.
2: Co vás osobně na těch včelách fascinuje? Možná ten med, možná mateří kašička, možná propolis, o kterém jsme dnes vlastně neřekli vůbec nic?
1: Asi všechno. Asi všechno, samozřejmě je u toho i to, že člověk, když se posadí k úlu a vidí ten cvrkot, ten šrumec, který teda je, pokud je hezky, je zdroj někde, včelky lítají, tak je to neskutečný relax.
0: A z vlastní zkušenosti mohu říci, že chviličku toho relaxu si každý včelař zaslouží, protože práce kolem včel je dost a dost. A právě teď je období, kdy včelaři připravují včely na zimu a zakrmují je a zúžují, a o tom zase někdy příště. My se v dnešním hobby magazínu po písničce zaměříme na takové obvyklé opravy zahradních motorových pomocníků.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zahradní pomocníci šetří spoustu času a námahy. Když ale začnou zlobit, je dobré zjistit, proč trucují. Tak třeba, že je máte řadu let, součástky stárnou a servis nikdy neviděli. Servisní technik Michal Zbráš má v Plzni na Roudné rozbitými sekačkami, vyžínači, pilami a další technikou doslova zaplavený celý dvůr i dílnu. Jak prozradil našemu hobbyredaktorovi Jirkovi Šobrovi, za zbytečné opravy si mohou většinou majitelé sami. No a začali u spalovacích motorů na benzín.
2: Lidé používají palivo Natural 95 do těchto strojů a tam palivo degraduje prakticky už po měsíci.
3: Jde do těch zahradních pomocníků se spalovacími motory natankovat něco lepšího nebo pomohou nějaké přísady, aditiva?
2: Ano, lze nahradit 98-oktanovými nebo 100-oktanovými palivy, ale ty taky degradují, protože tam máme 5% ekopřísad. Nejlépe je do toho používat aditiva. Aditiva ovšem, které jsou na trhu, jsou různých kvalit. My vlastně máme teď jenom jedno aditivum, které nám tak nějak funguje. Tam je psáno, že vydrží palivu do těch 10%, kde máme tyhle ty aditiva, až 12 měsíců, ale vyzkoušeno 6 měsíců, že to vydrží.
3: Co všechno udělá benzín právě v těch motorech?
2: Rozpouští některé palivové hadičky, korodují karburátory uvnitř a degradují membrány.
3: Teď už to není o tom koupit si 20-litrový kanistr benzínu na zahradu a mít ho na sezónu, ale spíš ho vozit po částech.
2: No jenom přesně v tom, co spotřebujeme. Ano, u těch lidí, co pracují doma, tak maximálně 2 litry stačí úplně bohatě.
3: Co se stane, když sekáme nějaké větší množství vyrostlé trávy anebo dřeviny? Uženeme tu sekačku anebo zničíme nůž?
2: Ta sekačka je přetěžovaná, tam vlastně nemáme spojky zpravidla, že tam dochází přehrátí motoru a zadření pístů ve válci, řada dalších věcí.
3: Když posekáme trávník, potřebuje většinou začistit v místech, kam se sekačkou nedostaneme. Používáme nejrůznější vyžínače. U těch elektrických je dokonce stanovena doba, kdy je můžeme používat třeba 20 nebo 30 minut a pak nechat vychladnout. Proč?
2: To je tím, že tam máme ložiska nahrazený ložiskovým pouzdry, tam dochází k přehřívání.
3: A jak je to s řetězovými motorovými pilami? Tam bude problém benzín a další?
2: Je to benzín, no a hlavně, že používáme řetězy, které jsou už tupé, když řežu, a už mi to nedává hoblinky nebo nějaký ty větší piliny, ale už mi to dělá ten prach, ten řetěz vyměnit, protože když tam máme prach, tak ten se dostává do vzduchového filtru a vzduchový filtr se ucpává, motor je přetěžován a dochází k těm velkým problémům. A navíc, když řežeme tím řetězem, který už je hodně tupý, už vlastně neřežeme, prakticky to dřevo vlastně hladíme.
3: Možná brousíme. A co lišty v pilách?
2: Lišty jsou různých kvalit. Samozřejmě jsou lišty, které nám vydrží spotřebu 10 řetězů, ale zpravidla jsou tak ty 3-4, pokud máme ty klasické řetězy, je nutno vyměnit. Některé lišty jsou tak špatné, že nevydrží ani jeden řetěz.
3: I od značkových výrobců?
2: U značkových výrobců ne.
3: A co olej? Můžeme používat ekologický, ale také obyčejný.
2: Minerální olej nám vydrží několik let, zatímco tyhle ty ekologický oleje, tak dochází k tomu, že po otevření té nádoby po měsíci začínají degradovat, začínají nám lepit a tak nějak medovatět a už jsou vlastně nepoužitelné, protože ničí celou mazací soupravu, včetně čerpadel.
1: A na závěr tu mám ještě jednu radu od servisního technika Michala Zbráše z Plzně. Pokud používáte ekologické oleje na mazání řetězů a lišty pily a nebudete měsíc pilu používat, vyplatí se ekologický olej vyjet nebo odsát. Mazací soustavu zakonzervujte olejem minerálním a po jeho nalití ještě chvíli řezejte, aby se olej dostal všude. Pokud odsajete nebo vyjedete i benzín, ušetříte si spoustu možných dalších starostí. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, že právě teď je čas na řízkování skalniček.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pohádkářský kalendář.
1: A někam si do kalendáře poznamenejte, že nás čeká od 24. do 30. srpna takzvaný Bartolomějský týden a říká se o něm, že bouřky v Bartolomějském týdnu přinášejí přívaly, kroupy a vichřice, které mohou uškodit velice. A nebo se také říká, že svatý Bartoloměj pase berany, tedy bouřkové mraky. Co je ale pro nás důležité? Třeba to, že po 20. srpnu se mají vysévat, řízkovat a rozdělovat trsy skalniček. Také je dobrý čas na řízkování pelargonií. Řízky se třemi listy, to radí odborníci, zapíchněte do malých květináčů a postavte do stínu. Srpen je ovšem měsíc, kdy se rychle množí nejrůznější škůdci. Zejména mšice si vybírají výhony, lichořeřišnice, první poupata jiřin i druhé kvetení růží. Procházka zahradou a pečlivé prohlížení rostlin se vám vyplatí, protože proti mšicím a také houbovým chorobám na listech zasáhnete včas a použijete lokální postřik, který zabrání jejich šíření. No a je také čas na vysazování tysů nebo jedlovců do velkých zahrad, kde chcete vytvořit stále zelené místečko pro odpočinek. A kdo má rád narcisy, tak konec srpna to je právě ideální čas pro vysázení jejich cibulí. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak chovat žížaly a jak využívat jejich schopnosti na výrobu výtečného hnojiva. Vypravíme se mezi sokolníky a zaměříme se na chov a výcvik raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Během chodských slavností je přístupný také bývalý hotel na Vavřinečku. V Plzni začíná už 11. ročník Sportmánie. Šlechtitelé z Chmelařského institutu v Žadci přicházejí s odolnějšími odrůdami chmele. Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 37 stupňů. Jsou tu zprávy a Jan Čubr. V Domažlicích pokračují chodské slavnosti. 72. ročník nabídne kromě folklorních vystoupení i dechovku nebo rokové kapely a velký řemeslný jarmark. Součástí jsou i dvě slavnostní mše na Vavřinečku. Poutní místo na Veselé hoře se snaží oživit spolek Žijeme Domažlice, říká předseda Dušan Ferber.
2: Jednou z těch největších zajímavostí je zpřístupnění bývalého hotelu na Vavřinečku, kde budeme vystavovat dobové fotografie. Dále jsme si připravili občerstvení a v sobotu večer budeme promítat film.
0: V Plzni začíná největší sportovní akce pro veřejnost – Sportmánie. Ode dneška se představí v parku za obchodním centrem Plaza více než stovka sportovních klubů nebo spolků. Děti i dospělí si tradičně pod odborným dohledem trenérů a k členů klubů vyzkouší zdarma téměř všechny sporty. Jak město Plzeň informuje na svých webových stránkách, každý ze 3 třídenních bloků nabídne téměř 50 sportovních, ale i zábavných stanovišť. Děti do 15 let navíc mohou sbírat razítka a měnit je za medaile. Brány areálu se otevřely před hodinou a slavnostní zahájení je pak naplánováno na 17. hodinu. Chmelařský institut v Žadci šlechtí nové odrůdy chmele odolnější proti suchu. Pěstitelé už je vysadili na zhruba 13 hektarech. Výnosy přibližuje šlechtitel z institutu Vladimír Nesvadba.
3: Odrůdy, které jsou tolerantní k suchu, taky se pěstujeme právě v té suché oblasti, anebo se závlahou, tak tam ty rozdíly jsou jenom do 10%. A když to ty odrůdy citlivý na to sucho, tam jsou rozdíly 30% minimálně.
0: Vyšlechtění nové odrůdy podle Nesvadby trvá zhruba 15 let. Do budoucna by se v institutu taky chtěli zaměřit na odrůdy odolné vůči vysokým teplotám. Při izraelských leteckých útocích v jižním Libanonu zemřelo 7 lidí, uvedla to libanonská státní agentura NNA. Úder zasáhl obytný dům v obci Ansar. Trosky prohledávají záchranáři. Libanonská agentura informovala také o dalších izraelských náletech v jižní části země. Sport. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy. V Paříži triumfoval na trati 50 metrů znak v čase 24 sekund a 11 setin. Čtvrtým kolem dnes pokračuje první fotbalová liga. Plzeň hostí na domácím stadionu ve Štruncových sadech Zlín. Utkání začne ve 20 hodin.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekejte jasno nebo skoro jasno, večer přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů, na Plzeňsku ojediněle až 37, na horách do 31 stupňů Celsia. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž na nejvyšším, tedy středním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dobrá zpráva z dálnice D5. Nehoda na kilometru 104 už provoz neblokuje. Opatrně ale na 76. kilometru, tam je kvůli poruše odstavené osobní auto. A pozor také na nehodu nákladního auta v úseku Petrovice-Žinkovy na rozhraní Klatovska a Jižního Plzeňska. Vozidlo se převrátilo. Ať se vám nehody vyhnou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už přepojujeme na chodské slavnosti do Domažlic, odkud budeme až do 12 hodin živě vysílat pořad s Plzeňáky za folklorem. Zdravíme moderátorku Michaelu Vondráčkovou a také všechny návštěvníky Domažlického náměstí.
4: Krásné sobotní dopoledne, vážení přátelé. Ano, právě teď živě zdravíme přímo z centra chodských slavností, tedy z pódia u brány na náměstí, kde si společně užijeme hodinku pořadu s Plzeňáky za folklórem. No a jak jste slyšeli, právě teď zdravíme tedy nejen posluchače Českého rozhlasu Plzeň, ale samozřejmě také vás, diváky, na Domažlickém náměstí. V Domažlicích se dnes očekává zřejmě hodně sluníčka. Čekáme tropický den, ale věříme, že na návštěvníky slavností tohle neodradí. Ostatně chodské slavnosti jsou jednou za rok a jsou největším svátkem chodského folkloru. A my jsme moc rádi, že jste přišli, že jste tady dnes s námi. Vítejte, dobrý den! A jako první nás na Domažlické náměstí přicházejí pozdravit postřekovští, tedy národopisný soubor Postřekov, zástupci Horního Chocka. Tak je prosím, pojďme přivítat. Já jsem si jistá, že s nimi hned na úvod dorazí krásná pozitivní energie. Tak vám přejeme příjemné dopoledne a pěkný poslech s Českým rozhlasem Plzeň.

0: Národopisní soubor Postřekov nám zahájil dnešní pořad z Plzeňáky za folklórem, živě z Chocka. Jak jsme řekli, právě sledujete přímý přenos Českého rozhlasu Plzeň a na jeviště teď přijdou dva pánové, Patrik Zuber, ředitel Městského kulturního střediska Domažlice a také Pavel Kozler, ředitel Českého rozhlasu Plzeň. Dobrý den.
1: Dobrý den všem tady na Domažlickém náměstí i všem posluchačům.
0: Ano, jako první si vzal slovo místní pan ředitel MKS Domažlice Patrik Zuber. 72. chodské slavnosti se rozběhly včera. Ano. Povězte nám, na kolika scénách se letos budou odehrávat.
1: Chodské slavnosti se budou jako již pravidelně odehrávat na třech hlavních scénách. Ta nejhlavnější je teď ta, na které stojíme u brány na náměstí. Další scénou, na které je folklor, je v u Chodského hradu v zahradě. A pak je ještě jedna taková alternativní scéna na Chodském náměstí, kde jsou i jiné pořady než ty folklorní, pro ty, který folklor úplně třeba nemají tak v lásce.
0: Jak jste připraveni na letošní chodské slavnosti, které proběhnou zřejmě v tropických podmínkách?
1: Ano, připravovali jsme se velice pečlivě, přesto ty tropické podmínky, to je něco, na co se úplně připravit nelze. Pan farář se modlil za hezké počasí a asi to trošku přehnal, ale přesto všechno dopadne dobře. Diváci, přijďte, je tady spousta stínných míst, máme zajištěno chlazení dobrým domažlickým pivem, jsou tady mlžítka na několika místech po městě, takže určitě přijďte. Ještě, jestli můžu malou věc, nejvíc obdivuju účinkující, který to musí vydržet tady na tom pódiu, kde není úniku. Tam opravdu, tak tím opravdu ty obdivuji.
0: Chce to dodržovat pitný režim, držet se ve stínu.
1: Určitě.
0: Děkujeme za pozvánku, třeba jsme teď nalákali ty, kteří zatím váhali. Teď poprosím, abyste předal mikrofon, protože návštěvníky chodských slavností přijal jsem do Domažlic pozdravit také ředitel Českého rozhlasu Plzeň, Pavel Kozler, máte slovo.
2: Dobrý den vám tady na náměstí i všem posluchačům Českého rozhlasu Plzeň, jimž nabízíme právě v tu chvíli přímý přenos odsud z Domažlic. Já bych chtěl poděkovat jak městu Domažlice, tak Městskému kulturnímu středisku Domažlice, co by organizátorům téhle akce za milou spolupráci. My jsme se letos rozhodli tu naší aktivitu tady na chodských slavnostech oproti předchozím letům rozšířit. Nabízíme v průběhu víkendu několik přímých přenosů, tenhle je první. Zítra například kdokoliv z vás tady návštěvníků Domažlic a chodských slavností si budete moci v naší rozhlasové zóně, která je u věže tady na náměstí Míru, nechat zahrát písničku na přání, po 12. hodině poslat i komukoliv, na koho si vzpomenete. A samozřejmě Český rozhlas Plzeň se folkloru a folklorním tradicím věnuje pravidelně ve vysílání. Vlastně každý všední den v podvečer v 18.30 nabízíme špalíček lidových písní, ve kterém můžete opravdu slyšet jak tady klasické tradice z Domažlicka, tak i z jiných koutů plzeňského kraje. Konec konců jeden z autorů, Josef Kuneš, je vlastně tady místní domažlický rodák a patriot, tak toho určitě všichni velmi dobře znáte. Ještě možná připomenu jedno jméno, Zdeňka Bláhy, na níž také vzpomínáme velmi rádi a opravdu také se velmi zasloužil o popularitě folkloru. Takže já vám přeju, ať si užijete chodské slavnosti, ať už tady na místě, nebo i ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Děkujeme vám za přízeň a užívejte si tady příjemnou atmosféru.
0: Moc děkujeme, jak už bylo řečeno. Máme radost, že Český rozhlas Plzeň je letos součástí chodských slavností a možná ještě jednou zopakuji, že rozhlasovou zónu, přátelé, najdete kousíček od nás u Domažlické věže a kromě skvělého programu hostů dětského koutku, jak tady zaznělo, tam máme taky vodní mlžítka, tak se zastavte, budeme se na vás těšit. S námi byli pánové Patrik Zuber a Pavel Kozler, moc děkujeme. A na jevišti s námi ještě chvilku zůstává Národopisný soubor Postřekov, tak se pojďte ozvat i do vysílání Českého rozhlasu Plzeň, které pokračuje.

0: Děkujeme Národopisnému souboru Postřekov, který svým vystoupením v přímém přenosu Českého rozhlasu Plzeň vlastně odstartoval ten svůj letošní maraton vystoupení na chodských slavnostech. Pokud máte Postřekováky rádi, tak vám povím, že na této scéně se právě s Postřekováky můžete potkat ještě dnes na tradičním postřekovském vokínku. Začíná ve 14.30 a letos má podtitul Máme rádi Chocko. No, já bych řekla, že Chocko tady vlastně máme rádi všichni. Všichni obdivujeme chodskou rudáckou muziku, chodské koláče a také krásné chodské kroje. A já vám teď moc ráda představím jednu právě z postřekovských, Luci Kalousovou, která se o chodských krojích velice dobře zajímá a dokonce nedávno vydala knížku. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já vás ještě opravím, já nejsem postřekovská, já jsem domažlická.
0: Ale máte postřekovský kroj. Vy matete. Dobře, takže jste domažlická, máte postřekovský kroj. Ano. Nebudu se ptát, kolik krojů máte doma, zřejmě mnoho, ale vrátíme se ke knize Lidový oděv na Chocku. Tak to je tedy název knížky. Jaká byla vaše cesta k tomu sepsat knihu o krojích?
1: No, to se vám jednou tak stane, že vám volá neznámé číslo a tam se ozve, dobrý den, tady je Petra Hrbáčová, Národní ústav lidové kultury ve Strážnici. Vy jste ta paní Kalousová, která jste napsala knížku o chodských krojích. Říkám, no, to jsem já. No a nechtěla byste pro nás napsat další? Takže na to etnolog prostě kývnout musí.
0: Takže kniha Lidový oděv na Chocku je na světě. Vy jste ji včera, mám pocit, tady pokřtili, nebo teprve
1: ano,
0: to proběhne?
1: My jsme ji včera pokřtili, uvedli, ale hlavně VOSA. Cílem té akce bylo poděkovat všem, kteří se na té knize podíleli.
0: Můžeme ve zkratce říci, co ta vaše kniha obsahuje?
1: Tak obsahuje jak vývoj historický jednotlivých typů kroje, tak jednotlivé rozdělení vlastně na to Dolní Chocko, Horní Chocko, včetně rozdílů i terminologických, protože ta rozdílnost, ať to třeba na první pohled není poznat, tak je značná. Obsahuje 20 typů krojů z Chocka. A součástí je vlastně film na DVD, kde je předvedeno, jak se jednotlivé kroje oblékají a škrobení rukávců v Postřekově.
0: Já osobně se moc těším, až tou knihou si zalistuju. Je tam i nějaká varianta krojová pro takovéto tropické dny?
1: No, ona tam vlastně není, ale existuje varianta, kterou já si ráda oblékám v neděli. My ji říkáme, nebo v Postřekově si ji pracovně říkalo robota. Ona vznikla podle obrazu Jaroslava Špilara, robota. A švadlená Maruška Langová podle ní ušila vlastně ty staré kroje. A ty byly pro práci na poli, bych řekla, takže ta se nosí dobře.
0: No na poli, když chceme jít slavnostně, na slavnosti, na pouť, tak to ale se musíme oblíknout, to prostě musíme vydržet.
1: Přesně tak.
0: Dobře, etnolog nám to potvrdil, takže moc děkujeme. Možná ještě poslední věc, kde je kniha k dostání?
1: Kniha bude k dostání určitě v infocentru v Domažlicích, myslím, že ji má i tady chodské knihkupectví a potom samozřejmě na e-shopu Národního ústavu lidové kultury.
0: My moc děkujeme za tak krásnou knihu, že jste nás s ní seznámila. V přímém přenosu Českého rozhlasu Plzeň s námi byla Lucie Kalousová, moc děkujeme.
1: Já děkuji za pozvání, nashledanou.
0: Lucie Kalousová se loučí. No a mezi tím už se nám na jevišti připravili další muzikanti v rámci pořadu s Plzeňáky za folklórem. Nám teď zahraje malá teňská muzika, tedy velmi mladá a velmi šikovná kapela z Horšovského Týna.

0: Dohrála malátejnská muzika a právě s malouteňskou muzikou na basu dohrál taky Krištof Straka, kterého poprosím, aby teď ještě chvilku zůstal na jevišti. Teňská muzika, jsme řekli, že je malá, že je mladá. Jak dlouho vlastně spolu hrajete?
1: Spolu hrajeme 3 roky. Začali jsme v květnu roku 2023, no a máme velkou radost, že můžeme dál pokračovat a dál se rozvíjet tady u nás na Chocku a i u nás v Horčovském Týně.
0: Tak letos už na Chockých, tak to jste postoupili. Já jsem četla nějaký rozhovor s tebou a tam se psalo, že vztah k folkloru se u tebe zrodil na největším folklorním festivalu v České republice ve Strážnici, to je pravda?
1: Ano, je to tak. My jsme tam byli v rámci základní umělecké školy. Chtěl bych pozdravit na dálku Miroslava Šimandla, mladšího, který nás tam vzal s klíčkem. Jsme byli ve Strážnici a tam jsem si řekl, jo, folklor, to mám hrozně rád, to se zamiluju.
0: Strážnice, tak já věřím, že pan ředitel Šimša z Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, pokud nás teď poslouchá, někde tady s námi je, za chvilku bude i na jevišti, tak má z toho ohromnou radost. Ale teď jsme tady na Chockých slavnostech a společně s Krištofem bychom vás rádi pozvali na jednu takovou premiéru, řekla bych, v rámci Chockých slavností, která se odehraje dnes v naší rozhlasové zóně na náměstí u věže. A půjde o co, Krištofe?
1: Bude o tom, že budeme dělat výuku Chockého kolečka, takže bych chtěl všechny návštěvníky a všechny posluchače Českého rozhlasu Plzeň pozvat, zvlášť moji babičku s dědou ze Škrchle, kterým jsem slíbil, že je pozdravím, tak doufám, že přijedou. Tak bych vás chtěl pozvat, abyste si k nám přišli. Je tam mlžítko, je tam kavárna, je tam chill zóna, je tam fotografická zóna a vystoupí tam další muziky, například mladá postrkovská dudácká muzika nebo velikonoční dudácká muzika. Tak se na vás moc těšíme. Hrajeme tam od 18.00.
0: No ale na tu výuku Chockého kolečka jsem se chtěla zeptat. Ta začne v 18 hodin, hrát bude právě malátejnská muzika. Jak to bude probíhat?
1: No bude to probíhat tak, že máme připravený setlist písniček a doufám, že pokud se přijdete podívat, tak se s námi můžete připojit a naše milé dudačky a naše milá Ivanka tak vás připraví a naučíme vás Chocké kolečko.
0: Takže pokud třeba ještě někdo netančil a říká si, já jsem tak trošku dřevo, nevadí to? Fakt nás to naučíte?
1: Nevadí to, já jsem stejný dřevo, takže doufám, že si to užijete.
0: Dobře, tak v 18 hodin výuka Chockého kolečka pro širokou veřejnost. Všichni se tam sejdeme, všichni budeme společně tančit a hrát nám k tomu bude Krištof Straka a jeho malátejnská muzika. Děkujeme.
1: Děkuju, doufám, že přijdete.
0: Děkujeme Krištofovi, děkujeme malátejnské muzice. A teď tady na Domažlickém náměstí, vy už to vidíte, že připravená je další skvělá kapela, Domažlická dudácká muzika. Tak jsem zvědavá, jak místní domažlickou dudáckou muziku velkým potleskem pozdravíte.

0: Na Domažlickém náměstí dohrála domažlická dudácká muzika. Možná pro naše rozhlasové posluchače jeden takový poznatek. Domažlické náměstí se dneska rozdělilo na dvě zóny. Ta ve stínu, ta praská ve švech, a pak je ta ve sluníčku, tam jsou ti odvážní. Je vám teplo? Chodové všechno vydrží, ano. Tak domažlická dudácká muzika, ta je zatím ve stínu, takže je všechno v pořádku. Většinou za domažlickou dudáckou muziku mluvívá náš rozhlasový kolega Josef Kuneš, ale věřím, že se nebude zlobit, když letos uděláme výjimku a slovo tentokrát dostane Kamil Jindřich. A já jsem totiž v zákulisí přemýšlela o tom, kolik skvělých, ale i velmi mladých chodských muzikantů tady na Domažlicku máte. A říkala jsem si, že takovou asi líhní, si to tak představuju, je právě základní umělecká škola v Domažlicích. Je to tak, Kamil i Pepa tam vlastně učí, Pepa je ředitel, Kamil je zástupce. Je to tak, že ty talenty se tady rodí a vy je prostě podchytíte včas?
1: Hezké dopoledne všem. Tak já doufám, že to nebude úplně neskromné, ale Míšo, máš pravdu. Musím říct, že Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha má skvělý tým učitelů a má strašný štěstí na děti, které tady na Chodsku jsou a které k nám přichází, a vlastně ve všech oborech, ať jsou to zpěváci, muzikanti, dramatický obor, taneční, tak je to skvělý, vyhrávají soutěže a dostávají se na konzervatoře a hlavně tu muziku mají rádi a pak u ní zůstávají i třeba v té amatérské podobě, ale prostě pořád je doprovází životem.
0: Já teda už se dostávám do té role pamětníků, že třeba si pamatuju, jak tady na chodských slavnostech se vozil kočárek s nějakým miminkem, jo, a teď uplynulo x let a už to miminko, nemiminko, je skvělý muzikantem a natáčí třeba právě ve studiu Českého rozhlasu Plzeň. Já se ještě zeptám na to, jak obstojí vaši muzikanti třeba ve světě, protože vím, že spolupracujete se zahraničím.
1: Tak my kromě toho štěstí, že máme skvělé učitele, máme skvělý objekt augustiniánského kláštera, což je velmi inspirativní prostředí, tak jsme tady blízko u hranic a vlastně už od 90. let naše škola spolupracovala se školou ve Furt im Wald, poté tedy získala partnera v podobě školy Landkreis Musikschule Cham, což je okresní škola chamská. No a vlastně naši žáci se dostávají i dál za hranice, protože město Domažlice má několik partnerských měst, kromě jiných také ve Francii, v Rakousku, a i do Francie už jsme jezdili a teď od roku 2018 se nám podařilo uzavřít partnerství s městem Two Rivers ve Wisconsinu a už jsme podnikli 3 studentské výměny, žákovské výměny našich dětí, takže už 30 dětí ze ZUŠ a z gymnázia navštívilo Ameriku, kde spolupracovali.

0: pracovali na hudebně tanečních projektech.
1: Skvělá práce a klobouk dolů, já myslím, že potlesk si to zaslouží. Děkujeme.
0: Je to radost.
1: Děkujeme, Kamile, děkujeme. A v přímém přenosu Českého rozhlasu Plzeň s námi ještě chvilku zůstane Domažlická dudácká muzika.

0: z Plzeňáky za folklorem, tak to je pořad Českého rozhlasu Plzeň, který právě teď sledujete v přímém přenosu. Máme radost, že jste tady také s námi na Domažlickém náměstí a řeknu vám, že teď máme velkou čest, protože mezi námi přivítáme velmi vzácného hosta. Do Domažlic zavítal také ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, Martin Šimša, dobrý den. Můžete ho podpořit a přivítat potleskem, Martin Šimša. Tak ono se letos o Strážnici a Strážnickém festivalu hodně mluvilo, vidíte, my jsme to všichni sledovali, ale zůstaneme tady na chodských slavnostech. Vy jste, pokud se nepletu, dorazil včera, už jste stihl ochutnat všechny ty vůně, melodie, atmosféru chodských slavností?
1: Tak prošli jsme si to s manželkou a konstatovali jsme, že to je opravdu krásná taková jako domácí komunitní akce, kde každý najde to, co ho baví, a není to takové úplně organizované, včetně toho, že čekáte čtvrt hodinu, půl hodinu a pořád se ladí. Ale to jaksi je kouzlo tady té naší jižanské nátory, v tom jste asi Strážničanům hodně blízcí.
0: Tak teď možná organizátoři se tak jako podrbali za uchem, protože já mám, a doufám, že to není nějaká tajná informace, já mám zprávy, že vy právě podnikáte jakési turné po festivalech v České republice a hodnotíte kvalitu folklorních festivalů, nebo se pletu?
1: Já bych to nenazval úplně hodnocením. Snažíme se monitorovat tu situaci v České republice, tak abychom mohli festivalům, ať už se jedná o festivaly CIOF nebo festivaly regionální, poskytnout nějakou podporu. Takže moji kolegové to mají rozdělené a prostě obráží. Já jsem takto byl třeba minulý rok na mezinárodním folklorním festivalu v Karlových Varech, který slavil výročí. Letos to vyšlo sem, takže snažíme se skutečně s kolegy udržovat nějaké kontakty.
0: Chodský koláč už jste měl? To by možná moc přispělo k tomu hodnocení.
1: Uchytil jsem klíné koláče, nedalo mě to při představení krásné publikace Lidověděv na Chodsku, takže už jsem okoštoval.
0: Ještě se zeptám na váš osobní vztah k Chodsku. Nevím, zda je to premiéra, nebo přijíždíte častěji. Je nějaký vztah, nebo se teprve rodí?
1: No tak vztah byl pozitivní, protože co si budem povídat, pro etnografa Chodsko jako vlastně nejsilnější, nejživější český etnografický region, takže pro mě doposud to bylo především ten příklad učebnicový zachovaných krásných lidových krojů. Fyzicky jsem tady naprosto poprvé, v Domažlicích jsem nikdy nebyl, když ze školy si pamatuju, že tady je nejdelší náměstí v České republice. Jestli to je pravda, věřím tomu, že ano, dneska jsme šli, nemělo to konce, takže asi opravdu je nejdelší. A jinak na druhé straně jsem docenil důslednost hudební výchovy 80. let, protože jak při zahájení, tak při představení publikace jsem si mohl odspívat úplně všechno, co muzikanti hráli, protože v hudební výchově 80. let Čechy představovalo Chodsko.
0: Tak za nás pozdravujte ve Strážnici, až se budete vracet. Zeptám se, Klenčí po Čerchovém znáte?
1: Tak podle jména.
0: Podle jména teď ho poznáte, jak se v Klenčí zpívá, protože právě mužský pěvecký sbor Haltravan už se takhle krásně za námi připravil a bude zpívat hned po vás. Takže děkujeme za vaši návštěvu, přejeme si, ať si užijete chodské slavnosti, a máme tedy radost, že letos je s námi ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, Martin Šimša. Děkujeme.
1: Děkuji za pozvání a nashledanou ve Strážnici.
0: A jak už jsem naznačila, do přímého přenosu Českého rozhlasu Plzeň teď přispěje také Haltravan s Klenčí pod Čerchovem.

0: Na Domažlickém náměstí se teď klaní soubor Haltravan s Klenčí Počerchovem a mimo jiné na dudy doprovázel Haltravan Honza Holoubek, kterého teď poprosím, aby si vzal mikrofon a přišel za mnou. Protože Honza pro vás má jednu speciální pozvánku. Dobrý den, ahoj.
1: Dobrý den, ahoj. Všem krásné dopoledne.
0: V Klenčí Počerchovém je letos ve znamení velkého výročí Jindřicha. A pokud se nepletu, my ho budeme připomínat i tady v rámci chodských slavností. Je to tak?
1: Ano, samozřejmě. V Klenčí a tady v Domažlicích jsme kvůli Jindřichovi udělali několik programů. V Klenčí jsme dělali poštování a jeden koncert. A tady v Domažlicích v podstatě to bylo to samé. A k Jindřichovi se vrátíme dneska v krásném pořadu Bulačina, který začíná v 1 hodinu pod hradem.
0: Tak děkujeme za tu pozvánku. Bulačina pod Chodským hradem 13.00. Já možná s dovolením rovnou přidám ještě jednu pozvánku. A to na pořad, který se jmenuje Co vy na to, mistře Jindřichu. Ten začíná v 17.30 pod Chodským hradem v režii Martiny Moriskové. Tam vystoupí Kuželkuc, Velikonoční dudácká a také národopisný soubor Postřekov. Ovšem ještě zpátky tedy k Haltravanu, když tady máme příležitost i po rozhlasových vlnách. Pojď se trochu pochlubit, co je u vás nového u Haltravanu. Tušíš, kam mířím?
1: Jo, tuším. Tak máme 2 nový členy. A mimochodem jsme vydali po 20 letech další CD písničky s Klenčím Počerchovem. Trvalo nám to 20 let, je to 2. číslo a to 3. vydáme v roce 2046.
0: Se líbí, jak to mají naplánováno v Klenčí, tam jako nespěchají, no. Takže kterečko je na světě, křest už proběhl vlastně v rámci poštování?
1: Ne, v rámci výhledu, který se pořádali v Klenčí 20. června.
0: V rámci výhledu, dobře. Ano. Tak přejeme CDčku, ať se daří Honzovi. Děkujeme, že dnes s námi Haltravan pobyla. Pozdravujte v Klenčí.
1: Jo, ale obávám se, že si budou muset tomu CDčku lidi koupit ještě přehrávač.
0: Děkujeme Haltravanu, s námi byl Honza Holoubek, můžete mu také zatleskat. Děkujeme.
1: Děkujeme.
0: A teď už se přesuneme, pokud se dobře dívám, na Dolní Chodsko, protože pozdravit vás přicházejí mrákovští, úplně konkrétně chodský soubor Mrákov.
2: Glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo. Jak se to pivečko pívává. Glo, glo, glo, glo, glo, glo, gloria. Jak se to...

0: také mrákovští, tedy chodský soubor Mrákov právě odstartoval maraton svých letošních vystoupení v rámci chodských slavností. A já bych teď pozvala na jeviště Jožu Jarábka, protože chodský soubor Mrákov má pro vás hned dvě, možná dokonce tři pozvánky. Pěkný den, Jožo, tady máš mikrofon. Pozveš nás, prosím, na hejtu do Mrákova. Slyšela jsem, že letos to bude stát za to, že letos v Mrákově budou Indové, je to tak?
1: Ano, přesně tak. Budeme mít soubor z Indie, bude tam soubor náš chodský soubor Mrákov, bude tam Mráček, dětský soubor a myslím, že z Indie soubor jsme tam ještě neměli, ale můžete se těšit ještě na další mimochodský soubor, což budou moravští, budou to mužáci z Tvrdonic.
0: Mě by zajímalo, jak se to tak stane, že se Indové najednou zjeví v Mrákově, ale to si povíme asi někde v zákulisí. Pak mě taky povíš, jak chutnal Indům chodský koláč. Věřím, že máte připraveno. Ale tady bychom měli udělat ještě jednu pozvánku, a sice na pořad, který začíná dnes v 18.30. O co půjde?
1: Určitě budou to hýtáci z Mrákova, již tradiční pořad, jenom letos bude věnovaný našemu půlkulatému výročí 65 let souboru chodského souboru Mrákov.
0: Takže ještě jednou 18.30 hejtácí z Mrákova dnes, tedy toto pódium. A přátelé, nevím, zda sledujete sociální sítě Facebook, Instagram a tyhle ty záležitosti. Pokud ano, tak určitě tvář Josefa Jarábka znáte i nejen jako muzikanta. Ty v letošním roce si vlastně velký propagátor českého registru dárců kostní dřeně, říkám to správně.
1: Ano, je to tak. Vlastně měl jsem to štěstí, že minulým rokem jsem se stal dárcem. Měl jsem schodu s jednou pacientkou a od té doby vlastně se snažím aspoň trošku rozšířit podvědomí lidí k tomu, abych je třeba přiměl, aby šli darovat, a dokonce dnes dopoledne už tři ženy z našeho souboru se zaregistrovaly, takže jen houšť, prosím, doražte ke stánku a nic vás to nestojí, nebolí to, jestli vám je mezi 18 a 35 lety a jste zdraví relativně, prosím, běžte tam a zaregistrujte se, je to velká pomoc, můžete zachránit lidský život.
0: A hlavně asi ten pocit, když se to skutečně podaří a člověk byl u toho. Dobře, děkujeme. Možná zopakujeme právě, kde přesně dnes stánek s registrem stojí, kde ho najdeme.
1: Je to hned vedle stánku vašeho českého rozhlasu, který je u Kašny, takže uprostřed náměstí. Malinko za stánkem právě toho rozhlasu je takový červený stánek a je tam samozřejmě banér registr dárců kostní dřeně.
0: Ano, kamarádíme se letos na Domažlickém náměstí, takže přijďte. Jožovi Jarábkovi děkujeme.
1: Taky děkuju.
0: Mimo jiné za to, že nás přišel dnes pozvat. Díky moc, Josef Jarábek z chodského souboru Mrákov. A přátelé, my jdeme do finále přímého přenosu Českého rozhlasu Plzeň. Tady na Domažlickém náměstí už to vidíte. Jedna legenda vedle druhé. Buď je to legenda, nebo budoucí legenda. Zkrátka Konrádiho Dudácká muzika. Takže jak je přivítáte, to už je na vás. Konrádiho Dudácká muzika.

0: S Konrádyho dudáckou muzikou dospívala Lenka Turníková a také Václav Švík. Přátelé, já nevím, jestli to víte a teda taky nevím, jestli to můžu říct, ale řeknu. Právě Václav Švík v letošním roce, konkrétně 24. listopadu, pamatujte si to, oslaví krásné, kulaté životní jubileum, můžu říct, kolik můžu, 80. narozeniny, přátelé. Dopředu se přát nemá, ale potleskem mu pojďme ukázat, jak ho máme rádi, Václav Švík. Pochopitelně i ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň se k tomuto výročí vrátíme, až bude ta správná doba, až budeme moct přát 24. listopadu. Pane Švíku, jaký jsou to pocity, když se blíží osmdesátka?
1: No, Míšo, převládají dva různorodé pocity. Ten první je, bych řekl, příjemný, že jsem se toho vůbec dožil. A ten druhý, ten už je trošku nepříjemnější, že je to vykoupeno některými věcmi, o kterých bych normálně neměl zájem. Ale já jsem si při té příležitosti vzpomněl na jeden vtípek, který se k téhle situaci dobře hodí. Starší pacient přišel k lékaři a povídá: pane doktore, je mi 70, kdybych přestal pít, kouřit, přestal chodit za těma bábama a zdravě jet, myslíte, že bych se mohl dožít 80? A doktor říká: no pane, kdybyste začal zdravě jíst, přestal kouřit, přestal pít, ty báby nechal na pokoji, já myslím, že byste se ty 80 dožil. Ale varuju vás, strašně se vám to povleče.
0: Václav Švík, děkujeme. A těšíme se, že tu osmdesátku oslavíme na podzim s vámi. No a přátelé, Konrádiovci se za chviličku rozloučí v rámci přímého přenosu Českého rozhlasu Plzeň, ale věřím, že není tajemstvím, že právě oni pro vás v letošním roce připravují štandrle dudácké. Takže tady na této scéně úderem 23. hodiny, říkám to dobře, bude to tak, dudácké štandrle s Konrádio dudáckou muzikou. Do té doby ale stihnete na chodských slavnostech ještě celou řadu programů a já ještě jednou ráda zopakuji, že vás velmi srdečně zveme také do naší rozhlasové zóny, přímo tamhle u věže na Domažlickém náměstí, kde se střídají muzikanti, je tam dětský koutek, vodní mlžítka, kavárna, tak se přijďte za námi podívat a také zítra právě z tohoto místa tady od věže budeme celkem dvakrát živě vysílat. Zítra ve 12 hodin to budou písničky pro vás. Každý můžete poslat písničku přímo z chodských slavností. A potom ještě budeme živě vysílat zítra od 14 hodin. Pořad Žijeme tu s vámi speciál. Těší se na vás zítra Vladimír Šťovíček. Teď už ale vám po vlnách Českého rozhlasu Plzeň děkujeme za vaši přízeň a doufáme, že jste si užili krásnou hodinku chodského folkloru společně s námi. Z Domažlického náměstí se v tuto chvíli loučíme. Z posluchači Českého rozhlasu Plzeň. Přejeme vám krásný den a pokud tu nejste, přijeďte za námi do Domažlic. Mějte se hezky, naviděnou, naslyšenou. Hezký den.
2: Domažlice.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Kvůli tropickým teplotám vyhlásili meteorologové výstrahu před ohrožením zdraví. Město Plzeň upravuje síť stanic sdílených městských elektrokol. Pražský magistrát roky povoloval billboardy v rozporu se zákonem. A dnes bude většinou jasno, teploty až 37 stupňů. Polední zprávy přináší Andrea Samešová. Kvůli tropickým teplotám platí pro dnešek i neděli výstraha před ohrožením zdraví pro téměř celou republiku. Hrozí přehřátí a dehydratace, oznámil dnes Český hydrometeorologický ústav. Teploty dnes mohou podle předpovědi vystoupat až na 37 stupňů, stejně tak i zítra. Dál také platí pro celou zemi výstraha před rizikem vzniku požárů. Změnu přinese až přelom týdne, kdy se objeví deště a také se ochladí. Teplotní rekordy padaly i včera. Nejvyšší teplota bez jedné desetiny 34 stupňů Celsia naměřili v Dobřanech na jižním Plzeňsku. Plzeňská radnice mění rozmístění stanic pro sdílená elektrokola. Stojany se přesunuly například od škol blíž k turistickým cílům. Na okrajích Plzně také město posílilo kapacitu tak, aby lidé měli kde zaparkovat, pokračuje náměstek primátora Aleš Tolar z hnutí STAN.
2: Ten systém je pružný v tom rozmístění těch jednotlivých stanic. Už jsme posouvali, některá se ukázala jako špatně zvolená, třeba před školami, tak tam o to jsme je přemístili jinam. Z jiných míst naopak zaznívá poptávka, aby jsme tam ta místa zřídili. Kolem nějakých výletních cílů byl požadavek u zoo, u zimního stadionu a v okrajových částech města.
0: Odbor pražského magistrátu povoloval billboardy v rozporu se zákonem. Odbor vede ředitel Aleš Krejča, který je stíhan v jiné korupční kauze. Pochybení přiznal ředitel magistrátu Tomáš Havel Českému rozhlasu a webu iRozhlas. Zároveň slíbil nápravu. Na ředitele magistrátu se loni obrátil spolek Nelegální reklama.
3: Spolek doložil 76 billboardů, které dostali povolení, i když jim chybělo souhlasné stanovisko policie o bezpečnosti pro řidiče. Na konci letošního července ředitel magistrátu Havel spolku odepsal, že Krejčův odbor skutečně dlouhodobě nerespektoval příslušná zákonná ustanovení, ale odteď už bude úřad postupovat správně. Za dlouhodobě nelegální označila postup magistrátu taky veřejná obhajkyně práv Eva Kostolanská. Krejča na žádost o rozhovor nereagoval. On a jeho zástupce jsou nyní takzvaně na překážkách, do práce nechodí. Jednotlivé případy nevhodně umístěných billboardů by mělo přezkoumat ministerstvo dopravy. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Ceny potravin snižuje mimo jiné válka mezi obchodními řetězci. Obchody nabízí základní potraviny jako mléko, máslo nebo vejce za podnákupní ceny, aby přilákali zákazníky. Uvedl to prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Podle něj ale nikdo netratí. Lidé mají levné potraviny a zemědělci a potravináři dostávají cenu, jakou si domluví. Podle Prouzy není pravda, že by mlékaři dostávali za litr mléka 6 korun. Například ceny potravin a nealko nápojů klesly v červenci meziročně o více než 3%.
1: Sport.
0: Plavec Miroslav Knedla skončil na stovce evropského šampionátu už v rozplavbách, a to pouhý půl den po zisku titulu mistra Evropy na znakařské 50. Dnes se naopak dařilo Janu Čejkovi na polohové dvoustovce, kde vylepšil vlastní český rekord a večer se představí v semifinále. Prošel jako 12. z redukovaného pořadí.
1: Počasí.
0: Dnes bude podle nejnovější předpovědi jasno, k večeru může od západu slabě přibývat vysoká oblačnost. Teploty 33 až 36, na Plzeňsku pojediněle až 37 a na horách do 31 stupňů Celsia. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky většinou dobré a biotrojka vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se došetřuje na Klatovsku na silnici 191 u Měčína, havarovalo nákladní auto. A na dálnici D5 počítejte se zdržením u Boru na Tachovsku na kilometru 108 ve směru na Rozvadov, se před omezením vytvořila zhruba kilometrová kolona. Přejeme řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, Písničky pro vás.
4: Ano, je 12 hodin a 5 minut a z Domažlic už jsme zase zpátky v plzeňském studiu Českého rozhlasu, protože začínají dnešní písničky pro vás. Je 15. srpna, no a tak, jak mnozí vědí, dnes má svátek Hana. Tohle jméno je u nás hodně rozšířené, protože Han, Haniček a Hančí je téměř 150 tisíc. Některé z nich už tady mají písemná blahopřání, na které se samozřejmě dostane. No a dostane se i na ty, kdož budou volat teď na číslo 221 554 222, někomu nějakou pěknou písničku chtějí poslat, no a něco mu také popřát. Telefonní linka už teď je pro tyhle telefonáty volná. No a u mikrofonu i telefonu je s vámi Roman Stupka.

0: Skupina Tým nám zahájila ty dnešní písničky pro vás. No a pokračovat bude paní Marie z Brnířova. Maruško, dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím plzeňský rozhlas. A chtěla bych popřát svoji sestřenici Hance Racové z Horšovského Týna k dnešnímu svátku. Přeji hodně štěstí, zdraví a ještě mnoho spokojených let. A přeji to sestřenice s celou rodinou.
0: No a jak jste říkala, Hanka má ráda Milana Drobného.
1: No, jestli je to možné, bylo bych ráda.
0: No podívejte, že jí normálně k svátku teď ten Milan zaspívá, takže jí pozdravujeme.
1: Děkuju a ještě bych mohla.
0: No, povídejte dál.
1: No, chtěla bych pozdravit na chodský slavnosti pana Václava Švíka, který byl před chvílí v rozhlase. Byla jsem kdysi na jeho vystoupení, moc se mě to líbilo. A pak bych chtěla poděkovat za to, že každou neděli nebo jednou, já nevím za jak dlouho, pan Jančařík s paní Marí Formáčkovou mají neočekávaný dýchánek a moc se mě to líbí. A děkuju celému rozhlasu i vám, pane redaktore.
0: To je vždycky v neděli po 9:00 dopolední, pokud se nepletu.
1: Jo.
0: Dobrá, tak ten Milan Drobný už je tady, mějte se.
1: Já děkuju moc krát, nashledanou.

0: Je čtvrt na jednu a to je přesně ta doba, kdy do Českého rozhlasu Plzeň do písniček pro vás volá také paní Danuše z Hradce, která má cosi na srdci. Tak Danuško, povídejte, dobrý den.
1: Ano, dobrý den, přeje krásné poledne a chtěla bych zahrát všem Hanička nejprve a potom hlavně k narozeninám paní Andulce Silovské do Hradce u Stoda. Přejeme jí všichni z klubu seniorů hlavně zdraví, štěstí a pohodu a někdy se zase sejdeme. Andulko, užij si to, ahoj.
0: A k přání se teď připojí také Karel Gott, co vy na to?
1: Ano, určitě má rád Karla Gotta, tak ji ho tam dejte. Děkuji moc krát, nashledanou.
0: Už je tady, nashledanou.
1: Nashledanou.

0: No a do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň se teď hlásí Mířany, odkud volá paní Marie, která tvrdí, že má dnes svátek, ačkoliv je v kalendáři Hana. Tak jak to je, Maruško, dobrý den.
1: Tak já vám to docela teď vysvětlím, protože když já jsem se narodila ještě, a to už je hodně let, řekněme kolem 80, tam byla Marie. A myslím, že by všechny jižní státy, řekněme Itálie, Řecko a tak dále, i Slovensko, slavějí tu Marii teď. Dokonce někde je to jako státní svátek, je to na nebezvětí Panny Marie. Takže mě to jméno zůstalo. Takže já bych sem prosila písničku, na které jsme se domluvili. Snad mi pán bude ještě zdravíčko, že vás třeba někdy budu ještě takto otravovat, ale jinak bych chtěla také popřát hlavně zdravíčko, štěstíčko i těm Haničkám.
0: Mm-hmm. Tak já vám přeji, ať nás ještě hodně dlouho otravujete, ano?
1: Děkuji moc a mějte se hezky zase, ať se tam neupečete.
0: Nebojte, tady je trocha francouzštiny, neboli Gilbert Bécot.
1: Celá roza. Ano, děkuji moc.

0: Audioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.

No a do dnešních písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň teď vstupuje první písemné přání. Dobrý den, prosíme o zahrání písničky od Louise Armstronga pro naši babičku Hanu Cibulkovou z Plzně Lobes a taky pro naši maminku Hanu Erlichovou ze Stříbra k jejich dnešnímu svátku. Milá babičko, se naše sluníčko, co nám dává úsměv a lásku. Do dalších let ti přejeme hodně štěstí a zdraví. Mamince do Stříbra posíláme přáníčko, přejeme ti hodně zdraví, štěstí a lásky. Přeji Jana, manžel Josef a Dana s rodinou.

we'll see what we will see. I bring my heart.

0: 221 554 222, tohle číslo sem do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň před chvílí vytočila také Jana, která volá ze Šťáhlav a už jí dávám slovo. Dobrý den.
1: Dobrý den, také bych chtěla zahrát písničku pro naši maminku Janu Janákovou, momentálně ze Šťáhlav z naší chaloupky, jen tak pro radost, že ji máme všichni moc rádi. To jí přeje Jana, Martina a holky, Kristýnka, Anička, David a Matěj.
0: Tak
1: děkuju.
0: Na chaloupku posíláme Marcela z Božka, vy se tam mějte hezky.
1: Děkuju, na skranu.

0: Paní Věra Strnové je další účastnicí dnešních písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň. I té teď předávám slovo. Věro, zdravíme. Dobrý den.
1: Dobrý den. Chtěla bych nechat zahrát písničku mému manželovi Františku Věnečkovi Strnové, který je 15 let po úraze na vozíku a teď nemůže chodit ven. Každý den vás poslouchá a těší se na vás. Děkuji.
0: Tak mu dáme jednu šumavskou, jak jsme se domluvili.
1: Ano, děkuji.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

A přede mnou už leží další písemný vzkaz v dnešních písničkách pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Dnes slaví svůj svátek naše kamarádka a spolužačka z Plánice Hana Brožíková z Dobřan. Přejeme jí vše nejlepší a těšíme se na setkání v říjnu na srazu v Plánici. Zdraví Marušky, Jana, Aleny a Ilona a prosí o písničku od Hanky Zagorové. Tak tady je.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

No a už zase nadešel čas na poslední vzkaz v dnešních písničkách pro vás. No a ten je vcelku stručný. Ahoj rádio, poprosím o zahrání naší babičce k dnešním narozeninám nějakou hezkou písničku. Přeje Sebastián a Míša a moc děkuje i Evička. No tak já doufám, že ta správná babička, která má tuhle hodnou vnučku Evičku, teď poslouchá, protože ta písnička je pro ní.

0: chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Na Šumavě ráno mrzlo, kolem nuly bylo i v Krušných horách. Horažďovické náměstí ožije festivalem Ševčíkova akademie. České úřady odmítly udělit dočasnou ochranu prvním Ukrajincům. A dnes bude většinou jasno, teploty až 37 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. Na Šumavě dnes ráno mrzlo. Na Rokycké slatě naměřili minus 2 stupně Celsia. Na dalších místech se teploty pohybovaly kolem nuly, například v Jelení v Krušných horách. Přes den budou ale teploty extrémně vysoké. Na Plzeňsku mohou vystoupat až na 37 stupňů. Platí proto výstraha před ohrožením zdraví. Hrozí přehřátí a dehydratace, oznámil dnes Český hydrometeorologický ústav. Dál platí i výstraha před rizikem vzniku požáru. Horažďovické náměstí dnes hostí jednu z největších akcí festivalu Ševčíkova akademie. Ve 20 hodin začne gala Open Air koncert. Vstup je zdarma a podrobnosti dodává ředitelka festivalu Barbora Jodas.
5: Je to open air koncert, kde bude dirigovat pan Jakub Hruša, šéf dirigent v Londýně a budoucí šéf dirigent České filharmonie. A zazní letos dvě světové premiéry od pana Krčka, který složil vlastně ty skladby přímo pro nás letos. Jedna pro malé děti, Kinder Symphony, a druhá je svita pro smyčcový orchestr.
4: Akademie potrvá v Horažďovicích do 20. srpna. Součástí je přes 20 koncertů na různých místech ve městě i okolí. Několika desítkám ukrajinských mužů už české úřady odmítly udělit dočasnou ochranu. 5. srpna začala platit nová pravidla pro její udělování. Jsou stejná v celé Evropské unii.
6: Cílem pravidel je zabránit bojeschopným mužům od 23 do 60 let, kteří nesplnili na Ukrajině svou vojenskou povinnost, hledat v Evropské unii dlouhodobý pobyt. Splnění povinností musí prokázat vojenským evidenčním dokladem nebo hraničním výjezdním razítkem. Podle ministerstva vnitra má v Česku aktivní dočasnou ochranu skoro 391 tisíc lidí. Z toho 34 tisíc oni požádalo od začátku letošního roku. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Sport.
4: O štěpaře Jakuba Vadlejcha čeká 5. finále na mistrovství Evropy v řadě. Na předešlých dvou byl druhý a první. V Birminghamu by se rád přiblížil svému letošnímu maximu z Tokia, kde hodil 85 metrů a 24 centimetrů.
7: První cíl pro mě určitě bude hodit v prvních třech hodech výkon, kterým budu mít jistotu osmičky. A ideálně trefit nějaký krásný hod, kdyby se mi povedlo něco podobného jako letos v Japonsku, tak si myslím, že by to bylo fantastický, ale nechci mít velký oči.
4: Ve 21.10 odstartuje finále běhu na 400 metrů žen i s Češkou Lourdes Glorií Manuel.
0: Počasí.
4: Dnes bude jasno, k večeru může od západu slabě přibývat vysoká oblačnost, teploty do 36, na Plzeňsku ojediněle 37 stupňů a biotrojka, vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Nehoda stále blokuje provoz na Klatovsku na silnici 191 u Měčína, kde je převrácené nákladní auto. A porouchaná dodávka stojí na dálnici D5 na 4. kilometru před Prahou. Buďte proto za volantem opatrní.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
9: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
8: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i z tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, jak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškerý informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenovány v Praze i sady?
3: Ano, zbyly, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to letletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále a tak dále. Stál v čele, nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigua Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme v pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů, našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má,

máš závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta v okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba, na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dal

0: Iger ten zámek koupil ho od Auersbergu a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým, ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
1: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
0: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několika stránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, měl to rád prostě.
1: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
0: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujem dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
1: Ten titul barona byl dědičný?
0: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
1: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
0: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily. A jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51. S tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: Kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten

0: význam, no a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Letech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám a to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my jsme jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná a nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy byste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, tom našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju, já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím, takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: napřed živé bytosti samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím, já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602. se datuje založení zámku, čili více než 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší. To pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční zcela jednoznačně. Celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu. Byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší. Byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Psáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličkého pivovaru. Existují jenom dvě.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože ho měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitrii a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husitský hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde vespod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebujou tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Břasích na Rokycansku modernizují byty pro seniory. V Přešticích se dnes koná sousedská slavnost. A zítra bude polojasno, postupně oblačno, k večeru ojediněle přehánky, teploty až 32 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. V Řasích na Rokycansku prochází úpravou sociální zařízení v domech s pečovatelskou službou. U starých koupelen dělníci bourají vysoké sprchové vaničky a koupelny budou bezbariérové. Modernizací už prošla polovina z 62 bytů ve dvou domech s pečovatelskou službou. Pokračuje nezávislý starosta Miroslav Kroc.
2: Ono to nejde udělat najednou, kam bychom ty klienty dali. Už jsme asi na polovině bytů. Byty slouží už téměř 30 let. Opravujeme sprchy a toalety, sociální zázemí, protože to, když se dělalo před těma 30 lety, tak ještě byly takový ty vaničky, které byly vysoký skoro 30 cm. My už jim to děláme bezúrovňové.
0: Rekonstrukcí projde v Břasích ještě zhruba 30 bytů z celkové kapacity. Sousedskou slavností dnes ožije Karlova ulice v Přešticích na jižním Plzeňsku. Už po šesté se tam sejdou lidé, aby společně poseděli, zaspívali si a zatančili. Slavnost začne v 17 hodin, zahrají tři kapely a chystá se fotografická výstava, říká spolupořadatelka Monika Česáková.
3: Zahraje rytmika, což jsou děti ze Zušky a je to jejich vůbec první vystoupení a také tu máme fotografickou výstavu Bohumila Primase od nás ulice. Letos slaví 90. a jsou tu fotky z jeho celoživotní tvorby.
0: Téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo koloběžce, neměla helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu. Ten zkoumal více než 1700 nehod dětí do 14 let od roku 2023 až do poloviny letošního roku. Přilbu při nehodě neměli 4 z 10 malých cyklistů. V Česku je přitom povinná do 18 let, hlavně proto, že může výrazně zmírnit následky pádu nebo nárazu. Čeští turisté evakuovaní kvůli požáru u chorvatského Omiše už opustili záchytná centra. Někteří utrpěli lehká zranění. Celkem si požár vyžádal jednu oběť a 8 lidí utrpělo těžké poranění. Teď už mají hasiči požár pod kontrolou.
4: Myslím, že stáně zadovoljalo, že neby to bylo být nějaký problém a byl je tady nebyl.
5: Velitel dobrovolného hasičského sboru Omiš Vyčeslav Pešič řekl v rozhovoru pro veřejnoprávní stanici HRT, že situace v oblasti je stabilní. Hasiči dohašují oheň s pomocí hasicích letadel a bez ohledu na vítr by už nemělo hrozit nebezpečí znovu vzplanutí požáru. Český konzulát dál pomáhá turistům z Česka, kteří při požáru a evakuaci přišli o doklady nebo třeba o klíče od auta. Podle konzula Štěpána Šantrůčka se na úřad s dotazy obracejí i lidé, kteří se do Chorvatska teprve chystají, a to například kvůli dopravní situaci.
6: Jadranská magistrála by měla být průjezdná, ale určitě doporučuji koukat se na stránky chorvatského autoklubu, kde jsou informace o těch aktuálních uzavírkách.
5: Hasiči v Dalmácii se v uplynulých dvou dnech potýkali s řadou menších i větších požárů. Pod kontrolu se jim podařilo postupně dostat všechny, včetně toho na poloostrově Pelješac a na ostrově Dugi otok v Zadarské Župě. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
0: Sport. 4 zápasy čtvrtého kola má dnes na programu první fotbalová liga. Plzeň hostí o 20 hodin Zlín a chce poprvé v novém ročníku zvítězit. Sparta přivítá od 17 hodin Teplice, ve stejný čas začnou i zápasy Pardubice, Mladá Boleslav a Slovácko Olomouc.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, teploty 18 až 15, na Tachovsku až kolem 11 stupňů. Zítra zpočátku polojasno až skoro jasno, od západu přibývání oblačnosti, přechodně skoro zataženo. Později odpoledne a k večeru ojediněle přehánka nebo bouřka. Teploty 28 až 32, na horách do 28 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a biotrojka, nejvyšší stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na Klatovsku na silnici 191 z Petrovic směrem na Žinkově po havárii převrácené nákladní auto. A na silnici 182 z Petrovic na Měčín bourala dvě osobní vozidla. Buďte proto opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Hodina k tomu 6 minut pokračuje sobotní odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. V Domažlicích jsou v plném proudu chodské slavnosti. My už jsme vám nabídli hodinový přímý přenos a i v následující hodince se tam podíváme v živém vstupu. Máme tam svého redaktora, svého zpravodaje Jana Markupa a ten zjišťuje aktuální podrobnosti. No a můžu nabídnout také další díl seriálu Hvězdy, hity, legendy. Tentokrát se vrátíme k jedné kdysi hodně legendární melodii. Za pár minutek další díl dalšího seriálu a to, co v učebnicích nebylo. Kde se dozvíte, co jsou to mofety? Taky nadále příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Země může bublat díky jevu zvanému Mofety? Národní přírodní rezervace SOS u Františkových Lázní patří k nejzajímavějším přírodním územím ve střední Evropě. Na ploše více než 268 hektarů se tu střídají mokřady, slatiniště, rašeliniště a minerální prameny doplněné o místa, kde ze země uniká oxid uhličitý. Z geologického hlediska jde o příkopovou propadlinu s nepropustným podložím, ve které se dlouhodobě hromadí voda i organické zbytky. Právě díky minimálnímu odtoku tu od čtvrtohor vznikly mocné vrstvy rašeliny. Tam, kde na povrch vystupují minerální prameny, se rašelina obohacuje o soli a vzniká takzvaná slatina. Největší zvláštností jsou mofety, kterým se lidově říká bahenní sopky. Jsou to vývěry oxidu uhličitého, který proniká puklinami z hloubky několika kilometrů. Vytlačuje vodu z půdy, rozvíří bahno a vytváří dojem, jako by se země vařila. Právě tyto jevy dávají SOSu téměř mimozemský měsíční vzhled. V minulosti se zde nacházelo i slané jezero, ve kterém žily mikroskopické řasy rozsivky. Jejich křemičité schránky se postupně usazovaly na dně a vytvořily vrstvu křemeliny. Žijí tu slanomilné rostliny, vodní ptáci i obojživelníci a celé území slouží jako chráněná přírodní laboratoř.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající

karton na odvorek a taký porcelán. Som modrý mat.

0: coraje. Sí.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: A řekl bych, že je to zase docela bohatá nabídka. V Plzni například pokračuje festival Na ulici. V Depu 2015 se od 15 hodin představí neziskovky Na ulici, divadlo pro děti a dále vystoupí kapely Pony, Jirka, Mucha Band a ve 22 hodin zahraje skupina Ocho Rios. V Manitíně zahraje od 19 hodin písničkář Mirek Kemel. Jeho tvorba je vážná a výrazně poetická a na plovárně zahraje s kytarovým, akordeonovým a kontrabasovým doprovodem. V Purkrabství Hradu Klenová začíná v 16 hodin vernisáž výstavy fotografa Jiřího Týna. Autor představí svůj nový cyklus Noc, ve kterém zkoumá krajinu, světlo i atmosféru nočních okamžiků. Výstava bude na Klenové k vidění až do podzimu. Na ostrově Santos v Sušici vystoupí od 20 hodin písničkář Pekař. Jeho koncerty jsou plné humoru, nadhledu i písní o obyčejném životě, které se publikum často zpívá společně s ním. V přírodním amfiteátru ve Zvíkovci je dnes Zvíkovecká pouť. Ve 20 hodin tam začne retroparty pod čirým nebem s muzikou 80. a 90. let. No a v Klatovském bistru Zrno zahraje od 17 hodin plzeňská kapela Nixies. Jejich koncert nabídne směs jazzu a rocku. Hrát se bude dle počasí buď uvnitř v kavárně, nebo venku před kavárnou. Já bych to typoval spíš na ten venek. Každopádně tolik dnešní nabídka a už za okamžik se bude Valdemar Matuška vydávat za kovboje.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: Tak po noci je to opět tady, písničky, dudy, lidové kroje a také třeba koláče. Domažlice patří v pořadí už 72. chodským slavnostem. Už dopoledne jsme vám odtud nabídli živé vysílání, ale v Domažlicích stále zůstáváme. Co se tam děje právě teď, to sleduje reportér Jan Markup. Tak Honzo, hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne z rozpálených Domažlic. Mělo by to být dneska až 36 stupňů, ale tak je tu docela plno lidí, hodně to poznat, když se člověk prodírá mezi stánky s chudskými koláči, keramikou, dalšími věcmi na tom hlavním domažlickém náměstí Jemíru. No ale abych odpověděl na to, co se děje právě teď, tak na tom náměstí, na hlavním pódiu u brány, by měl hrát právě v těchto chvílích herec, harmonikář Václav Koubek. Já jsem ale u toho dalšího folklorního pódia pod Chodským hradem, které patří po šumavské dudácké muzice s Tomášem Spurným, která se připravila pásmo, vím, kterého představí. Možná trošku netradiční nástroj tady na chudských slavnostech, takový malý cymbál, takzvaný hagbret. Pozvu ale i na další dnešní program na výuku chodského kolečka pod Domažlickou věží. Ty lekce začnou v 18 a ve 20 hodin. No a kdo vydrží do 23. hodiny, tak si může vychutnat tradiční dudácké štandrle s Konrádio dudáckou muzikou. Sice je horko, mluvil jsem o tom, ale nikdo by se nemusel bát. Jednak jsou tu na několika místech mlžítka, no a taky organizátoři rozdávají takové vějíře, no a ty trošku taky pomůžou.
0: No a co nabídnou chodské slavnosti zítra, neboli vyplatí se i v neděli do těch Domažlic vyrazit?
1: No určitě vyplatí. Já možná začnu pozvánkou na naše vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Zítra budeme v Domažlicích a budeme odsud vysílat živě. Jednak polední písničky na přání a po 14. hodině pořád Žijeme tu s vámi speciál. Takže budete-li mít chvilku, určitě se zastavte u našeho stanu, kde v průběhu dne vystoupí Konrádio dudácká muzika a taky lidová muzika Rokitka. Najdete nás na náměstí Míru stejně jako dneska vedle domažlické věže. Pochopitelně máte-li čas a jste v Domažlicích už dneska, tak rádi vás uvidíme i dneska. No ale nabídnu pochopitelně i další pozvánky. Na pódiu u brány na náměstí Míru začne v neděli v 11 hodin 15 minut pořad rokycanského souboru Sluníčko. No a ve 12.45 tam vystupí zahraniční soubory z Pandan z Indie a Kupova z Ukrajiny. No a pozvu ještě na jeden pořad, je věnovaný 150. výročí narození Jindřicha Jindřicha. Dilidom humře písnička, humřejme teký srdce. Takhle zní podtitul toho pořadu. No a dodám, že začne na tom hlavním pódiu ve 14.30.
0: No je toho opravdu hodně, takže pokud se někdo teprve rozhoduje, zda do těch Domažlic vyrazí, máš pro něj nějaké praktické doporučení?
1: Určitě mám, pokud pojedete buď dneska nebo zítra z Plzně, z Klatov nebo z těch směrů, tak můžete využít posilové autobusové nebo vlakové spoje. Řidiči by pak měli využít dvě odstavná parkoviště, jedno je v ulici Chrastavická a to druhá v Petrovické ulici. Do centra to z těch míst není tak úplně daleko, takže můžete pěšky anebo případně využít kyvadlovou dopravu.
0: Z Domažlic Jan Markup, děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou a těšíme se na vás.
2: Jsme s vámi i na Domažlicku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Bohouš bude jmenován zasloužilým všeumělcem. Seriál Chalupáři. ČT 2. Ve zrůdném těle se ukrývá laskavé srdce a vznešený duch. Anthony Hopkins jako zvoník od Matky Boží. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea známého hudebníka, politika a moderátora dokument Michal Prokop, Až si pro mě přijdou. A hned poté koncert Michal Prokop Live 80. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 15. srpna a právě tento den v roce 1995 vyšel ve Spojených státech jeden z největších letních hitů v historii pop music. Jedná se o písničku Macarena dvojice Los del Rio, tedy v překladu Ti od řeky. Samotné španělské duo existuje už od roku 1962 a tvoří ho Antonio Romero Monge a Rafael Ruiz Perdigones, kteří pochází z města Dos Hermanas v Andaluzii. Kapela vydala od svého vzniku více než 20 alb. To debutové nese název Luces de Sevilla a je z roku 1967. Oba zpěváky k velkému hitu inspiroval půvab a ladné pohyby jedné venezuelské tanečnice ohnivého flamenga. Macarena je vlastně španělské ženské jméno a píseň pojednává o dívce, kterou naštvalo, že se její přítel rozhodl vstoupit do armády. Aby se mu pomstila, vyráží do města, kde tancuje s ostatními vojáky. Za choreografii tance, kterou zná celá planeta, stojí herečka a tanečnice Mia Frie. Chytlavá píseň byla po svém vydání na začátku 90. populární zejména ve Španělsku jako pomalejší rumba. K celosvětovému hitu ovšem ještě něco scházelo. V roce 1996 spatřila světlo světa verze pod záštitou producentského dua The Bayside Boys. Kromě hlasů původních zpěváků byla písnička obohacena o ženské hlasy, pasáže v angličtině a sexy tanečnice. A celosvětový hit byl na světě. Existuje dokonce i africká nebo vánoční verze. Ve stejný rok vznikl v souvislosti s písní a tancem také rekord. Na stadionu Yankee v New Yorku rozvlnilo své boky 50 000 lidí současně. Že je něco populární, ovšem neznamená, že to musí mít zaručeně i vysokou uměleckou hodnotu. Čtenáři hudebního magazínu Rolling Stone přisoudili Macareně druhé místo v žebříčku nejhorších písní 90. let. Na první pozici se ocitla Barbie Girl od skupiny Aqua. Pánové dodnes stále vystupují, ale hovoří se o nich jako o kapele jednoho hitu. Dalšími písněmi totiž Los del Rio na svůj úspěch už nenavázali. Za to jejich Macarenu znají úplně všude.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Strážníci z Hrádku na Rokycansku budou pomáhat v sousední obci Veselá. Od příštího roku by mohl klesnout příspěvek na vznik pracovního místa pro zdravotně postižené. A zítra bude polojasno, postupně oblačno, k večeru ojediněle přeháňky nebo i bouřka, teploty až 32 stupňů. U zpráv přeje pěkné odpoledne Andrea Samešová. Hrádek na Rokycansku podepsal smlouvu o spolupráci městské policie se sousední obcí Veselá. Samosprávy si od dohody slibují rychlejší řešení krizových situací a také vyšší bezpečnost obyvatel, říká starostka Hrádku Marcela Sobotková z ODS.
3: Město Hrádek a obec Veselá uzavřeli veřejnoprávní smlouvu o meziobecní spolupráci na výkon městské policie. Městská policie Hrádek bude především zajišťovat odchyt zvířat bez pána, konkrétně psů.
2: Silničáři opravují silnici 201 u Lestkova na Tachovsku. Při kontrole našli pokleslou krajnici jízdního pruhu ve směru na Planou a následně i poškozené podloží. Oprava potrvá do konce září. Pokračuje mluvčí krajských silničářů Helena Frintová.
4: Poškozené místo se nachází v nepřehledném úseku komunikace, bezprostředně za zatáčkou a v prudkém klesání. Řidiče proto žádáme o zvýšenou opatrnost, respektování přenosného dopravního značení a přizpůsobení rychlosti aktuální dopravní situaci.
2: Příspěvek na vznik pracovního místa pro zdravotně postižené by mohl od příštího roku klesnout, a to z možného až 8násobku na maximálně 1,5násobek průměrné mzdy. U vážněji handicapovaných z 12 na 2,5násobek. V novele to navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Roční podpora na provozní náklady by se ale mohla zvýšit. Maximální částka 48 tisíc by se vyšplhala na 2násobek průměrné mzdy. Občané Běloruska, kteří mají v Česku příbuzné, by mohli mít opět možnost žádat o krátkodobé vízum. Český rozhlas zjistil, že s tím počítá návrh vládního nařízení, který připravilo ministerstvo zahraničí. O víza Bělorusové nemohou žádat od roku 2022, tedy od začátku války na Ukrajině.
5: Část Bělorusů do své rodné země kvůli svým aktivitám proti režimu nemůže. Jejich příbuzní zas kvůli zákazu nemůžou do Česka, pokračuje šéfka České kanceláře demokratických sil Běloruska Kristina Šijanoková.
6: Změnu vítám a doufám, že bude mít vliv i na obecné psychologický stav běloruské komunity v České republice, který byl podlomen.
5: O víza by mohli podle mluvčího rezortu Adama Črgého žádat jen rodiče, prarodiče, děti a vnuci Bělorusů.
7: Návrh je zatím v připomínkovém řízení. Pokud bude návrh schválen, počítá se s účinností od konce září.
5: Proti návrhu už se ohradil bývalý šéf rezortu a současný poslanec za ODS Jan Lipavský. K rozvolnění nevidí důvod. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Kristýna Meky poběží na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu nedělní finále 15 stovky. Díky drtivému finiši těsně proklouzla mezi šestici postupujících ze svého rozběhu. Už dnes se představí ve finále dvě české medailové naděje. Finále oštěpařů s Jakubem Vadlejchem začne v 21 hodin a o 10 minut později se představí v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, teploty 18 až 15 stupňů, na Tachovsku kolem 11. Zítra zpočátku polojasno až skoro jasno, od západu přibývání oblačnosti, přechodně skoro zataženo, později odpoledne a k večeru ojediněle přeháníka nebo i bouřka. Teploty 28 až 32, na horách do 28 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a bio trojka, nejvyšší zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Nehoda se stala v Klatovech v ulici k letišti na silnici 191. Poblíž lomu Němčák došlo ke střetu motorkáře s cyklistou. Na místě zasahují záchranné složky. A na dálnici D5 se kvůli omezení vytvořila asi 6-kilometrová kolona od kilometru 110 u ostrova u Stříbra ve směru na Plzeň. Počítejte proto se zdržením.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Víte, kde u nás najdete nejstarší dochovanou skříň? Dozvíte se to v našem seriálu Plzeňské zajímavosti, který na vás čeká v následující hodince vysílání a rádia vašeho kraje. No, pokud budete mít chuť, budete si moci zasoutěžit tentokrát o dvě vstupenky na letní filmové večery s možností vlastního výběru o promítání. No a za chvíli trochu vážnější téma. Příčinu vzniku rakoviny dělohy odborníci neznají, za to s určitostí vědí, že k nejvýznamnějším rizikovým faktorům patří obezita. Spoustu dalších informací za pár minut v novém díle rubriky Zdraví v cajku. Tak přeji i nadále hezké odpoledne a příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň,

0: Zdraví v cajku.
1: Rakovina dělohy, ryze ženské téma a s ním u mikrofonu dva muži. Příjemný poslech. Vítám u nás doktora Miroslava Šutu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak často české ženy slýchají diagnózu rakovina dělohy?
2: Bohužel poměrně často. Každý rok si tuto diagnózu u nás vyslechne asi 2000 žen. A co je horší, zhruba kolem 400 žen každý rok na tuhle nemoc umírá. Dobrá zpráva je ta, že existují možnosti prevence, čili pokud se zaměříme na prevenci a včasnou diagnostiku, mohli bychom do budoucna tato smutná čísla snížit.
1: K té prevenci se určitě ještě dostaneme, ale teď mi povězte, o jaké nemoci přesně mluvíme, jaké má příznaky.
2: Tato nemoc vlastně začíná ve vnitřní výstelce dělohy, která se nazývá endometrium, proto odborníci nazývají tento nádor také jako karcinom endometria a hlavním příznakem je krvácení. Nejčastěji tato rakovina postihuje starší ženy po menopauze a ty by neměly váhat, jakmile dojde ke krvácení z pochvy, oni už nemenstruují, čili každé krvácení je něco abnormálního, hned by měly vyhledat svého gynekologa. Nicméně tahle nemoc může postihnout i plodné ženy, čili pokud je nějaká nepravidelnost v menstruačním cyklu, pokud se objeví krvácení v době, kdyby se objevit nemělo, opět by měly ten problém konzultovat s odborníkem.
1: Pane doktore, co všechno dneska víme o faktorech, které se na vzniku takového nádoru podílejí?
2: Asi bych předem řekl, že přesnou příčinu vzniku tohoto nádoru neznáme. Nicméně velké studie, které zahrnovaly obrovské množství žen, ukázaly na celou řadu rizikových faktorů. Část těch nádorů je takzvaná závislá na estrogenech, to jsou ženské hormony a ty se podílejí na menstruačním cyklu. Čili zvýšené riziko tohoto typu nádoru mají ženy, u kterých se menstruace objevila ve velmi nízkém věku nebo které menstruovaly naopak do velmi vysokého věku a ve vyšším riziku jsou také bezdětné ženy, které nebyly těhotné. Nicméně existují další rizika, která mohou ženy ovlivnit. Rizikovým faktorem je určitě kouření a rizikovým faktorem jsou také některé chemikálie, například z životního prostředí, z domácí chemie, ale vůbec nejvýznamnějším faktorem, který mohou ženy ovlivnit, je obezita. Snížením obezity se výrazně snižuje riziko vzniku tohoto nádoru.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Čím rychlejší odhalení, tím úspěšnější léčba. To se často říká o nádorových onemocněních. Platí to i v tomto konkrétním případě?
2: Ano, platí. Dá se říci, že v posledních desítkách let medicína velmi postoupila, to znamená, zvyšuje se šance na vyléčení, i když v onkologii se mluví o pětiletém přežití u všech stádií tohoto nádoru, ale pořád jsou ty rozdíly velmi vysoké. Pokud se podaří tento typ rakoviny zachytit v prvním stádiu, šance na to vyléčení je 90%. Pokud ženy přijdou pozdě, znamená to, že ty zákroky musí být komplikovanější a to přežití se pohybuje někde mezi 30 a 40%. Základem té léčby je odstranění dělohy, což zvlášť u těch starších žen může být operace poměrně šetrná. Pokud je to stádium už vyšší, je to náročnější jak pro toho operatéra, tak pro tu pacientku a je potom nutné podstupovat chemoterapii nebo radioterapii.
1: Teď něco málo k tomu, co jsme už nakousli. Co dělat, aby se té nemoci podařilo předejít? Překvapíte nás nějakým nečekaným preventivním opatřením, anebo skončíme u toho obligátního zdravého životního stylu?
2: Posluchači možná ví, že se věnují životnímu prostředí, proto významným rizikovým faktorem, kterému se v poslední době věnuje pozornost, jsou takzvané endokrinní disruptory. Jsou to látky, které se mohou chovat podobně jako lidské hormony, v tomhle případě podobně jako estrogeny. Sem patří například některé pesticidy nebo některé látky, které se mohou uvolňovat z čisticích prostředků, například alkylfenoly nebo z plastů. Mluvili jsme v minulosti třeba o bisfenolech. Ale životní styl je určitě důležitý. Čili pokud se ženy chtějí vyhnout tomuto nádoru, měly by si udržovat přiměřenou hmotnost, neměly by kouřit, měly by se věnovat pravidelnému pohybu, nemusí to být běh, může to být rychlá chůze, tanec, jízda na kole, plavání a podobně.
1: Dodává Miroslav Šuta, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: Chodské slavnosti v Domažlicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte si odpočinout do naší rozhlasové zóny. Čeká vás mobilní rozhlasové studio, kavárna, fotostěna, lehátka, mlžítko pro děti i vaši oblíbení moderátoři. Po celý den nabídneme živou hudbu, zajímavé rozhovory a spoustu zábavy pro malé i velké. Najdete nás na náměstí Míru vedle Domažlické věže. Těší se na vás Michaela Vondráčková, Vladimír Šťovíček, Zdeněk Vejvoda nebo Josef Kuneš. Zastavte se za námi a užijte si chodské slavnosti s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Já doufám, že vy vnímáte, protože právě teď v 15 hodin 24 minut můžu zahájit dnešní odpolední soutěž. Už volejte na číslo 221 554 222. O co jde? Hned řeknu. Jsou to dvě volné vstupenky na letní filmové večery z finále Plzeň. To znamená, že si můžete vybrat jakékoliv filmové představení, které je v nabídce. Tak, 221 554 222 číslo už znáte, tak jsem zvědav, koho že budu mít jako prvního na naší telefonní lince. Hezké odpoledne, kdo pak je tam?
1: Dobrý den, tady je Alena.
0: Aleno, odkud voláte?
1: Z Plzně.
0: Letní filmové večery, říká vám to něco?
1: Ano, ano.
0: Už jste tam byla někde na nějakém představení?
1: Ne, ne, ne.
0: Tak teď by to šlo a řekl bych i zadarmo, když správně dáte soutěžní otázku.
1: Dobře.
0: Ale no, posloucháte Český rozhlas Plzeň dnes po celý den?
1: Ne, ne.
0: To je taky trošku škoda, ale uvidíme, protože my jsme vysílali dnes živý přímý přenos hodinový z chodských slavností v Domažlicích, které právě probíhají.
1: Ano.
0: No a mě by zajímalo, jestli náhodou nevíte, kolikátý ročník chodských slavností momentálně probíhá. A můžu vám dát... No, vy mi to řeknete rovnou, jak vás slyším. No tak povídejte.
1: 72.
0: No a já jsem měl takové pěkné možnosti a dobrá... A to víte odkud?
1: No, říkali jste to v rozhlase v týdnu.
0: No jasně, a kolikrát?
1: Já jsem to několikrát, ano, ano, to je přesně, jo.
0: Máte dobrou paměť a tím pádem jste vyhrála dvě vstupenky do kina, můžete vzít někoho sebou a podívejte se na filmy, které si můžete vybrat, ano?
1: Dobře.
0: Ale no, děkuju vám. Ještě jednou gratuluji, zůstaňte mi u telefonu.
1: Jo, děkuju vám, na shledanou.

0: Plzeňské zajímavosti. Mezi nejvzácnější exponáty v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze, jedné z poboček Západočeského muzea v Plzni, patří stará dřevěná skříň, tak stará, že je nejstarší dochovanou skříní v Čechách. Historie výroby skříní sahá do 13. století, původně šlo o na sebe naskládané truhly. A jak dlouhá je historie naší plzeňské rarity, německy zvané Kelchschrank, čili kalichová skříň?
1: Tato skříň sloužila k ukládání bohoslužebného náčiní, jako jsou například kalichy nebo monstrance, a vznikla okolo roku 1480 z jehličnanového dřeva a sloužila po celá staletí.
2: Pomalovaná je nějakými květy, skoro mi to připomíná mandalu.
1: Jsou to takzvané plamenkové kružby a s největší pravděpodobností jsou inspirovány okny z katedrály svatého Bartoloměje.
2: A čím, že to bylo namalováno?
1: Temperou. Můžeme si zde všimnout různých barev.
2: Když poodstoupíme na pohled, tahle skříň vypadá jako malý hrad. Nahoře je cimbuří.
1: Je to tak. Skříně byly zdobené podobně jako gotické domy, nebo například hrady. Nahoře má řezané cimbuří a je právě zdobena různými motivy. Dojem jakéhosi hradu umocňuje její velikost, která je 250x165x82 cm.
2: Panečku, nejstarší skříň v Čechách nám představuje David Čukáš, vedoucí Muzea církevního umění plzeňské diecéze. Můžeme nahlédnout i dovnitř, neublíží to té skříni?
1: Skříně to neublíží, nahlédnout dovnitř můžeme, ale návštěvníci bohužel nemohou.
2: Nemůže se pořád otevírat a zavírat. Voní staletími a dřevem. Říkal jste, že je to jehličnán?
1: Ano, skříň byla vyrobená z jehličnanového dřeva.
2: Po stranách vidím zarážky na police. 1, 2, 3, 4 police tam byly.
1: Skříň sloužila vlastně jako taková vícepatrová truhlice. Nefunguje jako dnešní závěsné skříně, ale funguje opravdu na bázi polic, kde různé kalichy a monstrance se ukládaly přímo na tyto police.
2: Tady ta prkna, to jsou původní police?
1: Jsou to původní police.
2: Na dotek ty stěny skříně nejsou úplně hladké. To je věkem anebo původním opracováním?
1: Je to původním opracováním, protože vodní katry neudělaly prkna dokonale rovné, takže se poté museli opracovávat ještě sekerou a to jsou právě ty malé chloupky, které na dřevě vidíte.
2: A teď mi řekněte, co je třeba, aby se taková skříň v tomto stavu dochovala po celá staletí? Trocha štěstí určitě?
1: Určitě je potřeba, aby byla nějakým způsobem využívaná, aby někde nechátrala a také samozřejmě v moderní době potřebují restaurátorskou péči.
2: Takže opravdu tahle skříň prostě měla štěstí?
1: Měla štěstí, ale není jediná, protože pochází ze souboru 5 kusů nábytku. Je to tato skříň, ještě jedna skříň a 3 truhlice a všechny pocházejí z kostela svatého Bartoloměje.
2: A sourozenci té vaší skříně jsou také historickými rekordmany?
1: Rozhodně jsou také starobylé a v současné době jsou uchovány v depozitářích plzeňského biskupství.
2: Nejstarší skříň v Čechách je vystavena ve stálé expozici Muzea církevního umění plzeňské diecéze ve Františkánské ulici. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas. No, vy si ten poklad střežíte, to jsou dveře jak do trezoru.
1: Jsou to masivní kovové dveře, které stráží naší klenotnici umístěnou přímo ve stálé expozici muzea.
0: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Jazykový koutek.
1: Přesně tak, následující 2 minuty budou patřit češtině, a tedy i jazykovědkyně, se kterou si bude povídat kolega Vladimír Šťovíček.
2: Tentokrát se pokusíme odpovědět na posluchačský dotaz, proč při nepřipravené činnosti užíváme příslovce spatra. Vítám u nás Helenu Chýlovou. Dobrý den.
3: Dobrý den. Slovo spatra je zajímavé tím, že má 2 významy, které spolu souvisejí, ale nejsou totožné. Nejčastější a dnes převládající význam je bez přípravy, z paměti, improvizovaně, bez nahlížení do textu, bez rozmýšlení, s příklady třeba na otázku odpověděl spatra, žil spatra, nebo báseň dokázala odrecitovat spatra. Slovo vzniklo spojením předložky s a tvaru slova patro a myslím si, že to lecos vysvětluje. V tomto významu jde o patro v našich ústech, o přepážku oddělující dutinu ústní od nosní. Význam slova vznikl ze souvislosti s danou přepážkou, na které při artikulaci vznikají souhlásky a slova pak vycházejí bez přípravy přímo z úst.
2: Mluvila jste o 2 významech, ten druhý znamená podle mě mluvit povýšeným tónem nebo dívat se na někoho zhora pohrdavě s převahou.
3: Ano, a jsme zase u toho patra. Tento význam je dnes méně častý, ale dobře také dokládá vznik slova. Díváme-li se na někoho zhora, z patra, může se nám jevit menší, přeneseně méně důležitý. A právě spojení z výšky, zhora je pro slovo z patra významovým motivem. Závěrem mi dovolte ještě poznámku k pravopisu. Slovo zapisujeme s počátečním s, předpona vyjadřuje původní význam zhora dolů.
2: Dodává Helena Chýlová. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: No já k tomu ještě připomenu, že pro vaše další náměty je tady e-mailová adresa info@pl.rozhlas.cz. 15:48, za chvíli aktuální zprávy v 16:00, tedy zprávy se zvláštním přihlédnutím k Čechám západním. A pak hvězdné návraty a dnes se v nich můžete setkat s oblíbeným hercem Jiřím Lábusem. Patrik Rozehnal si ho pozval do studia a bude se tedy ptát na to, proč se nestal doktorem nebo malířem, jaké bylo jeho studium na DAMU, nebo jak vznikaly slavné scénky a komedie. A to všechno samozřejmě doprovodí celá řada filmových, televizních i rozhlasových ukázek. Už za chvíli po 16. hodině hvězdné návraty. No a do té doby třeba ještě Marika Gombitová nebo skupina Hop Trop a nebo jako teď skupina Elán. Roman Stupka i nadále přeje příjemný poslech.

0: Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě, The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Niebergálů na italských strojích Markety. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 340 korun na www.leteckýdenheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura 4Pro.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Počet návštěvníků na chodských slavnostech v Domažlicích spočítají údaje mobilního operátora. Železná Ruda začne na podzim stavět nový bytový dům. Komory žádají při zavádění povinných e-žádanek přechodné období bez pokut. A zítra bude polojasno, postupně oblačno, k večeru ojediněle přehánky nebo i bouřky, teploty až 32 stupňů. Příjemné odpoledne přeje Andrea Samešová. V Domažlicích změří aktuální návštěvnost na chodských slavnostech pomocí údajů mobilních operátorů. Jak město informuje na svém webu, naposledy se podobný projekt uskutečnil před covidem. Podle starosty Stanislava Antoše z KDU-ČSL přinese měření kromě údajů o návštěvnosti také informace o tom, odkud lidé přijeli nebo jak dlouho se ve městě zdrželi. Získané informace poté poslouží k propagaci města. Dříve se prováděly odhady například podle objemu vyvezeného odpadu. Chodské slavnosti potrvají v Domažlicích do neděle. Železná Ruda postaví nové byty. Město už vybralo zhotovitele stavby. Nový bytový dům přijde na zhruba 30 milionů korun. Více dodává místostarosta Filip Broš ze Sdružení nezávislých kandidátů.
3: Budeme stavět na místě bývalé kotelny v Šumavské ulici. Bude to bytovka s 5 bytovými jednotkami. Jsou to větší byty, 3-1 pro rodiny. A předání staveniště předpokládáme během září a jsou tam 2 roky na výstavbu.
2: Ministerstvo zdravotnictví počítá s povinnými elektronickými žádankami na zobrazovací vyšetření, rehabilitace a konsília do července příštího roku. O půl roku později i na laboratorní vyšetření. A povinné vedení zdravotnické dokumentace elektronicky by mělo být od roku 2029. Vyplývá to z materiálu pro pondělní jednání vlády. Hospodářská, lékařská a stomatologická komora při zavádění povinných e-žádanek požadují přechodné období bez pokut, vyjádřili se už v připomínkovém řízení. Vědci v Krkonoších testují speciální kameru. Ta při jízdě autem fotografuje a pomocí umělé inteligence mapuje vegetaci podél cest. Spolu s drony a klasickým terénním průzkumem jim má pomoci zjistit, kde se invazní rostliny vyskytují a jak se šíří. Výsledky pomohou ochranářům jejich šíření účinněji omezovat.
4: Každý z těch snímků má svou GPS souřadnici.
5: Vysvětluje Martin Vojík z Agentury ochrany přírody a krajiny. Právě propojení rychlého mapování s přesnou lokalizací má ukázat, jestli se podobný způsob sledování dá využít i při péči o další chráněná území, říká vedoucí projektu Michaela Vítková z Botanického ústavu Akademie věd.
6: Cílem našeho výzkumu je testovat inovativní metody. Používáme srovnání klasického botanického terénního výzkumu s použitím dronu a kamery.
5: Nové výsledky navíc vědci porovnají i s unikátními záznamy o vegetaci podél krkonošských cest z doby před 50 lety. Karolína Burdová, Český rozhlas. Sport.
2: Plavec Miroslav Knedla den po zisku titulu mistra Evropy na znakařské 50 nepostoupil na stovce z rozplavbe. Naopak v Paříži se nezdařilo Janu Čejkovi, který v polohovém závodu na 200 metrů prošel do semifinále v novém českém rekordu.
7: Je to určitě hezký, jsem strašně rád, že jsem vlastně první, který to dal po 2 minuty. Byl to z jeden mých cílů tady, vlastně když jsem sem jel, protože posledně to bylo těsně 10 minut nad, tak jsem doufal, že to tam stačím a jsem rád, že se to povedlo.
2: Semifinále začne ve 20 hodin.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, teploty 18 až 15, na Tachovsku kolem 11 stupňů. Zítra zpočátku polojasno až skoro jasno, od západu přibývání oblačnosti, přechodně skoro zataženo. Později odpoledne a k večeru ojediněle přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty zítra 28 až 32, na horách do 28 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a biotrojka nejvyšší zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Nehoda stále blokuje provoz u Měčína na Klatovsku. Na silnici 191 z Petrovic ve směru na Žinkovi havarovalo nákladní auto a převrátilo se na bok. Silnice je aktuálně neprůjezdná a doprava se odklání po objízdné trase.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
8: Je tu hodina legrace vytažené z rozhlasu, televize i filmových komedií. Navrch to ještě okořením životopisnými daty. Přidám vtipy a k mikrofonu si pozvu vzácného hosta. Na váš úsměv u přijímačů se těší Patrik Rozehnal. Vydáme se dnes za komikem, který se narodil 26. ledna roku 1950 a hercem chtěl být už odmala.
9: Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana
8: Jiřího, který má rád recesy. Je to strhující vypravěč a podle mínění kolegů tak trochu stále dítě v dospělém těle.
9: Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá.
8: Je vysoký, s nadšeným pohledem v očích a má trochu rozcuchané vlasy.
9: Kde pracuje?
8: V Ypsilonce.
9: Tam má hodinu.
8: Nemá.
9: Co to je? To přece není normální.
8: Jmenuje se a bavit nás bude Jiří Lábus.
10: Správně, ano. Konec vlády jednoho Lábuse!
11: Konec vlády jednoho Lábuse! Konec vlády jednoho Lábuse!
12: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo!
11: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo!
8: Tak dobře, přidáme i kousky Oldřicha Kajzra, jeho o 5 let mladšího kolegy. Tak se těšte, právě začínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus, to je herecká stálice už desítky let divadelního souboru Ypsilonka. Je to jeden z nejvýraznějších českých herců své generace. Komik, který baví snad každého. A co udělám já? Přivítám Jiřího Lábuse přímo tady u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: I vám dobrý den. Asi naše posluchače nepřekvapím, když se teď budu ptát, co byli vaši rodiče?
2: Udělali něco úplně jiného, než dělám já. Úplně nevím, kde se to ve mně vzalo. Maminka byla zdravotní sestra a otec byl architekt. Takže úplně jinou profesi měli.
1: Jestli se nepletu, tak váš bratr je architekt. Nechtěl třeba tatínek s maminkou, abyste pokračoval i vy v jejich šlépějích?
2: No ne, nechtěli, protože takhle, já jsem teda hrozně rád maloval. Já jsem měl takový, protože otec skvěle maloval, on původně tatínek chtěl jít na výtvarnou školu na akademii, ale moje babička, jo, maminka mu to rozmluvila, že to je nejistý povolání a být malířem a tak, aby šel na techniku, tak nakonec by studoval architekturu. Ale malování bylo je velkým koníčkem a mně se to tak líbilo, že vlastně mě i tomu trošku vedl, když jsem byl malej, a tak jsem taky trošku se snažil malovat, dokonce jsem měl právě to divadlo a malování jako takový dva koníčky, které spolu souvisely a teda vlastně tak jako soupeřili, chci říct. A když jsem dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal, tak jsem potom zvolil teda gymnázium a pak jsem dělal zkoušky na DAMU. No. Ale já musím říct, že já pořád to výtvarné umění mám hrozně rád a když mám trošku čas, to je hlavně teda v létě na chalupě, tak třeba něco i namaluju tam a, nebo nakreslím a tak to mě to baví. Když to samozřejmě dělám amatérsky a nikomu to ani v podstatě dělám to pro sebe a pro svý potěšení, že někde se ten mě chlubím ani, takže, ale mám to rád pořád, musím říct.
1: Co vás vlastně v malování baví? Já když si vzpomenu na svá studentská léta, také jsem studoval architekturu, tak rozhodně mi nešly postavy a zvířata. Jak jste na tom vy?
2: No tak já dokonce zvířata jsem maloval, my jsme dělali na Davidělece takové představení právě o zvířatech a byli jsme, to taková naše ta akademie, taková už jsme dělali, kde právě jsem maloval velký takový obrazy zvířat, jo, to jsem, a dělal jsem to teda podle fotografií, teda a pastelama to bylo, to si pamatuju, tak to jsem jako dělal podle teda předloh. No ale jako nejvíc mě baví krajinky, otec maloval právě krajiny a maloval hrozně pěkně podle mýho názoru, teda on maloval olejem nebo akvarelem a já teda, protože jsem takový člověk netrpělivý, tak olej chce velkou trpělivost, tak já radši teda maluju akvarelem, tedy naopak to je zase rychlejší technika, anebo pastelem, když teda něco si maluju teda.
1: Malování tedy teď necháme stranou a přesuneme se do divadla, kde Jiří Lábus kraluje. A poslechneme si i kus představení, kde se mimochodem také mluví o dětství.
3: Já jsem jako dítě hrál na housle, 2 roky, no 3 roky jsem cvičil na housle, no. Vystřelal jsem 3 profesory a to jsem chodil asi vysvětlo takové 4. třídy, jsem chodil 4., 5., 6. A pamatuju si, že maminka chodinka patila složenky a chodil za školu spíš než do školy na ty housle a jednou jsem tam po měsíci přišel. Tak se mi to tam fidlel a pan profesor říkal, tak už můžeš skládat.
4: Říkám, to snad ještě ne.
3: No, můžeš skládat.
4: A prosím vás, to bych si netrouf.
3: No máš 6 hodin, tak si sebe 20 domů. Jo, takhle. Jsem to pochopil. Pak jsem musel chodit taky na hodiny notových, takovou tu hudební teorii. Protože já jsem znal, zajímavý, že já jsem znal jako ty prsty, jak se kladou ty noty, ale neznal jsem názvy těch not, jo. Tak jsem pak tam musel docházet a jednou takhle notový diktát. Tak paní učitelka diktovala, říkala, pište si, fis, cis, ha, a. Dis. A já psal písmena a říkal, chlapče, ty jsi blázen. Ty jsi lékaři. Když se ještě vrací u té 9 letce, tak já třeba jsem byl takový jako už dítě, jako, tak jsem byl rád, že jsem byl středem pozornosti, jo. A vzpomínám, to bylo hrozný, no. Já, že bych chodil do parku teďka, ale já takhle, jako, že jsem... si vzpomínám, že jsem třeba jako děcko, vždycky někdo řekl nějaký vtip ve třídě, takový 5. třídě, že jo, a třída se smála a já se smál poslední, až jsem všichni dosmál, jo. A ta třídní vždycky říkala, Lábo, ty jsi ubohý, ty jsi ubohý. To bylo strašné. No, prosím, no. Můj bratr.
1: Hostem našeho pořadu je Jiří Lábus. A tak budeme ještě chvíli vzpomínat na ty okamžiky dětství. Co říkali rodiče tomu, že jste se rozhodl pro herectví?
2: No tak, já musím říct, moje maminka to už pracovala jako zdravotní sestra na krčím oddělení a pracovala i v Národním divadle. Takže měla kontakt s herci různými a takže díky ní jsem třeba měl podepsaný velký český herci jako Zdenka Štěpánka, Ladislava Peška, Jiřím Šejbalovou, tady ty velký herci, k ní chodili třeba na ty inhalace nebo na ty různé vyšetření. Takže, no tak moje rodiče byli velice rozumní, protože přesto, že nikdo tuto profesi nevykonával, tak prostě chtěli, abych byl v životě šťastný, abych dělal to, co mě těší, takže mě tomu vůbec nebránil.
1: Poté, co režiséři objevili komický talent u Jiřího Lábuse, začal se celkem pravidelně objevovat jak ve filmu, tak i v televizi a rozhlase. Nebyl snad žádný silvestrovský pořad, kde by chyběl, nebo i nějaký ten zábavný v průběhu roku. A tak máme i dnes z čeho vybírat. Zabrousíme-li do televize, můžeme si dopřát i dávku reklam v podání tohoto skvělého herce. Dobře se bavte.
5: Minuta s reklamou. Pí! Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
6: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
5: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royal. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete. Státní spořitelna splní každé vaše přání.

0: dove mi trascino? Dove sono?
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.
2: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné. Pss, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau. Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechce ani vidět ty zvíře.
3: Takže půjdu, mám jiného přítele.
2: Koho?
3: Dobrou knihu.
4: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9:25. Neříkejte, ale vy jste paní Drbna.
2: Není Drbna. Denně čte večerní Prahu. Mámo, červená!
3: Táto, zelená!
2: Mámo, flek!
3: Červená!
2: Flek!
3: Zelená!
2: Flek! Barevný televizor do každé rodiny.
0: Ta píše. Ta píše.
2: Tušky Kohinor do celého světa.
0: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
5: Kde ty pracky, protože já tě prastím?
0: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
5: Já tě mám facku.
0: Ale brouku.
5: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
0: Ale co to je s tebou dneska?
5: Já tě mám facku.
0: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
6: Měli jsme tu divadlo, rozhlas, televizi, teď zbývá kousek filmu. Objevil se i v komedii Hop a je tu Lido Op. To byla radost nad přístrojem, kterému k technické dokonalosti pomohl velký vezír z láhve. Stačilo malé kouzlo a obyčejná plechová krabice mohla vyrábět hračky.
7: Co blbneš, člověče?
8: Je.
9: Ono to vyrábí hračky. Počkej, já to zkusím s botou.
7: Je, Martičko. Martičko, podívej se, povedlo se to. Tohle to by nedokázal ani Edison.
9: Ten největší okamžik v dějinách techniky.
6: Film režíroval Milan Muchna a patří k němu i titulní písnička. A to si teď pustíme. A pak budeme pokračovat ve výčtu uměleckých kousků a životních peripetií s Jiřím Lábusem.
10: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořadem vás provází Patrik Rozehnal. Dnes si tu povídáme o a s Jiřím Lábusem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jsme se dozvěděli, že se kdysi rozhodoval mezi výtvarnou školou a DAMU, která nakonec zvítězila. Dodám ještě, že ji absolvoval v roce 1973 rolí Mekýho Mesra v žebrácké opeře, na základě které byl šéfem liberecké Ypsilonky Janem Šmidem přijat do prvního a zatím i posledního angažmá. Ale Jiří, který předmět vám na DAMU tehdy dělal největší problémy? S čím jste nejvíc bojoval?
2: No, musím říct, že s takovými předmětama pohybového charakteru, protože já jsem takový dost bázlivý a takový třeba jako tělesnou výchovu a hlavně takovou gymnastiku, to jsem se tam opravdu strašně bál třeba udělat takový ty jako vyloženě salta, to ze mě nikdo nedostal. Pan profesor Pachl tam učí dodnes, musím říct, a ten teda musí ze mě mít asi tik, když mě někde vidí, protože já opravdu byl jeden asi z jeho nejhorších žáků, protože já jsem se hrozně bál na těch nářadích třeba cvičit. Tak kozu jsem přeskočil, to ještě jako jo, ale jako víc tak jako to jsem se, nebo pak třeba, jediné, co jsem udělal, to byla hvězda, to tak trošku jsem tu hvězdu udělal, to jako a dál už takový salta, nebo nějaký takový ty, já jsem měl docela slabý ruce, takže takový šplh, nebo ty věci, co jsem vůbec nezvládal, absolutně ne teda. Tak to bylo jako problém. A potom takový ty, protože já jsem nešikovný docela na pohyb, a takový ty pohybový předměty jako dobový tanec, toho jsem měl dokonce, myslím, trojku tehdy z dobového tance, nebo z lidového, nebo z nějakého tance, tak to mi taky tyhle ty předměty mě jako moc nešly. No.
0: A musel jste někdy potom třeba odříct roli, nebo dokonce musel se měnit scénář kvůli tomu, že pohyb vám dělal problémy?
2: No tak já myslím, že režisér už věděli, jak na tom jsem, takže mě většinou obsazoval do role spíš lidi, kteří zrovna, že by nešel, hrál jsem Fanfana Tulipána zatím, asi ho rád nikdy nebudu a takové role jsem jako nikdy nehrál, vyloženě. Třeba musel jsem říct, my jsme měli jízdu na koni na DAMU, jsme měli jako kurz, tak to jsem asi dvakrát z koně spadnul, tak jsem dostal pak taky takový strach trošku. No jednou jsem dokonce dostal takového koně, já jsem říkal, dejte mi nějakého hodný a oni mi dali tak strašně hodný koně, že pode mnou šel a usnul. To byl tak starý kuň, že pode mnou usnul ten kuň, ale musím říct, že teda, když jsem třeba hrál ve filmu a musel jsem jezdit na koni, tak toho jsem se docela obával. Tak to jsem řešil, buď teda, že jsem jako takový ty rychlejší třeba klus, to už jsem se bál a to jsem radši předal někomu zkušenějšímu a nějakému třeba i kaskadérovi nebo cval vůbec, to už jako, no a i pády z koně jsem pak dělal takovým různým trikem, takže takhle asi, no.
0: A teď si dopřejeme snad nejkratší pohádku vysílanou v rozhlase pro děti v rámci slavného Hajaji.
3: Ještě nespíte, ale honem koukejte už chrápat.
4: Pohádku o králi Herodesovi vyprávěl Jiří Lábus.
0: Jiří Lábus je členem divadelního studia Ypsilon, které původně vzniklo na severu Čech. V roce 1980 se divadlo přestěhovalo do Prahy a dodnes sídlí v centru ve Spálené ulici. Tohle divadlo je ale také známé svými šprýmy. Jiří, kdy naposledy jste se stal obětí nějakého vtípku svých kolegů?
2: No, tak to je tak každou chvilku něco se tak vymyslí, musím říct, no tak.
0: Nebo něco, na co rád vzpomínáte?
2: Já jsem nedávno jednu známou divadle seděla a pak po představení jsem seděl v té naší kavárně a byla tam, jsou tam okna do Spálené ulice, že jo, tam vlastně jsou velké takové vlastně výkladní skříně a kolegové tam napsali, protože to bylo i vidět, když jsem tam s někým seděl, tak to bylo vidět, že tam teda sedím a s tou jednou paní a napsali tam velkou dceru Lili Jiří Lábu.

0: kapacitě rozhlasových mikrofonů.
1: Tak co, děcka, jak je? Co? Taky tak, přesně, no. Přesně se to vystihli. Tam úplně přesně, opravdu. Prosím vás, já se musím na začátku hnedka omluvit. Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem s nepříjemnou věc, že jsem vůbec skoro nemluvil. Což se stává málo, kdy dneska se dostal, tak jsem navštívil svého kožního, teda svého, tak to podvědomí. Navštívil jsem svého hlasového lékaře. A on říkal, že měl mít hlasový klid, jo. A já jsem, totiž to dnešní představení si má natáčet, kde tady vidíte ty šibenice na audio záznam, na magnetický záznam, jo. Takže já jsem si říkal, jak to udělat, aby to vůbec se dalo odehrát, tak jsem dostal tady všechny před chvíličkou takový spásný nápad, jestli teda si můžete souhlasit, že by těch prvních pět povídek čet někdo z vás, takže by se střídali. No ne, a já bych pak dočetl tu poslední, která je nejdelší, ta trvá 7 minut. Jestli by to bylo takhle možné, co říkáte? Já vám teda, vy máte rovnou už brýle, byste to tušil, koukám, že... Takže byste začal, tak si to vezměte. Jestli chcete, prosím vás, můžete i na jeviště, tam je víc světla, zkus pokušte se o to. Co?
2: Já mám brýle na dálku.
1: Vy máte brýle na dálku? Tak takhle to budu držet, jo? Nebo řekněte si, to si řekněte, jak to půjde, jestli takhle, nebo to si řekněte, jo? Tak prosím, posloucháme. Nebo já... Cože? Víc ne. A ráj tam je ještě. No, tak to bychom daleko nedošli. Zkuste to, byste si nasadila brýle, ne? Nechcete taky zkusit?
3: Já mám taky na dálku.
1: Taky na dálku, no to je výborný, no tak co budeme dělat? No já zase mám na blízko, tak to víte co? Ne, já totiž mám, musím vám říct, já mám od září brýle. Ano, já jsem zatím byl bezbrýlovec, teď jsem už brýlovec od září. Mně bylo loni 45 let. Letos je mi teda 46, logicky, že? Tak jsem navštívil svou lékařku, protože jsem zjistil, že jsem tohleto představení zkoušel. Ne, kožní. Když jsem tohle představit zkoušel, jsem zjistil, že už přece, když čtu tu poslední povídku, že už ty písmenka se tak jako míhají. Říkala jsem, o, to bych chtěla navštívit. Co s tím, tak se podívala, změřila mě ty oči a říkala, no, pan Lábus, chce to půlky. Říkám, no, že jo, už to, no, chce to, ale to tak ve vašem věku, to je tak přirozené. Teď už se to bude jenom měnit. Já čekám, jak. A já to tuším. Já to tuším, jak se to bude měnit. Jo. Takže mládence, ještě něco zahrajte, ať se dostaneme do nále.

0: mluvíme o šprýmech a teď to trochu otočím, Jiří, když dovolíte. Kdy jste naposledy vyvedl vy něco nepředpokládaného? Něco, co naplánováno nebylo? Nějaký ten kanadský žertík třeba?
1: No tak to už je dost dlouho, já teda, že bych byl, že něco takhle vymyslel, to teď si nevybavím, ale občas takhle třeba si třeba připravím nějakou legraci na jevišti a kolegové se baví, no tak třeba teď jsme nedávno hráli představení Praha 100 věžata a já tam přišel takovým tričku a řekl jsem, já tam mám textu, že jsem taky, že vlastně místem mého narození je Praha a když jsem tohle řekl, tak jedna dívenka asi 15 let a první řekl, udělala Ježišmarja. No tak to jsem potom teda měl takový monolog ty dívence, jo. Tak to si teda chudinka užila, já jsem jí říkal, no holčičko, no to už já jsem, tak jednou bude stará. Jako, ukaž mi žákovskou knížku, takhle jsem na ní začal hartusit, jo. Tak to se kamarádi tady velice bavili, jo. Takže mě jakákoliv taková věta z publika docela jako tak inspiruje, že i hned na to reaguju, no. Tak to je prostě, to já se prostě neudržím, no.
2: Na Kanárských ostrovech

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Stále posloucháte jeden díl našeho dlouhodobého seriálu o českém humoru a českých komicích. Dnes je to o Jiřím Lábusovi.
2: Ukončeme to tady, prosím.
1: No nemůžeme, máme ještě zhruba polovinu před sebou.
2: Jo, já zapomněl, ano. No tak pokračujte.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus je nadaný herec, skvělý improvizátor, také výborný kuchař, i když vařit se naučil až v pozdějším věku. Dnes ale patří mezi gurmety a mistry kuchařského řemesla. Je také známý tím, že je manuálně skoro nezručný, řekl bych. Třeba takové balení vánočních dárků je u něj už legendární. A ještě jedna věc ho proslavila – hypochondrie. A tak není divu, že byl pozván i do show Karla Šípa Všechno párty, kde se tohle onemocnění trochu řešilo.
3: Já jsem tlakař.
4: Ty jsi tlakař.
3: No, já jsem tlakař.
4: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
3: Já mám právě vysoký tlak. Měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby on teďka měl zřejmě, tak možná mám vyšší, že přece ten člověk jako je rozrušený, že jo, tady tolik lidí, že jo, tak teď by mi to možná stouplo. Ale jako... Jinak si myslím, že ten tlak jako...
4: Dneska jsi ho ráno měřil?
3: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
4: Kolik tam bylo?
3: No, teď už to bylo tak 140 na těch 88, tak nějak...
5: Zdravej člověk.
4: Zdravej člověk,
3: jo,
4: ano.
3: Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
4: Jirko, byl jsi vůbec někdy nemocný nějak vážně?
3: No, vážně, musím teda říct, že teda ne. Teda, ale měl jsem teda, já byl v nemocnici před strašně mnoha lety. Mm-hmm. To mě bylo 2,5 roku a... Skutečně. A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krejčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A víte, ale že to jsou zážitky, když řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak jsem tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem, a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
4: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
3: No, byl jsem tam třeba na návštěvě. Jako to jo, ale jo,
4: já myslím, jako nebyl jsem.
3: Ne, nebyl.
4: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
3: No tak já to mám jako prevenci. Víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
4: Řekni, co užíváš.
3: Tak ne? Užívám troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna. Potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
4: Ty bereš všecko preventivně?
3: No, tak ono to je dobrý, ale že pak se to nepřekvapí nakonec. No, takže, no, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím, taky ano. Možná. No,
4: a ty
3: to...
4: bereš 8 druhů prášku různej?
3: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám takhle složený. Jednou jsem vystal, já přišel do lékárny. Mně se strašně líbí lékárny. Já mi to přitahuji, oni to mají dneska jako hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový. Já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto? To je nějaká novinka, to se ještě... Říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem... Takže, no, takže...
4: To byl prášek, který jsi neznal.
3: Ten jsem ještě právě neznal.
4: A chtěl jsi ho zobnout.
3: Chtěl jsem si zobat.
4: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
3: No já už stejně u jedný známý ochutnal.
4: A zastavilo se to, jo?
3: Jo, mám
4: to.
1: Vraťme se zase na chvíli do filmu. Do toho, který byl natočen v roce 1983. o prázdninách tehdy Zdeněk Troška sezval známé herce do jižních Čech a natáčela se první komedie z dlouhé série Slunce, seno, jahody. Nenatáčelo se ale pouze v Hošticích. Některé záběry, třeba dům paní učitelky anebo fara, stojí v sousední obci Dobrš. Hezké prázdniny tam určitě ale prožil i náš dnešní host Jiří Lábus. Jak na to vzpomínáte?
5: No tak vzpomínám na to v dobrým, protože za prvé já mám 5 kilometrů tam tu škálupu, kde jsme to točili ve Volyni u Strakonic, to se točilo v Hošticích tenhle film, že? Tak pro mě to vlastně byly příjemně strávené prázdniny divadelní. To se točilo přes léto, všechny ty tři filmy, že? Takže to bylo ve velice jako příjemné společnosti a já pro mě vždycky přijeli, odvezli do Hoštic, natočil jsem to a zase měl na chalupu. No a pak jsme odjeli do Itálie, to bylo trošku, kde sedí, jsme byli v Itálii, tak to bylo taky docela, když to byl ta hrozný fofr, to jsme teda projížděli docela ty města v hrozným fofru, ale myslím, že ten film, vůbec jsem netušil, že když jsem to točil, že to bude se po letech pořád jako promítat a pořád to bude, lidi se to nad tím filmem budou pořád bavit, tak což jsem teda byl překvapený, jsem to vůbec nečekal, takovou reakci.
6: Dívala jsi se všude? A pořádně? Na co včera? Říkal něco?
7: Promluvil o té své práce ve škole, že se kvůli ní pohádal s tátou.
6: No, a dál?
7: Dál už mě.
6: Tak se na něj šla blbě.
7: Tak sedě na něj sám, když jsi tak klid, mě už to nebaví.
6: A nás to asi baví, ne? Tak se na to vykašleme a přijdeme o titul, o prémii a jediný, co nás bude, bude ostuda po celém kraji. To přece nejde.
8: A víte co? Tak mu s tím jeho nesmyslem pomůžeme.
9: Ivone! Jdi mu s tím pomoct, Lukáš. Já ti to podržím.
10: Jestli to už teďka nedopadne, tak nás všechny zavřou.
11: Voloviny.
9: To si teda pište.
11: Kraviny do kravín.
10: Ale nemel furt.
9: Ale já se tam vřít nedám, to teda ne. Ale... Co jak vůle ještě?
1: Úspěchu téhle komedie přišel i druhý díl Slunce, seno a pár facek a na začátku 90. let i třetí Slunce, seno, erotika. V něm na Jiřího Lábuse čekalo trochu nevděčné natáčení. Úplně bez.
12: Pozor, hlášení. Žádáme všechny účastníky výcviku na nudistickou pláž, aby se okamžitě dostavili na generálku do Mlejna.
1: Pane Lábusi, když jste si přečetl ten scénář, neměl jste trochu chuť z toho utéct?
5: Ne, vůbec ne, já jsem exhibicionista, to vůbec ne. Ne, to si pamatuju, že jsme točili tu scénu, jsem nepřipravený v té 100 dole na ten záběr a tam byly ty pracovnice JZD tam okolo mě, jako v tom, jak tam pak jako vybíhali za mnou, že no a ta jedna říkala, kolik za to máte, pane Lábusi, a když jsem mi to říkala, to bych za to peníze nedělala, to bych tam nahá neběhala, říkala.
1: No a my si teď inkriminovaný kousek filmu pustíme, aspoň ve zvukové podobě.
13: Ani za nic, ženský, já první nebudu.
14: Odejď ještě k tomu nahá, ukaž, co to tam máš.
15: To je právě na aerobik, to je zřímá.
13: A já jsem řekla, že vypomůžu, uvařím, upeču, ale nahá tu nikde lítat nebudu.
16: Ženský, jsme tu pro Italiány, pro hostice. Toč, tále čumáku je celá vesnice.
17: Ježišmala, ženský, takovou dobu to nacvičujete tamhle v kravině, teďka by to dělat fóry.
13: No jo, no, musíte to dělat.
18: Nahý jsme tam nebyli.
17: Ale nebyli, a teď budete, ale no, o to
19: Děvčata, děvčata, klid. No jak jsme se to učili, připravíme se hezky s úsměvem, abychom celému světu ukázali, že i prostá česká žena se může chovat jako dáma.
17: V gumátách a s vídlem a z vás žádný jítel nebondli.
20: Holky, já jdu domů. Ať si tam jdou ty mladý na
19: správně.
17: Dostanete za to prémie, tak o co jde?
20: Že
17: ne, domluva, to ne, to pozor, to ne.
19: Prosím vás, vy s tím naděláte. Ráno se tady slíkal kde kdo a nikomu to nevadilo.
17: To jsme si to rozuměli teda, tak ne. Gabino, popovaš se. Když to okamžitě nenecháš, tak se s tebou rozvedu.
20: Vidíte, ho Kaňoura nás by slíkal a svou si nenechá.
16: Ano, je to prémít, ať se zvykne zána.
17: Co jste se zprázdili, že jste zprázdili? Lidičky, pomoc! Lidi, já udělal matušku, já!
21: Nebylo tohle, to tady nebylo.
22: Ticho, lidi, podívejte, už to začíná.
17: Co se zbláznilo, co? otevřete! Žensky! Slyšíte?
0: Pusťte mě! To je nějaký omyl! To přece v nácviku nebylo! Tomu chlapci snad ten snad nebo život!
17: Otevřte!
1: Naším hostem je Béďa z filmu Slunce seno, tedy herec Jiří Lábus. S vámi tam účinkovali i kolegové z Ypsilonky. Přidávali jste si tedy jako velký improvizátoři i do toho scénáře něco navíc, nebo jste se ho striktně drželi?
5: Musím říct, že pár věcí tam vzniklo teda přidáním, třeba tam taková ta scéna, jak sledujeme to porno, tak o těch kozách a o těch, tak to jsme si zrovna, myslím, nějak vymysleli společně, tady tu, myslím, mám pocit, tady tu repliku, ale jinak to všechno bylo, myslím, velice pevně daný a zde troška, protože přímo z toho kraje, tak ten dokonale zná ty lidi a proto to bylo tak jako, tak autenticky kolikrát ty dialogy. To bylo opravdu všechno ve scénáři, bych řekl.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jestli máte teď úsměv na tváři, je to možná i díky tomu, že posloucháte pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se věnuje tvorbě Jiřího Lábuse.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A teď se zaměříme na tu část života, kterou vyplňoval slavný pořad Možná přijde i kouzelník. Natáčelo se na různých místech, nejčastěji v Táboře, ale také v divadle ve Slaném nebo v Jablonci nad Nisou.
2: To si pamatuju, jaký byl strašný problém v prvním díle, to bylo za hluboký totality, a protože Jiří Korn měl náušnici v pravém nebo v levém uchu, tak se přišel příkaz od ředitele té redakce Zábavy, že všechny záběry, kde Korn má to náušnici, musí pryč, tak se to muselo celý přestříhat ten pořad, což jsou, když se to dneska člověk uvědomí, co to bylo za blbce a všecko, který takhle tohle to řídili, jo, tak to je opravdu neuvěřitelné, co všechno se muselo dělat a co za práce. Navíc to bylo, že se ten první díl musel přestřelit, aby tam nebyl Jiří Korn vidět s tou náušnicí. Jo. V žádném záběru, no, to bylo neskutečné.
1: Dopřejme si malou ukázku z jednoho dílu. Je tu Mariša.
3: Babi,
4: co zas?
3: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
4: Dáš si kávu?
3: Dáš si čaj?
4: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
3: A od koho je káva?
4: Od Žida.
3: A proč ne ze spolku?
4: Měli zavříno.
3: Tahle je stuchlá, či co? Ale jsem z toho ze všeho tak otrávaný.
1: Jiří, hráli jste někdy takové etídy, jako třeba v pořadu Možná přijde i kouzelník, v běžném, soukromém životě?
2: To jo, vlastně většina těch scének vlastně vznikla, že jsme to někde předvedli, třeba scénka, kterou si lidi často pouští i tak různě na internetu, třeba ta škola v roce 2020 a hodina dějepisu, tak ta vznikla tak, že jsme seděli s Oldou Kajzerem někde v nějaký vinárně před krátce po listopadu 89 a já říkám, nebo říkal, jak to asi bude vypadat za takových 50 let, jak se o tom bude učit. A Olda se už hnedka stoup a začala dělat žáka, no a já jsem si hnedka začal, u stolu jsem seděl, já jsem dělal teda učitele, hned jsme začali rozvíjet improvizaci a takhle to vlastně vzniklo, no.
5: K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
6: Já to věděla.
5: No tak pojď, pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No až si smějte první hlavici, to je hezký. Známý firmy, no, Kazdová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný tohle. No. Tak.
6: To.
5: Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
6: No. Tak teda bylo to jako těžký teda.
5: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
6: Bylo to teda v tom jako teda... V tom listopadu.
5: No v listopadu, to jsem, ano. A koliká to bylo přesně?
6: To znamená jako teda na podzem.
5: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
6: No v listopadu říkala.
5: No 17.
6: 17. no.
5: A kde?
6: Kde?
5: No. Na Al. Al.
6: Na Al Jašce.
5: A prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
6: Holky, nechte to.
5: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
6: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
5: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No
6: byl tam Petr, Dušan, Mirá.
5: Ale prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
6: Jo.
5: No! Přesně to, já to opravdu, já to nechápu, jak to, že to nevíš tohle, to za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
6: Ne, no prostě...
5: No, zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta. No jistě.
6: No. To se tak blbě učí.
5: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
6: No tak hlavní hesla...
5: No, to zas bude.
6: Byly jako...
5: Na Štěpána, bez Štěpána.
6: Bez Štěpána.
5: Jak ještě do koše, no a
6: dál, no. Pak to, svobodné dolby.
5: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
6: Teda volby.
5: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
6: Máme hole v ruce.
5: Ale prosím tebe. se, oni měli hole. Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
6: Na Václavském náměstí promluvil... lid.
5: No. To máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohle to nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
6: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
5: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím zpětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF? Opravdu to jsem neviděl.
6: Osvobození Fojtíka.
5: Ale prosím tě!
1: Tak jsme si zopakovali kousek našich dějin. Možná, že Jiří Lábus ani netušil, že se toho roku, o kterém tehdy mluvil jako o budoucnosti, dožije. Bylo něco, co jste museli vystřihnout, co bylo zakázáno, s čím byly potíže?
2: Myslím, že vyloženě vystřiženo nebylo. My jsme věděli, že to nemělo cenu psát něco, co víme, že by pak třeba vyndali a šlo by to pryč, to jsme tušili, co by mohlo samozřejmě nastat. Ale vím, že třeba se stala taková situace, když v tom jednom, dokonce myslím, to bylo silvestrovské vydání, tam Otakar Brousek, známý recitátor, řekl tu básně, tu pohádku, a kde potom řekl to zprostý slovo, že jo, na konci.
7: A upadla mu prdel.
2: To vím, že vzbudilo u některých lidí hroznou nevoli a psali, jak je to možný, takový recitátor může říct takhle zprostý slovo v televizi, a pak dokonce nějaký pán napsal, že už do té televize psal, že to opakovali, že to řekl znova.
1: Improvizační kousky přinesla dvojice Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na televizní obrazovky i v 90. letech. Poprvé například v televizi Nova a pořadu Ruská ruleta. Moderoval ho Marek Eben. Ten vylosoval vždy nějaké divácké téma a na dvojici bylo, aby to rychle stvárnili do krátké scénky. Tady je jedna z nich. Herec se připravuje na roli ve hře Otelo a do šatny vejde uklízečka.
8: Kdo ty prokletí, co jsi učinil? Já.
6: Neruším.
9: No, maličko ano, to víte, po ránu se musím trošku dostat do formy.
6: Po ránu, teď je 11:30.
9: No to víte, my večer zpíváme, ráno líháme.
6: Jo, vy jste hod bohémové, že jo?
9: Jo, Bohéma Puccini, to je krásná opera.
6: Vy a Puccini, prosím vás, vodko, ještě vy si chcete pučovat.
8: Já.
6: Pokojník si taky po sobě můžete laskavě vysypat příště, já to za vás věčně dělat nebudu.
8: Já.
9: Prosím vás, už vypadněte, já za chvíličku letím do studia.
6: Já zas letím na mandl, víte, a se smetím.
8: Já.
6: Poslyšte, vy byste to mohl vědět. Prý se Dvořák proslavil v Americe, je to pravda?
9: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
6: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý čin, že? Mně říkala Čechová, odvedle z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vidět. Ani na ulici. A já to i četla v tom. No, jak se to plus nebo... No, je to všude, no. Tak Dvořák, říkáte. No vidíte, a kde by to byl do něj řek, že jo? Já nevím, co mu chybělo. Vždyť se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak venčil psa. Měl se nádherně.
9: Kdo, pes?
6: Pes jsem měl. Ne, pes, Dvořák.
9: Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
6: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem ho dobrá jenom na ty schody, že jo?
8: Já.
6: No, taky bych si mohla zaspívat, nemyslete si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do Krušnohorského chodnického kroužka a zpívala jsem tam, víte? Švitodinka, švitodila, taky jsem měla dobře pozanezený hlas, víte?
9: Tak už ale budeš říkat!
6: Patr mě to zničí,
9: já za chviličku letím do studia, mám tam zpívání, a já tady takhle s tebou ztrácím! No. Ty babody, dělá, kvůli tobě ztratil hlas!
6: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V mezaninu, patře, ty lidi jsou...
9: Já se nebudu rozpakovat!
6: Věce, co to děláte, vy měžky to...
9: Ano! Paní Houdová.
10: Pánové Kaiser a Lábus, prosím na scénu.
9: Tak Oldu, jdem na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co? Oldo? Já ho zabil. A mě říkal, Rejže, já trošku přitlačím na konci. Mě to říkal, já zabil. Oldo, já nerad, ale já zabil!
11: Nezabil! My jsme nezničitelní!
1: Jiří, nastal někdy takový problém, že jste měli tak krátký čas, že jste prostě nedokázali vymyslet vůbec nic v ruské ruletě a byli jste v úzkých?
2: No, možná, že se to někdy stalo, já už teda těch dílů bylo, já už to teďka přesně nepamatuju, ale asi jsme někdy měli, samozřejmě některé scénky byly lepší, některé horší, to se nedá nic dělat, že? Ale hlavně jsme se vždycky snažili, důležité bylo, aby jsme hnedka věděli, koho budeme hrát, jakou postavu. Abych věděl, když jsem učitel, tak protože okamžitě mi naskočí, jak se chová učitel, jaký má slovník učitel, že? Nebo když jsem doktor, tak jsem asi doktor, lékař, že? Nebo samozřejmě ženská chlap, to jsme se museli v tomhle tom střídat v těch ženských postavách, že? A hlavně jsme museli vědět, jako k čemu to bude směřovat a že to bude mít vlastně nějakou poentu a k té poentě to směřovat, to vždycky hlavní, k jaký poentě to budeme směřovat, že?
1: Humor je dobrá věc, pro kterou stojí žít. Zvlášť, když ji pro vás dělají kumštíři, takový, k jakým patří i Jiří Lábus. Já se s vámi loučím a doufám, že si cestu k našemu pořadu najdete i příště. A Jiřímu Lábusovi moc děkuju.
2: Děkuju vám taky a naschledanou.

0: na 100 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V Rokycanech začne po víkendu další část oprav Šťálavské ulice. Několika desítkám bojeschopných mužů z Ukrajiny už úřady odmítly udělit dočasnou ochranu. Skoro polovina dětí při nehodě na kole nebo koloběžce podle BESIPu nemá helmu. A zítra bude polojasno, postupně oblačno, k večeru ojediněle přehánky, teploty až 32 stupňů. Příjemné odpoledne přeje Andrea Samešová. V Rokycanech vstoupí do druhé etapy oprava Šťálavské ulice. Jak město informuje na svých webových stránkách, provoz bude v této fázi řízen světelnou signalizací. Od pondělí 17. srpna začne platit částečná uzavírka v okružní křižovatce s ulicí Boženy Němcové a Vysoký průhon. Konkrétně se uzavře pravá strana ve směru do Rokycan. Autobusy MHD pojedou podle výlukového jízdního řádu. Na lince autobusové nádraží nemocnice Hřbitov trvá až do konce srpna. V lesoparku Hůrka v Klatovech je nová lesní stezka. Interaktivní formou seznamuje návštěvníky s místní faunou a florou. Podrobnosti dodává místostarosta Klatov Martin Kříž z Nestraníků.
3: Přibyly nové informační panely o přírodě, například o ptácích, o lesních živočiších. Na těch panelech si můžete stáhnout aplikaci QR kódem a poslechnout si například zvuky lesní zvěře a seznámit se vlastně s životem těch zvířat.
2: Klatovská Hůrka je sportovně naučný lesopark s prvky pro děti i dospělé. Bez přilby byla téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo na koloběžce. Vyplývá to z analýzy BESIPu. V Česku přitom musí mít děti a mladiství do 18 let přilbu povinně.
4: Co se týče malých cyklistů, tak při nehodě helmu neměli přibližně 4 z 10. U dalších dopravních prostředků byl poměr ještě vyšší, říká Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
5: Vyšší ten poměr evidujeme na koloběžkách, respektive elektrokoloběžkách, tam je to 68% a 65%.
4: Pro zmírnění následků pádu nebo nárazu je důležité dítěti helmu taky správně nasadit, říká Veronika Vošická-Buráňová z BESIPu.
6: Přilba má sedět tak, aby dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit dva prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak prostě dva prsty.
4: BESIP analyzoval 1700 nehod dětí do 14 let, které se staly od roku 2023 do poloviny letošního roku. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: České úřady už odmítly poskytnout dočasnou ochranu prvním bojeschopným mužům z Ukrajiny. Podle ministerstva vnitra jich byly řádově desítky. V Česku už 10 dní platí nová pravidla pro udělování dočasné ochrany. Muži od 23 do 60 let musí prokázat, že splnili vojenskou povinnost. Pravidla platí v celé Evropské unii. Aktivní dočasnou ochranu mělo v Česku podle ministerstva vnitra ke konci června 391 tisíc lidí. Z toho více než 34 tisíc lidí o ni žádalo od začátku letošního roku.
1: Sport.
2: 4 zápasy čtvrtého kola má dnes na programu první fotbalová liga. Aktuálně 12. Viktoria Plzeň hostí od 20 hodin poslední Zlín a chce poprvé v novém ročníku zvítězit. Už v těchto chvílích začínají zápasy Sparta Teplice, Pardubice Mladá Boleslav a Slovácko Olomouc.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, teploty 18 až 15, na Tachovsku kolem 11 stupňů. Zítra bude zpočátku polojasno až skoro jasno, od západu přibývání oblačnosti, přechodně skoro zataženo. Později odpoledne a k večeru ojediněle přehánka nebo i bouřka. Nejvyšší teploty zítra 28 až 32, na horách do 28 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, aby ho na nejvyšším 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na Klatovsku na silnici 191 z Petrovic směrem na Žinkovi je po havárii převrácené nákladní auto. Silnice zůstává uzavřená, doprava se odklání po objízdné trase. A na dálnici D5 se zdržíte od kilometru 103 u Heřmanovy Hutě. Kvůli omezení se tvoří kolony.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. blahopřejeme písničkou.
0: Dneska je sobota, vy posloucháte Český rozhlas Rádio vašeho kraje a jak jste zvyklí, po 17. hodině už začíná pořad Blahopřejeme písničkou. Opět tady máme řadu gratulací a já slibuji, že do 18. hodiny vyřídíme úplně všecky. Já jsem Jiří Trnka.

Posloucháte Český rozhlas Rádio vašeho kraje. Pořad blahopřejeme písničkou hned. Dvě první přání jsou psaná rukou na dopisovém papíru. Zejména to druhé je teda velice dlouhé, to je na dvě A4. Na to čas v našem vysílání asi nenajdeme, ale to první pojďme na něj. Vážená hudební redakce, prosím o gratulaci, pokud by to šlo 12.8. do 18. hodiny, tak to zvládneme. 12. srpna slaví 90. narozeniny pan Karel Holub z Komárova. Celá velká rodina by mu chtěla popřát hodně zdraví a elánu, kterým stále oplývá. Od svých vnoučat dostal tričko s nápisem Co neopraví náš děda, tak to už neopraví nikdo. A to stále platí. Posíláme písničku a děkujeme za velice pěkný dopis.

Český rozhlas, rádio vašeho kraje, pořad Blahopřejeme písničkou. Teď jedno přání, které je velice pěkně napsané rukou, musím říct, ale je velmi dlouhé. Časově nestíháme, tak alespoň něco. Vážená hudební redakce, žádám vás o zahrání krásné písničky pro moji skvělou kamarádku, paní Aničku Rotovou ze Skalné, která se 15. srpna dožívá svých 80 let. Milá Aničko, na křídlech motýlích přilétá přáníčko, aby potěšila tvé srdíčko. Písničku posílá, máme na druhé straně paní Barbora z Chebu. My hrajeme, děkujeme za velice pěkný dopis.

Ve vysílání Českého rozhlasu pravidelně každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou slýcháte pořad Blahopřejeme písničkou. Milé rádio, prosím o zahrání písničky A to nejhezčí kraj od Veselky pro paní Marii Jílkovou z Chodské Lhoty, která dnes slaví narozeniny. Přejí hlavně pevné zdraví, štěstí, to jí přeje Ondra Kaše z Mrákova. K přání se připojí také Duvkovi z Mrákova. Tak zdravíme Ondřeje.

Milé rádio, prosíme zahrát písničku pro naší Petrušku, která v pondělí oslaví svůj sváteční den. Milá Péťo, k tvému svátku ti přejeme jen to nejlepší, hlavně zdraví, mnoho štěstí, spoustu lásky, spokojenosti a tě neupouští tvůj pověstný smysl pro humor. Jsi pro nás všechny moc důležitá a máme tě moc a moc rádi. S láskou Tomína, mamka s taťkou Zdeni, Luky a Elí. Prosíme zahrát písničku od Evy Farné, verze 02. Děkujeme.

Posloucháte Český rozhlas, rádio vašeho kraje, pojďme vyřídit jednu klasickou gratulaci. Vážená redakce Vykřičník, jménem fanklubu myslivecké kapely Atlas vás prosím o odvysílání blahopřání s písničkou pro dvě členky fanklubu, které v těchto dnech oslavují svoje životní jubilea. Jsou to paní Alena Součková z Vodokrt a paní Pavla Hřebcová z Přeštic. Oběma k narozeninám gratulujeme a do dalších roků jim přejeme především pevné zdraví, štěstí, pohodu, optimismus, dobrou náladu a trvalou spokojenost. K našemu blahopřání přidáváme písničku od kapely Atlas Šumava Matka Hor za odvysílání našeho blahopřání. Děkuji, s pozdravem předseda fanklubu Josef Koubek. První jmenovaná Alena Součková měla také svátek ve čtvrtek, tak k tomu přejeme také vše nejlepší.

Dobrý den, rádi bychom nechali zahrát písničku pro pana Karla Jandu Vachatu z Nové Vsi u Gdyně, který 13. srpna oslavil 83. narozeniny. Milý Karle, protože vás před rokem potkalo nepříjemné životní rozhodnutí a vy jste byl nucen opustit svůj domov, život jde dál a vy to tak zkrátka dáte. Ve čtvrtek jste měl narozeniny a proto vám ze srdce přejeme hodně zdraví do dalších let, také štěstí, abyste měl spoustu lásky a optimismu. Máme vás rádi, sousedé z Nové Vsi, Růžkovi a Vaňkovi. Tohle přání zajisté potěší.

pořad blahopřejeme písničkou, pojďme, vyřídíme další přání. Chceme nechat zahrát písničku Všechno nejlepší pro paní Helenu Majserovou z Plzně, která 12. srpna oslavila krásné kulaté 80. narozeniny. Vše nejlepší, hlavně zdraví, elán, sportovního fanouška, pohodu na chatě na Hracholuskách a životní optimismus jí přejí její tři děti s partnery, všechna vnoučata, také pravnoučátka, písničku Bratři Nedvědi a Všechno nejlepší. Tak Všechno nejlepší.

Ještě než bude 18 hodin, vyřídíme další přání. Paní Jiřinka Kodetová, ta slaví 89 let. 80. narozeniny má paní Naděžda Šeflová. A to jsou jubilanti, na které si vzpomněl obecní úřad Heřmanova Huť a přejí vážený jubilanti jménem obecního úřadu a jménem všech obyvatel naší obce bychom vám chtěli vyjádřit naše nejúpřímnější gratulace k vašemu významnému životnímu jubileu a k tomu posíláme pěknou písničku podepsaná obec Heřmanova Huť.

Český rozhlas, pořad Blahopřejeme písničkou. Už za chvíli tady bude 18. hodina, čas, kdy odvysíláme další kompletní zpravodajský servis. Já se loučím, přeji vám krásný podvečer s Českým rozhlasem a opět zítra po 17. hodině tady budeme s pořadem Blahopřejeme písničkou.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Plzeňský kraj bude opět přispívat na revitalizaci obecních nájemních bytů. V Plzni se upravuje síť stanic sdílených elektrokol. A zítra bude oblačno až zataženo, večer i srážky, teploty až 31 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Plzeňský kraj znovu otevře příjem žádostí do dotačního titulu revitalizace obecních nájemních bytů. Připraveno je 22 milionů korun, které vzejdou z nevyčerpaných peněz z předchozí výzvy. Program pomůže malým obcím opravit schátralé byty. Obce do 2000 obyvatel mohou získat až 450 tisíc korun na jednu bytovou jednotku. Žádosti se budou přijímat elektronicky přes aplikaci e-dotace na portálu Plzeňského kraje od 24. srpna. Plzeňská radnice mění rozmístění stanic pro sdílená elektrokola. Město přesunulo stojany třeba od škol blíž k turistickým cílům. Na okrajích Plzně posílilo kapacitu míst tak, aby lidé měli kde zaparkovat. Pokračuje náměstek primátora pro oblast dopravy Aleš Tolar z hnutí STAN.
4: Systém je pružný v tom rozmístění těch jednotlivých stanic. Už jsme posouvali, některá se ukázala jako špatně zvolená, třeba před školami, tak tam o to jsme je přemístili jinam. Z jiných míst naopak zaznívá poptávka, aby jsme tam ta místa zřídili. Kolem nějakých výletních cílů byl požadavek u zoo, u zimního stadionu a v okrajových částech města.
3: Stovky lidí všech generací v krojích dnes zaplavily Domažlice. Sobota je hlavním dnem třídenních chodských slavností, jednoho z nejstarších národopisných festivalů v Česku. Kroje se většinou dědí z generace na generaci a ušití běžného kroje pro ženy přijde na 10 až 12 tisíc podle materiálu, slavnostní až na 20 tisíc korun. Uvedla to Martina Pincová, která šije na zakázku. Chodský kroj se podle pořadatelů, historiků a etnologů opět dostává do módy a nosí ho i mladí lidé. Slavnosti potrvají v Domažlicích až do neděle. Hasičům v Chorvatsku se už daří dostávat pod kontrolu požáry na dalmatském pobřeží. Lesní požáry zasáhly poloostrov Pelješac, ostrov Dugi Otok a hlavně letovisko Omiš. Evakuace se v noci na pátek dotkla i 300 Čechů.
5: Obětí požáru je pravděpodobně pohřešovaná žena ze sousední Bosny a Hercegoviny. K potvrzení její totožnosti ale bude potřeba provést testy DNA. Podle chorvatského ministerstva turismu se situace v Omiši vrátila k normálnímu stavu. Turistům, kteří přišli o ubytování, se podařilo zajistit 200 náhradních pokojů. Evakuační centra už dnes ráno opustili také poslední Češi.
6: Dořešujeme některé věci, samozřejmě někteří občané během té evakuace, která byla dost často za dramatických okolností, ztratili doklady, utopili v moři například peněženky nebo tak, takže my jsme schopni na počkání vydat cestovní doklad.
5: Říká český konzul působící ve Splitu Štěpán Šantrůček. Lidem, kteří do Chorvatska teprve míří, doporučuje sledovat zprávy chorvatských médií nebo chorvatských záchranářů a v případě nouze dodržovat jejich pokyny. Ondřej Himer, Český rozhlas.
2: Sport.
3: Cyklista Václav Ježek byl čtvrtý v královské etapě Czech Tour a celkově mu patří 7. místo. Třetí etapu s cílem na dlouhých stráních vyhrál Američan August, který zopakoval páteční triumf a upevnil si celkové vedení. Ježek na něj v průběžném pořadí ztrácí 52 sekund. Czech Tour zakončí nedělní etapa z Kroměříže na Pustevny.
2: Počasí.
3: V noci bude podle nejnovější předpovědi jasno nebo skoro jasno. Od západu přibývání oblačnosti, teploty 18 až 15, na Tachovsku kolem 11 stupňů. Zítra zpočátku oblačno, postupně až zataženo, místy i slabý nebo velmi slabý občasný déšť. Později odpoledne přechodně oblačnosti ubude a večer počítají meteorologové i se srážkami. Teploty 27 až 31, na horách do 27 stupňů. A bio opět na trojce, tedy vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na Klatovsku je dočasně uzavřená silnice 191 z Petrovic ve směru na Žinkovy, kde se vyprošťuje převrácené nákladní auto. Místo je možné objet například přes Bíluky a Radkovice. Buďte opatrní.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Povídka na sobotu.
7: No a dnes si připomeneme klasika německé hrůzostrašné prózy, totiž Christiana Heinricha Spíze. Jeho dílo s oblibou čítával mladý Karel Hynek Mácha a jako svého inspirátora ho uváděl i Josef Váchal. Spíze v závěru svého života pobýval na zámku svého přítele hraběte Kaspara Hermana Kínigla po šumavském Bezděkově a Šumava je pozadím děje mnoha jeho prací. Zemřel 17. srpna 1799 v pouhých 44 letech. Ze Špízova díla jsme pro vás vybrali povídku Bětuška a Jakub z knihy Životopisy sebevrahů. Text z němčiny přeložil Jan Mareš a přečte vám ho herec Zdeněk Mucha.

celém kraji mohl si každý hrabě, kdokoliv s nějakým tím von před svým jménem, vydržovat libovolně tolik milenek, kolik jich jen stačil vůbec uživit. I kněz, sám Bohu zasvěcený, ženich nevěsty církve, směl se přestrojen a zakuklen k nepoznání vloudit do domu počestného měšťana a strávit tam noc s jeho nepočestnou paní. Jen ta tažná zvířata urozených pánů, ti úbozí sedláci totiž, měli co nejpřísněji zapovězeno i třeba jen si veřejně vyjít se svým děvčetem, které si na to už vybrali za manželku. A když takový mladý venkovan trilkoval v noci pod okénkem své znejmilejší, byli už připraveni byřici, kteří z bohatých vyždímali svých jistých 10 zlatek, aby chudáka, zrozeného však, přece ze stejné vášně jako oni i jejich páni, zmrskali téměř na smrt. Od nepaměti byli tito byřici považováni za špinavce a ani s tím, kdo jim kdy padl do rukou, nepil už nikdo rád z jednoho korbele. Jeho děti si museli pak nechat v hospodě líbit posměšky, že jejich otec někdy v minulosti padl drábům do rukou.

tom kraji žil v obci M učitel G. Jeho dcera Bětuška byla nejhezčím stvořením ve vsi i v celém okolí. Hlubokou a vřelou láskou jí miloval Jakub, mlynářův syn. A Bětuška tuto jeho lásku opětovala stejnou měrou i silou. Rodiče z obojí strany věděli o tomto vztahu a schvalovali ho. Často pak při důvěrné chvilce hovořívali o budoucím štěstí svých dětí a o radosti, které by si chtěli ve stáří dožít i na svých vnoučatech. Byla neděle, jeden z nejkrásnějších jarních dnů, když Jakub chvátal navštívit svou milovanou Bětušku. Její rodiče nebyli doma. Dlouho spolu seděl mladý pár ve světnici, mluvili o své lásce, o blížící se svatbě, až posléze vyšli ruku v ruce do zahrady. Poslyš, Jakubku, řekla Bětka, jak tam v lese slavíci krásně zpívají, jak i jiní ptáčkové se přidávají, jako by Pánu Bohu děkovali, že nám dnes dal takový pěkný den. Jen si poslechni. Tak došli až k plotu zahrady. Vyšli z ní brzy na to, aby ten koncert slyšeli hezky zblízka. Docela ven, a to už se octli za důvěrného hovoru o krásách přírody kolem vprostřed samého lesa. Když tu spatřili dráby ze vsi spěchat jejich směrem. V té chvíli je teprve napadlo, že překročili zhora uvedený zákon a začali odsud utíkat. Jakub, který dobře věděl, že dráby chtějí chytit hlavně jeho, jen jeho pak také i potrestat, nechával v běhu Bětušku za sebou. V několika minutách ji utíkající dráb dostihl a když se ho pokoušela znovu zbavit, nemilosrdně se na ní vrhl. Bětuška volala o pomoc a Jakub uslyšel její křik. Obrátil se v běhu naspátek, jakkoliv on sám už drábovi málem unikl, padl mu teď také do rukou a dráb, silnější než on, byl střídavě jeho i ubohou Bětušku. Tu Jakub vydal nůž a když viděl svému děvčeti stékat krev po tváři, vrazil ho zuřivcovi do hrudi. Dráb klesl mrtev k zemi a Bětuščina hrůza ani Jakubův údiv náhle neznali mezi. Co jsi to udělal? Zasténala a zalomila rukama. Oba se teď snažili pomoci svému tyranovi, který se jakoby probouzel ze smrtelných mrákot, ale ostrý nůž přece jen pronikl až k srdci a i ta nejvčasnější pomoc by tu vyšla na zmar. Ještě klečeli oba umrtvoli, když kolem šlo několik venkovanů a dověděli se tak od nešťastného páru o celé události. Museli teď svého přítele i s jeho děvčetem dovést na úřad. Nikdo z obou se jim nepokoušel utéci. Ačkoliv se právě Jakuba snažili dobromyslní sedláci k tomu cestou několikrát přimět.

Neumím popsat hrůzu otců a bolest matek z obojí strany, když viděli odvádět své děti v poutech a okovech a zároveň s tím i mizet všechny své naděje a vyhlídky do budoucna. Jakubova matka se při tomto pohledu celá pomátla a dosud obchází vesnicemi a ptá se každého, koho potká, zda snad nenašel někde hlavu jejího syna propadlou smrti. V dalších dnech byl Jakub vyslýchán a poněvadž popravdě ostatně vzal všechnu vinu na sebe a vyprávěl věrně každou podrobnost o celé události, muselo být opravdu jasné každému, že jediným pachatelem vraždy byl on. Hned na to byla také Bětuška vrácena svému zoufalému otci a Jakub následujícího rána dopraven do knížecí rezidence k soudu. Dobrosrdečný úředník dovolil předtím Bětušce a všem jejím přátelům, aby se s ním naposledy rozloučili. Ona však nedokázala vypravit ze sebe jediné slovo. Ač chtěla mluvit, tak i slzy zbavily hlasu. Seděla tedy tiše při něm, hleděla na něho co chvíli se vší vroucností a pevně svírala jeho ruku ve své. Na té jeho tkvěl prsten, který mu dala na důkaz lásky. Druhou svou rukou pak hladila ubohého otce, jenž tiskl dceru k srdci a cítil dvojnásob hrůzu celého výjevu, poněvadž si sám nedokázal ulevit slzami. Zoufalá Jakubová matka klečela u nohou svého syna a zvedala jeho pouta do výše, aby svatý anděl, kterého její vznícená obraznost viděla stát po synově boku, mohl nešťastníka snáze vyvést ze zajetí. Všichni ostatní přátelé a známí utvořili kruh kolem trpících a přihlíželi mlčky v slzách a se sepjatýma rukama. Jakub byl mezi všemi nejstatečnější. Ujišťoval svou bezmocnou dívku, že se spolu na onom světě jistě zase sejdou. Zlíbal své rodiče a bez odporu nasedl na vůz, který ho měl odvést k rezidenci, vstříc smrti neúprosně se přiblížující. Celá osada vůz doprovázela až k výšině za vsi. Když pak sjel do údolí a už ho nebylo lze ani nahlédnout, zvedl se nad zástupem hlasitý pláč a ozvěna opětovala ten nářek jako poslední z Bohem dání. Sklesle se každý ploužil domů a pojal ubohého Jakuba do svých modliteb.

Následující neděle byla v hospodě muzika. Jindy se tam sešla všechna chasa ze vsi a tančila vesele do samého rána. Dnes se neobjevil jediný tanečník či tanečnice. Seděli doma, v osamění, a truchlili za přítelem. Pondělí na to odvedli Bětušku do města, aby jako svědek vražedného činu u soudu ještě jednou vyprávěla každou sebemenší okolnost. Nebyla toho však už schopna. Celá zesláblá stanula před soudnou stolicí a její zřejmá bezmoc zapůsobila, že jí soucitný soudce nechal pouze odpřisáhnout, že její předchozí svědectví před úředními orgány byla pravdivá. Její rodiče se s ní pak vrátili do vsi. Když za několik dní na to přinesli povozníci se dřevem z města zprávu, že Jakub byl odsouzen k smrti mečem, museli rodiče bdít u Bětuščina lože, aby ji nepřemohl záchvat šílenství. Teprve po půlnoci ukolébal dívku spánek. Zdálo se jí, že Jakub stojí ve dveřích a zapřísáhá jí, aby dosáhla slyšení u knížete. Když se jí to podaří, může mu být darován život. Probudila se rázem, radostně vstala a poněvadž se od otce naučila velice pěkně psát, brzy sestavila prosebný list. Časného rána, sotva se rozednilo kalné jítro, vydala se Bětuška s prosebným listem do knížecí rezidence. Rodiče, kteří ji provázeli, ji brzy nestačili v chůzi. Tak poháněla bázeň i naděje její kroky. Klečela už půl hodinu na zámeckém schodišti, když došli otec s matkou a poklekli vedle ní. Starý komorník sestupoval dolů po schodech a když mu Bětuška chvějící se rukou podala prosebný list, otevřel jej a s podivným úsměvem i přečetl, ačkoliv jemu určen nebyl. Pak řekl: moje malá, marně se snažíš, toho chlapce nemůže ani sám Bůh zachránit. Jen abych prokázal poklonu tvé kráse, předám ten dopis knížeti. Jak jsem už ale řekl, je to marnost. Raději zmiz, ať sama neskončíš v káznici. S těmi slovy je komorník opustil. Bětuška, podepírána starými rodiči, odpotácela se k bráně. Náhle však stanula. Musím ještě jednou naposled vidět svého Jakuba. Marně rodiče poukázovali na to, že přání nelze splnit a že tím jen zvětšuje svou bolest. Bětuška spěšně zamířila k budově radnice, vtrhla do vězenské cely a v jejím šaru padla do náruče milovaného. Byl to otřesný pohled pro všechny, kdo stáli kolem, a nejvíc ovšem zasáhl srdce ubohého Jakuba. Odveďte ji, křičel, činí mi smrt ještě těžší, a po chvíli pak k ní: smiluj se nade mnou, Bětuško drahá, zanech mě osudu, jinak umřu v čírem zoufalství. Přítomný duchovní ji uchopil pod paží a odváděl se slovy: upokoj se, milé dítě, uvidí svého Jakuba znovu v nebi, tam budete spolu na věky, netkne se vás ni žádná starost, nikdo neporuší váš klid. V bílém šatě nevinnosti, očistěn od svého přečinu, půjde ti naproti tvůj ženich, aby tě uvedl před trůn nejvyššího. Bětuška dychtivě naslouchala slovům knězovým. Co však umřuli dřív než on? Pak budeš i ty první, koho na věčnosti potká a vezme do náruče, zněla odpověď. S Bohem tedy nyní, drahý Jakube, shledáme se zas a dá-li Bůh, sama tě uvítám. S podivnou blažeností rozloučila se Bětuška s Jakubem, který byl v pláči sotva k utišení. Vracejíc se k úžasu svých rodičů čile a radostně k domovu. Když měli půl cesty za sebou, předešla je k rybníku nedaleko položenému. Chtěla uvítat ženicha na onom světě, proto se vrhla do hlubiny. Staří už svou dceru živou nespatřili.
Když bez dechu dorazili k rybničnímu břehu a přispěchavší sem pastevci, vylovili pak až po 2 hodinách mrtvé tělo utonulé. Na zádech odnášel úbohý otec své dítě k domovu a celá osada se shromáždila v pláči kolem, když tam došel. Mezitím usedal kníže ve své rezidenci ke stolu. Komorník choval dosud v kapse prosebný list. Ostatně v jeho vlastních očích tak bezvýznamně směšný a podával ho teprve nyní knížeti, aby přítomné vyšší společnosti způsobil nějaké povyražení. Kníže však četl beze slova a slzy stékaly po jeho otcovských lících. Jakub je omilostněn, zněla jeho první slova. Následoval pak rozkaz komorníkovi, aby tu zprávu sdělil prosebnici. Ta je už dávno pryč, řekl sluha ohromeně. Byl tedy vypraven spěšný posel do vsi, aby nešťastnici utěšil. Když však dorazil do M, zastihl už jen rodiče v pláči nad mrtvolou Bětuštinou. Vyprávěli mu všechno, žehnali svému zeměpánovi a prosili jen o důstojný hrob své dceři. Když se kníže konečně dověděl smutnou pravdu, vyhnal komorníka ode dvora, dal Bětušku řádně pochovat na hřbitově a Jakubův smrtelný ortel změnil na trest 5 let káznice.

Už je tomu půl roku, co jsem ho se svým dobrým přítelem přišel do vězení navštívit. Trestanci vynášeli za město obrovité kameny a v malé jeskynce seděla na jednom z balvanů vychrtlá, zbědovaná postava, která se zvedla k práci, když se ostatní vězňové shlukli kolem nás a žebrali o almužnu. Byl to Jakub. Přiblížili jsme se tedy a zeptali se ho, proč že tak pilně pracuje. Bez píle to nejde, řekl s podivným úsměvem. Kopu si už půl roku vlastní hrob a stále ještě nejsem hotov s tím dílem. Více neřekl a nevzal ani peníze, které jsme mu chtěli dát. Měsíc na to skonal a odpočívá teď na rozkaz samotného zemského knížete vedle své bětušky. Mezi jejich rovy je zasazen náhrobní kámen, na který dal ušlechtilý písař knížecí kanceláře vytesat dojemný záznam jejich truchlivého konce.

0: Tak to byla povídka Bětuška a Jakub z knihy Životopisy sebevrahů Christiana Heinricha Špíze. Četl herec Zdeněk Mucha. Jinak online si povídku můžete poslechnout po dobu 8 týdnů po odvysílání.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10 hodin. V cíli vás čeká zasloužená odměna. Opékání buřtů z řeznictví Dobřany. Rozhlasová 25. Projděte se s námi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Ve Zbyroze chtějí rozšířit zdravotní péči. V Plzni začala sportmánie. Plzeňské fotbalisty čeká souboj o první výhru v nové sezóně. A zítra bude oblačno až zataženo, večer i srážky, teploty do 31 stupňů. U zpráva zvítá Andrea Samešová. Ve Zbyroze na Rokycansku dokončují kompletní rekonstrukci zdravotního střediska. Tamní úřad také jedná s novými lékaři, aby využili nové ordinace a rozšířila se poskytovaná péče. Pokračuje nezávislý starosta Josef Štícha.
2: Na zdravotním středisku probíhají dokončovací práce, revize a vše se připravuje pro kolaudaci koncem srpna. Tímto bude generální rekonstrukce ukončena a prostory připraveny pro lékaře. V současné době vedení města jedná o rozšíření zdravotní péče ve Zbyroze.
1: S hledáním lékařů byli úspěšní v Hrádku na Rokycansku. Dvě praktické lékařky budou střídavě ordinovat 3 dny v týdnu. Aktuálně podle informací města nabírají pacienty. V Plzni dnes začala sportmánie. V areálu za Plazou si návštěvníci mohou až do příští neděle vyzkoušet 50 různých sportů. Konají se i rozcvičky, autogramiády a další akce, říká radní pro oblast sportu Tomáš Morávek z ProPlzeň.
3: Pondělí nás čeká den s městskými obvody, kdy mezi sebou zástupci městských obvodů budou sportovat a budou se sami prezentovat, co mají dobrého na obvodě, především sportovní věci. Ve čtvrtek nás čeká den s nadací sportující mládeže a s nadací západočeských olympioniků a přednáška fyzioterapie a o zdravé výživě a jinak spoustu autogramiát, třeba velmi úspěšný sportovkyně Veroniky Jílkový.
1: Program najdou zájemci na webu sportmanie.eu. V Česku ubylo lidí v exekuci. Na konci prvního pololetí jich bylo necelých 590 tisíc, meziročně o 17 tisíc méně. Vyplývá to z dat mapy zadlužení, kterou vytvořili Institut prevence a řešení předlužení a agentura PEC Research. Průměrně vymáhaná částka přesáhla 900 tisíc korun. Kde je situace nejhorší, popisuje Pavla Ašermanová z konzorcia dluhových poraden.
4: Karlovarsko nebo Ústecko a částečně Moravskoslezský kraj, tam ten počet lidí v exekuci je daleko vyšší. Především tedy v Ústecku a v Karlovarském kraji. Tam jsou v některých obcích, tam je třeba 40% lidí zadlužených. To bych řekla, že je zásadní problém i pro ten samotný kraj, pro tu samotnou oblast, protože tím samozřejmě chudne celý kraj.
1: Ke snížení počtu řízení přispělo například několik odlužovacích kol takzvaného milostivého léta.
0: Sport.
1: Fotbalisty Viktorie Plzeň čeká dnes čtvrté kolo nejvyšší domácí soutěže. Na první vítězství v sezóně zatím čekají. Od 20 hodin přivítají poslední Zlín.
0: Počasí.
1: V noci jasno nebo skoro jasno, od západu přibývání oblačnosti, teploty 18 až 15, na Tachovsku kolem 11 stupňů, zítra oblačno až zataženo, místy i slabý občasný déšť, později odpoledne přechodně ubyde oblačnosti, večer se opět mohou objevit srážky. Teploty 27 až 31 stupňů a biotrojka vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Cyklista havaroval v Nýrsku na Klatovsku v Klatovské ulici. K nehodě cyklisty došlo také ve Farní ulici v Měčíně na Klatovsku. Na místě zasahují záchranáři. Buďte proto za volantem velmi opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Na svatého Kajetána otvírá se Stodol brána a také brána folkloru, milí posluchači. Pěkný večer, den či noc. Dnes se spolu v rámci folklorního notování vydáme na jihovýchod Moravy, konkrétně na kyjovské Slovácko, do Milotic. Tato půvabná obec vznikla ve 14. století, leží 6 kilometrů od města Kyjov a proslavil lidi krásný barokní zámek i atypické vinné sklepy v místní čtvrti Šidleny. A na zámku i v Šidlenách se každý druhý rok koná národopisný festival kyjovského Dolňácka. Letos proběhl o minulém víkendu a protože je v mnoha ohledech výjimečný, vypravila jsem se na místo, abych zjistila, v čem spočívá jeho kouzlo. A výsledky uslyšíte v následujících minutách. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčíková.

A sluší se hned v úvodu říci, které muziky a muzikanty dnes uslyšíte. Samozřejmě místní, v čele s cymbálovou muzikou Jury Petru, varmužovou cymbálovou muzikou Josefa Válka, takže vzhůru do Milotic.

0: Festival v Miloticích je specifický hned z několika hledisek. Po celé tři dny tam panuje velmi přátelská atmosféra. A to ať jste na zámku v Miloticích nebo kolem vinných sklepů v lokalitě Šidleny. A právě tam jsem v sobotu večer potkala jako prvního folkloristu, muzikanta, divadelníka a také autora pořadu na festivalu v Miloticích, rodáka z Kyjova, Pavla Růžičku. Tak měli bychom si asi nejprve představit, kde se vlastně nacházíme, jak to souvisí s vámi.
1: Jsme v Šidlenách, což člověk na mapě téměř nenajde. Jsme v nádherném areálu vinných sklepů nad obcí Milotice. Milotice u Kyjova, tak to jsou právě ty Šidleny. A tady je amfiteátr, na kterém se každé dva roky pravidelně pořádá národopisný festival kyjovského Dolňácka, který se jmenuje podle obce Milotice. Je tady víno, je tady dobré víno, je tady spousta písniček, je tady spousta výborných muzikantů, zpěváků. Máme tu spoustu zajímavých tanců, zapsaných písní, takže v tom my tady tak jako žijem a to nás asi formuje a zároveň si to takhle dokážeme užít, takže ten plný amfiteátr je důkazem toho, že lidi to mají rádi, že sem prostě přijedou. Spousta lidí se tu zná, spousta lidí je z tohoto regionu a já mám pocit, že tady skutečně ta atmosféra, energie je úplně neuvěřitelná. Já bych chtěl, aby to takhle skvělý bylo, abych za 30 let dáli Bůh tady mohl takhle sedět, popíjet sklenku vína a říkat si, to jsou ty naše Milotice.

0: od dětství chodíme do nejrůznějších dětských souborů a vržeme na housličky anebo na jiné nástroje, tak vlastně k tomu máme hodně blízko. A pak jsou takoví, kteří u toho jenom nezůstanou, nechtějí se jenom bavit nebo jenom vystupovat, ale začnou po těch kořenech jít trošičku víc do hloubky a zjišťovat, jak to všechno bylo, jak to mohlo být, jestli to, co se říká, je pravdivé nebo není pravdivé, jestli to vychází z nějakých reálí nebo nevychází. A tak se začnete trošku pídit a stane se z vás takový, řekněme, amatérský etnograf nebo amatérský milovník folkloru. A takoví lidé potom obvykle mají blízko k tomu, aby třeba připravili nějaký pořad pro festival, protože už jak si mají ta témata nacítěná a vědí, co si můžou dovolit a jak třeba můžou jít i do hloubky.
1: No, my se tady povídáme, protože vy jste autorem jednoho pořadu, tak o čem to bude? Já vlastně teď navazuju na to, co jste říkal, že každý se pídí, hledá, tak co jste objevil nového, co vás překvapilo samotného?
0: Ten můj pořad se jmenuje Neskrotné duše živlů a já ho nosím v hlavě už několik let, respektive to téma živly, oheň, voda, země, vzduch, jakým způsobem se odrážejí třeba v symbolice lidové kultury, tam jsem objevoval, ale nejenom tom, jakým způsobem pomáhají lidem, ale jakým způsobem škodí ve chvíli, kdy se vymknou z rukou nebo se vymknou přírodě z rukou. Takže já jsem to pojal takto a hledal jsem témata a tematické celky, tance, písně, které se těch živlů dotýkají. Takže to víc než nějaká etnologie nebo víc než nějaký pořad, který by měl představovat nějakou bohatost kulturního dědictví, bude o pocitech, o emocích, o tom si to krásně užít. A myslím si, že jsem to poskládal tak, že tam jsou nádherné písničky, skvělí muzikanti, vynikající zpěváci a zpěvačky a také tanečníci a tanečnice, takže je to taková, řekl bych, malebná poetická mozaika o tom, jak na nás ty živly působí, jak s nimi žijeme. Od kolébky až po hrob.

0: Každý velký festival musí mít samozřejmě svého ředitele, tedy vůdce. A tím je v Miloticích už dlouhá léta velmi renesanční muž, protože je to nejen muzikant, zpěvák a učitel hudby, ale také chemik, výrobce likérů a léčivých lektvarů. Michal Strýček pochází z Dolních Bojanovic a hudbu i folklor má v srdci. A je to právě on, kdo na festival do Milotic přišel a dnes ho řídí.
1: Tento festival vznikl jako taková výplň mezi
2: slováckými roky, které jsou jednou za 4 roky jako olympiáda. Ale stalo se z toho toto naprosto suverénní festival. Tentokrát je to už 36. ročník a my jsme pokračovatele toho slováckého roku. A je to taková odměna pro folkloristy, kteří v regionu fungují, že nemusí čekat jednou za 4 roky, aby si na těch prknech otančili to, co za ten rok vytvoří.
1: A je to festival, který mi přirostl k srdci. Festivalu je tady spoustu kolem dokola, ale tento ve mně zanechal něco takového, že jsem si řekl, musím ho udržet, aby mohl pokračovat, protože tradice nejsou mrtvé, tradice jsou živé a proto si myslím, že ti mladí, kteří tady dneska jsou, tohle všechno vidí a proto máme tolik diváků, za co jsem neuvěřitelně vděčný, takže věřím, že jdeme tou správnou cestou.
0: Mě by strašně zajímalo, protože já vidím tady neuvěřitelnou furu nadšených lidí. Co je vlastně cíl toho festivalu? Abyste přivedli k tomu mladé, nebo to má být naopak setkání folkloristů, kteří to mají rádi? Tady je velmi milá, vřelá atmosféra, ale určitě jste si vytyčil nějaký cíl.
1: Tady ty šidleny mají takové kouzlo, stejně jako zámek, že ono to není ani o těch pořadech jako samotných. Je to o tom, že ten festival od začátku do konce žije. Je tady atmosféra, potkají se tady lidi, kteří se třeba ty 2 roky vůbec nevidí nikde. Sice dělají ten svůj folklor v té svojí obci, ale pak, když jsme tady dohromady všichni, tak se potkáváme, podáváme si ruce a než projdete festivalovým publikem, tak potkáte desítky lidí, se kterými se vítáte, se kterými se objímáte. A to je to nejkrásnější na tom festivalu. Já si nemyslím, že všichni se přišli podívat na ty pořady. Jo, spoustu lidí přijde jenom kvůli tomu, kvůli té atmosféře. Pokud jste si prošla tu uličku vinných sklepů až do vrchu, tak víte, o čem mluvím.
0: No a zkusme, pane Michali, popsat, v čem jsou šidleny výjimečné, protože já už jsem viděla fůru vinných sklepů, ale tady je opravdu velmi výjimečná architektura, velmi výjimečná atmosféra. Jsou to velmi zvláštní vinné sklepy, tak zkusme to popsat posluchačům, kteří tady nikdy nebyli.
1: Řekla jste to výborně, je tu velmi zvláštní architektura. Když se podíváte na sklepy, tak každý sklep si postavil jeho majitel, co se mu zrovna líbilo a přesně tak ty sklepy vypadají. Ten má malované, ten má jenom cihlové, ten má bílé s modrou obrovnávkou, ale nevadí to. Miločáci říkají, každému, jaký se líbil sklep, takový si postavil a v tom jsou ty šidleny krásné, že nemáte to všechny sklepy, jeden jako druhý přes kopírák. Architektura je individuální, ale dohromady to tvoří takový komplex, že než projdete ze spora nahoru, můžete zhlédnout ten vývoj, jak ty sklepy postupně vznikaly, protože uvidíte ty nejstarší a na konci už uvidíte úplně ty moderní. Dokonce teď tam stojí jeden takový, který je celý prosklený a nikomu to nevadí, protože to jsou šídleny. To je to kouzlo toho celku, které tady funguje v těch šídlenách. Můj malý 4letý syn se ptal, a co tam tatí jí ti lidi, když tady pěstují jenom hrozny a pijou jenom víno.

0: Jakou máte představu, že by tady tento festival měl mít budoucnost? Určitě s ním máte nějaký záměr, sám jste hudebník, tak koho chcete vlastně oslovovat do budoucna? Pro koho to má být?
1: Chci oslovit naprosto všechny, protože my potřebujeme ty staré, to jsou ti nositelé těch tradic. A ty mladé zase ti to budou předávat dál, ti to dostanou, ale musí se to naučit do těch starých, takže potřebujeme všechny generace. A samozřejmě, pokud to všechno se takhle prolne, tak ti mladí poznají, že ty lidové tradice nejsou o tom jenom zaspívat si někde písničku, ale žít tím. A on to není jenom ten festival, který trvá 4 dny. Ty lidi se na to připravují celý rok. A to je to, co mě na tom baví, že oni sem přijdou nadšení po tom půl roce, po těch několika měsících, kdy se na to připravovali. A teď si tam to své vystoupení stříhnou na pódiu a jsou z toho nadšení. A dohromady to dá tu celou skládačku toho festivalu. A to mě na tom těší nejvíc. Všechno tady tohle, jak to zapadá do sebe, tak oni natáhnou další lidi. A tak to je přece to, jak říkáte, poselství. Kdybych sem dotáhl jednoho, dva mladého člověka, tak i to je pro mě obrovská odměna, že mám dalšího pokračovatele. Že jsem nadchl někoho pro tak nádhernou věc, jako je folklor, moravský folklor.
0: Tak na závěr nějakou vaši oblíbenou, aspoň zanotovat.
1: Vzhledem k tomu, že jsem ze Svatobořic, tak bych zvolil písničku třeba Svatoborský dvorku. Svatoborský dvorku, svědčí ti dvorkem být, mojej galánečce, svědčí po něm chodit, mojej galánečce, svědčí po něm chodit.

0: dějí se neuvěřitelné věci, protože když jsme ukončili náš rozhovor s panem Michálem, tak jsme tady rozpoutali divokou diskuzi o prapůvodu skladby Vltava. Asi bychom to měli uvést.
1: Protože Vltava tady zazněla z pódia, jedna taneční skupina na to tančila svoji choreografii a tančila na to folklorní prvky. A ono totiž, to souvisí s tím, že ona to není úplně autorská skladba našeho obrozence Bedřicha Smetany. On totiž, jak byl ve Švédsku, jak tam působil nějakou dobu, můj názor je ten, že si s tama odnesl jednu melodii lidové písně a tu vetknul do Vltavy. Ve stejné době vznikala i izraelská hymna Hatikva, která má velice podobnou melodii jako naše Vltava. A teď kdo řekne, co bylo dřív? Náš Smetana odnesl Vltavu do Švédska a vznikla z toho lidová písnička a nějaký Izraelita odnesl naši Vltavu a vytvořil z ní hymnu. Kdo to ví?

0: po intelektuálních debatách je na čase vydat se na exkurzi také do jednoho z pověstných vinných sklepů v Šidlenách. Tak jsem si pro jistotu vybrala jeden z největších. Jeho vlastníkem je navíc hasič a záchranář Libor Vacenovský.
1: Já jsem z Dubňan a moje vinařství vzniklo v roce 2011. Kamarádi mých spolužáků vlastně chtěli ode mě nějaké víno. Tehdy jsem ještě studoval vinařskou školu. Postupně vlastně jsem tak přikupoval vinice, rozšiřoval své vinařství a podařilo se mě právě tady v Miloticích, čistě náhodou, když se tady prodával vlastně ten sklep, za kterým teď momentálně sedíme. A díky tomu jsem se dostal vlastně tady do Milotic. Máme tady sklep.
0: Když byste měl charakterizovat tady tu oblast nebo popsat ji pro naše posluchače, tak v čem je tato oblast výjimečná a v čem je ten její duch?
1: Výjimečné hlavně tím, že tady ještě tady ten cestovní ruch není takový hodně velký, jak je třeba v Pavlovicích, v Lednici a tak. Tady více méně ani ti lidi, ty Milotice, Šidlany vlastně moc neznají, takže tady úžasný klid. Vlastně ty vinice jsou víceméně orientovány na severozápad a ideální je to třeba poloha na odrůdy typu Pinot, což je Rulanda šedá, Rulanda bílá, Rulanda modrá a Chardonnay. Krásně to tady dostává do sebe ty vína z té těžké půdy, takovou tu velkou chuť a takový ten svůj terroir, ten milocký, jak má být. Vína dělám hlavně pro sebe, aby mě chutnali.

0: A nemohli bychom být na Kyjovsku, kdybychom nepotkali naživo i ikony kyjovského folkloru. A mně se hned první večer povedlo potkat proslulého cymbalistu Juru Petru a pokusili jsme se o rozhovor uprostřed programu.
1: Jura Petru a Milotice, jaký to ve vás tady ta atmosféra vyvolává dojem? Proč sem jezdíte?
2: Mám z toho radost, zkrátka vidím, že to pokračuje. Je to příjemný, prostě vymýšlí to mladí lidi, má to vtip, je to dobrý. No. Zkrátka se tu bavíme.
1: Všichni se tu baví, ale jako my bychom měli asi popsat posluchačům i z jiných koutů republiky, čím je Kyjovsko významné. A vlastně celá tato oblast, jako v čem je krásné podle vás, jedinečné, výjimečné?
2: Dělají to asi ty písničky a taky ty rozdílné tance a od toho se to zřejmě všechno odvíjí.
1: Celá rodina Petrů je velmi aktivní a akční, takže co vaše děti, co vy?
2: No, já už víceméně už tak akční nejsou. Protože už je to přece jenom věkem a taky dává možnost, jak se ti mladí realizují. Takže brácha, když po mně chce, abych si šel s ním zahrát, tak mu řeknu, prosím tě, vezmi si někoho z těch mladých, ať si zahraje. A já už chodím akorát na takové akce, protože takového charakteru, jak je tady v Miloticích. Tady mě to baví. Já nepotřebuji sedět ve sklepě někde, kde mě nějaký host hodí na cymbal u brůz a bude chtět po mně a zaváže mě oči, abych tam dělal nějaký tohle už, to prostě už ne, jo. A i kdyby mě platili, jak by mě platili, to dělat nechci. Takže víceméně mě baví tady tohle, no. Když je to jako v duchu toho lidového, a není to komerční, nemusí to být vůbec placený. Já taky už 41 roku dělám mužský sbor v Kyjově zadarmo, nikdy jsem na to dostal kačku. Prostě, kdyby mě to nebavilo, tak tohle dělám. No.
1: A co chystáte dalšího?
2: Chystám teď kompletní zpěvník, protože jsem na těch zpěvníků napsal několik. Jo. 4 díly zpíváme v Kyjově, no a další, já nevím, Kyjovská svatba, a legrudské písničky a teď to chci svázat prostě do jedné knihy, kde bych popsal i historii kyjovského mužského sboru a protože už vlastně ten mužský sbor vznikl v 61. roku a je tam i spojímavých takových zajímavých pohledu na ty období, jo, kdy to vedl náš otec, kdy to vedli bratři Venclovi a jsou i nějaké fotky a rád bych se komplexně to zpracoval a rád bych to vydal.
1: Proč by lidé měli přijet na Slovácko a na kyjovské Slovácko a na kyjovské Dolňácko?
2: Protože to je dobře, no.
1: Jura Petru, představitel celé generace rodiny Petru. Díky a naslyšení.
2: Zdravím všechny, ahoj.

0: A jelikož z Milotic do Prahy je cesta daleká, pomalu jsme se rozloučili a měla jsem v úmyslu ihned zamířit domů. Ovšem na festivalu kyjovského Dolňácka v Miloticích to není možné a nelze ho jen tak opustit. Tady je důkaz. Tak a my tady v Šidlenách máme neuvěřitelnou možnost se tady seznámit s muzikanty, kteří tady právě hrají, takže páni, dobrý večer.
1: Dobrý večer. My jsme cymbalová muzika Dur a každý jsme z jináčí dědiny. Sídlo máme teda v Šardicích, ale jsme od Mistřína přes Šardice, přes Podvorov až po Lanžhoc, takže máme taky široký záběr.
0: Vy jste velmi mladí, co vás na tom všem baví? Vy jste profesionální muzikanti nebo to děláte jenom z lásky?
1: Ne, děláme to z lásky, děláme to, protože nás to baví. Jsme dobrá parta, zatím jsme se ještě nedokázali pohádat, takže stále nás to drží pohromadě.
0: Tak asi bychom vás měli i představit, tak já jsem mluvila s primášem.
1: Ano, Martin Marada.
0: A máme tady i další členy kapely.
1: Jasně, na terc Vašek Varmuža, dneska hostující třetí housle Jan Holubík, cymbál Marek Cipris, kontrabas Patrik Havlík a violová kontra Vaškův brácha Petr Varmuža.
0: Tak páni, jsme tady na kyjovském Dolňácku, tak bude teď nějaká kyjovsko-dolňácká série?
1: Klidně můžeme dát nějaké kyjovské skočné.
0: Ano, tak vzhůru.

0: těmito tóny v podání cymbálové muziky Dur se s Národopisným festivalem i kyjovským Slováckem loučíme, milí posluchači. No a příští rok, tedy v roce 2027, se v srpnu, doufám, potkáme přímo v Kyjově na slavném festivalu Slovácký rok. A uslyšíte tam všechny muzikanty, které jste slyšeli dnes. Tedy cymbálovou muziku Jury Petru z Kyjova a samozřejmě i folkloristy a vinaře z Kyjovska, které jste slyšeli v rozhovorech dnes. A já se na vás těším už příští sobotu při objevování utajených pokladů regionu. Krásný týden vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofónu zdraví Goranka Oľača. Tentokrát začínam zámierne výrokem Ester Honti z predešlého setkání.
2: Maďari sú podobnejší Moravákom než Čechom. Určite, a to som teď i četla, otevřenější, řekněme vřelejší, ale opět to není lepší, je to jenom jiný. Na druhou stranu já miluju ten český odstup, to české vykání, kde vlastně pak do stavu vstupuje třeba i méně manipulace.
1: Tehdy paní Ester vysvětlovala mimo jiné, jak se dostala do Česka a jaké rozdíly vidí mezi oběma státy a jejich obyvateli. Pochází z Maďarska a svým maďarským klientům také týká, ale české vykání a odstup, jak milé sama říká, miluje. A když už je tomu tak, zdálo se mi, že pozitivní nadhled může být dobrým základem pro nové otázky a další kapitoly našeho rozhovoru. Ester Honti působí více než 20 let jako překladatelka a tlumočnice a posledních 10 let žije paralelně v Praze a Budapešti. To považuje za obrovskou výhodu i pro svou profesi. Udržuje si prý oba jazyky stále živé a v rovnováze. V této souvislosti mě zajímalo, jak se na tlumočení připravuje. Dá se vůbec připravit na nějakou novou událost nebo nenádalou akci?
2: Určitě dá, je to nutné, kdo to nedělá, není profesionál. Problém je v tom, že někdy z těch klientů nedostaneme téměř nic a v tom případě musíme víceméně náhodně z internetu lovit slovíčka z toho tématu, ale taky někdy dostaneme prezentace, materiály. Důležité je mít seznam účastníků, včetně jejich funkcí, protože smrt tlumočníka, nebo aspoň teda moje smrt je, když se začnou představovat a všichni odrmolí, jak se jmenují, z jaké organizace jsou a jaká je jejich funkce a než já to dotlumočím simultánně, tak už mluví jiný v jiným jazyce. Takže třeba, když klient říká, že nic nemá, tak aspoň píšeme dobře, ale víte určitě, koho jste pozvali, kdo tam bude, prosíme o seznamy.
1: Tlumočení a překládání není totéž. Co z toho byste vybrala jako srdeční záležitost?
2: Já si myslím, že já jsem ráda, že dělám oboje, protože tlumočení doplňuje překládání a překládání doplňuje tlumočení. U překládání se člověk naučí spousta věcí, má často dohledávat a pak to může uplatnit při tlumočení. U překládání se s tím může dlouho hrát, v mém případě až moc dlouho, ale zas u toho tlumočení je ten okamžik a to je taky určitý jako až příjemný adrenalin, pokud teda člověk není zrovna vystresovaný nebo se nebojí, že nevím, zapomene slovíčko a pak se blokne, protože když nemá jedno slovíčko, tak nemá podmět nebo přísudek a pak nemá větu. Jo? Je to hodně o stress managementu, o tom, že si člověk musí věřit a že se z toho musí nějak vykroutit a ne se zablokovat.
1: Co, když se opravdu stane ta blokáda?
2: To nevím, ale z toho mám hrůzu někdy.
1: Nestalo se vám to nikdy?
2: Tak určitě jsem se už několikrát takhle zakoktávala, to trošku jo.
1: A co, když udělá chybu? Opravdu nenajde to slovo, nebo ho shodou okolností nezná?
2: To záleží na situaci. Už se mi stalo, že jsem měla obecenstvo, které bylo dvojjazyčné a já jsem se jich zeptala, oni mi to řekli, já jsem poděkovala a jelo se dál.
1: To nebylo nepříjemné. A co je pro vás nepříjemné při tom tlumočení?
2: Určité stresové situace jsou nepříjemné. V poslední době tlumočím víc třeba u soudů, tak tam se lidi nechtějí vždycky dohodnout. Nebo je to stres, že nevím. Já jsem hodně citlivá, takže na sebe beru trošku nálady těch ostatních. Já jsem hodně empatická, takže neumím se od toho vždycky odříznout.
1: Stane se, že nesete práci domů?
2: Těch tlumočení si práci domů nenesu a jak jsem to řekla, tak to bylo. Jasné, že si člověk někdy říká, mohla jsem to udělat jinak. Ale práci si nesu domů u překladu, kde teda tu práci mám doma, ale já ji jsem schopná dělat nekonečně, dokud není termín odevzdání. Kolikrát mám ty překlady lepší než ten originál, protože ten originál někdy je opravdu hrozný. Jo? A neumím to udělat aby to bylo na stejno. Neumím napsat něco, co není hezké.
1: Mnozí si asi myslí, že se poslední věta o tom, jak Ester Honti neumí napsat něco, co není hezké, vztahuje k překladům literárních textů. Je tomu opravdu tak?
2: Literární překlady nedělám, to je tak špatně placené a není to úplně můj šálek čaje. Já bych umřela hlady, kdybych byla literární překladatel. Já nemám ten odvaz na to, jo? Já tím, že dělám přes 20 let komerční překlady, tak moje překlady jsou strašně přesné a to u literárního překladu není žádoucí. Tam člověk musí mít ten odvaz, jo. Když jsem jezdívala na workshopy literárního překladu týdenní a dělali jsme ten samý text, třeba, nevím, 5-6 lidí, ten text u každého vypadal jinak a teď já jsem byla ten jeden extrém a kolega byl ten druhý extrém. On to přebásnil tak, že to nebylo poznat, co byl ten originál a to moje bylo naprosto přesný a nemělo to odvaz. Nemělo to ten švuňk.
1: Situace, kdy není pochyb o tom, o čem je řeč, jsem viděla na Facebooku. Název byl Perný den na srbsko-maďarské hranici. Na fotografii z roku 2021 je Ester Honti s premiérem Babišem a bývalým maďarským premiérem Orbánem u pohraničných plotů.
2: Já jsem je nestavila. Tenkrát Orbán pozval Babiše, aby mu ten plot ukázal. To bylo všechno. Takže se šlo k tomu plotu, tam jsme se procházeli a pak tam byla nějaká tisková konference, se šlo domů. A zbytek vám řeknu mimo mikrofon.
1: No a kdo vás pozval?
2: Orbán.
1: Vztah k těm rozhovorům, který mají politický kontext. Máte se pozorněji, ovlivňuje vás to?
2: Já jsem takových tlumočení až tak moc neměla, takže naštěstí jsem nemusela nikdy tlumočit nic tak, co by mi šlo úplně proti mysli. Ale tak ten tlumočník stejně vždycky jasný, že to nejsou jeho názory.
1: U vás já vidím takovou touhu a potřebu vyjádřit i té své myšlenky. A tak je řada věcí a oblasti, ve kterých se vyskytujete. Například hudba, výtvarné umění, dobrovolnictví. To jste vy.
2: To jsem já, to ano. Určitě jsem člověk kreativní, přišla jsem na to docela pozdě. Ale nedělám nic nějak do hloubky, všechno dělám tak trošku mimochodem.
1: A měla jste zajímavou výstavu v roce 2025 v knihovně na Nuslích. Jde o koláže minimalistické. Název výstavy. Méně je více.
2: Já jsem docela minimalista. Mám ráda jednoduché formy, nepřeplácané věci. Takže i v architektuře samozřejmě miluju funkcionalismus.
1: A odkud koláže?
2: To vzniklo, že jsem kdysi byla měsíc ve stacionáři a tam jsme jednou měli úkol udělat koláž o tom, až nám bude dobře. A tenkrát mě to nějak chytlo a od té doby jsem pochopila, že to je moje médium. Takže vždycky, když vidím v nějakých časopisech něco, co je hezký motiv, tak to vystřihnu a schovám a pak někdy mám nějaký nápad a přesně vím, kam mám šahat. Kolikrát je to třeba jenom hra s formama, ale i ta hra s formama má v sobě nějakou myšlenku, protože to dělám já.
1: Od věcí, které děláme mimochodem, do výstavy je nějaká cesta?
2: První výstavu jsem si udělala já sama sobě ve svém budapeském bytě, poté co ten byt byl zrekonstruovaný a prázdný. Já jsem tam vlastně ty svoje věci pověsila, pozvala jsem přátelé a bylo to moc příjemné. A mně to úplně stačilo, protože to je velká práce. Už jenom to rozmístit, pověsit, vymyslet, co kam, v jakém pořadí, aby to kurátorsky dávalo smysl. A potom mě jedna kamarádka pozvala do půlky synagogy v Dolních Kounicích. To se neodmítá. A pak mě oslovila Simona Michalcová z knihovny Jezerka, která tam vede úžasný výtvarný ateliér. To je přenádherný komunitní prostor, tak to se neodmítá. Mm-hmm. Já mám moc ráda věci, které mi chodí takhle do cesty.
1: Následující zájem Ester Honti nebyl daleko po cestě.

0: Já jsem věděla, že bych chtěla někde dobrovolničit. To je vlastně nejbližší domov důchodců k mému bytu, tak pro mě ta cílová skupina jsou asi spíš důchodci. Tak jsem se tam přihlásila s úplně jasnou představou. Řekla jsem, dobrý den, já jsem tady a hlásím se s tím, že chci hrát tady na housle. Ta tehdejší koordinátorka z toho byla taková překvapená a pak za nějaký čas řekla, no to je vlastně skvělý. Oni tam mají každé úterý zpívání od 2 do 3 s kytarou, většinou lidovky a já, když jsem v Praze, tak se tam přidám s houslemi.
1: A máte jaký pocit z toho?
0: Mám z toho výborný pocit. Ono to nebylo tak jednoduché ze začátku, také se hodně proměňuje to osazenstvo, ale oni si to hrozně užívají. Oni zpívají nadšeně, oni znají 150 slok všech těch lidovek, jo. A je to pro ně zážitek. Takže já jim pokaždé děkuju a je mi jasné, že to ne já jim něco dávám, ale i oni mě něco dávají.
1: Já se podívám teď na ohlášení akce Nad Mikulovem se jmenuje a Orchestr smyčcových kurzů v roce 2021. Co jste dělala tam?
0: Tak to je pravidelný hudební kurz, který se uskutečňuje každý týden v Miroslavi. Týden se tam nacvičuje nějaký repertoár a pak jsou 2 koncerty. Jeden koncert je v evangelickém kostele v Miroslavi a ten druhý koncert právě je v Mikulově.
1: A vy tam hrajete na housle?
0: Já tam hraju na housle, ale mě tam moc to nejde. Trošku se tam schovávám potichu, ale jezdím tam, protože to je důležité.
2: My a oni.
1: Jaké kompetence tlumočník a překladatel potřebuje, aby obstál v době AI?
0: Určitě je AI dobrý nástroj, stejně jako oheň. Určitě nám pomáhá v tom, že dřív bychom dohledávali některé výrazy strašně dlouho, ale musíme AI hodně kontrolovat, protože halucinuje. Ale určitě jsou některé překlady, myslím teď na právní překlady, třeba díky AI kvalitnější. Já se vždycky musím dostat do nějakého oboru a to AI v tom může pomáhat.
1: Je to naše budoucnost?
0: Tak v něčem určitě je to naše budoucnost, ale zároveň se toho v něčem i bojím, protože jsou lidi z toho úplně nadšený a vlastně neví přesně, co to je. Ale najednou si myslím, že lidi nejsou zapotřebí. A to si myslím, že to není pravda. Ta profese i díky tomu trošku může upadat. A teď informace úplně strašná. V létě ohlásili, že se ruší ústav translatologie po 63 letech. To je strašná zpráva. To je destrukce šílená a není pravda, že nejsou zapotřebí lidi a není pravda, že není zapotřebí translatologie.
1: Tak to vidí odbornice Ester Honti, která se překládáním a tlumočnictvím zabývá dlouhá léta. Mezitím Filozofická fakulta Univerzity Karlovy přehodnotila svůj záměr zrušit ústav translatologie. Pani Ester, děkuji za věnovaný čas a za zajímavé detaily z její profese, kterým nám trochu přiblížila svět translatologie. Na příští pořad mi a oni se těší Goran Kaloljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: V dukovanské elektrárně odstavili dva bloky. Hasiči v Chorvatsku dostali pod kontrolu požáry. Zítra bude postupně se zatahovat, objeví se přehánky s deštěm a teploty do 37 stupňů. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Jaderná elektrárna Dukovany prochází nejnáročnější údržbou za poslední roky. Na souběžné odstávce třetího a čtvrtého bloku se podílejí 3000 lidí. Podle vedení ČEZu jde i o zaměstnance dodavatelských firem.
2: Do nejstřežnějších prostor elektrárny vstoupí denně 600 lidí. To je dvakrát víc než loni. Pracovníci musí provést tisíce různých úkolů. Kromě běžné údržby jsou nutné i různé kontroly nebo modernizace zařízení. V Dukovanech obvykle energetici bloky odstavují po 14 měsících provozu a odstávka pak trvá vždy déle než měsíc. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Centrum Jablonného v Podještědí propojí se Studánkou svaté Zdislavy nová stezka pro pěší. Městko ji začalo budovat podél pravého břehu potoka v parku Tyršova. Neoficiální cesta tam vede už teď, ale je ve špatném stavu, navíc končí u mostu v Tovární ulici, uvedl nezávislý starosta Jablonného Jiří Rýdl.
3: Tady bychom měli tenhle ten úsek podél parku Tyršova od mostu k mostu udělat novou cestu, takže bychom měli dojít až tam k té továrně. Tam je takový klín mokřadů a tam je taková pěšina jako tady, tak bychom to chtěli dotáhnout až do Markvartice, pak už jsme u rybníka Markvartického a tam už se pohodlně dojde až ke Studánce a na Lemberg.
0: Hasiči v Chorvatsku dostali pod kontrolu požáry na dalmátském pobřeží. Pomohl jim hlavně slabší vítr. Požáry zasáhly především letomisko Omiš. Přišel tam o život jeden člověk a několik zraněných zůstává s popáleninami v ohrožení života. Evakuace se tam v noci nad včerejšek dotkla i 300 českých turistů.
4: Obětí požáru je pravděpodobně pohřešovaná žena ze sousední Bosny a Hercegoviny. K potvrzení její totožnosti ale bude potřeba provést testy DNA. Podle chorvatského ministerstva turismu se situace v Omiši vrátila k normálnímu stavu. Turistům, kteří přišli o ubytování, se podařilo zajistit 200 náhradních pokojů. Evakuační centra už dnes ráno opustili také poslední Češi.
5: Dořešujeme některé věci, samozřejmě někteří občané během té evakuace, která byla dost často za dramatických okolností, ztratili doklady, utopili v moři například peněženky nebo tak, takže my jsme schopni na počkání vydat cestovní doklad.
4: Říká český konzul působící ve Splitu Štěpán Šantrůček. Lidem, kteří do Chorvatska teprve míří, doporučuje sledovat zprávy chorvatských médií nebo chorvatských záchranářů a v případě nouze dodržovat jejich pokyny. Ondřej Himer, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, postupně oblačno, později až zataženo. Popolední bude velká oblačnost také na Moravě ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy, jinde jen ojediněle vyskytovat přehánky, občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor, dejte v Praze v tunelu Blanka na trase Stroj na Břevnov mezi Trojským mostem a Letnou jelo auto v protisměru. Na D1 směrem z Brna do Prahy narůstá zdržení za Divišovem. Kolony se rozjíždějí pomalu. Kousek za sjezdem na 40. kilometru zdržení je v tuto chvíli přes 40 minut. I tak vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy, po nich už začíná zámecké léto.
1: Zámecké léto.
6: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegrů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i s tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenovány v Praze i sady?
3: Ano, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele. Nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Gericku Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na Vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme v pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů, našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897, a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu nebo ve Vídni, ale tak i na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má,

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba, na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku z té, o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým. Ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi. Když sem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několika stránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, které musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku a ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaké ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály. Takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Letech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. To mu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná a nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel pod mě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali i po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, tom našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju, já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím, takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti, samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím. Já, já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát. Zámecké léto. Příběhy

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Cáno OI.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný. Krásověda. Samochtíc. Prostosrdečnost.
2: Krásochuť. Předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom dvě.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný. Existuje to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co, prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože měli ve Vídni byt a právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní vzlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitri a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husitský hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebují, že nepotřebují tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 21 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Hlavní runway letiště Václava Havla v Praze je po 4 měsících opět v provozu. Hasiči dnes po celém Česku zasahovali u zhruba 90 požárů. Zítra se bude postupně zatahovat, objeví se přehánky nebo dešť a teploty do 37 stupňů. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Hlavní runway letiště Václava Havla v Praze znovu využívají letadla. Dělníci po zhruba 4 měsících dokončili opravy okolí dráhy. Kvůli uzavírce letaly stroje přes hustě zalidněné oblasti Prahy a Středočeského kraje, říká mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková.
4: Letiště Praha udělilo mimořádný dar těmto zasaženým obcím ve výši přesahující 13 milionů korun. Jednalo se o městské části Praha 4, Praha Řepy, na druhé straně potom například Kladno. Obce a městské části využili tento dar například pro výstavbu dětských hřišť.
2: Hasiči během soboty v Česku likvidovali asi 90 požárů, zhruba polovina z nich byla v přírodě. Asi nejhorší situace byla v Brně Obřanech, kde od požáru trávy v chatové oblasti schořelo několik chatek. Plocha požáru byla přes 2 hektary. Zdravotníci tam ošetřili jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami.
5: Požár v chatové oblasti v Brně Obřanech způsobil škodu v řádech milionů korun a zaměstnal 14 jednotek hasičů. Pokračuje za generální ředitelství hasičského záchranného sboru. Kristýna Posekaná.
6: V Brně v Obřanech hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Oheň se jednotkám podařilo dostat pod kontrolu asi po 2 hodinách. Na místě pomáhal taky policejní vrtulník s bambivakem a zhořelo tam v té rekreační oblasti 6 chatek.
5: Hasiči zasahovali taky v bytovém domě v Karviné, odkud museli evakuovat 16 lidí a jednu zraněnou ženu. A na dálnici D1 odpoledne hořela cisterna a na 34. kilometru kvůli tomu byla dálnice asi hodinu a půl uzavřená. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Spojené arabské emiráty obvinili Irán z pátečního útoku na plavidlo své ropné společnosti ADNOC. Loď se stala terčem útoku v Hormuzském průlivu. Podle firmy se to obešlo bez zranění a situace je pod kontrolou. Ministerstvo zahraničí v Abu Zabí vyzvalo Irán, aby takové útoky ukončil a Hormuzský průliv zcela otevřel. Teherán na to zatím nereagoval.
3: Počasí.
2: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, ráno bude na západě, dopoledne postupně i jinde v Čechách oblačno, později až zataženo, popolední bude velká oblačnost také na Moravě a ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy, jinde jen ojediněle vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 směrem do Prahy stále skoro hodina zdržení mezi sjezdy na Divišov a Sázavu. Na 34. kilometru se kolem havarované cisterny projíždí jen jedním pruhem. Kolona z kilometru 1,40 je asi na 60 minut. Osobním autem se dá sjíždět na Divišov a dál potom po silnici 113. Na Pražském okruhu se rozjíždí kolona, která mi teďka spadla. Přeji vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Po zprávách už Hobby magazín.
3: Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme nejčastější závady motorových zahradních pomocníků. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na řízkování skalniček. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Všude sucho. Dívám se na zahrádku a je to velice smutný pohled. Vysoké teploty letošního léta i dlouhodobé sucho sužuje také vzrostlé stromy i keře. Má smysl je zalévat? Tak přesně o tom bude následující reportáž naší hobby redaktorky Jarky Vykoupilové.
2: Sedíme v malém parčíku u Mendelovy univerzity v Brně a já se dendrologa Boleslava Jelínka ptám, jestli můžeme pomoci v téhle chvíli třeba stromům v parku nebo keřům tím, že bychom je šli zalévat?
3: No, pokud to bude něco malého, čerstvě vysazeného, řekněme z loňska nebo z letoška, tak jim to pomůže, ale vzrostlým stromům tolik vody k ním nikdy nikdo nenaléje, aby to mělo nějaký efekt prostě. Jo, když se podíváme tady kolem nás, tak tu máme vzrostlejší lípy, jasno, svítí slunko tak jako dneska, tak ten strom za den bez problému vypaří 300 litrů vody.
2: Každopádně máme-li ten strom vzrostlý jehličnan nebo jelisnáč na své zahradě, jsme mu blízko, tak při zalévání například trávníku a podobně ho asi nebudeme míjet.
3: Zkuste si někdy, když zalejete třeba i záhon, pak vzít lopatičku, udělat si řez a vidíte, do jaký hloubky se to dostane ta voda. A když vezmete, že ta hlavní část těch jemných kořenů je zhruba do 20-30 cm hloubky, tak zase ta voda se tam prostě nedostane. Něco málo mu to pomůže u toho povrchu těsně, ale pro ty velký stromy prostě nemáme šanci to uzalívat.
2: Dá se i říct v rámci různých druhů stromů, který je na tu péči méně náročný, pokud by lidé přemýšleli o tom, že si nějaký nový vysadí.
3: Tak pokud se bavíme z hlediska toho sucha, tak samozřejmě jsou druhy, které přirozeně rostou v těchto podmínkách. Třeba oblíbená tady po Brně borovice černá, tak ta snáší sucho, řekněme dobře. Borovice Heldrejchova ještě o něco lépe, nebo když to zobecníme, tak borovice jsou adaptované povětšinou na sucho. Z těch listnáčů už to bude horší, tak když se lidi podívají třeba na pálavu, to, co tam roste na těch vápencích, tak je přizpůsobeno tomu suchu, takže dub pířitý třeba, nebo mahalepka, takový typický dřeviny, které opravdu snesou hodně.
2: Pojďme se ještě podívat i na keře. I ty mají svoje specifika, jsou v té potřebě vody třeba méně náročné?
3: Čím menší listy, čím je jich méně, tak samozřejmě tím ty ztráty vody jsou menší. Pokud to má velké listy, ztrácí to vody víc.
2: Dívám se na tu výsadbu kolem nás a vidím tady i jakýsi živý plot.
3: U těch listnáčů, že pokud to opadá na zimu, tak už to tu funkci tolik neplní, takže zase by musel volit nějakou třeba stále zelenou dřevinu. Těch druhů, které snesou sestřih, je poměrně dost. To, co vidíme tady my, tak většinou jsou tisové ploty. Jsou to třeba z ptačího zubu okrouhlolistého. Ten je stále zelený na rozdíl od toho našeho domácího obecného.
2: Vy jste před naším setkáním nastříhal tady větvičky, budete je používat k výuce pro studenty. K čemu přesně?
3: Tak tohle to konkrétně bude na herbářové položky, to znamená jednak přímo pro výuku, když oni se učí poznávat ty dřeviny, aby měli vzorky. No a potom samozřejmě je část těch položek, které se použijí na zkoušení, jak to zvládají. Je sezóna, tak musíme doplnit, ono to moc dlouho nevydrží, když se to používá v podstatě každý semestr pro výuku.
1: Tak to byly tipy na výsadbu stromů, které nepříznivému suchu lépe odolají, a to přímo od odborníka, který učí nastupující generaci budoucích expertů na péči o krajinu. Pokud se vám reportáž líbila, můžete si ji znovu poslechnout na našem webu rozhlas.cz/hobby. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Jak dobře sušit jitrocel, aby nesčernal? A nebo u divízny je lepší sběr udělat před navštěvou včelek a čmelaku nebo po navštěvě? Teď nám jde jenom o výživu té bylinky.
0: Tak na to odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová, kterou oslovila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. No a začneme samozřejmě sušením jitrocele.
2: No, za tenhle dotaz děkuji. S jitrocelem je totiž potíž. On se fakt suší velmi špatně, černá. Takže je to jedna z mála bylinek, která se doporučuje sušit na sluníčku, nebo aspoň teda předsušit na sluníčku a pak dosušit. Musím říct, že ani v sušičce se mě ho nepovedlo nějak kvalitně usušit, takže spíš pokud už ho zpracovávám, tak volím jiné metody, jakože dělám právě třeba ten oxymel, nebo do medu, různé syrupy s cukrem, ale jako to sušení je problematické. No. Nejlepší je si vždycky utrhnout ten čerstvý lístek na nějakou tu bolístku, no a na ten kašel bych doporučila spíš právě tu formu oxymelu.
3: Další dotaz se týká divizny. Jestli je lepší sklízet před čmeláky nebo po? Tady asi paní myslí před opylením nebo po.
2: Asi. No, tam je spíš podstatné, aby ty květy byly pěkné a sklízet je ve správnou denní dobu, což je ráno nebo dopoledne, protože oni už se pak začnou postupně zavírat a odpadávají, takže pak už ten sběr není ideální, ale myslím si, že to opylení roli nehraje, protože někteří sbírají třeba i květy, které už třeba odpadnou a jsou ještě pořád pěkné a čisté a kvalitní, jo. Takže to opylení, to by mě nevadilo, ale spíš je dobré dodržet tu dobu sběru.
3: Vidím ji teďka nějak častěji než jindy?
2: Že jo, já taky říkám, že letos máme rok divizny a musím říct, že u nás na chaloupce jí byla letos plná zahrada. Já jsem z toho byla naprosto nadšená, protože všude zářily takové ty světelné svíce a musím říct, že mě to dalo zabrat, než jsem to tam vždycky ráno oběhla a pozbírala. Takže pokud mají posluchačky a posluchači možnost, tak určitě doporučuju si nazbírat, ale pozor, s tím sušením se to má podobně jako s jitrocelem. Tohle jsou dvě takové typické bylinky, které se suší na sluníčku nebo aspoň předsuší, protože i ta divizna by potom byla špatně usušená, mohla by stmavnout.
3: A na co to je dobré, hlavně divizna?
2: Tak nasušit, přidávat do směsí na dýchací cesty a ona ta divizna v sobě obsahuje zase takové ty slizovité látky. Takže z tohohle pohledu není ideální to nějak dlouho vařit. Prostě ta horká voda slizovitým látkám nedělá dobře, takže skoro by bylo lepší udělat si z toho macerát, ale ne vždycky je to praktické, takže zase bych volila třeba tu formu oxymelu anebo naložení do medu a máme vynikající lék na dýchací cesty v zimě. A co se ještě z té divizny dá taky udělat, je olej. To je vlastně tedy olejový macerát, kdy ty kvítky mírně zavadlé naložíme do oleje a to se potom používá zevně a kape se to do oušek třeba dětem, které trpí na záněty oušek.
0: A máme tady další dotaz.
4: Letos jsem si poprvé koupila roubovaná rajčata, ale nikdy nemůžu najít a ani to zahradnictví návod neposlalo, jak se vyštipujou nebo co s nima. No, mám je zasazený, rostou hezky, ale nevím, jak dál.
0: Rajčata teď mají zelenou, dozrávají a všechny informace o jejich pěstování mají u nás přednost. Takže my jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: To, že rajče roubované, tak v podstatě nikterak nemění to, co byste s tím rajčetem standardně dělala. Keříčkové odrůdy nebo odrůdy, které jsou určené k pěstování někde na poli a jsou určené na nějaké zpracování typu, nevím, kečup a další věci, tak ty nevyštipujeme. Pokud jsou to rajčata tyčková, ty samozřejmě vyštipujeme. Už jenom podle toho, jaké tam máte to rajče, tak byste vlastně měla vědět, zda vyštipovat či nikoliv. A ta podnož, která tam je, to zná to, na čem je to rajče naroubované, slouží k tomu, aby byla odolnější, aby třeba lépe rostla, aby lépe prosperovala v nějakém prostředí, ale s tím samotným vyštipováním to společného nemá vůbec nic. Takže keříkový nevyštipujeme, pokud teda nejsme nějaký fanatičtí blázni a nadšenci, teďko to myslím trošku s nadsázkou. Tyčkový rajčátka samozřejmě vyštipujeme, měli bychom vyštipovat takové ty zálistky a v okamžiku, kdy nám ta rostlina už ty plody nalila, je vidět, že ty plody by dozrávaly, tak odstraňujeme i spodní části listů. Prosím vás, ty listy neodstraňujeme zbytečně brzo, protože ten list je v principu elektrárna, která to rajče vyživuje, krmí i ten plod. A pokud budete nadšeně štípat všechny listy, v okamžiku, když se tam objeví nějaké malé rajčátko, no tak té rostlině berete v podstatě to, čím ten plod má vyživit. Takže vyštipování ano, u tyčkových rajčat, vylamování listů také ano, ale v okamžiku, kdy ty rajčata už jsou v tom stavu, že se blíží to jejich zrání, tak tehdy můžete ty listy odstranit. Takhle by vám to mělo fungovat. A to, že jsou roubovaný, tak to je jenom výhoda, která vede k tomu, že to rajče je odolnější, lépe roste, více plodí a tak dál, ale na to vyštipování samotné, to, že je to rajče roubované, nemá žádný vliv.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Člověk je tvor zvídavý, tedy samozřejmě jak kdo. O mně moje hubatá manželka říká, že jsem občas trošku natvrdlý, než mi to dojde. Takže i když jste chytří, dokonalí, myslíte si to o sobě, přesto v přírodě pořád zůstávají určitá kouzla a ta je. Například život včel. Víme o nich toho spoustu, ale spousta věcí je pořád tajemstvím. Například jak si včely předávají informaci o zdroji potravy. Když je úl v zahradě nebo na kraji pole s kvetoucí řepkou, tak je to jasné, ale co když je zdroj potravy mnohem dál, třeba 4 kilometry daleko? Jak najdou cestu? Kdo jim ukáže mapu? Naší hobby redaktorce Slávce Brádlové o tom více řekl dlouholetý včelař Petr Caba.
2: To je zajímavá věc. Míní se, že včelky v takzvanými tanečky, které provádějí na česnech, říkají, kam má kolegyně letět, kde je teda zdroj nějaké potravy. Je to dost neprobádané ještě, protože samozřejmě včelka veliký mozek nemá. GPSku, kterou máme dneska všichni v mobilech, nemá taky, ale včely to prostě dokáží.
3: To je pro mě jedno z těch kouzel. Dalším kouzlem je to, co dokáže matka. Té prý stačí jeden svatební let a potom už celý život klade oplozená vajíčka a stará se tak o rozvoj včelstva. Je to pravda nebo je to nějaký blud?
2: Pravda to je. Samozřejmě matka, když se vylíhne, nějakou dobu teda ještě v úle vychovávána, ale když vyletí na svatební let, tak se potká s trubcem, který ji oplodní a matka pak doopravdy už potom plodí jenom vajíčka oplozená, klade jich denně 1500 až 2000.
3: Teď jste mě vzal úplně dech. A je to všechno na základě toho, že dostává tu takzvanou mateří kašičku? Je to opravdu takový zázrak? Takovou sílu to má?
2: Nevím, jestli to způsobuje mateří kašička, ale samozřejmě pravda to je. A matka jako členka rodu, nebo respektive představitelka toho včelstva, je krmená tou nejlepší stravou, kterou jí dokážou včelky připravit. A potom teda, pokud je zdravá a oplozená, tak takhle plodná je. Samozřejmě vydrží to maximálně 2-3 roky, potom se musí vyměnit.
3: Já jsem si myslela, že prostě včela je včela, včela medonosná. Tak jsou nějaké druhy nebo rasy nebo plemena, nebo jak bych to řekla. Je fakt, že můj tchán se chlubil tím, že má včely hodné, protože jsou to kraňky.
2: Včel je spousta druhů. U nás v České republice máme povolené k chovu pouze včelu kraňskou. Český svaz včelařů je i šlechtitelem této včely a v podstatě tato včela je v tomto našem středoevropském prostoru nejlepší a i svými vlastnostmi, to znamená takovým tím klidem, v podstatě všem včelařům vyhovuje.

0: Co vás osobně na těch včelách fascinuje? Možná ten med, možná mateří kašička, možná propolis, o kterém jsme dnes vlastně neřekli vůbec nic?
1: Asi všechno. Asi všechno. Samozřejmě je u toho i to, že člověk, když se posadí k úlu a vidí ten cvrkot, ten šrumec, který teda je, pokud je hezky, je zdroj někde, včelky lítají, tak je to neskutečný relax.
2: A z vlastní zkušenosti mohu říci, že chviličku toho relaxu si každý včelař zaslouží, protože práce kolem včel je dost a dost. A právě teď je období, kdy včelaři připravují včely na zimu a zakrmují je a zúžují, a o tom zase někdy příště. My se v dnešním hobby magazínu po písničce zaměříme na takové obvyklé opravy zahradních motorových pomocníků.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zahradní pomocníci šetří spoustu času a námahy. Když ale začnou zlobit, je dobré zjistit, proč trucují. Tak třeba, že je máte řadu let, součástky stárnou a servis nikdy neviděli. Servisní technik Michal Zbráš má v Plzni na Roudné rozbitými sekačkami, vyžínači, pilami a další technikou doslova zaplavený celý dvůr i dílnu. Jak prozradil našemu hobbyredaktorovi Jirkovi Šobrovi, za zbytečné opravy si mohou většinou majitelé sami. No a začali u spalovacích motorů na benzín.
2: Lidé používají palivo Natural 95 do těchto strojů a tam palivo degraduje prakticky už po měsíci.
3: Jde do těch zahradních pomocníků se spalovacími motory natankovat něco lepšího nebo pomohou nějaké přísady, aditiva?
2: Ano, lze nahradit 98-oktanovými nebo 100-oktanovými palivy, ale ty taky degradují, protože tam máme 5% ekopřísad. Nejlépe je do toho používat aditiva. Aditiva ovšem, které jsou na trhu, jsou různých kvalit. My vlastně máme teď jenom jedno aditivum, které nám tak nějak funguje. Tam je psáno, že vydrží palivu do těch 10%, kde máme tyhle ty aditiva, až 12 měsíců, ale vyzkoušeno 6 měsíců, že to vydrží.
3: Co všechno udělá benzín právě v těch motorech?
2: Rozpouští některé palivové hadičky, korodují karburátory uvnitř a degradují membrány.
3: Teď už to není o tom koupit si 20-litrový kanistr benzínu na zahradu a mít ho na sezónu, ale spíš ho vozit po částech.
2: No jenom přesně v tom, co spotřebujeme. Ano, u těch lidí, co pracují doma, tak maximálně 2 litry stačí úplně bohatě.
3: Co se stane, když sekáme nějaké větší množství vyrostlé trávy anebo dřeviny? Uženeme tu sekačku anebo zničíme nůž?
2: Ta sekačka je přetěžovaná, tam vlastně nemáme spojky z pravidla, že tam dochází přehrátí motoru a zadření pístů ve válci, řada dalších věcí.
3: Když posekáme trávník, potřebuje většinou začistit v místech, kam se sekačkou nedostaneme. Používáme nejrůznější vyžínače. U těch elektrických je dokonce stanovena doba, kdy je můžeme používat třeba 20 nebo 30 minut a pak nechat vychladnout. Proč?
2: To je tím, že tam máme ložiska nahrazený ložiskovým pouzdry, tam dochází k přehřívání.
3: A jak je to s řetězovými motorovými pilami? Tam bude problém benzín a další?
2: Je to benzín, no a hlavně, že používáme řetězy, které jsou už tupé, když řežu, a už mi to nedává hoblinky nebo nějaký ty větší pliny, ale už mi to dělá ten prach, ten řetěz vyměnit, protože když tam máme prach, tak ten se dostává do vzduchového filtru a vzduchový filtr se ucpává, motor je přetěžován a dochází k těm velkým problémům. A navíc, když řežeme tím řetězem, který už je hodně tupý, už vlastně neřežeme, prakticky to dřevo vlastně hladíme.
3: Možná brousíme. A co lišty v pilách?
2: Lišty jsou různých kvalit. Samozřejmě jsou lišty, které nám vydrží spotřebu 10 řetězů, ale zpravidla jsou tak ty 3-4, pokud máme ty klasické řetězy, je nutno vyměnit. Některé lišty jsou tak špatné, že nevydrží ani jeden řetěz.
3: I od značkových výrobců?
2: U značkových výrobců ne.
3: A co olej? Můžeme používat ekologický, ale také obyčejný.
2: Minerální olej nám vydrží několik let, zatímco tyhle ty ekologický oleje, tak dochází k tomu, že po otevření té nádoby po měsíci začínají degradovat, začínají nám lepit a tak nějak medovatět a už jsou vlastně nepoužitelný, protože ničí celou mazací soupravu, včetně čerpadel.
1: A na závěr tu mám ještě jednu radu od servisního technika Michala Zbráše z Plzně. Pokud používáte ekologické oleje na mazání řetězu a lišty pily a nebudete měsíc pilu používat, vyplatí se ekologický olej vyjet nebo odsát. Mazací soustavu zakonzervujte olejem minerálním a po jeho nalití ještě chvíli řezejte, aby se olej dostal všude. Pokud odsajete nebo vyjedete i benzín, ušetříte si spoustu možných dalších starostí. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, že právě teď je čas na řízkování skalniček.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A někam si do kalendáře poznamenejte, že nás čeká od 24. do 30. srpna takzvaný Bartolomějský týden a říká se o něm, že bouřky v Bartolomějském týdnu přinášejí přívaly, kroupy a vichřice, které mohou uškodit velice. A nebo se také říká, že svatý Bartoloměj pase berany, tedy bouřkové mraky. Co je ale pro nás důležité? Třeba to, že po 20. srpnu se mají vysévat, řízkovat a rozdělovat trsy skalniče. Také je dobrý čas na řízkování pelargonií. Řízky se třemi listy, to radí odborníci, zapíchněte do malých květináčů a postavte do stínu. Srpen je ovšem měsíc, kdy se rychle množí nejrůznější škůdci. Zejména mšice si vybírají výhony, lichořeřišnice, první poupata jiřin i druhé kvetení růží. Procházka zahradou a pečlivé prohlížení rostlin se vám vyplatí, protože proti mšicím a také houbovým chorobám na listech zasáhnete včas a použijete lokální postřik, který zabrání jejich šíření. No a je také čas na vysazování tysů nebo jedlovců do velkých zahrad, kde chcete vytvořit stále zelené místečko pro odpočinek. A kdo má rád narcisy, tak konec srpna to je právě ideální čas pro vysázení jejich cibulí. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak chovat žížaly a jak využívat jejich schopnosti na výrobu výtečného hnojiva. Vypravíme se mezi sokolníky a zaměříme se na chov a výcvik raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
1: Počet lidí v exekucích v Česku mírně klesá. Zahraniční návštěvníci ničili skály u Pravčické brány v Národním parku České Švýcarsko. Zítra se bude postupně zatahovat, objeví se přehánky nebo déšť, teploty do 37 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Počet lidí v exekuci v Česku dál mírně klesá. Na konci prvního pololetí bylo lidí s exekucemi necelých 590 tisíc. Meziročně jich je asi o 17 tisíc méně. Vyplývá to z aktuálních dat mapy zadlužení, kterou vytvořili Institut prevence a řešení předlužení a agentura PEC Research. Průměrná vymáhaná částka je přes 900 tisíc korun. Nejhorší situace s exekucemi se týká jen několika regionů. Popisuje Pavla Ašermanová, předsedkyně konzorcia dluhových poraden.
2: Karlovarsko nebo Ústecko a částečně Moravskoslezský kraj, tam ten počet lidí v exekuci je daleko vyšší. Především tedy v Ústecku a v Karlovarském kraji. Tam jsou v některých obcích, tam je třeba 40% lidí zadlužených. To bych řekla, že je zásadní problém i pro ten samotný kraj, pro tu samotnou oblast, protože tím samozřejmě chudne celý kraj.
1: Ke snížení počtu řízení i zadlužených přispělo v minulých letech několik oddlužovacích kol takzvaného milostivého léta. Dalším důvodem je zastavování exekucí kvůli malým částkám. Strážci Národního parku České Švýcarsko zadrželi návštěvníky, kteří ničili skálu u Pravčické brány ve Hřensku na Děčínsku. Na to, že rodina včetně dětí ryje do skály obrazce, upozornili strážce jiní turisté. Strážci parku na místě vandaly zadrželi a udělili jim maximální výši pokuty, říká za Národní park Miroslav Rybář.
3: Přišlo nám do Národního parku videa návštěvníků, jak na přírodní památce Pravčická brána rejou něco do skály, takže já jsem s kolegou ty lidičky cestou na Pravčickou objevil, oni se k tomu přiznali a byla jim udělena pokuta 10 000 korun.
1: Marocké složky zadržely 111 migrantů, kteří se pokusili překročit hranici do španělské Seuty. Bezpečnostní jednotky na obou stranách hranice byly posílené kvůli očekávanému masovému pokusu o ilegální překročení hranic. Ten se podle agentury Reuters organizoval na sociálních sítích. Poslední taková situace nastala před 2 týdny, kdy do španělské exklávy na severu Afriky proniklo 72 tisíc lidí.
0: Počasí.
1: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, ráno bude na západě, dopoledne postupně i jinde v Čechách oblačno, později až zataženo. Popoledně bude velká oblačnost také na Moravě a ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy, jinde jen ojediněle vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy je stále ještě komplikace za sjezdem na Divišov a Sázavu na 34. kilometru odklízí cisternu po dopoledním požáru. Policisté teď provoz na pár minut zcela zastavili. Kolona z 41. kilometru a dá se objet na sjezdem na Divišov, potom po silnici 113 a vrátit se u Chocerad. Na silnici 3 z Českých Budějovic směrem do Prahy na průjezdu Miličínem na kruhovém objezdu u čerpací stanice je hlášená nehoda. Na místo jedou záchranáři. Kolona směrem na Prahu je delší a to je asi tak na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly zprávy. Teď už začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
4: Milujete dobré jídlo? Také břitký humor Vladimíra Menšíka. Ctíte silné přátelství a máte radost, když se lidé smějí? Pak máte hodně společného s dnešní osobností české zábavy. O té, o které si budeme vyprávět. Vybírat filmové, televizní i rozhlasové ukázky pro vás bude Patrik Rozehnal. Komik, jehož jméno zkuste uhodnout, se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Tak se za ním vydáme, ne?
5: Posaďte se.
4: Děkuju. My bychom vás rádi pozvali do našeho pořadu.
5: Nepovídejte.
4: Našel jsem s vámi totiž docela dost ukázek. U nás v archívu, v rozhlase i v televizi.
5: Ano, sundejte brýle.
4: Proč?
5: Ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
4: Tak to jsem si spíš vykroutil krk.
5: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
4: No to ne, ale jak furt člověk kroutí hlavou nad tím, co tam vlastně vysílají.
5: No podívejte se, tak co pak je vám?
4: Mně? Nic. Ale rádi bychom si o vás něco pověděli. Vy přece umíte lidi pobavit.
5: Já už to mám.
4: No sláva.
5: Vy nejste vy.
4: Ale už toho nechte. Já jsem já, moderátor Českého rozhlasu.
5: Všecko znáte?
4: Všechno ne.
5: Ovšem najednou vám někdo položí záludnou otázku. Co je to, Žešíre? Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
4: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka, převlečený za dědu Kostelku v kouzelné školce. Co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná, ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po třech týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta, hecovali známí, aby se přihlásil na jemu, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo.

0: kašlu, a že byl hrad, tak dostal.
1: Na natáčení této inscenace o starých vojenských písničkách z doby bitvy u Hradce Králové v roce 1866 pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského vzpomínal Lubomír Kostelka i v jednom z pořadů Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
2: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním.
3: Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některé otočeny jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě. A všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli a tomu podlehli úplně všichni. Proto ten film se dělal s takovou radostí, s takovým nadšením, s takovým bratrstvím, se dá říct.
4: No tak, počkej, abyste vás já přesně, já si to pamatuju, když jste to točili, totiž to byla taková, jako, že chtěli všechno rychle, protože měli za zadkem velkou armádu, a že někdo tam má tanky a tohle, no tak...
2: No ano,
5: že
2: ano,
5: se to točí,
2: ano.
5: Jo?
2: Radku, to nás spojilo.
4: To jsem řekl slušně, že jste měli zase.
2: Nás to spojilo.
6: Láska k těm vojskům, nebo co?
2: Ne, láska k nám, jednoho kolegu druhému. Ta láska nás tak spojila, že opravdu jsem tam nějaký to děťátko z toho taky vznikl.
4: Ale no tak.
2: Pár člověk a nějaký synáček z toho vznikl. A ten film jsme začínali točit druhý den, toho 28. v Putimi na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latriny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menšík, a druhý po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechnikovi, poslyš, něco tady musí být.
4: Malinký
2: oheň, takový jenom pšouk, takový něco, jako, pane režisér, samozřejmě, to jenom tak lehce pšouk, ne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, no, poslali na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam dal takový množství prostě té třaskavý. Já naštěstí jsem malinko se zpozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upadl. To prostě byla to hrůza. Za 10 minut. Jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, dělat tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takový ti, jak se jim to říká?
6: Aziati.
2: Ne, no Aziati samozřejmě, ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa a vážně. Oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Podskalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale tohle, toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trší, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
1: O 2 roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podskalským, i televizní seriál Fantom operety. 5-dílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
7: Tak
5: teď my jsme úplný nudisti. Nemáme ani niť. Premiéra se musí odložit.
7: Blbost!
5: Přece se z toho nezblázníme. Podívej, Franta Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví kulisy, býval přeci architektem, že jo?
8: Ale Zahradnin, z toho může být nejveč funusan a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra bobr?
5: Ta sakra, musí se snažit.
8: No, ale znáš ho, ne?
4: Tady něco nekvapí. To vypadá, jako by ten fantom tušil, co v tom telegramu bude. A i zůstává rozum stát.
5: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se fantoma uplatit.
4: To by to musel nejdřív najít.
5: No pošleme mu prachy přes Studenýho.
8: Já jsem to hned říkal, že v tom máš Studený prsty.
5: Podívej, jsou nějaký prachy?
4: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
5: Podívej, když vezme Studený peníze, tak je to konec fantoma. Jasný?
4: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 tisíc?
5: 80. Úplně stačí. Hele, já mám plán. A provede ho Franta Špacír.
8: A proč zrovna já?
5: Protože seš důvěryhodnej.
4: A já ne.
5: Hele, ty mlč, ty v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Frantiku. Za divadlem v parku bude čekat taxi. Řekneš heslo divadlo.
8: Heslo divadlo.
5: Nasedneš do něj, udáš Studenýho adresu, zajdeš tam a předáš Studenýmu peníze. A potom... No, co potom? No, potom půjdeš domů pěšky, že ano? Protože někde a na něčím ušetřit musíme.
4: To je dobrý plán.
8: To jo, no tak to vyšlo.
5: Podívej, Franta, ještě něco. Nikdo se nesmí dovědět, že Kamenný divadlo vyjednává se Studeným.
7: Jasně, to by byl malér, kamaráde, to by byl malér.
8: Buď klidnej na mě, spolehne.
5: A jo.
4: A fantoma máme vlastně.
1: Lubomír Kostelka chtěl jít po škole do Brna k mrštíkům, jenže kádrově nevyhovoval, takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
5: Vteřinku, prosím, jen se obsloužím. A budu prosit kontrolu.
9: Prosím.
1: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
5: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší, což znamená 15 pera. Přejete si bílé nebo šedé?
7: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím.
10: A dárek pro dceruško, suvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně.
7: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
10: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
7: No, to bych vám říkal, divoch, tornádo, uragan, vážně.
5: Něco takového.
10: To je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
1: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.
11: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět. O přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich. A nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dale a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl, co si račte přát, pane.
2: Já su nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá.
0: Spustil tehdy po brněnsku.
2: Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté,
0: odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinných. Ale já skoro, to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Adlesky, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vlez na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No, no, no. Já vím, prosím. No to nás poděš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, to přijde seště. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, no buznár. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky, bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od 2, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám krůček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč jednok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivokrátě?
4: Lenzo, tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle Astraši dělá velice dobře.
3: No a co?
4: No co?
3: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde, ty mě taky pozná.
3: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: Já budu dělat Jelena v dálce.
3: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Ne, zkusí to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
3: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Aby, no. Abych nespolk. Plže.
3: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Jak co to? Když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
3: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
3: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
4: Kaviár.
3: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. No. Jsou to jelení bobky a praví.
3: Hlava, hlava, kamaráde. Nesvali, tady to musíš být. No,
4: zastaví. Lojzo. A kde jsi tolika ti množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik bobků nazbíral?
4: No, kamaráde, nazbíral?
3: Včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
4: No počkej. Počkej, na jedno jsi zapomněl. Že nemám parohy, kamaráde.
3: To si myslíš, papejta?
0: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká Sklatov a jejich úkolem bylo provázet lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: Rouzdat se v rose, pane. To by se vám brzo zajídalo. Moment.
1: Co pak?
0: Já přemýšlím. Podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
1: Ne.
0: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem věří nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta zbrd myslivce hajnýho se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám, a co vy zase děláte?
1: Stojím a poslouchám.
0: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena tamhle.
1: No, sedím a poslouchám.
0: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
1: A jak skončil Nimrod Fafejta?
0: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše, obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour, a v tom se za ním rozhrne křoví. A tam kňour, malý jako kanec, a povídá, Fafejta, kam pak s tou flintou, ale jdu na ryby, já jsem taková veselá kopa. Vy mě zase neposloucháte, co to znamená tohle, to co děláte?
1: Troubím na vábničku.
0: Na vábničku, a koho vábíte?
1: Lidušku.
0: Kdo to je Liduška?
1: No přece dechovka z Klatov.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Ajdem.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku a my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze, tedy bez stálého angažmá. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů, to by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny, v Hanáckém kroji. Je ze Silvestra Československého rozhlasu roku 1980.
2: Jednou, když jsem byl mladý, vyběhnul jsem na dvůr a chlobil jsem se. Strýčko, zabil jsem v kuchyni 5 moch. 3 samečky a 2 samce. 5 moch, říkáš? A jak spoznáš, že to byly zrovna 3 samičky? No to víte, ty 3 seděly na zrcadle a 2 na sklince od šlivovice. Víte, můj strýc byl moudrý a dost jsem se od něj naučil. To jsem byl starší, přijeli jsme do Holomouce a že půjdeme na oběd. Strýček se dal rybo a když dojedl, zvolal. Číšničko, doneste mě pivo, ryba chce plavat. No to byl dobrý for, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomouce, v té samé hospodě, chtěl jsem také rybo. Ale měli jen hovězí guláš. Dojedl jsem ho a zavolal k výčepu. Hospodo, jedno pivo, vol chce pít.
0: Lubomír Kostelka patří k hereckým rekordmanům. Má za sebou několik set filmových a hlavně televizních rolí. Začal být obsazován už po svém příchodu do Prahy. Poprvé se objevil jako detektiv ve snímku Kasaři v roce 1958. Zahrál si ale prakticky ve všech žánrech. V drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval Pajdáka, v dobrodružném příběhu Z dob zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kupce, v seriálu Bylo nás 6 se objevil jako policajt, v Životu na zámku jako hospodský kletečka, v Ranči u Zelené sedmi jako děda Jeřábek a ve Zlaté svatbě po boku Jiřiny Šejbalové v roce 1972 v režii Jaroslava Macha jako jeden ze synů, který na tu zlatou svatbu právě přijíždí.
3: Tonda přijel.
4: Tonda zase někde ukradl, co?
3: Ahoj. Šetři a budeš mít
4: za tři. Já to bych musel říct řeznictví jako ty. Já nemůžu na traktorce říct, milost paní, může toho být o 4 deka víc nebo my?
3: Enem nech být. Každý cigán podle své planety hádá.
5: Hlavně, že se vám dobře daří, děti.
4: Nazdar. Ahoj, mami. Zítra ušetříte za taxi. Nevěstu se ženichem vezu já.
5: Enem, aby jsme neušpinili.
4: Prosím, otevři kufr. No. Moc jsme vám toho nepřivezli, to víte. Auták, stál fůru, peněz.
5: A já.
4: Ale stavil jsem se cestou na přehradě.
6: Ukaž, Maře.
5: Pane Bože,
4: to je.
5: Co s tím budeme dělat? Teď u nás ryby nikdo nejí.
4: Kusí, co? Jedu.
6: Já.
3: Aspoň tu štiku si mohl nechat vedoucímu mototechniku. I tak by bylo dost.
4: To znáš, Maře.
5: Ona já.
4: Tu máš ode mě. Aby nevěděla. Schoj to před babi.
5: Já, babi. Toj. Tam vidím, milý synku, přes 3 dní.
3: Kolik? 3? 3. Neboj, dědo. Zůstane to mezi nama. Ať máme taky jakési to rodinné tajemství.
4: To roba. Správná roba.
5: Škoda, že nepřijedu všetci vnuci. A to je tak. Jedni jsou na vojně, druzí na studiách. Tak se to všecko po tom světě rozutíkalo. A spoj, že ti z Prahy přijedu. Tak, Robi.
4: Čil se, Robečky, napijeme. Lučíme se svobodu.
7: Vejdi do života a neškoď.
5: Jdeš na svobodu ní, ale otravit chrobaka.
3: Tondo, přivez si to na svatbu.
4: A co? Zarobí se, kupí se. Slevač ještě nikdy očizně neumřel.
5: Jen mi ho neopí. Jemu včera stačí šlapnout na špunt.
3: Ukažte to, chlapi, já to schovám.
5: Tak, a máš to.
7: To jsme se s tu svobodu rozlučili.
5: taky zdi, na to jich už je. A když by to ani chlopí nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
0: S Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Na jeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
8: Ládiček jednoho dne mě zavolal a povídal: Lubí, mně se bude ženit bratranec a chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a se říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Ládiček mě volá a říká, Lubí, katastrofa. Já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak já jsem říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď? A on říká, jo, bude tam hrát kapela. On je prostě jako nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím k tomu Staromáku a slyším hrát kapelu, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svatební pár a prostě celá ta společnost vychází ven. Počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpoledním představení. Říkal, jo, to je dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, odjeli jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalit do vinných sklenic, jsem nechal nalit alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení se napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hlt na štěstí novomanželů. No tak jsme si všichni přiťukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kraskej hlteček na týkačku. No tak se nalil zase ten alkohol, dali jsme si na týkačku, už to bylo rozšouplutý, rozumíte. A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalit kraskej hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já říkám, no Láďa Menšík. On říká, jaký Menšík? Já žádného Menšíka neznám. Říkal, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říká, nejseš, jsi tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem se dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratran, že jsi se tam nedostavil, úplná katastrofa. Říkám, Ládi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli a tam teda byla z týhle rozjařený svatby. Jsem přišel do úplného ticha, protože tam sedělo 40 lidí úplně zařezaných. I vyskočil, jeho bratranec zapovídá, to je fajn, jsou tady komici, tak udělejte nějakou legraci, pak se najíme a napijeme. A se říkal, ne, my se napřed napijeme, pak se najíme a pak, jestli zbyde čas, uděláme nějakou legraci. A začal jsem zase, u nás nahaný, rozumíte, si připijeme kravským hltečkem, no co vám budu povídat. Svatba se rozjela opravdu a byla jako řemen.
0: Tak máme za sebou jednu svatební sérii a před námi ještě jednu svatební písničku. A pak opět o životě Lubomíra Kostelky ve vysílání Českého rozhlasu s Patrikem Rozehnalem.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnilo 40-leté intenzivní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Navzájem se oslovovali Ládínek a Lubinek. Kostelka si často i vybíral malé role ve filmech, kde hrál jeho přítel. Sešli se tak v úspěšných komediích, jak Utopit doktora Mráčka, Což takhle dát si špenát, a také v rozhlasových a televizních estrádách. V jednom z těch černobílých silvestrů televizních se objevuje scénka s Jiřinou Bohdalovou, nazvaná U soudu. Tak povstaňte.
2: Stojíte?
3: Ano.
2: Po zjištění totožnosti žalobkyně i odpůrce zahajují jednání. Prosím, posaďte se. Žalující strana podává proti odpůrci žalobu o uznání otcovství a žádá přitom o částku 400 korun jako výživné na své dítě. Je to, prosím, tak? Souhlasí?
3: Ano, souhlasí.
2: Prosím.
3: Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně.
4: Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa.
3: Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Na svoje vlastní dítě.
2: Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku.
3: Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu.
2: Rodiče, prosím, pěkně žijí?
3: Ano.
2: Rodiče žijí?
3: Když chodí do biografu.
2: No ano, prosím, jste říkala.
3: Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
2: Proč na gauči?
3: Já se tam vždycky hraju.
2: A vás si obvykle karty na gauči?
3: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce.
4: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeňa.
2: Proč jste nevolala o pomoc?
3: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
2: No, to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomnívala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
3: Ano.
2: A dál.
3: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
2: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
3: Ano.
4: Ke Karbanu?
2: Ano, ke Karbanu.
3: Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
2: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
3: Ano.
2: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
3: Nevyhovovala.
2: Nevyhovovala vám dokonce. Ano.
3: Pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce, jako, my si budeme hrát na gauči.
2: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím, děkuji. Vylákal oběť, tedy stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho fíglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Prosím, pokračujte.
3: No tak, my jsme hráli.
2: Pedra?
3: A já jsem vyhrávala páč od Švindlova.
4: Já že Švindlova?
2: To nejde dohromady, prosím, když někdo švinduje, jako by čeně vyhrává, on prohrával.
3: Protože jsem chtěl prohrát, poděláč mi s radostným úsměvem, řekl, že jsem vyhrála jeho srdce.
2: A jak to bylo dál?
3: Já...
2: No to skáčeme, jak to bylo potom
3: já
2: dál?
3: Já se stydím.
4: Ona šeptala,
2: To znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně.
4: Ano, byl.
2: Čili obžalovaný při výslechu doznává, že se odvážil tak blízko, no, že slyšel žalující šeptat až skoro špitat. Jeňo. Proč jste to udělal?
4: A jak byste to dělal vy, pane Rado, kdyby vám šeptala jeňo?
2: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
4: Takže já si divit nemusel, protože já jsem Honza.
2: A pane, podívejte se na mě.
4: Prosím.
2: Jak jste se s tímhle tím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
4: Ano, prosím.
2: Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špítání jeňo?
3: On se ke mně přiblížil.
2: Ano, přitom se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
3: Kadlecková.
2: A teď řekněte upřímně. Nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu?
3: Jsem chtěla jít.
2: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik.
3: Když on ten film byl mládeži nepřístupný.
0: Aha. Vzpomínky na Vladimíra Menšíka zaznamenal Kostelka i v knize Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, kterou proložil zkušenostmi ze svého kulinářského umění. Toho, kdy si využili i v roce 1987 v brněnském studiu Československé televize, když si ho pozvali do pořadu Přijďte k nám na večeři, který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl i jeden recept.
5: Je, abych nezapomněla, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
6: Ano, já bych doporučil sapčí hřbet po moravsku. To je moučník bez mouky. Je to jenom z vajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
7: Ty to umíš?
6: Ano, umím. Tento recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi. Jednu z nich vám teď ocituji. Tak. Oči mé paní zazářily a spočinuli na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky sapčí hřbet po moravsku. Téměř vykřikla, to je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé. Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mně ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se sapčí hřbet po moravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem to dal všechno do pořádku.
0: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství. S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po Hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření. Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lulči. A tak končí dnešní příběh s příslibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte Český rozhlas, regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Zdraví vás Honza Macoun, dnes vás nezdravím z naší historické karlínské budovy Českého rozhlasu v Praze, ale hlas z jihu Čech přeje příjemnou dobrou noc. Dnes to bude vážné. Může se člověk opravdu změnit? Mimochodem na technické pracoviště do Prahy Petr Kubala. Děkuji a dobrý večer všem.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Řeknete si, že písnička Nic jí neschází Hany Zagorové je taková přece. No, teď to je ta z toho filmu. No, ale poslechněte si schválně obsah. Ten text, myslím si, že budete překvapeni, jak to sedí, jak sedinka na hrnec k tomu dnešnímu tématu.

0: Sobotní noční linka, může se člověk opravdu změnit? Je změna v chování člověka vůbec možná? Dokázal se někdo změnit kvůli vám? Změnili jste se vy sami? Přestal někdo pít? Přestal někdo lhát nebo ubližovat? Dali jste někomu druhou šanci? Je možné geny přelstít? A nebo s tím geny nemají nic společného? A vrátit se někomu nějak? Jak? Když přece řekne, že se změní, tak se snad změní. A nebo se dokáže změnit jen na chvilku. A nebo to je jako v těch reality show. Sledují vás kamery, všichni si dávají pozor na to, co dělají, co říkají. No a po 2-3 dnech, to je jako v té výměně manželek, to už člověk i na ty kamery zapomene a stává se člověkem takovým, jakým je. Ale vůbec jde to navždy o té změně, životní změně, to bude dneska v noci a budu moc rád, když se připojíte do dnešní noční linky z Jihu Čech.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Taky můžete psát, kdo nechce se mnou mluvit, tak možnosti tu jsou linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Může se člověk opravdu změnit? Psychologové se většinou shodují, že ano, ale ne ze dne na den. Osobnost člověka není neměnný kámen, během života ji ovlivňuje věk, zkušenosti, vztahy, nemoc, možná práce, ztráta, rodičovství, krize i prostředí, ve kterém žijeme. Člověk se může naučit lépe ovládat emoce, přestat opakovat staré chyby, změnit způsob komunikace nebo opustit návyky, které mu škodí. No ale podstatné ale je, že skutečná změna se nepozná podle slibu, pozná se podle opakovaného chování. Nestačí říct, už nikdy nebudu pít, lhát, ubližovat nebo utíkat před odpovědností. Rozhodující je, co se stane za měsíc, za půl roku, za několik let, ale hlavně ve chvíli, kdy přijde tlak, konflikt nebo pokušení vrátit se ke starému vzorci. Změna je možná, ale obvykle potřebuje čas, motivaci, podporu okolí a někdy i odbornou pomoc. Ne každý člověk se chce změnit, ne každý to vydrží a ne každý to myslí vážně. Stalo se vám, že jste se změnili a změnili navždy, nebo víte o někom, kde proběhla tato změna? Pak volejte, těším se na vás a můžu přivítat hned někoho z vás. A po telefonu dobrý večer.
2: Dobrý večer, já vás zdravím, Honzo.
0: Já vás taky, a kdo pak je na druhé straně? Ano, Dobromilo, dobrý večer, přeju, pověste s tou změnou. Myslíte ty, když to vezmu do těch vztahů, dokáže se ten chlap kvůli ženské změnit navždy, když náhodou té ženě něco nevyhovuje?
2: No, chlap, ale já jsem se změnila. Já žiju na Slovensku, mluvím po slovensky, žiju takovým tady životem, no a můj manžel bohužel odletěl do nebe s holubama, tak žiju sama.
0: No a ten váš manžel, než odlétl tam na ten nebeský obláček, musela jste si ho nějak dovychovat, převychovat, nebo rozumějte, jestli se jeho maminka a otec nedopustili nějakých formálních chyb v jeho výchově?
2: No, všeli, co bylo v životě. Bylo slunko, byla bouška, byl déšť, ale hlavně můj manžel byl velký chovatel poštových holubů, měl s tím úspěchy a proto jsme šli bývat na Slovensko. A on změnil mě, že jsem mu pomáhala v chovatelství. Naučila jsem se všeličo i očkovat holuby, když měli úraz i roztrhlou hlavu zašit. Takže na něco se změnil on a na něco já.
0: No ale to slyším velmi rád, protože já se domnívám, že se člověk nemění. A ve vztazích, pokud jednou člověk selže, Tak opravit se ten vztah možná dá právě slovy ano, dobrý, ale ve mně by to stejně hlodalo. I když zase možná, aby to nebyla záměna za důvěru, protože to by bylo zase možná o něčem jiném. A nebo to možná taky s tím souvisí, těžko říct. Každopádně vy jste se změnila kvůli němu. Dá se říct, že nadívaná hloubátka byste si kýdlu nedala.
2: On se změnil. Honzo, měli jsme dva syny a aby člověk žil v pohodě, manželství s dětima, s manželem, někdy spolkl i tu hořkou pirulku a manžel ten se snažil, aby se polepšil.
0: Tak přece jenom tam něco málo bylo, ale dobré.
2: A bylo tam ještě, co mladí mají, to byl společný sex a láska, to je moc.
0: No to dělá divy, to je jasné, to je jasné, s tím nelze jinak než souhlasit.
2: Tak to víte, ne?
0: No jistě, jistě, člověk si tím prochází. Já třeba ve svém životním období určitém jsem měl velmi velké srdce, možná větší, než si myslíte, ale to není o mě, je to o vás. Já vám děkuju, Dobromilo, dobrou noc, ať se daří, pěkné sny.
2: Děkuju, já všechny zdravím po dlouhé době. Dvě operace mám za sebou.

0: Dneska se ptáme, jestli se člověk může opravdu změnit. Nejenom na chvíli, nejen kvůli slibu, nejen proto, že mu teče do bod, ale takové to opravdu změnit. Přestat dělat věci, kterými třeba ubližoval sobě nebo druhým, začal mluvit jinak, žít jinak, chovat se jinak. Někdy jde o alkohol, případně o dluhy, nevěru, taky výbuchy vzteku, lenost, sobectví, lhaní. Jindy o člověka, který byl celý život pesimista, uzavřený samotář, věčný útěkář nebo někdo, kdo nikdy neuměl říct promiň. No jo, ale pak to přijde. Něco jako nějaký kouzelný proutek a okolí se ptá. A to je skutečně nebo další taková líbivá řeč? Může se člověk opravdu změnit? O tomto dnes v noční lince je. Samozřejmě budu rád, když zavoláte 731 800 900 nebo napíšete linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já jsem si tady už našel jeden příspěvek od Bohumila z Jeseníků. Zdravím. Můj bratr pil skoro celý život. Nebyl to člověk, který by ležel snad každý den pod stolem, ale jakmile začal, ztratil míru, rozum i stud. A pak přišly ty omluvy. Mamince, ženě, dětem, později i vnukovi. Největší změna přišla až ve chvíli, kdy mu dcera řekla, že opilý svého vnuka neuvidí. Ne jako trest, ale jako ochranu dítěte. No to s ním otřáslo. Nastoupil léčbu a dnes nepije 11 let. Neříkám, že je z něj jiný člověk. Pořád je tvrdohlavý a občas protivný, ale alkohol z jeho života zmizel. No a to je změna, kterou bych kdysi nepovažovala za možnou. Bohumila z Jeseníku. Žena, ne muž. Bohumilo, děkuju moc. To je hezké. Má to hezký závěr. Nějaký ten důvod, silný důvod být musí, ale teď je otázkou, jestli v tom člověku zůstává taky to, aby to opravdu dodržel a nechoval se jako pitomec. Tak halo, halo. Český rozhlas, kdo nám volá? Kdo se připojuje do našeho vysílání?
1: Jako pitomec, ale nejsem pitomec, zase dobrý večer všem posluchačům samozřejmě.
0: Ano, a kdo pak je tam na druhé straně ještě, ať víme?
1: U telefonu je Jirka z Brodku v Přerova.
0: Zdravím. Jirko, kdybyste slyšel tak nějak ode mě nějaké bouchání něčeho, štěkání, vití.
1: To vám buší srdce určitě.
0: Ne, no to, tak to samozřejmě teda taky, ale myslím si, že ten mikrofon je dneska tak extrémně citlivý, že i ten komár by byl slyšet. A ty cikády, jako to bylo ve slunce seno, řvou jako krávy. Ale teď pojďme k tématu. Dá se člověk změnit, anebo ne?
1: Já nejdříve řeknu jednu věc. Já jsem byl kuřákem od svých 9 let. Když jsme jako malí kluci chodili, sbírali jsme vajíčky po refížích, starší kamarádi z toho balili cigárka, my jsme pokuřovali a tak dále. A během svého života jsem se pokusil 3x přestat kouřit. Se tam ještě, prosím, slyšíme se.
0: Já, jakmile jde o cigarety, já jsem jedno velké ucho.
1: Já jsem si stlumil rádio, aby to nerušilo. Poprvé jsem to vydržel rok. Po roce nekouření ještě s kamarádem jsme vyhráli každý polité rumu. Otevřili jsme si to, začali jsme holit znovu.
0: Ano.
1: Po druhé, druhý způsob nekouření jsem vydržel 4 roky. A potom přišla období vanilkových doutníčků. Vyzkoušet doutníček, to se nenaučíš kouřit.
0: Ano, to se do kouření nepočítá taky.
1: Naučil jsem se znovu holit. Až poslední 3. pokus, který jsem měl, to už je tak 17 let, ne, no, smírach 17 let, po operaci štítné žlázy jsem měl plnou karton cigaret sebou v nemocnici, když budu chtít a pojedu do práce, tak to budu mít sebou nachystaný. A já přestanu kouřit. A já jsem se rozhodl, Honzíku, a od té doby jsem se nezapálil ani jednu cigaretku, ani jsem si nepotáhl z ty cigarety a slyšel jsem slova svého tchána, až po 20 letech se z tebe stane nekuřák. Do dneška nekouřím, je to 17 let, rok 2009, to bylo 13. května. O půlnoci jsem si zapálil podstatně. A druhý den jsem šel na tu operaci, na tu zvýšitnou žlázu. No. A od té doby jsem to vyžil a dneska si říkám, jak já jsem frajer. Já jsem to nedokázal předtím, i když jsem to dokázal na nějakou dobu, ale teď jsem to dokázal poprvé. Takže jsem se změnil nějakým způsobem. Jo, myslím si tím nekouřením, že jsem vydržel bez jakéhokoliv. Nechodil jsem do mražáku, nechodil jsem do střinky s kokinama, že bych baštěl kokina, nepřežíral jsem se. To, že jsem malinko stoustl, tak to prostě přibylo tím, že už je mi dneska 73, jo. No, takže prostě přibírám pomalinku, chodím, zajdu si na pivko, jo, a mám rád dobré jídlo. Zaplať pámo, mi to můj důchod dovoluje, že si to můžu dovolit, nějaký takový nahoutky nějaký, ale jinak, jako to, takže to byla ta moje změna.
0: Mm-hmm.
1: A ještě se chci vrátit k té druhé změně, jestli dovolíte. Já jsem začínal jako mladý kučina, jako mladý voják z povolání. Celou dobu jsem byl takový aktivní, co se týkalo mi pracovní náplně. Jo, a furt jsem se snažil jsem se být takový, ne, že byl vojenský aktivní, my jsme měli své speciální povolání, o tom nechci mluvit. Ale byl jsem furt jeden z těch dobrých, kteří tam byli takový ti vedoucí, takový ti lepší. A je to pravda, že jsem postupoval nahoru, nahoru, nahoru, až jsem skončil, jak jsem skončil. No a potom jsem šel do důchodu. A potom si říkám, hele, už nemáš se za čím honit. Jo, šel jsem ve 56 letech do důchodu. Nemáš se za čím honit. A tak jsem se změnil, začal jsem se věnovat králičkům, setičkám, zahrádce. Takže že jako to pracovní, ne, že bych nebyl, už dneska ne, protože jsem nevědomej teda, jo. Takže ne, že bych dneska už se nesnažil něco pomáhat, ale jak jsem odešel do důchodu, říkám, tak jedno, zpomal, už jsem byl dědeček v té době, zpomal to všechno, tak jsem se změnil a spokojil jsem se, ne se za něčím honit nebo nějakým způsobem, a teď budu odpočívat.
0: No jo, ale ne každý tohle to umí, zvládne a ještě navíc je důsledný dostatečně na to, aby to zvládl na 100%. To si zase přiznejme.
1: Člověk to musí chtít. Já jsem byl strašně rád, když jsme si odchovali kuřátka, když jsme začali sepičky kvočet, nasadili jsme vajíčka, oplodněný samozřejmě, potom jsme byli svýho, máme do dneška svýho kohoutka, tak jsme, a já jsem měl radost, a paní učitelka, pojďte se podívat, pan Pospíšil jméno mé, to není vůbec tajný. Jo, pojďte se, on tam má kuřátka, děti ze školky chodili a poprvé v životě viděli volně běhající kuřátka se slepičkou po zahrádce, přestože my byli na vesnici už teď, před ještě. Jo, takže to bylo pro mě takhle příjemné. A já si teď, dneska si užívám důchodu, no užívám si ho tak, jak můžu, jak mi to dovolí můj zdravotní stav samozřejmě. Jo. A jsem rád, mám 6 vnoučat a všechny vnoučata jsme s babulkou tak nějak odchovali. A dneska jsem spokojený. Už žádná honička, že bych potřeboval něco, jako že bych jsem chtěl něčeho dosáhnout. Dneska už to mám, kolik, 73, 27 do stovky. No tak to už musím tak nějak v klidu přežít a už se na to těším, na tu stovku honíku. Už
0: děkuju. Děkuju. Stovka bude. Mimochodem tohle je gong, to já vždycky Petra poprosil.
1: Ano.
0: Vždycky, jakmile přesáhneme nějaký čas, ať vím i já, protože to povídání leckdy zajímavé víc než dost, ale všechno by mělo mít nějaký svůj řád. Tak moc děkuju a hlavně k těm cigaretám. Tam, kde jsme začínali, ještě bych navrhoval, že kdyby člověk se k těm cigaretám zase ještě vrátil, nedej bože před tou stovkou, jo? Ne oslavenecká stovková, tak by tady byl ještě jeden způsob, jak se zbavit právě závislosti na kouření. A myslím si, že moc hezky o tom mluví dvojice Bohdalová Dvořák. Tak děkuju a dobrou noc.
1: Honzíku, ještě jednu věc si dovolím říct. Dědeček 94, pradědeček 96, já je prostě musím ty kluky přeskočit. Prostě to myslím takhle vážně. Hezký večer všem posluchačům i vám. Buďte moc zdraví, naschle.
2: A co vidíte?
3: No, Spartu.
2: Ne, ne, vy vidíte bestii, ekologickýho nepřítele, přízrak smrti. No, a teď se dívejte, co já s ní udělám. Já tě nenávidím, ty zmije, já tě nesnáším, já tě rozdupu na prach, ty flundro jedna kutmohorská.
0: No to je sympatie přece, ne? Je takhle, Bohdalovo do každé kuřácké domácnosti. To je jasný signál.

0: Noční linku pro vás vysílá Český rozhlas každou noc, to znamená 7x týdně, vždy od 23 do 1 hodiny, 2 hodiny povídání na dané téma většinou, které si vybíráte vy, a to je i v tomto případě, jestli se člověk dokáže změnit nejen řečením této věty, ale i vlastně tím, co říká, tím obsahem, jestli se to skutečně stane. Tak ať už nás poslouchá někdo pravidelně v rámci tahle dvouhodinovky, nebo jen takzvaným náhodným kolem jdoucím, anebo i kolem jedoucím, tak vítejte na našich vlnách u nás s úsměvem, tedy pokud to jenom trochu jde. Nepotřebujeme úplně zabíhat do těžkých podrobností, ale pokud někdo má třeba s tím dnešním tématem co dočinění, zavolejte. Jo, ne, to se nebojte, já nekoušu, navíc jsem stejně daleko určitě od vás, takže zas tak dlouhý dokus nemám, ale budu moc rád, když se osmělíte a využijete možnosti zavolat hned teď Petrovi do studia.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Někdy člověka nezmění dobrá nálada, ale až tvrdý náraz, vážná nemoc, rozchod, ztráta blízkého, nehoda, trest, vyhoření nebo chvíle, kdy se mu rozpadne něco velmi důležitého. A právě krize často oddalí, co člověk dlouho přehlížel. Že pije víc, než si přiznával. Že chová k druhým takzvané nevhodné chování, to znamená, že třeba se může stát, že je i tyranem, to taky může být. A nejen fyzickým, ale i psychickým. Neumí říct pravdu, pořád utíká před odpovědností, nebo že žil tak rychle, až přestal vnímat vlastní rodinu. Zpravodajsky řečeno, změna bývá nejpravděpodobnější ve chvíli, kdy starý způsob života přestane fungovat. To ale neznamená, že každá krize automaticky člověka napraví. Ptám se i někoho dalšího u telefonu, dokáže se člověk ale doopravdy změnit? Nejenom, že to tak ano, plácne.
2: Dobrý večer.
0: Tady ano, dobrý.
2: Dáma od Losik. Ano, dokáže. Já jsem měla kamarádku úplně světici, nevzala si manžela, oženalec první třídy, ale jak se oženil, vy jste se divil, udělal si maturu, velice se k ní vědský chová, má dva chlapce, oba už nežijí, ale kluk to byl k pohledání, že jí ho někdo záviděl, ať říkali, že oženalec, že si takovýho oženalce, jakýho si vzala, že si ho měla vzít.
0: A čemu to přisuzujete? Čím to může být? Byla to ta láska, ta slepá zamilovanost?
2: Já myslím, že to byla ta láska zamilování.
0: Protože totiž...
2: Ale byl jednička.
0: To ta láska dokáže rost. Já tomu rozumím, láska to je nebezpečná věc, to zpívá taky Petr Muk, no a on toho zpívá teda víc s tou láskou a myslím si, že za chviličku i dokonce jedna od něj přijde, přichází s láskou, každopádně, když nad tím tak přemýšlím, to se vlastně těm současným partnerským dvojicím, ať už mládežnickým nebo už vyzrálejším, tak povětšinou, co tak vnímám ze svého okolí, tak ta největší zamilovanost je prý nějaké 2 roky, jo, od toho zaláskování a pak už se to přemění v něco jiného. Takže pak už by to byla těžká převýchova, co?
2: To nebyla spíš ani převýchova, to vám neřeknu. On k ní byl velice inteligentní. Vím se, až v Ostravě jedné mu dal patku, že si nic nejdo

0: A s čím přichází další volající do vysílání? Tady je Honza, pěkný večer.
1: Ano, dobrý.
0: Ano,
1: dobrý
0: to jste
1: večer,
0: vy?
1: Dobrý večer, dobrý noc. Honzičku Macone.
0: Ano, zdravím.
1: Tady Iveta.
0: No Iveto, jak je to s těma změnama?
1: Téma znovu.
0: Téma je, jestli se člověk doopravdy dokáže změnit. Když někdo řekne, já se změním.
1: Jo, ano. Takže, ano, zdravím všechny lidičky, co mě poslouchají. Jo, to je Ivetka Olomouc. Takže, já vám povím něco. Mám 3 psy doma. A ano, tomu tématu. Ano, je možné, že opravdu se člověk může změnit. Jo?
0: Mm-hmm.
1: Jakože...
0: Jaké máte pro to důkazy? Jak to probíhalo u vás?
1: Ano, mám k tomu důkazy. Jakože jsem prožívala ten život, jak šel ten život, jak se to táhlo tím životem, jo? Takže ano, člověk se může změnit. Ano, protože
0: dobře.
1: Ho k tomu donutí okolnosti.
0: No to je fakt, ale teď jde o to, jde mi o tu okolnost právě, jestli jste se musela změnit vy nějak zásadně, což si člověk musí přece jenom sám přiznat vůbec, aby se dokázal změnit, nejenom tím, že mu to někdo říká,

0: A nebo je tam ta drahá polovička, která třeba v tom případě vašem nemusí mít ráda psy a jele, hele, najednou láska k ním.
1: Hele, já vám něco povím. Můžete se prostě změnit. Prostě okolnosti vás tomu donutí. Já třeba, já nevím, jak to mám říct lidem, kteří mě poslouchají, jo? Tu Aničku, Roberta, já je miluju ty lidi, ale poslouchejte. Já jsem milovala jednoho muže a on mě v podstatě opustil a do dneška se ke mně vrací, protože já jsem tady sama, na samotě u lesa, mám 3 pejsky a on mě opustil jako, já nevím, proč mě opustil, já jsem ho milovala, on se ke mně vrací, protože já tady sama u lesa, teď lidem řeknu, tahám dřevo, sbírám já, mám tady sudici, jo, takže sbírám vodu, jo, tahám vodu, dřevo, jsem sama, bolí mě páteř a tak dále. A já jsem toho člověka milovala a on se na mě jakože v uvozovkách vyprdl, jo, a on do dneška sem chodí a chodí sem, jo, a pomáhá mi tím dřevem s tou vodou, jo. Takže já jsem tady jakože sama u lesa se 3 psema.
0: Dobře. To už jsme slyšeli 3 dneska. Ten váš výsledek, to zásadní z toho sdělení, ano, člověk se dokáže změnit, ale pochopil-li jsem to správně, tak ten váš člověk, kterého jste milovala, tak ten se vlastně nezměnil, protože asi kdyby se změnil, tak žijete spolu dodnes.
1: Ne, nežijeme spolu.
0: No právě. Právě proto říkám, že ve výsledku se nezměnil.
1: On se nezměnil a já jsem se změnila v tom, chci říct všem lidem světa nebo republiky nebo jak, že když někoho milujete, jo, já jsem toho člověka milovala, když někoho milujete, takže prostě...
0: Milujete, tečka, děkuju. Dobrou noc.
1: Ano, ano.
0: Dobrou noc.
1: Ano.
0: Dokáže se člověk opravdu změnit, když se stane nějaký ten problém v partnerství, v zaměstnání nebo v sousedských vztazích? Jestli, když je nějaký průšvih, anebo ani vlastně to nemusí být průšvih, může to být zkrátka taková povaha, no a povaha člověka, dá se změnit, nedá se změnit. Já v tom mám víceméně jasno, že nedá, protože stejně za čas se to povolí a vrátí se to tam, kde to bylo a je jedno, kde to je. Haló, Český rozhlas, pěknou noc, kdo nám volá?
2: Honziku, tady Vlastina z Krnova.
0: Ano, Vlastino, prosím pěkně k tématu, dokáže se člověk změnit?
2: Ano, dokáže se a moc.
0: No,
2: já
0: tak nějaký důkaz, ano.
2: Já jsem silná kuřatka a ve 40 letech se mě narodila vnučka a ve 3 měsících mě umřela na srdíčko. A já tenkrát jsem říkala, že budu babkou a nebudu přece kouřit. Jo?
0: No.
2: Já jsem přestala kouřit, i když se holčička zemřela, tak já od 40 roku nekouřím a je mi 84.
0: No ale v tom případě já teda tleskám, protože tohle jsou zásadní životní zvraty. To je úplně jedno. Ano.
2: Ani nevíte jak.
0: No to vlastně ani nechci vědět jak. No, ale to je v tom případě unikát, teda. To je, jste dobrá. Vlastně jste dobrá. Děkuju, děkuji vám. Dobrou noc, děkuju taky, dáme písničku a za chvíli zase někdo další z vás.

0: Sobotní noční linka. Může se člověk opravdu změnit? No, máte-li nějaké vztahy, ať už jsou v manželství, anebo v partnerství, je úplně jedno, když jsou dlouhodobé, dlouholeté, dá se to počítat na dekády, tak už kolikrát si vlastně člověk může říct po třeba 30 letech, ale tak my už to spolu nějak jako doklepeme, ale přitom tady jde o zdravý rozum, tady jde o duševní psychiku. A kde se potom, a tady je odpověď logicky, berou takové ty odpovědi v těch policejních spisech, já jsem ho jenom bodla 16krát.
1: Večer lítá po chodbách ve spodním prádle, plývá z okna a ve čtvrtek s prominutím močil na velký záhon. Každé ráno ve 4 hodiny hraje na píšťalu schválně u ústředního topení, aby ty jeho pazvuky běžely po rourách až do mého pokoje. Když jsem ho napomenula, strčil mi prst do polévky a řekl mi fluntro.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Honza Macon, přeje pěkný večer. Kdo nám volá jako další?
3: Dobrý večer, to je Ruzmila z Prahy. A Honziku, já bych vám chtěla říct takový můj příběh. Já jsem teda křtěná Vltavou, jak se říká. Seznámila jsem se s mužem, který byl na vesnici. Já jsem se musela podřídit, musela jsem jet za ním. Tam jsme dostali byt od JTD tenkrát, že jo. No a já jsem se musela, musela jsem se naučit zatápět, sekat trávu, králíky jsme měli, prase jsme měli. Takže já jsem se změnila dost a manžel jsem se změnil, že prostě přestal kouřit. Už nekouřil dlouho, sice on už je 5,5 roku tam nahoře. Já jsem vdova, ale říkám, spolu jsme vychovali 2 děti, ale musela jsem z Prahy, musela jsem jít na Prahu západ, Krasice, Sokolova tam okolí, no, takže...
0: No, ale já vás poslouchám velmi bedlivě a zatím za ten krátký čas, co povídáte, tak slyším nesčetněkrát, ani jsem to nečárkoval, slovo musela. A víte, jaký je rozdíl mezi chtěla a musela?
3: No tak jsem chtěla, no.
0: No, ne, tak já, než bych byl nedopich, ale vlastně to bylo, já to přikládám, ale k té lásce. Vy jste prostě
3: ano,
0: chtěla.
3: Ano, já jsem chtěla. Za prvý vlastně jsme odjeli na tu Boblavu, to byla Boblava. To vlastně bylo pohraničí, že jo, dostávali jsme tenkrát 5 000, to asi vy neznáte.
0: Ne, to byly asi nějaký ty přistěhovalecký příplatky, předpokládám.
3: No, vychovali jsme teda ty 2 děti, no a žili jsme si dobře.
0: No tak a jsem rád, že teda slyším, že někdo chtěl, ne že musel, ale že chtěl, protože když někdo něco musí, tak to ve mně teda evokuje jako takové, jako že to úplně, tak já to jako teda jako najust tady jako udělám, musím. A nemusíš vůbec nic. Ale zvládla jste to, tak začínáte mě přesvědčovat o tom, že člověk se dá i změnit, když chce.
3: Jo,
0: no děkuju. Dá. Děkuju moc. Pěknou noc.
3: Vám taky dobrou.

0: Za 9 minut bude půlnoc, sobotní noční linka. Může se člověk opravdu změnit? A to už se ptám asi do Jirkova, jestli mám správnou informaci.
1: Ano, ano.
0: Kdo pak tam?
1: Jirkova, zdravím.
0: Ano, Jani, tak jak to je teda s tou hlavou ženskou, mužskou? Dá se změnit povaha člověka nebo ne?
1: No, tak za mě povaha, myslím, že ne. Určitě takové, jakoby... vlastnosti nebo nešvary by se změnit daly, ale jako povaha jako celková, bohužel teda ne. Já jsem si to hodně dlouho myslela, že by to šlo, ale...
0: Že bych ho přepracovala.
1: No, ale ten život mi ukázal, že asi fakt ne, no, že určitý jako, a musí hlavně chtít ten člověk sám, no.
0: No jo, ale když on na to sám nepřijde třeba, jo, protože na to musí přijít, že jo, to, že mu to někdo říká, ještě neznamená.
1: No, abych třeba použila... Za to jsem na sebe docela pyšná teda, tak je to příběh mého kamaráda, který měl problémy s losy, s loterií, byl to jeho takový velký nešvar a já jsem mu to pomáhala vlastně se toho zbavit a šlo toho hodně složitě teda. Používala jsem k tomu i občas takové jakoby donucovací praktiky, jako je křik, což se mu vůbec nelíbilo.
0: Chápu.
1: Ale teda jako musím říct, že asi to bylo k něčemu dobrý, no, že se opravdu chytnul za nos a už jako s tím přestal, no, ale šlo to opravdu...
0: No, jestli náhodou se nechytnul potají za korunu a nešel stírat za vašimi zády.
1: Tak jako stávalo se to, ale on byl takovej, že mě to aspoň řekl, no, tak jsem byla
0: takže,
1: za to ráda, no.
0: Takže ta důslednost nebo ta, jak se to říká, trpělivost, tak... To nebylo úplně na 100%. Jak dlouho to trvalo vlastně?
1: No, dlouho to trvalo. Bylo to hlavně takový jakoby v etapách, jo? Že on měl takový jako prostě světlejší chvilky a ty horší chvilky, no, že chvilky, kdy si s tím uměl poradit sám, ale i takový chvilky, kdy ne, kdy vlastně žádal i o pomoc a já jsem mu s tím ráda pomáhala takhle na dálku. A
0: víte, že se, já to zmiňuji, promiňte, že přerušu, ale jestli si dobře rozumíme, tak mluvíme česky, tak vy nebudete matka Tereza. Jestli
1: jo,
0: rozumíte.
1: Říkají to o mě, no.
0: A jo, takže jste. No ne, já jsem si právě uvědomil, že nejsem matka Tereza, protože měl jsem takový pocit, že celoživotně potřebuju někomu pomáhat nějak, něco. A nešlo ani o to, aby to člověk, někdo, nějaké publikum, obecenstvo, aby to vidělo, slyšel. Ale jednoho dne, nevím, něco mě praštilo do hlavy a asi české písničky, které hrajeme. A to už žertuju, ale najednou z ničeho nic. Říkám, ne, Honzo, nejde to. Ne, prostě nejsi matka Tereza, nezachráníš celý svět. A tam vlastně se dostáváme na to rozdvojení do toho jiného směru. Musí člověk chtít, protože když člověk dělá jenom jednostranně, tak to nejde vlastně.
1: Ano, no, to je to nejdůležitější, to, abych se mohla snažit, jak bych chtěla, kdyby opravdu on sám nedospěl k tomu, že to chce, aby to překonal, tak by k tomu nikdy nedošel. No.
0: Takže dvakrát se stalo to, že se sešlo dvakrát chce. Jo? Vy chcete, on chce, a ne, že musí, chce.
1: No, tak. Abych ještě použila z mé stránky, tak tam se stávala s tím, že lidé po mně chtěli taky, abych se hodně měnila, ale já jsem se neměnila, protože oni po mně chtěli, abych měnila ty moje takové kladné vlastnosti, abych se vlastně já přizpůsobovala tady té době, což teda se mě nechtělo a říkala jsem teda, že se měnit nebudu, no, že sice to budu mít hodně těžký, ale...
0: No, trošičku taková, tím, jako... No. Zadupala si a stejně se nezměnila. Ale děkuju moc za další telefon, za další pohled na věc, jestli se člověk dokáže změnit. Sem s další vysílací hodinou. Peťo, kopni tam písničku. Děkuju do Jirkova, dobrou noc.
1: Naslyšenou, dobrou noc.

0: Milá dvojice, Pavel Bobek, Karel Zich, přeji vám pěknou noc. No a jak se sluší a patří, pojďme přivítat nový den.
1: Noční linka.
0: Je půlnoc. Vítejte, kdo jste se k nám připojili až teď, posloucháte společné regionální vysílání anebo stanici Český rozhlas Pohoda. Dnes ne ze studia z Prahy, ale z jihu Čech, zdraví Honza Macoun. Přeji vám příjemný poslech. No a něco k zamyšlení taky posílám. Ano, máme tady další téma. V rámci noční linky probíráme, zda se dokáže člověk změnit. Asi povaha člověka, jestli v tom máte někdo prsty, anebo jestli dokážete si někdo zamést před vlastním prahem a říct, jo, změnil jsem se, nebo změnila, tak jsem s vámi. Dáme si písničku a potom to všechno bude zase o vás. Máme na to ještě dost času, takže příjemný poslechy nadále a jinak koukám do kalendáře. Vítáme neděli 16. srpna 2026. Svátek slaví Jáchymové. Já znám jenom toho odstroje, to asi vy taky. No a podle příjmenáře slaví Mackovi, takže asi možná i částečně sobě a našemu rodu, protože Macounovi se v příjmenáři nenachází. Zkrátka vám všem zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohodu, posílám úsměv, ať vás nic nebolí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Řeknu vám, to dnešní datum je taky zapeklité, ještě i v dalších ohledech. Koukám na takové ty svátky, mezinárodní dny a podobně. Takže prosím vás, dnes 16. se slaví taky Národní den horské dráhy, Národní den rumu, Mezinárodní den geocachingu, máme Světový den klobásy a pozor, máme i Světový den včel. Jo, takže milé včelaře, teď zdravím, kdo nás poslouchá, ať už takové ty profesionální nebo amatérské, ať máte v těch vašich úlech jen ten správný bzukot a hodně včelek máj. No, zní to divně, ale ještě divnější bude ta japonská, která stvrdí tento světový den.

0: prosím vás, my známe Včelku Máju od Karla Gotta. A jako byste ho slyšeli, ale jen v japonské verzi.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Noční linka, může se člověk opravdu změnit? Opravdu, ale jako opravdu, že opravdu. Má k tomu kdo něco říct, co konkrétního, tak jsem s vámi. Péťo, kdo nám volá? Halo, halo, kdo je tam?
2: Dobrý večer, tady Marcela z Polabí.
0: Ano, zdravím, Polabí, krásné. Vy jste to odnesli letos teda s tím sluníčkem a těma teplotama.
2: No, růza, to nebude, ale o tom nebudeme radši mluvit.
0: Dobře. No, ono totiž, ale jestli člověk se lze předělat nebo nedá, jestli se dá změnit nebo nedá, tak to teda, to je taky dost těžký teda.
2: Já vám to teda řeknu. Když mi bylo 80, tak jsem, protože celá rodina mě brala jako, protože jsem odchovala tři vnučky, dceru před tím, že jo, tři vnučky a prostě furt babička všechno zvládá, všechno umí. A já jsem si řekla, že už teda toho mám dost. A trvalo mi chvíli, než jsem řekla, helejte, nezlobte se, protože to bylo vždycky, babi, a máš polívku, a máš tohle, a, jo, a jsou doma, a mají doma děti tři, a já, už moje pravnoučata, teda od vnuček, že jo, moje pravnoučata, a já říkám, já budu furt dělat toho blbce, teď já ani nemůžu si třeba zajet za kamarádkou nebo to, protože furt mám nějaký povinnosti. Tak jsem si řekla, tak holka zlatá, už seš dost velká, no tak jsem se musela naučit říkat ne.
0: No ježišmarja, to tleskám, protože to jsme měli tady taky téma právě v rámci nočního vysílání, jestli umíte říct důsledné ne. Jestli to vůbec umíte i vyslovit vlastně, tam ani nejde o tu důslednost, ale říct to, tak vy to
2: prostě
0: umíte.
2: Prostě jsem si jeden den řekla, nebuď srab, dojdi nahoru do patra a prostě jim to řekni. Prostě jim to řekni. No, takže teda jako to respektujou, to nemůžu říct. Občas přijdou, aby, prosím tě, tadyhle si něco třeba nějaké, něco udělali na nějakým oblečení děti, tak třeba nemohla bys mi to zašít nebo něco, dobře, tak to jsou takové.
0: No, ale to už se stanovily, ale ty hranice, a to je přesně asi to nejlepší.
2: No to jo, ale víte co, ono mi to občas zase chybí a já si říkám, kurňa, a jako, tak oni už mě asi nepotřebujou ani, jo.
0: No počkejte, tady si to musíme ujasnit. Tady si to musíme ujasnit, jestli z jejich strany to byla vychčuranost, anebo jestli to brali jako samozřejmost. To je ale rozdíl zase.
2: Brali to jako samozřejmost, protože to furt fungovalo, že jo.
0: Ano.
2: A já už jsem si řekla teda ne, takže teď teda přijdou třeba a řeknou, prosím tě, aby nemohla bys, nebo tohle. No jo, ale pak jsou dny, kdy nepřijdou celý týden, tam děti sem zaběhnou, že jo, se na mě podívat, ale jo, a já se říkám, Hrgot, no, udělala jsem správně, ale musím si vždycky vynadat, jo, musím si říct,
0: ano.
2: Nebo do doba. Už je po půlnoci, už to můžu říkat, jak...
0: No,
2: klidně. A říkám si, ne, prostě ne, já nebudeš je zvykat na to, že zase, to by bylo rychle, to by si rychle zvykli. A říkám si, prostě ne.
0: Ono to ale si dřív to fungovalo prostě tak, že člověk opravdu viděl, že babička to dělá a vlastně... Spíš si myslím, že to bylo z jejich strany ne ta vyčuranost. Asi opravdu to bylo
2: o tom,
0: že tím samozřejmost. Že to je samozřejmost, že to babičky dělají.
2: Samozřejmost.
0: Ale babičky potřebují taky žít, fungovat, dobíjet baterky.
2: Babička se rozhodla, že... No takže já teďka si občas vemu auto, protože ještě řídím. Nejezdím už dálky, to už jako v tom provozu. No
0: to je jedno, i kdybyste jela pro...
2: ale jedu prostě a je, babi, ty nejseš, telefon, babi, ty nejseš doma, já jsem potřebovala, já povídám, no to máš smůlu, já nejsem doma. A už si nedovolej ani říct, a kde seš? Jo, to jsem jo naučila.
0: No tak ono to... už samo o sobě, že tam doma nejste, je takové zvláštní, že vám volají, že doma nejste.
2: No, no, ale...
0: Ale ne,
2: to,
0: chválím.
2: Je to, furt musím být ve střehu. Jo. Furt musím být ve střehu, protože to by se zhouplo velice rychle.
0: No,
2: nejde
0: ono
2: to.
0: Sil taky člověku jako no, není dostatek, ubývá, takže chápu.
2: Samozřejmě,
0: jak si urovnat, no, anebo zachovat rovnováhu duševního zdraví a nezbláznit se z toho, že někdo něco chce?
2: No, no, no. Ne, už musí, když tak musí s předstihem a zeptat se mě, jestli můžu, nemůžu, ale už to není samozřejmost.
0: Děkuju, bylo to milé povídání. Jako... Děkuju. Děkuju, bylo to milé. Tak to jste mi zvedla i trochu náladu.
2: No, přeju dobrou noc a mějte se krásně všichni, co slyší.
0: Vy taky,
2: ještě.
0: Taky. Tak, milá paní posluchačka, která umí říkat ne. Dobrou noc.

0: No, taková něžnost Zuzany Norisové. Tak jsem si říkal, že to dnešní noční vysílání bude takové milé, pro vás třeba zvukově pestřejší, když uslyšíte i z otevřených oken tady místní jihočeské cikády, ale teď před chviličkou tady prosvištěla i sekačka na trávu. Vůbec tomu nerozumím, to jsou dneska novoty. Pojďme dál, pojďme k dalšímu volajícímu volající, kdo nám volá, kdo je na druhé straně, haló?
1: Dobrý večer, tady je posluchačka z Brna. Dneska ano. Máte dobré téma, jestli se člověk může zlepšit povahově.
0: No, ano, zlepšit, počkejte, to je změnit, to je lepší. Zlepšit může se i zhoršit.
1: A jo, ano, změnit určitě, tak budeme říkat změnit.
0: Ano, změna, změna.
1: Můj život opravdu zažil velkou změnu. Jako, když je člověk mladý, tak to je jasný, že dělá hlouposti, nedobrý věci. A když potom přichází trošku do let, třeba takových 40, tak si řekne, bože, jakým životem já to žiju. No tak člověk se musí zamyslet, místo takových nepěkných věcí, třeba jenom stačí říct nepěkný slova takový a sousedama se trošku poškorpit nebo něco takového. No. Ale se stalo, že jsem potkala lidi, kteří mě naučili dělat dobro, zapomenout na ty moje chyby za všechny a skutečně se jako dostávat k lepšímu životu. A můžu vám říct, že od té doby jsem velice spokojená. Klid v rodině, nehádáme se, všechno je v pořádku. Lásku všem lidem, ať je to kdokoliv, cizí lidé, když se s nima potkám, třeba jdu k lékaři, sedím, čekám, promluvím s lidma a na hezké téma. A to se mně úplně strašně líbí, že nacházet lásku mezi všema lidma, nejenom v rodině třeba, je úplně nádherné.
0: Já mám takový pocit, že omlouvám se, že vás přerušuju, jako kdybyste mluvila o nějaké církvi. Nevím, mě to tak jako vytan. Tak jako...
1: Máte pravdu, já jsem si přečetla jednu knihu, která opravdu mě přivedla na to být jako slušný člověk a milovat bližního svého. Opravdu jste to trefil, jste šikovnej.
0: Já jsem jenom tak hledal opatrnou větu, kterou říct v mysli. No je fakt, že ale k tomu člověk musí dospět nebo poznat ty v uvozovkách správné lidi, kteří toho člověka nedokáží změnit, ale ukáží tomu člověku jiný směr, něco jiného, zajímavějšího, vzhlédne se v tom jako...
1: Ano, nejsou to ti lidé, co mě změnili, ale je to to, že mi dali knížku, což je Bible, a z té jsem se naučila vlastně získávat lásku ke všem bližním.
0: Řekněte mi, jak jste dlouho četla Bibli, jak vám to dlouho trvalo?
1: No, já už jsem ji přečetla několikrát dokola.
0: No ale tenkrát, poprvé.
1: No, na začátku to nebylo ani tak rychlý, no tak to chvilku trvalo. Tak ten rok jsem ji studovala, než jsem přišla jako ke všemu. A je dobrý začít jako od nového zákona, potom se dostat ke starému zákonu a ono to všechno jde a prostě najde v tom člověk zalíbení a je tam spousta v té Biblii takových příběhů, když byli lidé špatní, začali dělat dobro, anebo naopak, že jo. Jaký byl trest, když se zhoršili a dělali zlo a taky ta odměna, když je člověk dobrý. Takže doporučuju každému do této knihy, je to stará kniha, ale i i v dnešní době je velice, velice pořád aktuální.
0: A jestli někdo neví, o čem se bavíme teď konkrétně, no tak samozřejmě těch biblí a vydání je poměrně dost, tak nechci to zlehčovat, ale nepřeskakovat, hold každý, ať se mu dělá cokoliv, co ho osloví, a nemusí to být zrovna jen něco nadpozemského, něco, co člověka změní, tak jsem s tím asi, ne? To je pro dobro člověka jako takového.
1: Ano, je tam třeba miluj bližního svého jako sám sebe. Že a když miluju sama sebe, tak si neudělám nic špatného, že jo? Snažím se, abych si dělala jenom dobro. No a když to oplácím i tomu bližnímu, no tak to je velká rada z té Bible.
0: Řeknu vám do Brna, to jste mě dostala na myšlenku, že bychom si mohli taky někdy v noční lince popovídat na téma Bible. To by šlo,
1: ano. No to by šlo.
0: No tak fajn, dáme na to ruku a těšíme se, a ten nahoře nám to stvrdil právě. Tak děkuju a dobrou noc.
1: A dobrou noc vám přeji.
2: Keby bylo něco.

0: Posloucháte Český rozhlas, tady noční vysílání, dnešní noční linka je na téma, jestli se člověk dá změnit, když to řeknu úplně tak jako přátelsky, když už jsme tady jako ta rodina, tak třeba i jestli ty geny jdou přečurat, jo, nebo počurat. No, pojďme k vám, je to o vašich příbězích, o vašich prožitcích a tady se mi jich seskupilo, nakupilo poměrně dost, tak já otvírám. Třeba Helena, ta napsala, myslím si, že ano, tělo se mění pořád, všechny buňky se obnovují nepřetržitě a aby člověk mohl změnit zažité nebo silné zvyky, návyky a tak dále, musí však mít nesmírně silnou touhu se změnit. No a problém je v sobě, protože tuhle velkou touhu najít, no věřím, to dá práci. Blanka, dobrý večer, moje sestra byla dvakrát na léčení a změnila jí až nemoc. To jí donutilo přestat pít. Můj manžel za svobodná pil údajně první ligu a přestal až kvůli mně. Já přestala kouřit, až když mi zjistili astma. Zdraví Blanka z Přeloučska. No Lukáš, myslím si, že opravdu se člověk změnit může. Každý někdy udělá chybu nebo se zachová špatně, ale důležité je, jestli si to dokáže přiznat a jestli dokáže být vlastně lepší. Změna není jednoduchá a většinou nepřijde hned, vyžaduje čas, trpělivost a hlavně vlastní rozhodnutí. Tak zdravím vaše kolegy do rozhlasu i do žurnálu Jirku Chuma s pozdravem Lukáš, zdravím též. Bedřich, dobrý večer. Kdyby se člověk změnil, tak to by byla opravdu velká náhoda. Jinak se člověk nemůže změnit. A František, dobrý večer. Já jsem nepodědil povahu po našem taťkovi, ten byl trochu prudší povahy, naše děcka ty podědili po nás, po každém něco, za to náš vnuk, ten už jde s dobou a motá se ve všem možným. Čemu já vůbec nerozumím, pohybuje se na tenkém ledě František, Františku, no, ten život, to je jedna velká neznámá. Nikdy nevíte, kam vás se zavede zítra. Asi zavřu jeho česká okna, protože mě začínají žrát komáři, takže se omlouvám, kdybyste slyšeli z citlivého mikrofonu také lehké podrbání se. Halo, halo, kdo nám volá? To je zvolání, kdyby náhodou někdo byl a rád by popovídal na tohle téma, tak 731 800 900. Kdo je tam?
1: Dobrý večer, tady je Soňa. Ano. Především vás zdravím všechny. Taky. A chtěla bych možná trochu obráceně, jestli se může člověk změnit, nemůže. Mně se to nepodařilo, já jsem se teda nezměnila, když jsem poznala mého druhého muže, tak já jsem bydlela v bytě na vesnici, on, pan velký podnikatel, samozřejmě dům jak hrát, jo, a po půl roce známosti prostě jsem se přestěhovala k němu. Tím, že on si myslel asi, že se nějak změním, že začnu, já nevím, nebyla jsem zvyklá chodit v nějakých lodičkách, sukinkách, šatičkách, prostě sportovní oblečení bylo pro mě daleko lepší než nějaké takové, to chtěla bych nosila klobouček a tam jsou takové šatičky a já prostě jsem si říkala možná, že se přizpůsobím. Ale za skoro 20 let, co jsme spolu žili, nedokázala jsem se změnit, nezměnila jsem se, bylo mi to cizí, tady takový ten luxus a já nevím, zlaté šperky a takové. Když jsme šli někde nakupovat do nějakého drahého obchodu, necítila jsem se dobře a prostě za těch 20 roků jsem se nezměnila. Po 20 letech, když jsem se vrátila zpátky, tak jsem jako cítila, že jsou to zase já, že se nemusím takového něčemu přizpůsobovat, takže fakt nevím, jestli to jde se změnit nebo nejde. Mně se to nepodařilo.
0: No, ale teď je zase ta otázka, jestli No, já zase z toho cítím, a nevím, jestli i posluchači budou se mnou souhlasit, nebo vy, člověk má rád svoje jistoty, jo, a to, na co je zvyklý, a teď si vemte, že vám něco vemou, změní, udělají jinak, no tak buď to ta část lidí respektuje, pochopí, a ta další část vlastně ne, protože vlastně vy jste mi vzali to jistý, jako já to nechci měnit, když to tím pádem mi to jde tak jako k vám. Zase na druhou stranu je fajn, když člověk ví, co od vás má čekat.
1: No a to je právě to, že jako navenek, ano, se může člověk změnit, jo. I když já nevím, jsem si koupila nějaké drahé věci a to, ale opravdu jsem to necítila. Necítila jsem to, že jsou to já a že se až tak může člověk změnit, abych jako pak tady mezi rodinou a to dávala najevo, já teď žiju v luxusu, já jsem se teď změnila, já jsem teď jako úplně jinačí, nešlo mi to asi, takže takový mám já zkušenosti.
0: Vaše drahá polovička, ta to nesla jak, protože logicky očekávala změnu, když to říkala, že
1: očekávala.
0: No, ale jo, tak jestli vám to někdy jako nepředhodil před to ústa váš tehdejší drahý?
1: Nějak nepředložil, ale on si furt myslel, že postupem času
0: že vás změní.
1: Jo. Ano, že mě změní, a on jako vždycky tvrdil, že je rád, protože chtěl někoho takového, kdo netouží po zlatě, netouží po takových těchto, takže mu to vyhovuje, ale to byly začátky, jako, jo, takové řečičky a to.
0: No to jsou přesně ta zamilovanost, o které já jsem mluvil na začátku, kdy člověk přechází všechny věci, protože vidí jenom přes ty růžový brýle, který má nasazený, ale pak přijde to prozření.
1: Pak to přišlo a najednou se to utlumovalo, a jak jsem byla ráda, že jsem se vrátila jako zpátky do svého, mezi svoje lidi, že jsem se nemusela kdesi nějak, protože to byly samé známosti, tam doktor, tam primář, tam právník, tam to, jo. A prostě myslel si, že ale jo, já jsem se uměla s nima pobavit, když jsme měli nějakou návštěvu a přišli, uměla jsem nachystat, jo, pro ně, ale uvnitř jsem cítila, že prostě ne, že takovou změnu nechci, že
0: to
1: se chci vrátit k tomu svojemu a nehrát si na nic, nebo a asi to má tak nějak člověk v sobě, že a někdo to umí se tak přetvářit a převrátit chlapat, jak se říká.
0: Jak to mají ženský, jako zase si přiznejme, že je velká skupina žen, která má ráda kabelky a boty, můžeme to říct jinak, dobře, ty Gucci boty byly za těch třeba 30 tisíc skvělý, ale nedalo mi to, co jsem já,
1: tak mi to nedalo. Já jsem koukala po těch levnějších, nebo po těch normálních, jo, nebo parfémy, jo, takové parfémy. Jako jo, já jsem s ním šla do toho, prošli jsme to, ale jako mě to neříkalo, já bych si radši koupila tamten, a on mi navrhoval tamten, já nevím, za 5 000, jenom
0: jinými
1: tak. Jako,
0: jinými slovy vás vlastně ve své podstatě, tak jak jste začínala to povídání, se snažil přetvořit, předělat, ale tak. Proč si vás teda vlastně vybral? Teď nad tím tak uvažuju, přemýšlím.
1: No tak jako to mi taky vrtalo hlavou, proč to tak nějak tvrdil, že mu to nevadí, že je...
0: On si myslel, že si vás předělá. Tak už jsme to vlastně zmínili.
1: Že mě koupí nebo předělá, jo, protože co si budeme říkat, jsou takové ženské, já když mám tady bohatého, teď toho využiju a všecko si tady pro sebe a budu si nakupovat a to, ale mi to prostě nešlo. Nešlo mi to, nezměnila jsem se a byla jsem ráda, že jsem doma.
0: Takhle, můžete se aspoň podívat do toho zrcadla a možná třeba vám přibyla nějaká ta vrázka za těch 20 let, co jste spolu byli, ale jste to pořád vy.
1: Ale a jsem to já, tak. Teď to bylo dobře řečeno. Jsem ráda, děkuju jsem moc. To já.
0: Děkuju moc, děkuju. Ať se daří.
1: Taky dobrou.
0: Dobrou noc, vážím si toho, že jste zavolala. A kdo zavolá další?
2: Kup mi den, kup mi noc,

0: Dneska se ptáme, jestli se člověk může opravdu změnit, a to nejen na chvíli, nejen kvůli slibu, nejen proto, že mu teče do bod. Opravdu změnit. Takhle u dalšího volajícího nevím, ale těším se na příběh. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím, tady Zdeněk od Kolína.
0: Zdeňku od Kolína, tak jak to vypadá u vás? Dá se člověk předělat nebo ne?
1: Úplně jednoduše. Já když jsem chodil do učení, tak jsme byli takový 4 kluci parta, kde jsme chodili denně chlastat nahoru na Letnou. Tenkrát to byla hospoda na Valí, dneska je z toho kostel, jak jsem koukal.
0: Ano.
1: Jo, tam bylo do 10 hodin, pak tam byl takový stánek, tam to bylo do půlnoci, tak jsem to vzal do stánku. A tam zavíral o půlnoci, tak jsme přišli z silnici. Tam byla hospoda, teď už nevím, jak se to jmenovalo. Máte mlý do rána do 6.
0: Mm-hmm.
1: No, tam se chlastalo vlastně, takže celou noc se to prochlastalo ráno.
0: Ráno
1: z letní na Žižkov pěšky, no, tak si dokážete představit asi, jak to vypadalo. A dopadlo to tak, že když je bylo za 14 dní 18, tak teďka nic, kašlu na to, zahodím to. A od té doby, za 2 roky mě bude 70. A od té doby jsem si nedal ani skleničku piva. Nic,
0: no počkejte, ale proč? Řekněte mi, proč jste si řekl to ne? Teď přece to nedává smysl. Teď ten alkohol a to noční pochodování s přáteli, teď to vám určitě dalo tolik do života.
1: Jo, to jo, ale já se říkám, že už je toho moc, toho chlastu, že jo, hlavně to, že už, když tenkrát stálo pivo 40 halírů, že jo. No, ale...
0: Takže morálně jste se jako nemohl podívat na sebe do zrcadla. A nebo vám to někdo říkal?
1: Ne.
0: Morálně, vy sám. Vy jste musel dělat hrozný věci.
1: To no, hrozný věci, no. Ukradli jsme tramvaj, že jo.
0: Už je to venku. Takže by se z vás časem stal delikvent, jinými slovy.
1: No,

0: No ne, hlavně, že jste to dodržel, to je důležité.
1: Chce, tak se zkrátka odnaučí, že jo. Hmm.
0: Tady jste to udělal teda velmi brzo, takové sebepoznání, co je, co není dobré společnosti, přístupné, co je stravitelné, no. Tu tramvaj, jenom protože jsem šoto zalíbený člověk do tramvají, tak vám to odpouštím, ale děkuju pěkně. Dobrou noc, ať se vám daří, děkuju za telefon.
1: Jo, jo, jo, taky, taky. Přeju všem dobrou noc.
0: No, řekněme si zcela na rovinu, chlast je teda hrozná věc. Teda, ono je to líbivé pro účastníky, kteří rádi takto popíjejí, ale potom se z člověka stane, no ještě když si to jako uvědomí, no tak pak není co řešit, ale mít rozpitý mozek, hlavu od malička, no. Pojďme dál, dá se člověk změnit nebo ne, kdo nám volá teď?
2: Krásný dobrý večer, přeje Dana. Já vás moc zdravím, Honziku.
0: Taky a dobrý
2: je
0: večer.
2: Je teda fakt, že já jsem přesvědčená, že člověk se mění jak teda postupem času. Mm. A já teda poslouchám dneska od půlnoci, ale o to je to pro mě zajímavější, protože všechny ty příspěvky po půlnoci, já jsem tu měla návštěvy. A tak jako za sebe mohu říct, že já souzním hodně s paní, která volala, myslím, že tuším z Brna, která mluvila i o té Bibli, jak vlastně já se stotožňuji s tím, že mít rád sám sebe je důležité.
0: To je podstatné, ano. To je, myslím, ano, velmi podstatné.
2: A stejně tak blížní své, jo, ale odtud potud, to se mi taky líbil ten příspěvek předtím, který vlastně mohu potvrdit, protože pravdou je, že člověk se opravdu mění okolnostmi a taky postupem života, že jo, zkušenostmi. A já teda v některých věcech se prostě nemíním měnit nikdy. Já bych
0: prostě
2: nemohla žít s boháčem.
0: Ano.
2: V tomhletom jsem zarytá asi. Já bych nemohla žít s boháčem v blahobytu ve velkém velikánským
0: ale
2: blahobytu, protože...
0: Co je to blahobyt? To je blahobyt pro něj, to je v obrácení, ano, to je blahobyt přesně, podle vás, přesně. Ale on to bere jako normu a on vás do té normy chce jakoby přizvat. Tak vy to hned odsoudíte takhle, teď to by byl smutný kluk.
2: Já to neodsuzuju, to v žádném případě, ale fakt je, že teda já bych si asi už nezvykla prostě být zahrnuta šíleným přepichem, když jsem zvyklá žít tak nějak úplně normálně. A pro mě normál je prostě mít střechu nad hlavou, mít svůj byt, mít kam jít, prostě kam se uchýlit, aby mě respektovali moji potomci. To je pro mě taky důležité velice, protože odtud až potud, že? To už jsem si taky nastavila hranici, tak před 10 lety. Opravdu striktně, no a že by mě teda někdo vyloženě zahrnoval nadměrným bohatstvím, na to nejsem zvyklá a prostě asi bych si nezvykla. Jo, to říkám na rovinu.
0: No je fakt, ale zase se shodneme na tom, že je to norma. Je to norma pro jednu stranu, co je normou pro jednoho,
2: ano,
0: není
2: ano,
0: normou
2: to,
0: určitě
2: to
0: pro druhého. Ale zase na druhou stranu, co tyhle ty kluci bohatý, který chtějí prostě holku, kterou budou milovat a vy rovnou řeknete, že já se na to nezvyknu.
2: Ne, to já bych neřekla rovnou, já bych to třeba i zkusila možná, ale velice rychle bych přišla na to, že to není můj šálek kávy prostě.
0: No, jo, prostě, ale teď jde o to, že někdo to vydrží třeba 20 let, tak jako jsme měli paní posluchačku,
2: no,
0: tak je
2: 20
0: let.
2: Paní posluchačku. To jsem poslouchala velice pozorně. Byla jsem z toho úplně konsternovaná. A proto taky volám. Díky
0: no, ale
2: tomu
0: to víte.
2: I volám. A spoustu přínosných příspěvků dneska bylo, který zazněly a který prostě mě absolutně šly až pod kůži.
0: Já teda, pro mě zatím to vysílání dnešní jako nezměnilo můj pohled na věc, buď si to vnímám jinak a blbě se vyjadřuju, anebo Já stále mám pocit, že člověk se nedá změnit. Nedá. Je tam nějaký program, který
2: já
0: se možná...
2: Já si myslím, že se dá měnit, ale nesmí to
0: na
2: být
0: chvíli.
2: Násilně. Ne, to bych neřekla. Musí to být trošku i rafinovaně asi.
0: Jak vytahuje ty ženské zbraně? No čo my se nedočkáme ještě před jednou hodinou? Musíte na to jít rafinovaně.
2: No, já bych řekla, že takovou svojí ženskou logikou, já jsem ženská, to se asi poznal.
0: Ano.
2: Tak já bych to prostě brala tak, že prostě člověk by měl zkusit asi všelicos, ale měl by zachovat svoji důstojnost a opravdu mít rád sám sebe není vůbec na škodu a mít rád blížní své taky ve.
0: Se nevylučuje.
2: Velice se přimlouvám i za to téma někdy budoucí, za tu Bibli, protože já jsem ji teda taky pročítala mnohokrát i zpětně, já mám ráda přísloví třeba, jo, protože to jsou taková moudra, jo, přísloví v Bibli. A nebudu to dál ventilovat.
0: Dobře, nechejme si to na příště.
2: Myslím, že se člověk změnit může, ale odtud až potud.
0: Ano, nastavili jsme si jasné hranice, jako slunce seno. No, ta nuda pláž, to bude jasné, a chlapi od pytlíku dolů. Jo, od pasu sem. Takhle. No děkuju. Teď už jsem to hodně zlehčil, ale to téma Bible, mě tohle to zůstalo teď v hlavě. Hned si to poznamenat, abych na to nezapomněl. Děkuju, dobrou noc.
2: Těším se a dobrou noc přeju všem posluchačům i vám.

0: Michal Tučný, abych tu žil, posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu. Máme tady noční linku, dneska téma, které se dotýká každého z nás a určitě každý k tomu něco má a budu rád, když se ještě někdo zapojí. Telefon do studia 731 800 900. Může se člověk opravdu změnit? Koukám do dalších příspěvků, třeba Kamila, ta napsala úplně teď naposled. Zdravím všechny posluchače. Můj muž vyhrál výběrové řízení a byl ředitelem firmy. A když nyní je už v penzi, tak od té doby už doma nic nechce dělat. Zlenivěl. No, Kamilo. Peťo, co nám to tam pouštíš? Takhle, já jsem chtěl ještě domluvit. Ještě Helena třeba píše... Nebo máme telefon, že by někdo volal, tak zkusíme, čekáme, znamení dostanu do ouška. Helena třeba ještě napsala, myslím, že ano, tělo se mění pořád, všechny buňky se obnoví nepřetržitě. S tím by člověk souhlasil, ale třeba jestli to nejsou nějaké vadné buňky třeba, jo? Ono se to množí, rozmnoží. Halo, halo, kdo nám volá jako poslední?
1: Dobrý večer, tady Zita.
0: Ano,
1: já
0: Zito.
1: Mám dva příklady na takový to, že se nemůže změnit a nebo se může změnit.
0: No tak počkejte, tak chci... jak? Musíme to rozlousknout no, a s vámi uzavřít.
1: Dvě možnosti. Já jsem měla v příbuzenstvu člověka, který alkohol. Bylo na tom pikantní, že to byl řidič z povolání.
0: Oh.
1: Manželka mu dala nůž na krk, že se s ním rozvede, prosil, že přestane.
0: Ano.
1: No tak to vztáhla zpátky tu žádost o rozvod a on začal pít znova. Jo, a to se opakovalo furt, čili tohle nevedlo nikam. A pak mám druhý příklad. Člověk, právník, se kterým jsme museli s manželem jednat. No a on byl hrozný. On byl prostě takový jako Celadon, který si myslel, že všichni ho musí poslouchat, protože on má prachy a on má moc. Takže když byl u nás, tak pak začal vyhrožovat a pak si všiml, že máme kočku, on byl myslivec, tak povídal, vy máte kočku? No, já mám psa, ten má výcvik na škodnou, jako jsou kočky. No a na to můj manžel vstal a řekl, jestli se naší kočce něco stane, tak jste měl psa. Načež pán se sebral a odešel, že jo? A 20 let jsme spolu nepromluvili slovo. Dost jsem na něj slyšela ošklivý další jistý. Já jsem říkala, ano, asi to tak je. A pak jsem jednou potkala, on byl vždycky takový štíhlej, nejenom jsem potkala kulatěučkýho pána, který dobrý den. Tak jsem vstala, říkám, bože, kdo to je? No tak to odpověděla jsem, pak jsem přemýšlela, pak si říkám, ty oči, to je určitě ten. No byl, pak jsem za ním musela, on byl děsně přátelský, protože on měl za sebou, našli mu rakovinu.
0: A dost rakovinu. Jako
1: bylo to hodně blbý a on zřejmě přehodnotil veškerý svý hodnoty, svůj žebříček hodnot a najednou se změnil. A pak ho to postihlo ještě jednou. A to teda, to když jsem ho potkala, tak sušinka a to. A on je ahoj, prosím tě, pojď na kafe. Hele, já tady mám něco dobrýho, pojď. A nebo na skleničku, pojď. No já jsem byla v šoku. Najednou my nejsme daleko od sebe věkem, ale najednou, že si budeme tykat. A dojalo mě, vy jako pejskař to pochopíte. On se najednou stará o psy, který by šli do útulku. Vždycky jednoho někde, když se to doví, tak si ho veme do jeho smrti a veme si pak dalšího.
0: Je to, no jo, je to úplně, ale jak je možné? Jak je možné, když já to nemůžu říct vlastně upřímně, ale takhle jako tak lidově, jak se to říká, trefnit. Rakovina je hnus. To se asi shodneme, ale vidím tam jako takovou odnož, protože se říká, že na všech špatných věcech si člověk má najít, i když se to těžce hledá, nějakou dobrou věc. A asi se shodneme i na tom, že ta rakovina má i dobrou věc, a to je to, že člověka probere. A nebo zabije.
1: Asi jo, ale prostě změnilo ho to. Změnilo ho to a najednou jako spíš pomáhá lidem, no a ty pejsky, to mě dojalo, když jsem tam přišla a tam prostě, já říkám, to je jiný pes než minule. No, to panička mu umřela, tak já jsem si ho vzal.
0: No, jo, takže... to je taky určitě zajímavé téma na povídání, rakovina, ale myslím si, že to je moc kruté.
1: Ale třeba mi...
0: Přesně. Ale nechci zase předtím zavírat oči, protože je jí všude hodně. Musíme se rozloučit, omlouvám se.
1: Ano.
0: 0:53, nejvyšší čas. Děkuju, nerozlouskla se to.
1: Dobrou noc.
0: Ať se vám daří. A pro vás, milí posluchači, písnička, která taky tematicky patří k tomu dnešnímu vysílání, a to zcela určitě. Pojďte společně, budeme poslouchat text.

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívá, poslouchá a přemýšlí, a já tobě hraju, tobě zpívám, a ty dávno neslyšíš.

Mám takový pocit, že jsme to dneska vlastně vůbec nevyřešili. Je změna v chování člověka vůbec možná? Možná to každý z vás, kdo volal a nebo i třeba jen tak poslouchal, tak jsme třeba tím každý mysleli i nepatrně, odlišně vlastně nebo vnímali a sami si vysvětlili to téma trochu jinak. Ale to je přece moc fajn, kdyby jsme byli všichni stejní, tak budeme všichni stejně nudní, trapní. Tak díky za tu pestrost i v rámci dnešního vysílání. Z jihu Čech popřeje příjemný večer, pěknou dobrou noc. Do studia do Prahy děkuju Petrovi za technickou spolupráci a vám, kteří jste se zapojili nejen do dnešního povídání, a to ať už opravdu aktivně nebo pasivně při poslechu, vážím si toho, děkuji, nebýt vás, není noční linky. A vy samozřejmě víte, že noční linka se vysílá každou noc, tak já už jdu lovit téma pro další vysílání noční linky, které bude už dneska hodinu před půlnocí. Kdo s vámi bude, tak ťukám, klikám. Dalšími vysílajícími kolegy bude kolegyně Jarka, noční linka ze Zlína. Když se řekne neděle, no hezky aktuální, když se řekne neděle, no tak těšíme se, můžete už teď syslit příspěvky klidně na linka@rozhlas.cz. Kdo by měl zájem napsat mě konkrétně, tak jan.macoun@rozhlas.cz. Společně se uslyšíme příští týden. Zase v sobotu hodinu před půlnocí. Ať se vám daří, z jihu Čech posílá velkou pusu všem, kdo o to stojí, Honza Macoun.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes nás pobaví dáma, která se směje ráda. Dokonce i v noci, jak sama říká. A nepodstatné věci hází za hlavu. Už léta nosí své typické mikádo a pokaždé jí prozradí její charakteristický smích.

0: Tento smích patří Uršule Klukové a my si dnes spolu s ní připomeneme její herecký život. Tak Uršulo, jak vypadá náš dnešní program?
1: Tak ten vypadá takhle. Zpěv, hudba a...
0: A co?
1: No...
0: Ty si nemůžeš vzpomenout, co?
1: No jo, no.
0: Tak začneme písničkou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Písnička z pohádky o brokátové růži a slavíku z perleti v podání Uršuly Klukové, ale taky Jany Paulové, Hany Maciuchové a Jitky Molavcové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Příběhy v našem pořadu začínají vždy konkrétním datem. Datem narození. To dnešní je 17. srpna roku 1941. Tehdy za druhé světové války se v Neurode, na území dnešního Polska, narodila Uršula Kluková. Bylo to v ulici Mlýnský vrch číslo 6. Tehdy žili u své kmotry. Později se přestěhovali do Broumova.
2: Já jsem se narodila za války, teda za druhý světový války. A tam jsme se přistěhovali v 46., když jsme zjistili, že jsme Češi. A vlastně tam pobýváme až doteď. V Broumově. A Broumov teda, nechci to nějak vychvalovat, ale je to čarokrásný, nádherný město a hlavně tam se dějou věci, které se jen tak někde nedějou. Například, jednoho krásného dne, protože my bydlíme na náměstí, koukám z okna a vidím v 7 ráno, jak přes náměstí jde medvěd. Normální medvěd, teď tam stála paní Duheková, která se chystala, že půjde na nákup a vidí toho medvěda, jak jde přes náš, my máme v prostředku náměstí takový trávníček a ten medvěd si to šinul rovnou přes ten trávníček a teď ta paní Duheková se tak naštvala, ona měla zrovna u sebe deštník, protože předtím pršelo a normálně toho medvěda natáhla tím deštníkem a říká mu, jdeš odsud, ty to tady všechno rozšlapeš. Ona si totiž myslela, že je to pes, víte. Protože takový medvěd, to si všichni myslíme, že medvědi chodí po dvou nohách, po zadních, ale ten medvěd, ten chodí po čtyřech samozřejmě. Takže on běže. Teď ale už se to rozkřiklo, že tam je medvěd, že běží přes náměstí hasiči a policie, všichni všechno to houkalo, všichni honili toho medvěda, že jo, a ten medvěd, protože se lek paní Duhekovi, tak utek normálně do Polska. No a to ještě, no ano, a to není všechno, prosím. Protože my jednou takhle naši ožrali ve 3 ráno, šli taky z hospody a zrovna na tom trávničku se pásl jelen. Takže ty se tak lekli, víte, že zase zaběhli do té hospody, protože si mysleli, že mají nějaký vidiny a on tam opravdu ten jelen byl. On se tam pás, jenomže zase to mělo háček, protože ten jelen normálně byl steklej, jelikož se to ukázalo tím, že on skočil z hladomorny a zabil se. A pak přišli veterináři a začali ho zkoumat a zjistili, že měl steklinu. Takže to proto tam teda šel na to náměstí a tam se pás. A to ještě zase není všechno, protože když k nám přijedete do Broumova, já vás všechny zvu, teda ke mně nechoďte, já nemám ráda návštěvy, ale když budete 6 nebo kolem 6:30, kolem našeho městského úřadu, tak tam vám Liška dá dobrou noc, protože u nás dává Liška dobrou noc. Tak.
3: To jsem slyšel o Uršule v Broumově, jak Uršula tam přijela v zimě venku strašný marast a Uršula koupila šampaňský, koupila bomboniéru a šla navštívit kamarádku. No a jak blbě vidí, nevím, jak říkal vždycky Šimek, proč Uršula se stydí za to, že nosí brejle. Neměla brejle, tak prostě přišla k té kamarádce, zazvonila, tam byla rohoška, Uršula si opucovala ty zasviněné boty a povídá, ahoj, tak jsem přijela, ta kamarádka, ježiš Uršulo, co jsi to udělala? Ta její kamarádka upekla normálně brusinkovej koláč.
2: Ne, to byl borůvkovej.
3: Borůvkovej koláč. A dala ho normálně před dveře, aby vychlad. A Uršula, jak hovno vidí, tak prostě myslela, že to je rohoška. A tak si o ten koláč borůvkovej opucoval. No tak to je taková, to je z Broumova.
0: Své dětství Uršula Kluková prožila hlavně s maminkou. Ta byla v domácnosti. Vyučila se švadlenou stejně jako její dvě sestry. Tak rozhodl dědeček, který je poslal do učení. Učili se šít a hrát na mandolínu. svého tatínka. Dlouhá léta Uršula neviděla. Než se vrátil z ruského zajetí, trvalo to nějaký čas. A když už se vrátil, tak ho zase zavřeli u nás. 2 roky byl v pracovním lágru v Plzni. Maminka Uršuly Klukové tam za ním jezdila, aby ho viděla, aspoň na chvíli. Poprvé svého tátu Uršula viděla, když jí bylo 8 let. Do té doby byla na Uršulu maminka úplně sama. Byla to neskutečná hrdinka. Nikdy si nestěžovala, o ničem nepochybovala. No a pak tatínka ty události všechny vzali. Přesto Uršula Kluková prožila, jak sama říká, nádherné dětství. A možná ji to i formovalo a udělalo z ní silnou ženskou, s krásným smyslem pro humor a povahou, kterou by kdekdo mohl závidět. Možná, že už tehdy divadlo pomáhalo utéct do jiného světa. Trochu odstínit ty těžké životní události, pobavit se, získat kamarády a taky možná obdiv, potlesk a smích od obecenstva, který je obrovským lékem. To vám potvrdí každý herec.
4: V závěrečném 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín z Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
5: No, tak.
4: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
5: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
4: Co na to, porota?
6: Ano.
5: Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
4: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská...
5: Ano, jsem rozuměl.
4: Tak odkud tedy ne?
5: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmarja, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
4: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
5: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci, odpust mi, starý dobrý jezevče, odpuste mi, zvířátka, tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
4: No tak uklidněte se přece. Ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
5: Ano.
4: Které pařízky sbíráme na řízky?
5: Jedlé.
4: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
5: Ano, prosím, jedlé.
4: Co na to, porota?
7: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem
6: Budeme muset rozloučit.
4: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
5: No to jsou rány bičem, tohle.
4: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
5: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
4: Milý Pepíku, píší děti.
5: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
4: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy ve Lhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
5: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pestík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pestík.
4: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde. Ano, vážení přátelé, a je to opět Josef,

0: Veselé historky, známé scénky a záznamy z divadel a estrád vám pouštíme v souvislosti s Uršulou Klukovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejího života, když ještě žila v Broumově, to nevypadalo, že zamíří na prkna, která znamenají svět. Stala se totiž díky škole zdravotní sestřičkou a nějaký čas se tomuto povolání taky věnovala. Pak ale do Broumova přišel Pavel Fiala, který psal hry a hrál divadlo v rámci amatérského souboru Kladivadlo a zeptal se Uršuly, jestli se nechce přidat. A tak, když neměla službu v nemocnici, šla hrát. Našla si skvělou partu, se kterou jí to bavilo. Ale zdaleka to nevypadalo pořád, že by herectví dělala na plný úvazek. Dokonce i od toho i vlastní maminka trochu zrazovala. Za divadlem dokonce odešla i do severních Čech. A taky za svou první láskou. Pavlem Fialou, který se stal i jejím prvním manželem. Jinak to byl režisér a scénárista úspěšného divadla, které později přesídlilo i do Ústí nad Labem. A když už jsme u těch vztahů Uršuly Klukové, tak tu máme jednu svatbu na spadnutí. Z pořadu Šestý den je sobota z roku 1983, kde si zahrála po boku Laďky Kozderkové a Vlastimila Bedrny.
2: To jsem ráda, že jsme se konečně poznali.
3: Myslím, že nebylo možno déle čekat. Svatba s prominutím na spadnutí. A rodiče snoubenců se ještě neviděli. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Myslím si, že naše Carmen bude vašemu Jožovi dobrou ženou. Teď jde ovšem hlavně o to, aby váš Joža byl naší Carmen dobrým mužem. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: V tom buďte naprosto klidná, paní Hurikánová.
3: My jsme naší Carmen dali všechno. Abych tak řekla. Vzdělání, vzhled, že? I sporožiro. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi dali první poslední. Tedy paní Hurikánová, náš chlapec má.
3: Naše Carmen je vybavena do života tak, jak to žádá doba. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi také radili, protože přece jenom je to pořád chlapec, který má...
4: Ano.
3: Náš vztah ke Carmen je spíš vztahem starších kamarádů než rodičů. Řekni k tomu něco, Ronalde.
4: Ano, má drahá. V našich rozhovorech s Carmen se zabýváme individuální stránkou zbližování dvou lidí opačného s prominutím pohlaví. Zatímco etických, sociálních nebo snad mravních problémů sexuálního chování jsme se dotkli jen letmo.
2: Sexuálního chování jste se dotkli jen letmo.
3: Ano, jen tak letmo. Máme chatu, auto, vysavač.
2: Ano.
3: Ano,
4: ano. Ano.
3: Proto jistě pochopíte, že jsme byli nesmírně zvědaví, s jakou rodinou budeme, abych tak řekla, v příbuzenském poměru. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Naše Carmen je nesmírně křehká, emotivní bytost. To, že študuje Vysokou báňskou, to je otázka přechodná. A je to opravdu jenom otázka času?
4: Je půl šesté, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Kdy prorazí, ano, mohu to tak říct, kdy prorazí svojí hrou na piano. Doufám, že vám váš Joža řekl, že naše Carmen hraje na piano.
2: Ano, to řekl, ale promiňte, paní Hurikánová, jde především o to.
3: Především nás nesmírně mrzí, že si váš manžel neudělal čas.
4: Je půl šesté a 12 minut, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Abychom se poznali kompletně, all gets, jak říkají Angličané. Mluvím pravdu, Ronaldo?
4: Ano, má drahá.
2: Ale to ne, můj manžel přijde hned, on chodí totiž každý večer na procházku, má trochu pocuchané nervy.
3: Neurastenik. Slyším dobře? Upřímně řečeno, to bych slyšela velmi nerada, velmi nerada. Naše Carmen totiž potřebuje kolem sebe klidné a pevné, velmi pevné zázemí. No, co tomu říkáš, Ronalde?
4: Jsou tady moly, má drahá.
2: To je pravda, ale neurastenik to on ne, to on není, to v žádném případě. Je jen trochu přepracovaný, já vždycky říkám...
3: Řekni na to něco ty, Ronalde.
4: Neurastenie je dráždivá slabost. Zjevná přecitlivělost, doprovázená předčasnou vyčerpaností. V oblasti interorecepce jsou orgánové děje, jejich za normálních okolností zůstávají podprahové, vnímány a uvědomovány zpravidla nepříjemně. Psychické zpracování těchto nelíbých pocitů, může vést od neurčitých představ o zdraví až ke vzniku tvrdošivých dominujících představ.
2: Poslyšte, to musí být ale strašně nelibé pocity, ale tvrdošivý to on není, to ne, to znáte, to starosti v práci, ustaviční schon, pořád je něco...
3: Ano, jistě, to jsou všem takové všeobecné úvahy, že pro nás jako pro rodiče je ovšem nesmírně důležité, aby se v rodinném životě naší Carmen objevovali lidé solidní a vyvážení, že? Uznáte sama, že bych nerada a nemohla nakonec dát dceru chlapci, svou jedinou dceru, chlapci, jehož rodiče na tom nejsou nervově zrovna dobře, že? Mějete věru?
2: Co máme dělat?
3: Studium hry na piano vyžaduje prostor, čas.
4: Da pum. Pum papi. Tak.
3: Ano, můj drahý. A hlavně klid. Mluvím pravdu, Ronalde.
4: Ano, ano.
2: To buďte bez starosti, paní Hurikánová. My sami s manželem si především potrpíme na klid a na solidnost. A to bude on, už je tady. Jdu mu otevřít. No.
5: Tak, tady jsem, Andulko.
0: Při své cestě životem a za divadlem nezůstala Uršula Kluková ani v Broumově, ani v Ústí nad Labem, kam se divadlo později přestěhovalo. Nejspíš v tom hrálo velkou roli i zrušení divadla cenzurou na počátku 70. let. I když strávila pár let v Ústeckém činoherním studiu, její další cesty vedly do Prahy. Šla vlastně za svými kamarády. Mezitím tam totiž odešel třeba Josef Dvořák a potkala se tam také se svým, řekněme, úhlavním životním kamarádem Jiřím Krampolem. Ten ji pomohl dostat se do divadla a taky před filmovou kameru.
6: No, Jirka u mě bydlel, já jsem ho potkala tady na Barrandově a on tak byl takový smutný. Já říkám, Jirko, co se děje, dokonce i plakal trošku.
7: Ne.
6: Jo, plakal. A říkám, představ si, Uršo, on mě říká celou dobu, Uršo, mě vyhodili z domova.
7: Ne z domova, vůbec mě vyhodili.
6: Jo, vyhodili. No ale z domova tě vyhodili. No. On byl ženatý s jinou zas, že jo, ještě.
8: Jo, ta tě vyrazila.
6: No, a ta ho vyrazila. No tak já říkám, to jsem nebyl nějak pán Bůh doma, tak jsem řekla, tak pojď bydlet ke mně.
7: Bábu nebyl doma, jako jo.
6: Ne, protože potom, co následovalo, že jo, tak nejdřív jsem to řekla, teď jsem se cítila jako taková, jako důležitá, že jo, že u mě bude Jirka bydlet, těšila jsem se jenom asi 5 minut a potom on se přistěhoval, opravdu tak byl rád, že jo, teď ty věci všechny a ty obleky, 60 obleku, teďko já jsem měla malou almárku, pak jsem měla jenom pár hadříku, tak jsme to tam museli všechno rozvěsit, teď Jirka začal vařit, hned bylo, já jsem ti sehnal nový brambory, teď to vařili s hlínou, takže nadělal všude. No prostě to byla hrůza, jo. Já jsem potom, naštěstí byly prázdniny, no ale přesto jsem si jako dělala naději, že jo.
7: Paš Jirku.
6: Ne, že vypadne, že tam zůstaneš.
8: To je jako na furt,
6: no, na furt, že si zvyknu. A budu mít Jirku, že jo?
8: Myslím,
6: no,
8: že se
6: tak jsem se těšila trošku. A, no a ty, jenže pak byly prázdniny, já jsem odjela teda do Broumova na prázdniny, Jirka tam zůstal sám, no a když jsem se vrátila, tak už tam měl nastěhovanou další ženskou, že jo? A byl tam takovej bordel, chudák maminka Jirky tam uklízela a říká, Uršulko, ten Jirka, víte, podívejte, co tady nadělali. A Jirka už byl odstěhovaný, teda jako částečně odstěhovaný do nového bytu.
8: A slečnu tam nechal?
6: Ne, tu si vzal s sebou, mě tam nechal naopak. No a tady s Luďkem jsem bydlela taky.
8: To bylo lepší, a to znám.
6: Snad?
7: No. Je někdo, s kým si nebydlel?
6: Těch je.
8: Už tady manželky se dějí obě opatrně.
9: No jo, tak ne, tam to, taky, to moje žena o tom taky ví, no, Uršula tam skutečně nějakou dobu u mě bydlela.
6: Jenže on mě dal postel pod hodiny, víte. Já jsem se s tím nemohla smířit, protože jsem si říkala, ještě ty hodiny buď to na mě spadnou, anebo nějaký kolečko, budu mi o kolečko víc. Tak jsem se zase odstěhovala. Je to
9: aha,
6: pravda?
9: To já nevím, že kvůli hodinám, ale hlavně, že jsi se odstěhovala. No.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Krásky nás baví, zpívá a úsměv na naší tváři tím vytváří Uršula Kluková. Moc jí za to děkujeme. Jak už jsme řekli, prvním manželem Uršuly Klukové byl režisér Pavel Fiala. Spolu splodili syna Jakuba. I když se po 9 letech rozvedli, tak se přátelili až do Fialovy smrti. Druhým manželem Uršuly Klukové byl muž, který pracoval jako zvukař. I tenhle vztah skončil rozchodem. Také s ním vycházela vždycky velmi dobře. Dokonce i s jeho novou manželkou a jejich dětmi. Po příchodu do Prahy pracovala Uršula Kluková v divadle Ateliér. Později se dostala i na prkna Semaforu, kde hrála ve hrách Josefa Dvořáka. Pak se ale u jedné hry nepohodli a v tu chvíli jakoby osud nahrál nabídku od Miloslava Šimka.

0: Píše a Sally vás stejně neuslyší, ty musíte napsat.
1: Jo. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažér přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě záhy objevili příslušníci policie a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i docela hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si veliké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při hádce v tramvaji na přední plošině procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi také udělal do nosní přepážky, ale tu zatím k ničemu nepotřebuji, neboť mezi pankáče nechodím. Za to se mi velice dobře odfukuje do schodu. Takže, když to tak všechno suma sumárum sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občanka. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník hromadné přepravy si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksaky na druhé ouško? Ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká cvičenka, která doučovala za jízdy v tramvaji svoji kamarádku základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jak ohořelé Františky, to tedy žádná tragédie nebyla. Spíš veliká radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi totiž daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělalo kousek delší. Ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. A nakonec, můj chrup má také své výhody. Tak. Otvírák na limonády vůbec nepotřebuju. A do džusu, jo. Dělám dvě dírky současně. Jenom mě mrzí, že kluci z vozovny ve Vokovicích mi přezdívají Bílý tesák. A že mi koupili k Ježíšku obojek s nápisem Trhej. Ale teď ti tedy napíšu o svém delikátním problému. V památný den vzniku Československé republiky 28. října, tedy v den, který se později slavil též jako den znárodnění, mi bude přes své vyslovené mládí už nepochopitelných 58 let. Takže jsem nejen starší než znárodněný majetek, ale i než mlynářová lípa. A to jsem, prosím, dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem totiž dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám. Protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky tenkrát znárodnili.
0: To je vlastně pravda. Mohla jste si užít a teď při velký privatizaci by vám ho možná vrátili.
1: No jo, ale při mý smůle bez dotace. Ovšem, pozor, na druhou stranu ne, že bych neměla nabídky, to tedy zase ne. Ale fakt je, že za moc nestojí. Ku příkladu tady ten brek.

0: Pilatej.
1: Prosím vás, nedělejte drby, ještě to vemou diváci vážně. Já jsem si vás nikdy nevšiml ani.
0: No jo, neříkejte, že jste si mě nevšiml.
1: No nevšiml.
0: To přece není možný, jste kolem mě běhala, kroužila.
1: Ale prosím.
0: Nabídky.
1: No a... Myslíte tenkrát? No, no to byla jiná situace, jo. To jsem lovil bobříka v odvahy.
0: No, to určitě,
1: nebude mluvit.
0: Bobříka odvahy, nevykládejte. Vy jste si mě namlouval.
1: Ale málo, kolečko se mi polávalo.
0: Kolečko? Vypadalo to jinak.
1: Dejte, držte se, textu. Jo.
0: Tak kolečko, no. Tak. Onehda mě ovšem na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou plnou prázdných lahví.
1: No vidíte, o Krampolovi mluvte. Co já s kolečkem tady?
0: Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho toto vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a okamžitě usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem tuto nabídku a šla jsem po svých. Ovšem zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu. Haló, děláš chybu, spočítej si flašky. A byl pryč. Možná, že je chyba ve mně, že jsem dosud sama. Žádný nápadník není pro mě dost dobrý. Stále totiž vzpomínám na svoji první lásku, se kterou jsem se seznámila před 30 lety na 3týdenní rekreaci na Picundě. Byl to sympatický marxista, leninista Kolja Dvořáček. Během tance na večírku družby jsme si o sobě řekli všechno. Byly to krásné večery, nad námi jen hvězdy a měsíc. Kolja mě chytil za odznak a přitáhl si mě k sobě. Cítila jsem, že jeho srdce buší jako kladivo. Zdálo se mi, že chvilkama cítím i srp. Naše zbližování postupovalo rychle. Prvnímu políbení došlo už 10. den na lesní pasece během dobrodružné hry po stopách partizána Feďky Zauškina. Ještě teď se rdím, když si vzpomenu, že na místech, kde Feďka zardousil u břízy fašistu, já chroptěla blahem. Byly to vlastně naše zásnuby. Prstýnky jsme si sice nevyměnili, ale Kolja mi daroval odznáček Lenina a já jemu igelitový pytlík s hoblíkem Klementa Gottwalda. Bohužel, naše láska skončila tragicky. Kolja neudělal zkoušky na Vumlu a vzal si hoblíkem život. A tak, když dneska přijdu domů, čekají mě jen 4 holé stěny. Tíží mě samota. Kdyby mi občas nějaký pokutovaný černý pasažér zemsty nenakreslil na dveře nemravný obrázek, snad by u mě ani nikdo nezazvonil. Sally, je nějaké řešení pro ženu z 3+1, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě funkci revizorky? Na odpověď nedočkavě čeká tvoje Uršula.

0: Než si pustíme další písničku, ještě dva krátké vtipy od Uršuly Klukové od nás z rozhlasu.
1: U řezníka přijde slyšet k řezníkovi a prosila bych kilo žebírek. A pan řezník povídá, samozřejmě slečno, a mám vám zpřerážet kosti. To je taky dobrý vtip takový, jo. To je sedí chlápek a teď už pije asi hodinu jedno pivo a najednou koukne do toho půl litru a vidí, jak tam sedí pavouk sekáč s těma nohama roztaženýma přes celý půl litr. Tak se na něj koukne a povídá, tak kamaráde, zcvakni a jedem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Uršula Kluková byla vždycky báječným člověkem. Dokázala se smát, bavit lidi, miluje zvířata, stejně jako přírodu, naši zemi, rostliny, dokonce i pavouky. Po své mamince podědila zájem o okultní vědy a vykládání karet. A má i své rázné způsoby, jak se k životu postavit.
2: Jak ušetřit? Je to, prosím vás, můj vynález, jo? Tak je to strašně jednoduchý. Koupím si notýsek a tušku, jo? A nosím to pořád sebou. Teď je najednou předvároční schon, jo? Už všichni nakupujou a dárky a jídlo. No a já jdu a teď vidím kapra. Kolikže to stojí? 400 korun. Ha, ha! Vydržím to bez kapra a zapíšu si 400 korun, jo, do notýsku. Jdu dál a teď vidím další, jo, kluk chtěl tohle auto, ten můj vnuk, on by taky chtěl všechno, že jo, teď chtěl tohleto, no jo, to je na dálkový oblak, kolik to jsou, 2000, no co pak, jsem blázen, já mu dám auto, oh, ani ještě nevyluxoval, nic, zapíšu si 2000. A takhle, víte, chodím a zapisuju, samozřejmě něco koupit musím, že jo, ale ne všechno. A nakonec zjistím, že jsem ušetřila 10 000. Sice je nemám, ale ušetřila. Tak prosím vás, mějte na paměti.
1: Uršula Kluková s příchodem do Prahy vstoupila i na filmové plátno. Poprvé hrála ve filmu Tam, kde hnízdí čápy v roce 1975. Později si zahrála i vedlejší role ženy v Kravíně v Prodavači humoru nebo učitelky ve snímku o zapomnětlivém černokněžníkovi. Vidět jsme ji mohli i ve filmech Když rozvod, tak rozvod, Velká filmová loupež, Arabela se vrací a Neprumburak králem říše pohádek, v seriálech Hospoda, Modrý kód nebo třeba Doktoři z počátku. Zahrála si dokonce i jednu scénku ve Zlatém říži pod vedením Jiřího Adamce v roce 2003 na obrazovkách televize Nova. Po boku Otakara Brouska a Petra Martináka. Ta scénka se jmenuje Dědictví.
3: Pardon, promiňte, smím si přisednout?
4: Já jsem dědil.
5: To je zajímavé. Vy jste dědil.
3: Ano. A vy jste?
5: No, já neděděla, já jsem vyděděná.
3: Ale to jde krásně dohromady. Já jsem dědil, vy jste vyděděná, no, že je to?
5: To jde krásně dohromady, co pak o to? Že jsem tak směla. Kolik?
3: Kolik je hodin?
5: Ne. Kolik, nebo co jste dědil?
3: Já jsem dědil? Tak já už jsem konečně dědil. No to je dobrá zpráva. A jak to víte?
5: Jste to sám říkal. Před chvilkou, když jste přišel, tak jste říkal, že jste dědil.
3: Karel dědil.
5: Takže ne vy, ale Karel dědil. Kde je Karel?
3: No kde by byl? Tady, před vámi.
5: No, tady přede mnou nikdo neseděl. Já to byla první. Když jsem si na tu lavičku sedala, tak byla ještě studena. Počkejte moment, teď mě to došlo. Takže vy jste Karel dědil a nic jste nedědil.
3: Víte, jak jste to řekla, tak já myslel, že můj velmi bohatý strýček už umřel a je, že já budu dědit. Totiž jeho jmění se počítá na stovky milionů.
5: A je ten strýček aspoň starý?
3: Starý a nemocný.
5: A nešlo by mu nějak pomoct, aby to bylo dřív?
3: Ne, to nejde. Měj se starají doktoři, aby to bylo co nejpozději.
5: Víte, že se s vámi docela hezky povídá?
3: Ano, s vámi taky.
5: Co děláte dneska večer?
3: Ale nakládám houby pro strejdu, musím je letecky poslat a říkal jsem si, že zajdu na satany.
5: Aha. Vy kašlete se na satany, přijďte večer ke mně, já vás naložím do vany a budu vaší mochomůrkou, červenou, zelenou, modrou, jakou budete chtít. Moje rezidence je pro vás připravená, zimní zahrada, sauna, 2 vyhřejvaný bazény s umělým.
3: Cože?
5: Osvětlením, vlnobytí.
3: Ano, ano.
5: To všechno je vám k dispozici.
3: A ve vaší ložnici místečko by nebylo?
5: Mé ložnici by samozřejmě pro vás bylo místa dost.
3: Ano.
5: Ale až po pořádné svatbě.
3: Ale tak to je v pořádku. Já si vás vezmu hned, mě to problém nedělá.
5: Mě to taky problém nedělá.
3: Dokonce mám i prstýnek.
5: Ale podívejme, to je náhoda. Já mám dva.
6: A podívejte, tamhle jde farář,
7: ale
6: otče.
7: Rychle, rychle spěchám na far. Vyměňte si tedy svatební prstýnky. Jistě.
5: Nějak se mi nechce dolů.
3: Ale já počkám. Takže šupi to, tak a mám.
7: A stvrďte svůj sňatek prvním manželským polipkem. A jste svojí Blažková dědil, známá dvojka.
5: Tak on už opravdu dědil, strejček už na tak bačkory.
7: Dědil, dědil, tebe jsem oddával už pětkrát a tebe Blažková jenom letos třikrát. Pokaždé, když jsem vám požehnal, musel jsem se měsíc modlit, aby mi to Pán Bůh odpustil. Kolik lidí jste udělali nešťastných, ale teď máte oba dva to, co si zasloužíte.
5: To jak zasloužíme? Až strýček umře, tak se budeme mít královsky.
7: Ale milá dcero, jeho strýček je už 5 let mrtvý a zbyly po něm jenom dluhy.
3: Ale v tom vašem baráčku s umělým osvětlením to už nějak přežijeme.
7: Ale synu, myslíš tu její chatrč na Sázavě, co jí velká voda loni odnesla do Drážďan?
3: No, Marto?
5: No, Karle?
3: To je podvod!
7: Žádný podvod. Ta svatba platí, protože co Bůh jednou spojil, rozdělí jen smrt.
1: Uršula Kluková za celý svůj život potkala mnoho známých a slavných osobností, které byly jejími kamarády. Připomeňme Pavla Fialu, ale i Josefa Dvořáka, Jiřího Cízlera, Jiřího Krampola, Luďka Sobotu, Josefa Fouska nebo Františka Ringočecha. V jejím životě ji potkalo mnoho profesních kotrmelců, ale vždycky to ustála a brala to s humorem. Jak se říká, má pro strach uděláno.
2: Já se strašně bojím zubaře, víte? A proto chodím k jednomu, ne že by byl výborný, ale protože on ví, že se bojím. A já jsem klidná, že on ví, že já se bojím. A že nezasáhne tak zprutka. Jo, takže když si tam sednu a on vrtá, tak já dělám aby věděl, že se furt bojím, že to nepřešlo. A on přitom říká, jedu jenom po kraji, jedu jenom po kraji. Pak vždycky zajede a zařvu. Jo, a jednou jsem tam takhle, zrovna mě čistili kanálek a já jsem tam přišla nějak dřív. A on říká, je, paní Kluková, vy jste přišla dřív, já tady mám nějakou paní rozdělanou. A víte, jak je to dneska u zubaře, tam se nesedí, tam se leží, že jo. Ta paní tam chudák ležela, vypláznutá. A teď on říká, dáme před ní takhle, vy si tady sednete, dali takovou plentičku před ní, dali mě kafíčko. Já jsem byla šťastná, že nejdu na řadu, že jo, cizí neštěstí potěší vždycky. Sednu si, piju kávu a teď slyším, jak paní dělá, och, och, a pan doktor, ale paní klid, za chvíli to bude, och, och, pan doktor, mám přestat, Chvíli se nic nedělo a zase, och, och, pan doktor, já přestanu, najednou výkřik, pan doktor povídá, no vidíte, a už je venku. A paní povídá, Ježíš, ten byl malinký. A pan doktor, ale že se nazlobil.
1: Ať se Uršule Klukové daří, zdraví je pevné, mysl čistá a úmysly jen dobré. Prostě hodně humoru a štěstí do toho života, který tu má. To jí přeje Patrik Rozehnal.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.